0: to dnes své 80. narozeniny. Gratulujeme za celý Český rozhlas a přejeme všechno dobré. Myšlenky a vzpomínky Michala Prokopa si teď můžeme připomenout v následujícím pořadu.
1: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

0: posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás pozval do nostalgického muzea zábavy. Do Šemánovic u Kokořína, do zdejšího společenského minicentra Nostalgická myš, zavítal 7. prosince roku 2002 zpěvák, hudebník a moderátor Michal Prokop. Setkání bylo, jak tomu tak obvykle zde bývá, velmi pohodové, velmi milé i velmi zábavné, o čemž se ostatně můžete nyní sami přesvědčit. Prosím, račte vstoupit. Vážení a milí, já vás vítám opět v Nostalgickém muzeu zábavy a vítám našeho dnes velmi milého, vzácného hosta, pana Michala Prokopa. Pane Prokope, je tady takovým zvykem vždycky začínat od dětství. Když dovolíte, tak já hned tu obligátní otázku, kterou tady na úvod mívám. Čím jste chtěl jako dítě jednou být a s čím jste si v dětství nejraději hrál?
1: Na tu první otázku, čím jsem chtěl být, na tu odpovědět umím, protože už jsem to taky v několika rozhovorech prásknul na sebe. Jednu dobu jsem velmi intenzivně cítil potřebu být popelářem, protože se mě strašně líbilo, jak visejí vzadu na tom kukavoze. To jsem jim záviděl. A taky pak řidičem trolejbusu, a to proto, že ten trolejbus měl takový ty dveře, které vždycky dělali ps, takhle se zavřeli. To trvalo poměrně krátkou dobu, tyhle ty ambice. Pak jsem krátce chtěl být pilotem tryskové stíhačky, nicméně, když jsem pak zjistil, že zvracím i na takovým tom kolotoči, který ani nemá řetízky, ale jenom takovýho toho pejska, slona a já i na něm zvracím, tak jsem pochopil, že asi to nebude ta pravá cesta pro mě. Pak jsem krátkou dobu, asi tak v 7. třídě, cítil, že bych mohl být filmovým hercem, to se mi taky nesplnilo. No a podívejte se, jak jsem dopadl, no. Jste se ještě ptal na hračku, otázky, na tu hračku. No. A to já se přiznám, že nějak si nepamatuju.
0: Nepamatuju, prostě, nevím. V čem vás ovlivňovali vaši rodiče? A jaký k vám byl třeba tatínek, jaká k vám byla maminka?
1: Tak oni mě ovlivňovali různě. Především proto, že se rozvedli, když mi byly 4 roky, takže samozřejmě maminka, s kterou jsem vyrůstal, tak ta mě ovlivňovala velmi intenzivně. A musím se přiznat, že mám pocit, že se o to snaží dodnes. Ona je ročník 1919, takže si spočtěte, že už je hodně přes 80. Přesto mám někdy pocit, že se snaží mě stále ovlivňovat. Otec, který sice od nás odešel, ale s kterým jsme se stýkali poměrně a stýkáme ještě stále, protože i on ještě žije, ale ještě o nějaký ten pátek starší, tak ten samozřejmě svůj vliv na mě už až tak moc uplatňovat ani nemohl. Ale faktem je, že mě ovlivňovali i hudebně. Oni byli oba hudebníci, takový jako amatérští, kteří ale měli na rozdíl ode mě alespoň takový ty hudební základy. Otec byl houslista a dirigent a hrálo se u nás i kvarteto, si pamatuju doma. Tak jsme poslouchali jednak takový ty desky, já myslím, to byl ještě šelakový, že jo. A měli jsme takový gramofon na kliku, který sice už neměl tu troubu, ale byl His Master's Voice, skutečně s tím pejskem. A kromě italských různých písní a kromě, já nevím, operních árií Verdiho, tak jsem poslouchal hodně Voskovce a Wericha. A to je teda vlastně takový hudební zázemí, z kterého jsem vyšel.

0: A její takový tendence ovlivňovat, když už jsem měl kapelu, která hrála a zkoušela u nás doma, protože jsme měli piano a vždycky v neděli dopoledne jsme hráli, a tak ona vždycky v poledne, když už to nemohla poslouchat, tak rozrazila ty dveře, vstoupila do toho pokoje, přirazila tomu mýmu kolegovi, co na to piano hrál, takhle to víko prostě, a řekla: vážení, tuto společnost z definitivní platnosti rozpouštím. A bylo po Framusu, tehdy jsme se tak ještě úplně nemenovali, ale takže ten vliv byl silný. No a když jsem potom začal v té muzice se nějak etablovat a nějak jsem prostě ty leta se jí živil, tak přesto jsem vždycky měl furt ten pocit, že mají takový jako, ať už moji rodiče, nebo potom i můj tchán, vždycky říkali, kdy konečně teda už budeš dělat něco pořádného. Tak já, když jsem pak po revoluci byl poslancem nebo náměstkem ministra, tak jsem si říkal, teď už nosím tu kravatu a to by snad. A zajímavý bylo, že se mě jak otec, tak matka ptali, jestli jich přece nechtěl vrátit k té hudbě.
1: Vy jste se narodil v Praze, vyrůstal jste v Praze.
0: Tak, celý život jsem v Praze žil, až do loňského roku.
1: Ale, no. A co to?
0: Ano, tak. Víte, no.
1: Vyštípali vás? Ne.
0: Ne, nevyštípali. Ne, ne, ne.
1: Rozhodl
0: jsem
1: se pro...
0: pocit, prostě rozhodl jsem se, přestěhoval jsem se kousek za Prahu, já bydlím kousíček, já bydlím v takové vesnici, která se jmenuje Velká Dobrá, je to mezi Kladnem a Unhoští a bydlím tam teprve rok a zvykám si na to, co to je bydlet na venkově, on to je takový polovenkov, protože já jsem 5 dní v týdnu v Praze, že jo, ale je to pro mě nová zkušenost.
1: A víte, že ten název té vesnice, že má jako vysloveně sluší, že jo? Si myslím, že jste na správné adrese. Velká Dobrá. Velká Dobrá.
0: Totiž takhle, já bydlím, abych to přesně, ona Velká Dobrá se dělí na Velkou Dobrou a Malou Dobrou, jo. A já bydlím v té malý teda.
1: Já myslím, že dorostete brzo do velký. Nicméně na tu Prahu, poněvadž tady mám ještě, že chci připomenout, že jste byl ředitelem projektu Praha Evropské město kultury 2000.
0: To jsem byl, no.
1: S tou Prahou jste tak zžitý a chtěl bych se vás zeptat, když srovnáte tu Prahu svého dětství, nebo řekněme útlého mládí s Prahou dneška, jestli si myslíte, že to město, co se týče vzhledu, ale třeba i obyvatel, se vyvíjí správným směrem?
0: Já bych řekl, že jo. Já mám prostě takový pocit, že to zaplať pán Bůh začíná být normální město k životu. Ona ta Praha vždycky byla krásná, měla samozřejmě takový zvláštní tajemný kouzlo, který vycházelo nejenom z architektury a z historie, z toho genialoci, který tam prostě vždycky byl, ale i z toho života, který těch lidí, kteří tam žili. Já samozřejmě připouštím, že mně se taky občas nelíbí některé věci, které se za těch posledních, řekněme, 12-13 let objevily v Praze, ať už jsou to různý typy vývěsních štítů nebo různý jako typy lidí, který oni zase dřív vexlovali, tak ono to je skoro to samý, že jo. Který se tam nějak pohybují a dneska místo tuzexových bonů prodávají drogy třeba a tak. To se mně samozřejmě nelíbí, ale v zásadě i přes některé poměrně pro mě nepochopitelné stavební povolení na některé objekty, které se v Praze objevují za poslední leta, mám pocit, že ta Praha hodně prokoukla a že žije a že to je město, ve kterém prostě stojí za to žít, nejenom kvůli historii, ale i kvůli tomu, co se tam děje dneska. A to prosím říkám dokonce i přesto, že jsem sám teda Prahu jako obyvatel opustil a už do ní jenom dojíždím.
1: Já jsem právě, nechtěl jsem být jízliv, chtěl jsem se zeptat ještě, jestli to říkáte jako občan Malé Dobré, ale dobře. Ještě u té Prahy poslední otázka, vlastně už ne u Prahy, nicméně začíná to tím, že tady mám napsáno, protože jste rodilý Pražák a nejsme tak daleko od Prahy, tak vyrukuji na vás s tou otázkou. Jsou to Klabe a Vltavy, hrad Kokořín, to bývala za našich mladých let místa školních výletů. Zavítal jste sem někdy jako školák anebo s děvčetem potom jako něco jiného, třeba už většího?
0: No tak většího, určitě většího.

0: Jsem teda do Šemánovic nikdy, vůbec jsem netušil, že něco takového existuje. Musím se přiznat, až do okamžiku, kdy my dva jsme se potkali v Poděbradech na festivalu při Bohemia, kde jste mě vlastně sem pozval, tak jsem o žádných Šemánovicích neměl potuchy, nesvím, cítím, že to byla významná mezera v mých znalostech. Pochopil jsem to, ale nejenom, když jsem vlez tady sem do tohohle prostředí mezi vás, ale už když mě sem vezli, tak se mi to líbilo. Jinak Kokořín a Mělnicko samozřejmě znám, protože jako chlapec od estrády mám sježděnou tu republiku za ty leta tolikrát, že jsem téměř všude hrál, ale v Šemánovicích teda ne.
1: Přesto sklidíte bouřlivý potlesk. Máte to štěstí, že jste se stal otcem dcery i syna.
0: Ano.
1: Povězte nám něco o svých potomcích. Jak se to vyvíjí? Tak...
0: Já jsem teď měl pocit, že se mě zeptáte, jak jsem to udělal, že mám dceru i syna.
1: Myslím si, že ta otázka by mohla taky takhle začít. Že...
0: Já tak na to bych odpovědět neuměl, pač sám, abych vám pravdu řekl. Ani nevím. Co mám říct o dceři a synovi? Tak dcera je starší a dceři... Dceři bude už 30 na jaře, to je teda docela šílený pocit pro mě, jo. A dokonce už jsem dědeček, mám jednoho vnoučka, rok a pár měsíců starýho. Jinak moje dcera je teda, já se přiznám dokonce k jednomu prohřešku, já jsem na rozdíl od svých rodičů svoje děti neved teda k hudbě vůbec. Pokud se k ní nějak probojovali a ne moc, tak to byla bez pochyby jenom jejich zásluha. Možná snad jsem akorát doma měl nějaký desky a nahrávky, které možná si tu a tam pustili. Aspoň u syna ten pocit mám a občas jsem zjistil, že některé desky, které mě chyběly, jsem pak objevil v jeho pokoji a tak. To bylo docela zase příjemné zjištění. No jinak moje dcera je zdravotní sestra na ortopedii, takže ona se zabývá takovými těmi nepříjemnými věcmi, jako jsou zlámaný hnáty a tak. A teď je teda na mateřský dovolený. A synáček, ten spíš kráčí tedy v tatínkových šlepějích. Já to vysvětlím hned proč. Hudebníkem se teda nestal, ale... Já jsem kdysi studoval, jak už jsem říkal, moje maminka si přála, abych ze mě byl strojní inženýr, což se nepovedlo. Já jsem po dvou semestrech, můžu takhle odbočit?
1: Ano,
0: já
1: ne, teď, naopak, jo, se, odbočujte.
0: Já jsem po dvou semestrech boje s matematikou pochopil, že tedy na technice to není pro mě to pravý ořechový a podařilo se mi jakýmsi podivným manévrem se dostat na vysokou ekonomickou, kde ku podivu jsem rovnou vstoupil do druhého ročníku, protože jsem slíbil při té poslední zkoušce z matematiky na ten třetí termín v tom druhém semestru znovu, že když mě dají trojku, tak už mě nikdy tam neuvidějí a to se celkem to zabralo. Ale já jsem pak zjistil, když jsem přišel na tu ekonomii, kde už mě matematiku tím pádem uznali a odpustili, že jsem tam nejlepší a radil jsem všem těm svým kolegyním, který tu matematiku ještě měli o semestr dál. Takže ono je to všechno relativní. No a proč to říkám? Já jsem tu ekonomickou školu až do roku 68 dostudoval. V pátém ročníku jsem zakončil, úplně jsem to celý prostě jako všechny zkoušky jsem složil, leč už jsem v té době... začal hrát a pak přišel srpen a mezi tou dobou toho června, kdy vlastně skončil ten poslední semestr a po dvou letech, kdy byla tehdy nějaká taková lhůta na dodělání si toho inženýrského titulu, to znamená státnici diplomku, tak já jsem už nějak jednak tou hudbou a jednak tím, co se v té zemi dělo, prostě ztratil zájem o to. Takže já patřím mezi těch několik málo raritních idiotů v téhle zemi, kteří jsou absolventy vysoké školy a nemají ten titul. Já nejsem inženýr ekonomie, ačkoliv jsem absolventem a na to mám papír, absolventem oboru ekonomika průmyslu, stejně jako třeba bývalý pan ministr Dlouhý. A oni mi potom po dvou letech poslali domů už bez jediného slova vysvětlení, prostě takový vysvědčení, kde je napsaný, že jsem absolvoval tu školu, všechny ty zkoušky a jmenuje se to vysvědčení na odchodnou a pod tím je takový v závorce malinkým písmem napsáno nenahrazuje diplom. Jo. No, a já jsem teda potom, až už poměrně v dost vysokém dospělém věku, teda vyštudoval ještě jinou školu, takže jsem, moje maminka konec konců dočkala i promoce, i když už jsem promoval jako náměstek ministra na filozofické fakultě, to je vedlejší. Proč to říkám? Protože můj synáček začal studovat politologii nebo mezinárodní vztahy na fakultě sociálních věd a když ve třetím ročníku nám mezi řečí jen tak jako přišel a doma oznámil, že nám oznamuje, že ho přijali na DAMU, na produkci a že jako tu fakultu sociálních věd jako nehodlá dodělat, tak se mi velmi těžko uplatňovala jako otcovská autorita, abych se nějak, že on tohleto, co jsem vám teďko všecko na sebe prásknul, moc dobře věděl, že jo. A nebýt mý ženy, která na rozdíl ode mě je opravdu zarputilý rafan a ona patří mezi ty rodiče, který opravdu zakleknou a to dítě mu dá ty válečky a opravdu ho nenechá, jako nepustí ho. Tady taky jedna, ale jsem viděl, sedí, která to všecko jako drží pod krkem. Tak její zásluhou je, že se nám podařilo toho mladého jaksi dotlačit aspoň k tomu bakaláři. Takže stejně jako moje maminka, která v roce 92 teda viděla už konečně toho syna, jako jak opouští akademickou obec ověnčen a s tou rourou pod paží, tak i my jsme docílili toho, že mladej teda opustil tu univerzitu alespoň s bakalářským diplomem. No a teďko dělá tu produkci, protože on mezi tím samozřejmě, protože jeho zajímá divadlo, ne muzika, ale divadlo, a kromě toho, že studuje produkci, tak samozřejmě se věnuje, mimochodem spolupracoval dost dlouho taky s Tiborem Turbou a dělá produkci všelakých takových právě akcí souvisejících s nějakými pouličními performancemi a tak. No a to je samozřejmě lákadlo pro něj strašný, tak dneska jeden teda diplom už má a teď se docela musím pochlubit, už má ty bakaláře dva. A možná, že tuhle školu snad se mu podaří dodělat až k tomu magistrovi, no. Tak to jste chtěl vědět něco o mých dětech. Tak co mám k tomu víc říct, no? Ovšem jako typický exhibicionista, jako každý člověk, který na jeviště vstupuje, jistě jste si všimli, že my, víc než polovinu z toho tématu moje děti jsem věnoval svý vlastní osobě, že jo? Co byste ode mě mohli čekat?
1: Ještě byste možná měl děti představit i jmény?
0: Ano, děti jmény představují takto. Syn Petr a dcera Michaela, nyní Macháčková.
1: Děkuji. Tak, vy jste hrál a zpíval v nejvýznamnější inscenaci pošlitrovské éry divadla Semafor v Kytici. Jak vzpomínáte na dobu svého působení v Semaforu a co vám tahle zkušenost, majestán, jste byl i herec, že? Co vám tahle zkušenost přinesla?
0: Musím se přiznat, že to bylo strašně krásný období, tedy takhle. To období, ta doba, ve které jsem já v Kytici hrál, to bylo od premiéry v roce 72 až do roku 75. Bylo jinak období nejtužší normalizace a pro mě osobně to bylo velmi smutný období umělecky, ale právě účinkování v Kytici mě vlastně kompenzovalo všechny ty moje frustrace z toho, co jsem špatně udělal a co mě nešlo. V tom, co jsem cítil, že jako vlastně moje hlavní poslání. A to pozvání do Semaforu pro mě vlastně byla taková jako záchrana, jak to řekl, bylo to záchranný lano. Najednou jsem z toho úhoru takový ty opravdu totálně hodnoty popírající takový ty tehdy prorežimní pop music, v který jsem z vlastního přičinění a z vlastní blbosti byl jako partner právě nyní opět už se k slávě deroucí Haničky Zagorové, tak to pozvání do toho Semaforu pro mě bylo úžasný. Musím říct, že na tom se podepsala ovšem Hanka Zagorová a já na to vzpomínám rád, protože zaprvé jsem měl tu čest pracovat s vaším bratrem, což samo o sobě, myslím, pro každého kumštíře v tomhle oboru je prostě nejenom podsta, ale je to prostě škola. Za druhý, a to jsem samozřejmě tenkrát netušil, že ta Kytice se stane opravdu vlastně takovým kultovním představením. Sám jsem odehrál 250 repris, ale pokud vím, tak ona jich celkově měla víc než nad 800, což je úplně nevídaná záležitost. Poprvé v životě jsem pracoval s režisérem Jiřím Cízlerem, kterýho jsem poznal, a to pro mě byla další zajímavá zkušenost, protože Cízler, kterýho samozřejmě většina lidí zná spíš jako komika, herce, je především vynikající, nebo byl aspoň tenkrát vynikajícím režisérem, ale i zajímavým muzikantem, a prostě naučil jsem se tam šíleně moc a vždycky vlastně to bylo pro mě takový svátek, když bylo představení Kytice, já jsem si mohl oddychnout od toho, co jsem vlastně na těch jevištích, když jsem s tou Zagorovou opíštěl ty štace, tak jsem pro mě ta Kytice, to prostě bylo opravdu doušek vody živé. Co víc tomu mám říct, že mě potom vyhodili po 3 letech, to je v Semaforu taky normální, ale s tím se člověk musel smířit. To nebylo vůbec z důvodu uměleckých, ale protože jsem přeci jenom měl ještě teda nějakou jinou sinekuru, tedy jak říkám to hraní s tou Zagorovou, který mě živilo, protože v Semaforu se jako, já jsem nebyl nikdy zaměstnancem divadla, já jsem tam fungoval jako externí host, i když jsem teda měl roli truhláře Petra v té Kytici, ale to by mě nikdy neuživilo, já jsem v té době už měl rodinu, dítě, čili ta Zagorová tam mě naopak živila a jakkoliv mi to bylo vlastně nepříjemný, tak jsem vlastně kvůli tomu, že jsem s ní jezdil a musel občas Semafor za mě schánět náhradu, tak jednou to prostě přišlo a vyhodili mě, čili já rozhodně nebudu svalovat svůj odchod ze Semaforu na to, že jsem byl nepohodlný režimu, což jsem sice jinak velmi byl, ale především před semaforskou dobou a zejména pak potom v těch 80. letech, ale v této době jsem byl v podstatě pro ten režim neškodný, ale prostě vyhodili mě, protože měli příliš mnoho práce s tím za mě furt schánět nějaký náhrady a už je to přestalo bavit. Druhá věc je, že ten pán, co mě vyhazoval, byl Estébák, no ale tak to nakonec na těchto rozhodujících místech byli skoro všichni, že jo. Takže prostě na Semafor vzpomínám rád, kdykoliv potkám Jiřího Suchýho, tak mu pořád ještě říkám pane šéfe, protože já jsem v životě měl šéfy jenom 2, 3 vlastně, z nichž 2 byly velké osobnosti české kultury, ale i politiky, ten první byl Jiří Suchý, byť jsem nebyl jeho zaměstnancem, ten druhý byl Pavel Tigrit, můj šéf, ministr, od kterého jsem odešel, protože jsem s ním nemohl pracovat, což ale neznamená, že bych si ho nevážil a neměl ho jako osobu rád. A ten třetí byl jiný ministr, pan Kabát, který nestojí celkem za vzpomínku. Ale bylo to moc hezký. A to, že jsem se stal hercem, to byl spíš vtip, že jo. Já jsem, samozřejmě měl jsem tam roli a Cízler mi řekl, že jako musím vylíst po schodech a pak zase z nich slíst a tu Haničku jako takhle chytit a odníst. Tak pokud tohle lze považovat za herecký výkon, tak ano, byl jsem též hercem.
1: Rodina byla pyšná na vás?
0: No, rodina byla pyšná v tom smyslu jednak, protože přeci jenom Semafor vždycky byl prostě určitou značkou kvality. A protože tedy zejména moje žena věděla, že jsem vlastně v té době strašně nešťastný a že mi to nejde a že já vlastně, já nevím, jestli zrovna v téhle tý části té debaty mám hovořit o tom svým učinkování s tou Zagorovou, ale faktem je, bylo, že já jsem prostě byl vlastně takový nechtěný. Ona mě pomohla osobně, my se máme rádi, ale hudba a publikum, který na ní chodilo a to, co ona produkovala, bylo tak proti tomu všemu, co jsem já kdy v životě chtěl a dělal, že oni mě prostě nechtěli, já jsem tam neměl úspěch a v tom Semaforu jo, takže rodina byla nadšená, když konečně viděla, že mi taky někdo tleská jako opravdu upřímně, zatímco u Zagorovy vždycky tleskali a už říkali tak dobrý a už přijde Anička a konečně přijde ta naše jako...
1: Taková otázka mě napadla, nevím, doufám, že není nějak záludná nebo to, ale s kterou písní z vašeho repertoáru jste se v životě nejvíc kdy ztotožnil?
0: Já nevím, já jsem, Rozumím-li správně vaší otázce, já nepatřím teda k lidem, kteří mají pocit a touhu vysvětlovat svoje písničky, ať už jsou to věci, které jsem přímo sám napsal, nebo třeba který jsem jenom zpíval, který pro mě někdo napsal, nebo kterých jsem se sám nějak drze zmocnil a naspíval jsem je, nebo jsem je na jevišti jako zpíval. Mně vždycky bylo strašně protivný, když se mě někdo ptal, prostě, co tím ten pan Kainar myslel, když to město R, když jsme dělali a jak to vlastně všechno bylo. Já prostě nemám tuhle tu tendenci, čili ani nevím přesně, jestli umím říct, s kterou písní se nějak vnitřně ztotožňuji. Mojí snahou bylo, abych to byla každá písnička, s kterou na to jeviště vylejzám. Že se mi to vždycky nedařilo a že teda to období, o kterém jsme teď před chvílí mluvilo, zejména to vystupování s Hankou Zagorovou a ještě s některýma jinýma, co jsem v těch 70. letech víceméně z existenčních důvodů, ale dneska bych řekl, že možná i částečně z vlastní zbabělosti absolvoval a že tam jsem jako vystupoval s věcma, kterým jsem sám nevěřil a kterým jsem sám považoval, že jaksi jsou, nevím, jestli se v českém veřejnoprávním rozhlase, jehož jsem členem rady, sluší říkat sprostá slova, ale byly to prostě sračky. Tak.
1: No, řekl jste to vy.
0: Ano, tak já si to taky umím obhájit, že jo. Až přijde stížnost na radu, jak je možné, že se v českém rozhlase taková slova vystupují, já si tu stížnost vemu na starost.
1: Pane Prokope, já dohlednu na to, aby se to nepouštělo odpoledne, bude to ano, o půlnoci.
0: Tak to je v pořádku. Po 22. hodině se smí i erotika, ono tohle sice erotika není, ale je to taky sprostý. No, takže já nevím, jestli prostě umím říct, která byla taková co nejvíc. Já vím jenom o jedné písničce, která tak nějak ku podivu, měl jsem takový pocit, když jsem jí psal, že vím jako proč a pro koho ji píšu. Ta píseň se jmenuje Blues o spolikaných slovech, což nikdo přesně neví, ale ti, co ji znají, tak vědí, že se tomu říká, až si pro mě přijdou funebráci. Tak to je taková docela zvláštní věc. Tam jsem měl jako najednou takový pocit, že jako konkrétně vím asi pro koho a proč to dělám. Ten text jsem, ale já jsem nikdy nenapsal, nebo lépe řečeno, ne nikdy, já jsem napsal v životě pouze dva texty a tohle nějak mi nejde, neumím, nejsem literárně nadán. To jsou slova básníka Jiřího Žáčka, ale nějak jsem měl pocit, že skoro je mi líto, že jsem to nenapsal sám.
1: Léta 60. Divadla malých forem, Mladý svět, Big Beat, Beatles, Ginsberg, Twiggy, Hippies. Ne všechno nás třeba zasáhlo na 100%, ale většinu toho máme nějak pod kůží. Co se z těch let vybavuje nejvíc vám?
0: Tak kromě Twiggy úplně všechno, co jste řekl. Twiggy jako pojem ano, jinak ovšem, kdo se na mě podívá, tak chápe, že to není zrovna můj případ. Ale jinak skoro všechno, prostě to je, jako fenomén 60. let je pro mě stále něco úžasného, pořád ještě úplně si to sám ani neumím vysvětlit, protože to přeci nebyla jenom otázka toho kulturního boomu v 60. letech u nás, že jo? To byla vlastně celosvětová vlna, která byla samozřejmě spojená i s určitou politickou situací, s určitou výměnou generací po válce a tak dále. To je něco jako fantastického, no a já jsem samozřejmě rád a hrdej na to, že jsem jako do toho spat a že patřím k té generaci, která v těch 60. letech začínala a měla to štěstí, že se s ní částečně nějak svezla a taky prostě měla z čeho čerpat. Takže pro mě to je naprosto nezapomenutelný a velmi těžko překonatelný období. Nerad bych působil samozřejmě dojmem senilního starce, který jako vzpomíná na to, že nejlepší bylo vždycky to, jako když on byl mladý, to je obligátní a možná, že už jsem ve věku, kde se to začíná takhle jako i slušet k tomu, abych to říkal. Ale přesto si myslím, přesto to nebezpečí, který si uvědomuju, že léta 60. totiž znamenala zvláštní kulturní vzmach i u lidí, který já dneska řadím do té kategorie těch sraček, o kterých jsem mluvil. Prostě i oni v 60. letech produkovali něco, co já bych mohl považovat ze svého, samozřejmě zcela subjektivního úhlu pohledu za hodnoty.
1: No, půjdeme na krásné ztráty.
0: Krásný ztráty.
1: Krásný ztráty.
0: Dostávám ty dopisy pořád.
1: Krásný ztráty.
0: Krásný, vždyť přeci spisovná čeština říká a tak dále. Já vždycky říkám, račte se obrátit k Pavlu Šrutovi. On napsal ten text, on jistě česky umí, vždyť je to nositel ceny Jaroslava Seiferta a mám pokoj, no.
1: Já jsem to takhle jsem si naběhnul, jakože nevím, jakže se to bude krásný ztráta. Ne, dobře jste to tady nanes. Můžete nám něco o historii vlastně těch dvou vašich talk show povědět, jak jste se vůbec k tomuto programu dostal, odhodlal vlastně a podle jakého klíče třeba sestavujete teď dvojice? Není to moc otázek?
0: Ne, není, zkusíme to. Začalo to v roce 98, když jsem se rozhodl, že nebudu už kandidovat a odejdu ze poslanecké sněmovny, tedy před volbami. A já jsem tenkrát samozřejmě, protože jsem pracoval i v tom parlamentě hodně kolem médií, tak jsem se tak jako rozně poptával lidí, kteří v těch médiích pracovali nebo kolem nich se točili. Prostě jsem hledal, co bych asi dělal. Nevěděl jsem, bylo mi jasný, že vracet se do muziky jako je pro mě prakticky vyloučeno. Nemyslím, že bych ji úplně opouštěl, ale jako, že by to měl být jako nějaký můj další jaksi životní job. To jsem věděl, že nejde, protože jsem vědomně z muziky odešel v určitý době a měl jsem pocit, a dodneška mám pocit, že to bylo správně. I když stále hraju a mám ji rád a i na to lidi chodí, ale prostě není to už pro mě ta hlavní životní meta a nemůže být. No a tehdy mě vlastně oslovil Josef Vlček, v té době šéfredaktor Zábavy na Primě, a nabít mi takovou zvláštní věc, jestli bych nechtěl dělat pořad, který by hovořil o bývalých politicích, protože se blížilo výročí vlastně roku 89, listopadové revoluce, a začínala taková ta první jako výměna té garnitury politické. A mě to strašně zajímalo, protože jsem přeci jenom jednak většinu těch lidí osobně dobře znal a jednak i pro mě samotného to bylo prostě strašně zajímavý téma, co to vlastně ta politika jako je a jaký jsou to lidi a co s nima udělala a tak. Takže jsme vymysleli na základě této nabídky, kterou potom televize Prima v osobě paní generální ředitelky Fričové přijala, a mě to hrozně mile překvapilo, že vůbec privátní televize takovouhle věc by chtěla dělat, tak jsme vymysleli potom ten formát, který spočíval v tom, že to bude bar, že tam ty hosti budou dva a tak dále. Vymysleli jsme i ten klíč, že se to bude jmenovat podle mý písničky, která se jmenala Nic ve zlým, nic v dobrým, tak a že tedy půjde o nikoli už jenom o bývalé politiky, ale o to, co to ta politika je vlastně za podivný fenomén a co s lidma udělala a jaký to lidi vlastně do ní vlezli nebo kterých se alespoň politika nějak dotkla a změnila jim prostě život za těch posledních 10 let. A tenhle ten pořad jsme dělali rok a půl, vystřídalo se v něm víc než 100 hostů, byl to každý týden. A od pana prezidenta Havla jsem tam prostě měl prakticky všechny lidi, kteří prošli tou polistopadovou politickou garniturou tehdy. Skončili jsme v roce 1999 právě dvojicí Václav Havel, Josef Škvorecký, a v té době mě oslovoval tehdejší generální ředitel České televize Jakub Puchalský, který pořád říkal, jak to, že takovejhle pořad neděláme my, teď to je vlastně veřejnoprávní téma a my bychom rádi vás a pojďte k nám a tak. A já jsem pořád říkal, ne, já mám závazek tady a je to prostě slušný partner, chová se ke mně dobře a já si vážím toho, že privátní televize je ochotna dělat něco, co není jenom úplně jako komerční pořad. Nicméně ten pořad prostě měl určitou dobu, tu skončil a my jsme měli pocit, že teď je tedy možno slušně odejít, což jsme udělali, a tak vznikly krásné ztráty. Já jsem zaprvé chtěl zachovat ten základní princip toho, že ty hosti jsou dva, protože myslím, že tím se to dost liší od většiny běžných talk show, jako je třeba i tahle, že prostě ty dvojice jsou něco, co je dráždivý a zajímavý a lidi strašně vždycky zajímá, co zrovna tyhle dva teda čendové tam asi tak provedou a proč jsou spolu, jako jo a to. Za prvé, za druhý, ten bar mě připadal taky docela dobrý, protože ten bar je samozřejmě a byl i na Primě a i v České televizi je funkční a já tam nalejvám skutečně alkohol, pokud tedy samozřejmě si ho ty hosti přejou, ne, že bych jako to do něj... I to se stalo. A protože mám za to, že ten hodně podstrčený panák může v mnoha případech ty lidi víc otevřít, než prostě ten čaj, který mám tady teďko já. Já samozřejmě jsem toho panáka měl předtím, to si nedělejte zase s tím nějakou hlavu, že já myslím, že si neděláte, že jo. Nemám ten pocit. Ale u některých lidí to je docela zajímavý, i když pochopitelně já musím respektovat, že někteří řídí a někteří prostě z nějakých důvodů pít nechtějí. Taky úplně nerozumím, no ale dobrá. A čili tyhle věci jsem chtěl zachovat. Chtěl jsem zachovat i to, že teda ta písnička vlastně určí název a to se naštěstí podařilo. Opět a na České televizi se podařilo i to, co na Primě byl problém, že trošku jsme mohli pracovat s tou dekorací a s tím obrázkem, protože já mám ještě kromě svého kolegy Jana Laciny, který se mnou píše ty scénáře a dává dohromady ty dvojice, tak máme ještě třetího do party a to je ta režisérka Tereza Kopáčová. Oni teda oba jsou o víc než 20 let mladší než já a ona tomu dodává ten jako esteticko-filmařský, protože ona je filmař, že ona jako není ten klasický televizní režisér, tak tomu dodává trošku něco, aby se na to taky dalo koukat. Dekorace, kamery, aby to prostě bylo zvláštní. No ale taky jsme už vystoupili z toho Chomoutu jako politika polistopadová a měli jsme za to, že zaprvé je to nepohodlný, protože ten okruh lidí je omezen a politika je příliš úzký jako téma pro život. A i když já se jí nevyhýbám, protože jsem v ní strávil hodně let, tak mám za to, že prostě její místo je jenom určitý segment toho společenského života a to je asi 20% a to já i v krásných ztrátách se snažím dodržet, aby tam ta politika nedominovala, byla tam zhruba asi v tomhletom segmentu. A tudíž teda to téma základní jsou ty ztráty, to je vlastně jakýsi lidský osud, co to vlastně znamená, když člověk jakoby vstoupí na nějaký veřejný kolbiště, čeho všeho se musí vzdát a co zase za to získá. Prostě všechno je za něco. Nic není zadarmo, že jo? To je vlastně takový to moto. No a ty dvojice, teď už jsem tak naznačil, že jo? To je zvláštní. Já vám neumím, a dokonce nevím, jestli chci vůbec prozradit ten klíč. On totiž není úplně jasný ani mně. tak jak jsem říkal, my ho samozřejmě pro televizní dramaturgii máme dostatečně zdůvodněn a občas musíme znovu vysvětlovat, jak to vlastně myslíme a co chceme. Ale jak to v tom kumštu, a on to, já nevím, jestli tohle ještě je kumšt, ale já pořád to tak vnímám. Jsou takové někdy věci, že ex post pak vymýšlíte, tak jako jsme vymýšleli třeba pro ty různý komise, který posuzovali ty naše písničky a texty za bolševika, jako jak to ten básník mínil a že to vlastně strašně pokrokový jako a že to jako, jo, tak i dnes občas pro své dramaturgy, kteří doufám, že to teď poslouchají, hledáme prostě ten klíč ve chvíli, kdy už to máme natočený, aby jsme dokázali zdůvodnit, proč teda zrovna pan Pánek s panem Haťalánkem za tím barem sedí a co jsou ty jejich krásné ztráty dohromady. Oni ti dramaturgové to prostě furt chtějí a my samozřejmě do jisté míry to, jak už jsem říkal, vysvětlit umíme, do jisté míry je to někdy i věc intuice prostě určitýho, jako já si ty jména řeknu a teď si je představím a řeknu, tak šlo by to, nešlo by to, má to něco do sebe, nemá to něco do sebe. Samozřejmě, že když pak ten scénář píšeme, tak si to musíme spolu s tím Lacinou vydefinovat, o čem to asi bude a kudy to asi pohrnem, to jo, ale prostě takovej ten mustr, jako ten Chomout, že ho nasadím a teď to tam všecko, to prostě nejde. Mimo jiné taky proto, že a tady mě jistě potvrdí každý, kdo z vás dvou, co víte, co to je vůbec schánět hosty do takových pořadů. Jednak, že ten okruh lidí, kteří jsou zajímaví a taky ještě ale umějí něco jako říct, aby to nebyla úplná nuda, a trošku jsou známí, aby taky někdo jiný na to byl ochoten koukat. Není tolik. A druhá věc je, že když pak sestavíte tu dvojku, tak je strašně složitý to technicky dát hromady, aby oni se sešli a mohli v ten správný čas. Takže my máme milion vymyšlených dvoje, který těm dramaturgům odevzdáme, jak to máme všecko vymyšlené, jak je to úžasný a tam všechno sedí. No a pak se třeba, já nevím, 4 dny před natáčením dovíme, že to prostě pan ministr XY prostě bohužel odjíždí někam prostě služebně a že to nejde. A my teda horko těžko musíme sehnat někoho, kdo nemůžeme říct, tak zavoláme jinýho politika, to prostě nejde. Musíme jako aspoň trošku do nějakého, a teď to schéma musíme třeba změnit, čili a musíme vymyslet novej mustr. Dokonce se nám to stalo asi ve 2 případech, když jsme už měli i napsaný scénář, že jsme museli prostě tu dvojku změnit a vymýšlet úplně nový princip. A tomu jednomu, u kterého už jsme všechny otázky měli napsaný znovu a úplně jiný. Nebo aspoň některý jiný. Takže je to tak, že prostě se to vlastně úplně prozradit nedá. Jak dlouho bude prostě televizní dramaturgie ochotna tuhle hru s náma hrát? To já nevím. To uvidíme.
1: Chtěl jsem se vás zeptat, jestli jste měl někdy nějakého hosta, který vás vyvedl z míry uprostřed, třeba jste byli i domluveni na otázkách, nebo já nevím, jestli se domlouváte předem?
0: Ne, oni nevědí, na co se jich budu ptát, stejně jako já jsem nevěděl, na co se budete ptát mě, i když se to samozřejmě dá do jistý míry očekávat nebo odhadnout. Já s hosty hovořím těsně před natáčením, kde jim vlastně jenom vysvětlím ten princip. Oni, většina mých hostů ten pořad zná, takže zhruba ví asi, do čeho leze. A samozřejmě, že jsou někteří, kteří mají takový ty jako touhy a tendence dovědět se ty téma, aby se jako připravili, jako jo. Několikrát se stalo, že si někdo tam sedl za ten bar, vytáhl si normálně papír a tušku, že si bude jako dělat poznámky, jako v té 7, jo. Aby jako když on, a už si tam píšu a ty čísla a tohle, tak to jsem zakázal. Pokud to byli politici, jako Vladimír Mlynář, nebo tak, to bylo celkem snadný, ale představte si, že vlastně nejvíc mě tímhletím vyvedl z míry Vláďa Merta, který si vytáhl papír, tušku a kromě toho už nějaký napsaný věci, který hodlal prostě jako sdělit národu touto cestou. Tak to jsem mu taky zakázal a nebylo to snadný. Ale tohle bych neřekl, že by mě vyvedlo z míry. Vyvedlo mě z míry zhruba 3x. Dvakrát se stalo, že mě prostě host najednou uprostřed natáčení prostě od toho baru odešel. V jednom případě to byla poměrně komická záležitost vysloveně jaksi technického charakteru, dámsko-technického charakteru, kterou byla to spisovatelka Iva Pekárková, abych byl teda adresný, která najednou prostě řekla, nezlobte se, já si musím jít napudrovat držku. A odešla, a protože její partner byl Jarda Dušek, což je mimochodem muž, který, já samozřejmě velký mystifikátor, tak sehrál se mnou scénku, která byla opravdu úžasná, protože mě podrobil okamžitě křížovému výslechu, jestli je to běžný tady, že ty hosti takhle odcházejí a tak. A já musím se přiznat, že jsem skutečně jí sehrál velmi věrně, a to teda nebyl herecký výkon, to byla pravda. A potom jsme ve střižně svedli velký boj, protože mý dva mladí kolegové samozřejmě to tam chtěli mít, že jo, protože to bylo to ono. A mně to připadalo v určitý Pekárkový takový blbý. A nakonec jsme to tam nechali a mělo to zřejmě velký úspěch, protože to bylo příjemný. A ona ani neprotestovala, takže snad je to v pořádku. Po druhé se mi to stalo, ovšem to už bylo o něco horší. To se mě tam prostě jeden host jaksi odešel a to neřeknu, kdo to byl. Je to díl, který teprve bude vysílán a to jsme tam nedali. Bylo to prostě nepříjemná věc. Selhaly mu nervy, protože otázka byla poměrně pro něj intimní a velmi nepříjemná a smutná. Týkalo se to nějakých úmrtí a tak a on to prostě neustál. To jsme samozřejmě vystřihli a není to tam. I když to téma smrti a tohodle to tam kolem toho jako je a myslím si, že to tam má zůstat. Tak to byl okamžik, kdy jsem skutečně se cítil docela blbě a i když je to člověk, který je můj kamarád hrozný leta, tak prostě mě to nebylo příjemný. A pak po třetí mě někdo vyvedl z míry, a to taky neřeknu, kdo to byl, protože mu nechci to. Prostě pozval jsem si hosta, o kterém jsem, kterýho jsem znal, a věděl jsem, že to je úžasně veselý chlapík a výborný kumštíř a zajímavý člověk, a on prostě vlastně z něj skoro nic nelezlo. To bylo strašný. To jsem prostě horká pára, a já jsem seděl a tek mi studený pot po zádech a modlil jsem se už, aby byl konec. To bylo ještě na Primě. A to teda vám nepřeju, protože takovýho hosta opravdu... Od té doby vím, že jsou typy, zejména herců, kteří sice jsou skvělí herci, ale když nemají napsanou roli, tak s nima není řeč. Oni umějí buď vyprávět ty veselý historky z natáčení, což ale zase patří jaksi někam jinam. Že jo? To ať si řeší, já nevím, Halina Pavlovská nebo Munzar s Hlaváčovou, nebo prostě tyhle ty pořady tohoto typu Donutil. A nebo prostě jsou skvělí herci, kteří hrajou tu roli, ale jako sami za sebe neumějí nic pořádného povídat. Což není žádná diskvalifikace, ale nejsou to teda pro mě hosti.
1: Tak a dostáváme se k závěru. Ani jsem se vás nezeptal, kdyby náhodou byl nějaký dotaz, i když chroničtí ptáči... zde nejsou. Ale možná, že bude nějaký dotaz. Já už to vedu k závěru. Kdyby byl dotaz z publika...
0: Mně to nevadí.
1: Nevadí vám. Jak odpočíváte, čím se nejraději zabýváte, když zrovna nespíváte, neskládáte, neúřadujete, neposlancujete? Co děláte v takových chvílích?
0: No, 12 let nic, protože kromě naspaní už nebyl čas. Ale teď, abych byl zcela upřímný, poslední něco přes rok, co jsem se odstěhoval na ten venkov taky, tak připouštím, že toho času je o něco víc. Takže například jsem po 12 letech přečetl 2 knihy, což považuji za úspěch. Jinak já nejsem nějak moc dvakrát sportovní typ, takže na tenisových kurtech mě málo kdy jako přistihnete, ale věnuju se lyžování. To je takovýho něco, co nevím, proč mě naučila taky matka. Už někdy od 5 let jezdím na lyže a to zaplať pán Bůh, zatím se jako daří a ty kolena a všechno, ještě to nějak jako drží. A tak to jako rád a hodně, tedy hodně, pokud mám na to ten čas a jezdím teda lyžovat. No a teď v poslední době právě jako venkovský mládenec hodně často chodím se psem ven, to není ani odpočinek, někdy je to trochu i zábava, ale jinak je to samozřejmě určitá povinnost, která ale prý je zdravá. Takže to je další poměrně významný element mých aktivit. A jinak, protože mám problémy s páteří, tak se každý ráno 15 minut musím zabývat takovými asi 8 úplně nesmyslnýma cvikama, který mi napsali na rehabilitaci, abych dělal. Já jsem už teda 2. rok to opravdu dělám, skoro každý den, musím se přiznat. A samozřejmě nic se nezlepšilo. Nicméně mě bylo řečeno, že mám být velmi rád, protože smyslem samozřejmě nemůže být, aby se to zlepšilo, to už nejde, ale buďte rád, nezhoršuje se to.
1: Na to se docela hodí následující otázka, jestli si víte rady se svým věkem.
0: No tak jednu z těch metod jsem právě naznačil, ale já myslím, že jo. Je fakt, že se mě stává v posledních letech, že většinou, kam přijdu, jsem nejstarší. To není moc příjemný pocit. Ale teď, co jsem se stal členem Rady Českého rozhlasu, tak musím přiznat, že jsem velmi pookřál. Protože... protože jsem tam, myslím, druhej nejmladší... A to je nádherný pocit, to vám řeknu. To je tak nádherný pocit v 56 letech, prostě, že vůbec ještě existuje nějaká komunita, kam můžete přijít a nepouštějí vás sednout. Takže já si myslím, že to mám s věkem poměrně docela jako v pořádku a že se s tím vyrovnávám, jak umím. A
1: už víte, jak naložíte s tím důchodcovským věkem?
0: Ne, tak to si zatím nepřipouštím. Já taky si říkám, dokud ještě to půjde, tak budu hrát, i když já hraju strašně málo, já hraju tak, já nevím, asi kolem 15 koncertů za rok. Vždycky jeden v Praze před Vánoci a jinak tak, jak to vyjde, nemám na to žádný systém a tak. A to mě strašně pomáhá. Já jsem zapomněl v těch koníčkách, to je samozřejmě moje hlavní, můj hlavní relax, je to hraní. I když to vlastně byla leta moje profese, tak dneska, ačkoliv samozřejmě za to beru peníze, to jako nepopírám, ale je to především moje vlastní zábava. Dokud mě tady bude dech a tady prostě, rozumíš, tady, dokud to půjde, jo. Tak. Tak dotehdy o žádném důchodcovství ještě nebudu moc uvažovat. Ono mi stačí, že když k nám přijedou mladí, takže už mě oslovujou dědo, no.
1: Pane Prokope, poslední moje otázka. Jste důstojníkem řádu umění a literatury Francouzské republiky. Když se na ulici potkáte s Jiřím Menclem, který je důstojníkem stejného řádu, kdo komu salutuje jako první?
0: Zatím jsme to neřešili. Já mám za to, že ono ještě těch nositelů je víc. Zaprvé nejsem si zcela jist, ale mám za to, že Jiří Mencl, stejně jako Věra Chytilová, nebo například Michel Fleischmann, jsou pouze rytíři. Já jsem důstojník.
1: A důstojník?
0: Důstojník je, víš, pak už je jenom komandér. A to je, to nevím přesně, já myslím, že ne, to už nevím. Já samozřejmě jsem na rozdíl od nich, kteří toho řádu dosáhli jako umělci. Já jsem ho dostal jako náměstek ministra, jak jsem pochopil, jako člověk, který se podle jejich názoru zasloužil o nějaký česko-francouzský vztahy v oblasti kultury, řekněme, na té úrovni politický. Proto mám hodnost důstojníka, protože prostě na chudé lid musí být přísnost. Že? Ale jinak děkuju za podnět, až se s Jiřím Menclem a s dalšími tedy podřízenými setkám. Pokusím se prostě vnést do toho nějaký řád, zavedu kázeň a budu vyžadovat, aby mě zdravili první.
1: Přátelé, já jsem vyčerpal své otázky. Má někdo nějaký dotaz?
2: Já bych měl dvě otázky. První, jakého máte psa?
0: Labradora Fenu, jmenuje se Chantal.
2: Děkuju. A druhá otázka. Navštívil jsem vaše internetové stránky, docela se mi líbily. A chtěl bych vědět, jaký máte vztah počítačům, internetu a podobně.
0: No, musím říct, že na svůj věk relativně vstřícný, čili naučil jsem se všechno sám, dílem teda s pomocí syna. Nejsem pochopitelně schopen žádných zázraků, ale komunikuju, pracuju s e-mailem, s internetem. Můj problém při obsluze počítače vůbec není, řekněme, obsluha toho softwaru, myslím takových těch základních programů, jako je textový editor a tak dále. Já bohužel neumím psát na stroji, čili můj problém je, kde leží které písmenko na klávesnici. Nikoli teda, jakou operaci mám udělat, abych dosáhl toho, to jsem se už dokázal naučit, ale když mám například odpovídat nebo psát nějaký text, tak koukám, jestli K je blíž než U.
1: Bude ještě nějaký dotaz? Není-li dotazů, budu končit svojí takovou tou obligátní větou. Šermánovice navštívil pan Michal Prokop.

milí rozhlasoví posluchači, končí dnešní v pořadí již 163. nostalgické muzeum zábavy. Jehož hostem byl zpěvák, hudebník a moderátor Michal Prokop. V tuto chvíli mi už nezbývá, než vám popřát dobrou noc, popřípadě dobrý den, a ujistit vás, že až přijde náš čas, tak se budu s vámi se všemi těšit opět. Naschledanou.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda, digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru, a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Je čas na pravidelné životopisy, které budou tentokrát patřit herečce Lídě Bárové. Zkusíme zmapovat složité peripetie jejího životního příběhu, a to i přesto, že mnohé z něj zůstává dodnes utajeno.
3: Lída Bárová.

0: Jak se pořád učí. Dokonce i tam, kde to neměl v úmyslu. A naráží do osobností, se kterými se nikdy nechtěl setkat. Nezajímali ho, ani obor jejich činnosti ho nevzrušoval. A ještě ke všemu jsou dotyční už po smrti. Ale stejně se jim nakonec nevyhne.
1: Svět má slabost pro slavné.
0: No vidíte, neříkal jsem to? Už je tady. Lída Bárová. Pokud jsem občas v televizi zahlédl útržky filmů pro pamětníky, sice jsem časem registroval jména jako Adina Mandlová, Hana Vítová, nebo Lída Bárová, anebo Nataša Golová, ale nikdy jsem ani nevěděl, ke které tváři které jméno přiřadit.
1: Vsaď se, chlapče, že tvůj dědeček by to věděl stoprocentně, i kdyby mu už dělalo potíže vzpomenout si na jméno babičky.
0: Otázka je, zdali byste se z toho radovala.
1: Hochu, na nenávist jsem já trénovaná. Víš, kolik negativních hrdinů má historie? Všimni si, kolik krve se jen z dopuštění Napoleona vsáklo do země u Slavkova. A s jakou chutí si dnešní chlapy obléknou stejnokroje a jdou si na to bojiště hrát na bitvu, která byla příšerná.
0: Vy jste zvyklá vyslovovat hrozné věci. Já vaši zpověď poslouchal v dokumentu Heleny Třeštíkové. To jste už byla stará, tvář jste měla strnulou, i když všiml jsem si, že jste asi kdysi musela být krásná. Ale jak jste bez nějakého pohybu mimiky vyslovovala hrozné životní zážitky, až mě mrazilo.
1: Přál jste si, abych plakala? Nikdy na kameru nepláču. Slzy mě za můj život došly.
0: Mně vás bylo líto. Kolikrát už na váš hrob u Strašnického krematoria spadlo podzimní listí, ale stále ještě o vás vycházejí knihy. Publicistovi Stanislavu Motlovi, autorovi asi nejzasvěcenějšího pohledu na váš osudový příběh, jste zřejmě svěřila taková tajemství, že dodnes, kromě už vydané knihy, zachovává o spoustě věcí mlčení.
1: To byl člověk, který chápal, protože znal.
0: Ale nepíší se o vás jen knihy. Pražské divadlo Komedie uvedlo, jak to v podtitulu nazývá, intimní variace na téma mezinárodních vztahů. Představení Goebbels Bárová. Máte i svůj Facebook. A když se o vás něco objeví na internetu, okamžitě se lidé na chatu pohádají.
1: Dokonce jsou na sebe sprostí. No, nenávist nepatří k noblesním vlastnostem. Já jsem si nenávist davu vychutnala až do dna.
0: Neprávem?
1: Právem, neprávem. Víte, každá doba znásilněná totalitou nějakým způsobem umaže lidi. Jistě, že ne všechny. Ta vina má ale různou podobu. Někdo opravdu odhodlaně škodil, někdo toužil sklidit odměnu a záměrně se dopustil nečestných věcí. A jiní byli třeba hloupí. Třeba natolik zahledění do sebe, že nepochopili okamžitě veškeré souvislosti toho, co dělají. No a víte, kam s tou pachutí viny po kapitulacích, po převratech? Nejlépe se svědomí utiší, když se ta osobní zátěž přenese na někoho, kdo je všeobecně známý. Populární osoby je možno milovat i nenávidět a občas z nich lze udělat i bleskosvod, po kterém sjedou všechny zločiny, udělí se tresty a společnost pak má pocit, že se očistila a že vlastně byla mravnější, než by se mohlo na první pohled zdát.
0: Já vás nesoudím, ale vy máte pocit, že úzké přátelství s nacistickými pohlaváry, s těmi nejvýše postavenými v tehdejší hierarchii, je možno brát jenom jako společenský rozmar?
1: Chlapče, když se to stalo, byla jsem podstatně mladší než vy. A dosud byl mír. Já točila filmy. A byla jsem úspěšná herečka opilá slávou. Muži se mě dvořili a pokud to byli pánové z nejvyšších pater společnosti, lichotilo mě to. Já jsem se nezabývala analyzováním politiky. Tak jsem se nepěkně zamíchala do dějin, aniž bych si uvědomila, co dělám. Vědomně jsem ale nikomu neublížila.
0: Je to hrozné, ale když s vámi člověk mluví, vždycky dospěje právě k tomu jednomu jedinému bodu. Ale váš život přece musel být mnohem bohatější.
1: Celý můj život a život mé rodiny

0: partner Svatopluk Beneš tvrdil, že jste byla nejkrásnější žena, kterou v životě potkal. Když jste pak přehlížela s odstupem život, neviděla jste v tom štěstí?
1: Kdepak. Nejhezčí chvíle jsem zažila, když jsem byla malá. Vůbec vzpomínky na dětství mají dar smiřovat, ladit nás do příjemných tónin a uhlazovat hroty a ostří.
0: Pojďme tedy vzpomínat. I když vy jste se narodila zrovna do začátku první světové války, to nebyl čas pro krásné dětství.
1: To je pravda. 7. září 1914 jsem se narodila a tatínek musel narukovat. Až v 18. roce mohl zůstat doma a začal pracovat na magistrátu. Mimochodem, jmenovali jsme se Babkovi. No a maminka, ta se původně připravovala na dráhu operní pěvkyně. Jenomže rodina všechno změnila a tak maminka nakonec skončila aspoň v operním sboru.
0: A vy jste určitě byla vzorná holčička, která se předváděla návštěvám.
1: To nemohu sloužit. Já byla tvrdohlavé dítě. A tak mě museli často trestat. I když tatínek byl hodný. Učila jsem se hrát na klavír, ale talentu jsem zrovna nepobrala. Snila jsem o tom, že budu tanečnice. Učení ve škole mě sice bavilo, i když matematika mě dělala potíže, ale rozhodně jsem nebyla žádný primus. Tělocvik jsem ovšem milovala.
0: Taky se vám přece narodila sestra Zorka.
1: To mě bylo 7 let. Byla ohromně krásná. Měla modré oči a plavé vlasy. Dostala se dokonce do reklamy.
0: V podstatě jste asi měla fajn dětství. Kdy vás napadlo, že byste se stala herečkou?
1: To začalo asi v hodinách profesora češtiny Krpce. No a když jsem skončila kvartu, dozvěděla jsem se, že existuje konzervatoř. A to byl pro mě důležitý objev.
0: Co na to rodiče?
1: No, když se mě tatínek zeptal, on mě říkal Bobši, co chceš studovat, Bobši, dál? A já mu sdělila to, co zatím bylo moje tajné přání. Docela se zarazil a začal mi vyprávět o velké dřině, napětí. No, prostě vylíčil mi herecký život v nejčernějších barvách. A dal mi 3 dny na rozmyšlenou. Samozřejmě, já neměla o čem přemýšlet. Divadlo byla moje budoucnost. Jenomže přišly talentové zkoušky a já měla pocit, že mě ani členové poroty neposlouchají. A přišla sprcha. Jste ještě velmi mladá. Počkejte aspoň rok. A pak to zkuste znovu.
0: Nezdeptalo vás to?
1: Kapku jsem se styděla, když jsem to musela říct rodičům. Vrátila jsem se tedy na rok ještě k latině a zároveň jsem si domluvila lekce u členky Národního divadla paní Suchánkové. Ta mě připravila. A i když za rok přišlo ke zkouškám skoro 100 dívek, já byla nakonec mezi těmi 6 přijatými. Ze školy jsem doslova vytančila a pak jsem se chytila za ruku další přijaté studentky a šli jsme ten úspěch oslavit zmrzlinou. Mimochodem, ta dívka se jmenovala Blanka Vedlichová. Později přijala jméno Valeská.

0: skončil posledně. Chcete, paní Bárová?
1: Na to se mě nemusíte ptát. Touláme se nejkrásnějším obdobím mého života.
0: Skutečně? Jistý dnešní plátek je ale fakt, že jde o bulvár. Nicméně napsal o vás, že jste ukázkou toho, jak udělat kariéru přes postel. A naznačuje, že první v pořadí nekonečné řady milenců byl Rudolf Dale. Když vás dostal na konzervatoř, bylo mu 54, zatímco vám pouhých 16.
1: Nebudu vám to vymlouvat. Herečka by měla rozněcovat představivost. Vzpomínám, když jsem s ním studovala Hildu ze Solneze, stále mi jako můj partner zdůrazňoval: Hildo, vy jste mládí. Říkal to tak neodolatelně, že jsem tomu opravdu uvěřila. A snad i já jsem dovedla být přesvědčivá. Víte, byly to nádherné doby. Chodila jsem do školy jako do království štěstí. Přímo vášnivě jsem toužila co nejvíc pracovat a co nejvíc se naučit. A nejen při studiu rolí, měli jsme i dějiny umění, fonetiku, taky rytmiku, balet.
0: A co spolužáci?
1: Vy nedáte pokoj, vidíte. Ale dobře, třeba Ladislav Kořínek. On už byl ve 4. ročníku.
0: Neznám.
1: Jistě, že ne. On později přijal jméno Brom. Ladislav Brom. No a ten mě dal příležitost vydělat si nějakou tu korunku jako statistka při filmování. To víte, konzervatoristky hrály, co se namanulo, jen aby dostali pár drobných do kapsy.
0: Ale to se přece po všechny časy, co vím, na konzervatoři zakazovalo.
1: A zákazy se vždycky porušovaly.
0: Než se to provalilo.
1: Mně to povídejte. Byla jsem ve 2. ročníku, právě jsme studovali melodramy a najednou se mezi námi objevil režisér Krňanský a proslechlo se, že schání novou tvář pro svůj film. To víte, zastavil se i u mě. Zeptal se, jestli umím zpívat. Odpověděla jsem, že jsem se učila a taky troubila na trubku v Armádě spásy. Nebrali jsme to statování vážně, jenže tady šlo o roli. Ještě jsem ani nezakotvila v divadle a už mi život nabízel jinou cestu.
0: Co jste udělala?
1: Toužila jsem vyhovět Krňanskému. Připadal mně proti celé konzervatoři takový moderní. Takže doma zasedla rodinná rada a tatínek nakonec doporučil změnit jméno, zůstat zatím na škole, abych se ještě něco naučila, a až bude film hotov, přiznat zločin proti školnímu řádu a vystoupit.
0: A jak jste dospěla ke svému uměleckému jménu?
1: No, celkem přímočaře. My jsme někdy v létě jezdívali do Pece pod Čerchovem a tam byl zámeček Daliborka, na kterém se scházívali umělci a spisovatelé. Počátkem 20. let tam taky jezdíval tehdy asi 50-letý Jindřich Šimon Bár. Tatínek rád četl jeho knihy. Já jsem znala Jana Cimburu. No, a tam jsme se seznámili. A tak, abych zachovala monogram LB, připadl na jméno Bár. No a to se už objevilo v novinách referujících o natáčení filmu Kariéra Pavla Čamrdy.
0: Tehdy se ovšem filmovalo rychle.
1: Velmi rychle. Premiéra byla už na Božího dvánoční v 31. Takže mé dny na konzervatoři byly sečteny. Film měl úspěch, ale já musela jít s pravdou ven. Je ovšem fakt, že hned následovaly další filmové nabídky. No, dnes bych řekla, že jako ostatně víckrát pak v životě jsem dala přednost cestě, která se mně zdála nejpřímnější a nejvolnější. Stala jsem se novou tváří českého filmu v 17 letech. A pak už jsem šla z filmu do filmu.

0: Utkvělo vám z té doby něco v paměti?
1: Bylo to jako tajfun. V paměti už nacházím jen změť názvů, jmen a rolí, režisérů, spoluherců a už se mi pomalu plete, jak to šlo všechno za sebou. Patrně i proto, že někdy se prolínala práce i na dvou filmech najednou. Uzavírali se spolupráce, nová přátelství a pochopitelně se rodily i lásky.
0: Ano, bulvární plátek vám poslal do postele v tomto období Karla Lamače a Karla Antona.
1: No.
0: Ale neříkejte, že vás maminka hlídala. Už jste nebyla školačka.
1: Tehdejší matky udělali vše pro uhlídání počestnosti i skoro dospělých dcer.
0: Ale stejně neuhlídali.
1: No. Vzpomínám na Lelíčka ve službách Sherlocka Holmesa. To byl film z mnoha důvodů vynikající a znamenal pro mě několik nových významných přátelství. Scénář podle Vavrisovy knihy psal Václav Wassermann a k režii byl z Paříže přizván Karel Lamač. Natáčelo se ve skvělých ateliérech AB na Barandově, které postavil Miloš Havel. On byl od té doby mým velkorysým přítelem vlastně po celou dobu, kdy jsme se ve filmovém ovzduší stýkali. No a asistenta Lamačovi dělal Martin Frič. Tehdy mu záleželo na tom, aby roli královny dostala jeho žena, Suzanne Merville. Ale Lamač obsadil mě. Úžasně mě imponoval. Jako režisér i jako muž. Snažila jsem se hrát, jak mi to velmi sugestivně vykreslil. Bez patosu, přehrávání. Vedl mě velmi energicky a jemně zároveň. Když byl čas, abych oslavila 18. narozeniny, pozval mě k sobě. Naši by mě určitě nepustili. Ale museli ten den někam odjet a já zůstala sama. Tedy nezůstala. A pak se to přihodilo. Krásně.

0: Lamač zůstal vaším režisérem?
1: Kde pak? V roce 32. do mého filmového života vstoupil Vladimír Slavinský. Jeho filmy byly velmi úspěšné. Ve 33. jsem točila další 4 a každý byl pro mě velkým uměleckým poučením, ale i osobním zážitkem. V okénku jsem se potkala s Hugo Haasem.
0: Haas vás ovšem nemohl netečně minout.
1: S Haasem to byl už 3. film, ale je fakt, že jsem měla dojem, jako by si mě teprve teď všiml a usoudil, že jsem k světu. A tak se mi začal svým způsobem dvořit.
0: Co znamená to svým způsobem?
1: No, dvořil se mi a zároveň sám sebe ironizoval. No a konečně mě pozval do kina na film s Gary Cooperem. To víte, pečlivě jsem se na tu schůzku chystala. Neuniklo to ani mamince a začala sondovat. Řekla jsem jí to, aby se mohla těšit se mnou. Jenomže dávno minula hodina začátku kina a Hugo nikde. Usoudila jsem nakonec, že mu prostě do toho něco přišlo, anebo zapomněl. Další den jsem čekala, že se mi v ateliéru omluví. Ale on mlčel. I mě tehdy hrdost zavřela ústa a toto téma jsme otevřeli až po velmi, velmi dlouhém čase. Haas jen na mě vytřeštil oči a nevěřícně se zeptal, vy jste vážně o tom nevěděla? Nechápala jsem. Vždyť mi tehdy zavolala vaše maminka, abych si prý uvědomil, že jste ještě dítě. A musel jsem jí slíbit, že pro vás nepřijdu. Tak to tehdy matky dělali. Ale život stejně uháněl dál.
0: Kdo byl ten šťastný?
1: Miloš Havel tehdy pozval z Paříže Karla Antona na režii filmu Jsem děvče s čertem v těle. Musím říct, že jsme si byli hned blízcí. Anton, stejně jako Lamač, byl protřelý světem. Paříž z něho dýchala. Uměl jednat se ženami. Měla jsem kvůli němu s rodiči těžký výstup a tatínek mě dal dokonce facku. Pak jsem točila se Slavínským Madlu z cihelny. Tam už taky poprvé hrála moje mladší sestra Zorka. No a jakmile skončilo natáčení, vzala nás maminka, abychom si odpočali do Korutan. Bylo to neuvěřitelné, ale najednou se u našeho hostince objevil Anton. Přijel za mnou a dokázal si natolik získat důvěru maminky, že mě nakonec s ním pustila i na týden do Paříže. Umíte si to představit? Připadala jsem si jako na svatební cestě. Ani si neumíte představit, jak po všem tom, co jsem zažila, se zdají být tyto vzpomínky neskutečné.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Lída Bárová.

0: Všiml jsem si, paní Bárová, že jste včera celá zářila.
1: Když vyprávíte tu jednu jedinou kapitolu ze svého života, která byla plná snů, nadějí, šťastných a romantických zážitků, ale i úspěchů, které se v tak mladém věku přijímají s takovou samozřejmostí, co chcete. V této životní kapitole jsem vyplýtvala všechno štěstí, které mi sudičky přiškly na celý život. Nic už nezbylo na další léta.
0: Přeháníte. Byla tu přece láska ke Karlu Antonovi, jak jsem se dočetl.
1: A Karel Anton byl v Paříži. Víte, u filmu se žije hodně rychle. A vzdálenost Praha-Paříž se zdá zamilovaným celkem nepatrná. Vypravila jsem se za ním. Od té doby vím, že milenci by se nikdy neměli návštěvami překvapovat. Můžete zjistit, že vaše místo zaujala už třeba dcera majitele automobilové továrny Opel. Jak to bylo v tomto případě?
0: No dobře, ale vy jste se líbila mužům, kam jste vkročila. A psal se rok 1934. Vy jste měla 19 let a byla jste nepochybně nejobsazovanější českou herečkou, skutečnou filmovou star.
1: Jak nepodstatné se to dnes zdá.
0: Prosím vás, kolik hereček by mohlo do svého životopisu zaznamenat takovou slávu už v 19?
1: Ale to víte, že jsem byla opilá úspěchem. Byla jsem příliš mladá, abych dokázala mít nadhled. Abych pochopila bezprostředně, že rok 34 pro mě znamená strašlivý osobní otřes.

0: šla jsem z filmu do filmu. A když jsem točila operetu Na růžích u Stláno, dostala jsem jednoho dne telegram od nejznámější evropské filmové společnosti UFA. Zvali mě do Berlína na zkoušku do role chystaného filmu Barcarolla. Měla jsem představovat nejkrásnější ženu té doby v Benátkách.
1: Tomu se nedivím.
0: A bez lichotek, prosím. Mimochodem, na ty zkoušky byl pozván i kolega Rolf Vanka. Jeli jsme tam spolu. Nakonec místo něho obsadili hvězdu první velikosti Gustava Frölicha. Když jsem se to dozvěděla, div jsem neomdlela. To byl idol své doby. Naše první setkání bylo tím pádem plné mých rozpaků, ale Gustav mi je rychle pomohl překonat a pak jsem se u domácí večeře s ním nejen zpřátelila, ale v příštích vteřinách jsem věděla, že jsem velmi, velmi zamilovaná.

0: Karola ovšem měla veliký úspěch a patří rozhodně ke klenotům světové kinematografie.
1: Pro mě znamenala velký zápas s Němčinou.
0: Německo vstupovalo do 35. roku. Nebavila se společnost i o politice?
1: Ano. Ta politika. To víte, že bavila. Ale pro moje 20leté ucho to byly velmi rozporné názory. Nerozuměla jsem jim. Gustl se rozhodně o politiku nezajímal, ale jeho přátelé se o ní občas bavili. Někdy vážně, jindy s ironií a šeptem. To, co dnes víme, anebo jsme se měli dozvědět už brzo, tehdy pro mě jako cizinku nebylo zřejmé. Představte si, jednou v ateliérech pracujeme a najednou se ozve: přichází vůdce. Nastal schon. Režisér Lamprecht se pokusil představit celý soubor a tak jsem se i já ocitla před mužem s patkou, knírkem a ocelově studeným pohledem. Něco ke mně prohodil, ale já nepochopila, co říká. Přikývla jsem a návštěva naštěstí tak spěchala, že podpatky cvakly a celá svita i s Hitlerem odpochodovala. Za 3 dny za mnou přišel kdosi z Lamprechtova štábu a uzemnil mě oznámením: paní Bárová, na zítřek odpoledne jste pozvána k vůdci na čaj. Uvědomila jsem si, že nemůžu, protože natáčíme. Byla jsem ovšem ujištěna, že kvůli takovému pozvání se natáčecí plán změní. A tak jsem očekávala, že něco vymyslí Gustl, ale ten mě jen ujistil, že takové pozvání nelze odmítnout.
0: Takže jste popila čaj s Hitlerem?
1: Víte, připadala jsem si jako v grotesce, když jsem svoji Pragu babinku parkovala mezi Mercedesy před říšským kancléřstvím. Hitler přišel, tvrdě mi stiskl ruku a začal mluvit, takže jsem se naplno musela soustředit, abych mu aspoň porozuměla natolik, že nebudu úplně mimo téma. Konverzace mě ovšem překvapila. Nejdřív pochválil můj klobouček, pak se zeptal, co dělá otec, a následovala otázka, zdali by rodina nechtěla přesídlit do Berlína. Na to se mě zeptal, jsem-li já v Berlíně spokojená, a pak se mi svěřil, jak ustrnul, když mě v ateliérech uviděl. Prý jsem mu připomněla nějakou ženu, která v jeho životě sehrála velkou úlohu. Až prý se lekl té podoby, jako by mu před očima její obrázek ožil. V hrozných rozpacích jsem cosi koktala a on ještě dodal, že mu ta tvář připomíná něco krásného, ale taky velmi smutného. Bezradně jsem dodala, že je mi to líto, a on mi dovolil odejít. Chvilku jsem musela v babince zhluboka dýchat, abych se uklidnila, protože jsem vůbec po této audienci nebyla schopná nastartovat.
0: Nemyslel tím nějakou lásku z mládí?
1: To jsem se dozvěděla mnohem později, že měl v mládí skutečně lásku. Byla to Vídeňačka Angelika Roubalová, patrně měla český původ. Prý se v 21 zastřelila. Smutná historka. Gustl jen konstatoval, že už nikdy nesmím takovéto pozvání přijmout, jenže do týdne se opakovalo.
0: Zvláštní. Zřejmě jste se dotkla nějaké jeho 13. komnaty.
1: Bohužel, do dějin se zapsal Hitler jako zosobněné zlo. A já bez ohledu na to, jestli jsem se mohla nebo nemohla vyhnout těmto schůzkám, jsem dostala palčivý cejch. Ale v tu chvíli jsem to ještě nevěděla.

0: Barcarola slavila úspěch a já s ní. Byl to můj první mezinárodní film. A následovala smlouva z UFA na další 3 roky. Ale do toho přišly zatím malé, ale citelné osobní nezdary.
1: Ale měla jste zázemí u Fröhlicha.
0: Jen na okraj. To jsme si ještě neřekli. Po celou dobu našeho vztahu se rozcházel se svojí židovskou manželkou Gitou. Stupňovaly se požadavky, hádky, do toho vstupovaly pak už i roztržky s mými rodiči. A výsledek? Nikdy se nerozvedl.
1: Ale vy jste zatím šla z filmu do filmu.
0: Ano, dokonce jsem stihla natočit i 2 filmy v Praze se Slavínským. A v 36. jsme s filmováním pokračovali stejným tempem.
1: Ovšem přišly velké akce, jako třeba olympiáda.
0: Ach, ta olympiáda, ano, samozřejmě jsme sledovali atletiku. Cestou na stadion jsem zajela k nové vile pro Fröhlicha a narazila jsem do Goebbelse, který si vedl své 2 holčičky. Holčičky byly krásné, Goebbels ne. A ještě kulhal. Ale přátelsky mě oslovil a projevil sousedský zájem o Gustlovu vilu. Přítel vyšel před dům a pozval nečekaného hosta dál. Musím říct, že se choval opravdu sousedsky příjemně. A pak jsme na sebe narazili při slavnosti na ukončení olympijských her. Byl tam se svojí rodinou a jen tak nás nepustil, pozval nás na skleničku. S Gustlem probrali sportovní úspěchy a mě občas počastoval pohledem, kterému ženy rozumí beze slov. Do 3 dnů jsem byla oficiálně pozvána k projížďce na ministerské jachtě a tak dále. Scénář, ze kterého není úniku. Představte si, já tehdy dostala nabídku, dokonce opakovanou, z Hollywoodu. To bylo to rozcestí, které jsem přehlédla. Pak už mě jen vlekl osud.

0: Musel jsem o vás, paní Bárová, hodně přemýšlet. Vy jste byla slavná, obdivovaná a v té době, o níž jsme mluvili, už i slušně finančně zajištěná. Ale asi jste byla tak obrácená sama do sebe, že jste nechápala to, co bylo do očí. A vaše lásky?
1: Lásky? Už jsem zůstala sama. Frélich z mého života zmizel. Zůstal Goebbels. Hlásíval se vždy jako Miller. Ten mě ještě někdy k sobě zval, ovšem. Jeho pozvání znělo stále víc a víc jako rozkaz. Cítil se pánem nad filmovým světem a dobře věděl, že se mu nikdo neodváží odporovat. Teď už přicházela doba, kdy jsem nemohla na některé věci týkající se Československa nereagovat. To ovšem nesnášel. Přesto mě jednoho dne šokoval. Zavolal mě do ateliéru a oznámil mě, že všechno řekl manželce, která to přijala ušlechtile, pouze si přeje setkat se se mnou.
0: Sešli jste se?
1: Bylo to absurdní. Ona mě přesvědčovala, že potřebuje nás obě. A já doufala, že se přes Magdu dostanu domů. Nemohli jsme si porozumět. Ona by splnila každé jeho přání, což vlastně nakonec taky osvědčila. Ale teď jsem vlastně byla přibrána do rodiny a musela jsem přemýšlet, jak tyto nenormální vazby zrušit. Propadala jsem se do situace, kterou jsem naprosto nechtěla, byla absurdní.
0: Prý vám nakonec domluvil Hitler.
1: Domluvil? Miller mi opět volal do ateliéru a měl nalomený hlas. Má žena je ďábel, šla k vůdci. Zradila mě, obvinila tě, že se zvetřela do našeho manželství. Už mě k sobě zavolal. Musím tam.
0: Jak dopadl?
1: Bylo mi to lhostejné. Nicméně kránu zavolal a vzlikal. Ano, vzlikal. Byla to hrozná scéna. Vůdce křičel. Musel mu zkrátka dát čestné slovo na to, že se mnou přestane stýkat. Mě ovšem následně začalo sledovat gestapo. Pak náhle pro mě nebyla práce. A pak jsem se dozvěděla, že nesmím vycestovat z Německa. Pochopila jsem, že vím věci, které nepustí ven.
0: A vás tedy přes hranice?
1: Šílené. Víte, jak jsem začala slušně vydělávat, rozhodla jsem se postavit dům na Hanspaulce. V této době se tam už stěhovali rodiče se Zorkou a já k ním nemohla. A aby tomu nebyl konec, byla jsem předvolána k policejnímu prezidentovi a ten mi sdělil zákaz vystupovat na veřejnosti i účastnit se společenského života s tím, že území říše nesmím opustit. Ale nakonec jsem mu byla vděčná. Nebyl tajnosnubný jako ti nacističtí politici. Vyložil mi v podstatě karty na stůl a popsal obsah schůzek, jimiž se řešilo Goebbelsovo soukromí. Nebylo už nad čím přemýšlet, leda jak se dostat přes hranice. A v tom mě pomohl malý rakouský agent Fischer, který znal méně střežená místa. Byla to jízda hodně riskantní, ale prostě jsem nakonec dojela domů.

0: co vyprávíte, je hodně silná káva. Vy jste utekla před Hitlerem a nevhodně zamilovaným Goebbelsem do Prahy, kterou ovšem za pár měsíců Němci obsadili.
1: Ano. Hlavně Zorka mi to nemohla odpustit. Nikdo nemohl pochopit, že hvězda UFA musí v noci tajně prchat z Berlína. A pochopitelně fakt, že přicházím z hlavního města říše, která nám vzala pohraničí a připravovala naše obsazení a pronásledovala tolik lidí, ten zatěžkával všechny domácí vztahy nedůvěrou a podezřeními. Opět pro mě nebyla práce. A pak přišel ten hrozný březnový den a s ním okupace.
0: Vy, filmoví herci, jste nakonec ještě dopadli dobře, protože filmové ateliéry pracovaly i za války naplno.
1: Ano, a já měla štěstí na roli, která mě zase vrátila domácí popularitu. Natočili jsme Ohnivé léto a pak jsem dostala životní roli ve Veselohře Otakara Vávry, Dívka v modrém. I jenom takový úsměvný detail. Při natáčení se do mě zamiloval můj herecký partner Oldřich Nový.
0: Co ale nemohu pochopit, že vám dali Němci pokoj?
1: Nemyslete. Miloš Havel mě seznámil s jistým doktorem Holmem, obchodníkem se starožitnostmi a mužem, abych tak řekla, se styky. Doporučil ho mé důvěře. První rozmluva s ním se ovšem podobala spíš výslechu. A pak mi dotyčný sdělil, že nejsem zcela v bezpečí, protože jsem se v Německu ocitla na černé listině. Nechal mi tehdy na sebe telefonní číslo, abych se měla kam obrátit, kdyby se něco nepříznivého dělo. Ale zatím se na Barrandově točil film za filmem. Já natočila s Vávrou ještě film Maskovaná milenka a tomuto filmu vděčím dodatečně za nabídky k filmování, které přišly po promítání z Itálie. Ty filmy nám totiž zajistily popularitu všude po Evropě. A tak ve 42. roce jsem ještě nastudovala několik rolí dokonce v Národním divadle. A když přišel absolutní zákaz, přijala jsem italskou nabídku. A musím říct, že jsem zase byla při práci spokojená. Ovšem, ve 44. roce se na jihu vylodili Američani a nám nezbylo, než se vrátit do protektorátu. Tehdy jsem ještě netušila, jak mě jednou budou užitečné filmové známosti právě z této doby.

0: vás herce nebyla práce.
1: To spíš mě dostihl zákaz z Berlína. Nějak se dodatečně zjistilo, že jsem nezmizela úplně, ale že v Praze točím. Náhle to nešlo. A změnila se i atmosféra mezi kolegy. Pak se rozhodlo, že nehrající herce pošlou do továren. No, skončila jsem lepením jakýchsi tašek ze zbytků kůže s Hanou Vítovou a Natašou Golovou.
0: Ale konec války se blížil.
1: To nás opravdu zajímalo. Snili jsme, ale zároveň jsme se obávali příchodu Rudé armády. Leckdo už začínal dávat najevo podezření a vyslovovat se o proviněních. V dubnu jsem nakonec posadila do auta i sestru Zorku a vyrazili jsme k americké zóně. V Bavorsku se nám odporoučila bejbina a my jsme skončili v tom proudu utečenců u silnice ve Škarpě. Byl to smutný proud lidí. Do rána se ale podařilo auto opravit a tak jsme mohli pokračovat dál. Mířila jsem do Štanbergu, kam nás pozval herec Hans Albert. Ale to už jsme naráželi na Američany a já musela odpovídat na otázky. Poprvé padl dotaz na Goebbelse. Bylo mi jasné, že si všechno zjistili. Uběhl jen krátký čas a byla jsem v mnichovské věznici. Když mě propustili, dozvěděla jsem se o Hitlerově konci i o Goebbelsově rodině. Ověřovali si, co to se mnou udělá. A pak moje cesta vedla do blázince. Snad mě chtěli uchránit. Jenomže nakonec jsem se vrátila na americkém džípu na naše hranice a začalo největší martýrium mého života. Výslechy v Bartolomějské a vězení. 16 měsíců na pankráci.
0: Chápu. Ale Goebbels a další špičky té německé pyramidy zla rozhodně zajímaly jak vojenské, tak bezpečnostní složky. A vy jste je poznala zblízka. Nosila jste v sobě mnohá tajemství, o kterých nikdo z vašich nejbližších neměl ani tušení.

0: Myslím si, paní Bárová, že asi nikdo z minulého století nezažil tak obrovský a rychlý vzestup a v zápětí tak hluboký pád. Patrně nikdo si nevysloužil tolik obdivu a hned na to tolik zloby a nenávisti jako vy.
1: Ať už mě vinili z čehokoliv, proč tedy netrestali jenom mě? Chápu, že se chtěli dopátrat všech detailů o lidech, kteří přivedli miliony jiných lidí do věznic, do koncentráků, na popraviště, na bojiště, kteří doma poslouchali ušlechtilou hudbu, zatímco tisícům lidských bytostí upřeli jejich lidskou důstojnost a právo na život. Já je poznala o něco dřív v běžném mechanismu společenských kontaktů, tak samozřejmých ve filmovém prostředí. A dodnes nechápu, jak blízko v duši člověka mohou být vedle kulturních, až zjemnělých zájmů sklony ke zrůdnosti. Ale to jsem se dozvídala až dodatečně. Nicméně setkala jsem se s nimi. Nesmířím se ale nikdy s tím, že zloba lidí byla tak obrovská, že zničila zbytek mé rodiny. Maminka umřela v Bartolomějské u Výslechu. Co se asi dělo v tatínkově mysli, když mu museli v té atmosféře amputovat nohu? Zanedbal v ní vážný zánět, protože se musel věnovat nemocné Zorce, která byla jako sestra té Bárové vykázána z divadla a propadla těžké depresi. V zoufalství po amputaci nohy otce spáchala sebevraždu. Snad jediná věc mě potěšila. Nečekaně mě navštívila herečka Marcela Nepovímová a na chvíli se mnou sdílela ty zoufalé události. Zeptala se mě při loučení, co by pro mě mohla udělat, a já jí poslala za tátou. Stala se jeho andělem spásy a při mém návratu domů po letech taky jediným pevným bodem v Praze. Vlastně už dřív. Přišla jsem z vězení na Štědrý den v 46.
0: Zůstal někdo ze starých přátel?
1: Kdo by se chtěl kompromitovat, že? Ale přesto objevíte lidi, kteří nepodlehnou obecným odsudkům. Třeba i Miloš Havel. A čekalo na mě krásné pohlazení. Už na Pankráci mě navštěvoval Jan Kopecký a taky pomáhal otci. Byl to takový rytíř mého života. Nemohla jsem pochopit, jak se mohl zamilovat do vězenkyně.
0: Neměl něco společného se slavným loutkářem?
1: Ano, pocházel z té loutkářské rodiny a byl mimochodem i synovcem poválečného ministra informací. Po únoru nám bylo ovšem jasné, že už v Praze nemůžeme zůstat, a tak Honza naplánoval s režisérem Ladislavem Bromem přechod přes hranice. A pak jsem jednoho březnového dne dostala anonymní telefonní varování: jedou vás zatknout, utečte. Vzali jsme to přes Vídeň do Salzburku. Mezi uprchlíky se obecně považovala za nejvýhodnější Argentina, která nejrychleji dávala papíry. Jenomže já tam nakonec neodjela. V den odjezdu mě totiž náhle přepadly hrozné bolesti a horečka. No a opět šťastnou náhodou žena argentinského konzula, s nímž jsme jednali, se právě vrátila ze sanatoria jistého doktora Lundvala a doporučila mě, abych zašla právě k němu. Já si to ovšem finančně nemohla dovolit. Nakonec mě přesvědčila, že je lidumil a že mě jistě přijme.
0: A jaký byl?
1: Nádherný. Kurt byl ušlechtilý člověk, soucitný, přemýšlivý, s pacienty jednal skvěle. Později jsem se dozvěděla, že má 4 dospělé děti a ženu, která je jaksi nervově vyšinutá. Mě podrobně vyspovídal a doporučil mi na 3 týdny pobyt ve svém sanatoriu.

0: Jak jste se cítila po pobytu v sanatoriu?
1: Opět mladě. A navíc jsem sehnala i peníze na letenku, takže jsem cestu do Argentiny nemusela zvládat na lodi.
0: A jak na vás jihoamerická země zapůsobila?
1: Vlhké horko pod šedivým sluncem, celý den utopeným v dusném oparu. V Buenos Aires nebylo před vedrem kam utéct. Bydleli jsme v kumbále u chudé rodiny a já pracovala v továrně na mýdlo. Blížily se Vánoce a teploměr neklesal pod 42 stupňů ve stínu. Já pomalu začínala snít střídavě o Kurtovi a taky o filmových přátelích v Itálii. A tak jsem se nakonec nalodila na italskou nákladní loď a vyrazila kolem světa směr Janov.
0: Bylo to šťastné přistání u evropského břehu?
1: Víte, odjela jsem rovnou do Říma. Nadechla se toho ovzduší a najednou jsem viděla, že zde tepe nový život, že ti lidé jsou noví. Najednou se mě vracelo bývalé sebevědomí a italské štěstí mi zůstalo věrné. Prostě ocitla jsem se v místech, kde mě rádi přijímali. V ateliérech, v redakcích. Hned jsem dostala smlouvu na roli ve filmu a s natočením poslední scény jsem už měla smlouvu na další film. Představte si, od natočení posledního filmu v Praze mě dělilo celých 5 let. 5 let vězení, výslechů, útěků, dřiny v Argentíně.
0: Setkala jste se s těmi nejslavnějšími?
1: To víte, že se tu vyslovovala jména těch, které jsem dosud neznala. Visconti, De Santis, Antonioni. A hlavní heslo bylo neorealismus. Náhle se v Římě objevil Honza, který přijel jako agent argentinské filmové společnosti a chtěl, abych ho seznámila s vlivnými lidmi, kteří by zakoupili argentinské filmy. Rozhodla jsem se mu taky svěřit se vztahem ke Kurtovi, ale byla jsem překvapena jeho prudkou reakcí. Ale co bylo velmi důležité, pro svůj film si mě vyhlédl Federico Fellini. Musím říct, že to pro mě byla velice cenná zkušenost.
0: A jak dopadly vaše milostné vztahy?
1: S Honzou jsme se nakonec rozešli a já si vzala Kurta, protože jsme se vlastně po celá léta stýkali. Bohužel ovšem nedlouho po svatbě zemřel.
0: Ale vím, že jste ještě hostovala na mnoha divadelních scénách v Itálii, Švýcarsku a Německu.
1: Radost mě udělala na konci kariéry role Emílie Márty v Čapkově věci Makropulos.
0: A to poslední už mohu dodat pouze já. Lída Bárová si ještě přijela podívat do vlasti. Ačkoliv ji mnozí považovali za zrádkyni a doslova ji opovrhovali, ona celý život vnímala Československo jako svůj jediný domov. Podívala se sem až počátkem 90. let a byla to připomínka mnoha trpkého. I po těch letech zjistila, že jí nebylo odpuštěno. Zemřela v osamění 27. října roku 2000 v Salzburgu. Svůj životní příběh odvyprávěla v knihách Útěky a Života sladké hořkosti. Jejími osudy se zabýval zřejmě nejpodrobněji Stanislav Motl. A ten nám vzkázal: nemáme právo ji soudit a nemáme ani proč jí odpouštět. Ale máme šanci

0: To byla poslední kapitola z našeho cyklu životních osudů Lídy Bárové. Připravila Zdenka Dufková, režii měl Petr Dufek, účinkovali Lenka Filipová-Kudelová a Martin Sláma.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Buďte co nejupřímněji pozdravení, milí přátelé. Začínají Světla Ramp, která pro vás připravuje i uvádí Jiří Kasal. Dnes se pokusím udělat radost těm z vás, co jste si oblíbili populární hudbu z německy mluvících zemí staršího data. Mám v dnešním případě na mysli čtyři interprety z Rakouska a Německa.

Sentiment půlnočního svitu vyzařoval z největšího hitu onehdy velice oblíbeného německého zpěváka, teda Harolda. Písničku Moonlight naspíval na sklonku 60. let v němčině i v angličtině. Ted Harold byl vážným konkurentem u nás ještě daleko více známého interpreta Udo Jürgense, Rakušana, který svým věhlasem přerostl hranice Malého Rakouska. Vždyť jeho písničky přebírali takové hvězdy angloamerické popové scény jako Shirley Bassey nebo Brenda Lee. Jako Udo Jürgen Bockelmann se narodil 30. září roku 1934 v Otmanachu. Jako zpěvák se prosadil už na začátku 60. let a v mezinárodním měřítku určitě nejvíce s písničkou s libozvučným francouzským názvem Merci Chérie, s níž v roce 1966 vyhrál i velkou cenu Eurovize. Já osobně mám na tuto písničku diváckou vzpomínku. Vybavuju si, že doprovázela jednu epizodku ze staršího výborného českého seriálu Jaroslava Dítla Eliška a její rod s Olgou Šanflugovou v hlavní roli.

Zdá se to být neuvěřitelné, ale i německy zpívaná písnička mohla zaujmout posluchače v Americe. Za okamžik se dozvíte více. Lolita Dita se narodila v rakouském St. Peltonu, kde její maminka pracovala jako ošetřovatelka a vždy v neděli zpívala při mši v tamním kostele, v čemž ji Lolita ostatně následovala. Cestu do světa jí pootevřelo živé vystoupení v rozhlasovém vysílání z Lince. Mladá Lolita se potom objevila v rakouské televizi a dokonce hrála v několika filmech, než natočila v roce 1960 námořnickou písničku Sailor. Čí si roka desku zabalila a poslala Daveu Cappovi, majiteli stejnojmenné nahrávací společnosti Cap. Něčím musel Lolitin hlas na tohoto podnikatele zapůsobit, když desku vydal v zámoří navzdory tomu, že písnička obsahovala v podstatě jediné anglické slůvko – sailor. Sailor.

Seemann, deine Heimat ist das Meer. Námořníku tvou vlastí je moře, jak v roce 1960 zpívala Rakušanka Lolita Dita. Věřte nebo nevěřte z písničky, která i v současnosti může zdobit mnohé letní parníkové večírky v německy mluvících zemích, se na sklonku roku 1960 vyklubal

Světový šlágr. Z Rakouska je to jenom skok do sousedního Bavorska. Tam, v Mníšku pod Alpou, jak pěkně říkával Karel Kryl, se před 69 roky narodil televiznímu režisérovi Fredu Krausovi syn Petr. Z něhož pak za nějaký čas vyrostla největší německá rock'n'rollová hvězda. Ano, Petr Kraus byl německy zpívající Buddy Holly a Elvis Presley v jedné osobě.

Lass mich bitte nie allein, nenech mě samotného, zpíval před chviličkou Peter Kraus, který si ještě ve věku maturitním vyrobil vlastnoručně kytaru a zcela pod vlivem zámořských rock'n'rollových hvězd začal zpívat. Zakrátko se Peter Kraus stal jakýmsi dílem německým, dílem rakouským idolem mládeže, a to jak na deskách, tak na stříbrném plátně v pozdních 50. a časných 60. letech. Stal jsem se obětí Beatles. Touto větou Peter Kraus kdysi naznačil, že nástup Beatlemanie jej na čas zatlačil do ústraní, z něhož později úspěšně vyšel jako vyzrálá osobnost audiovizuální zábavy, nejenom v rodném Bavorsku. Můžete si ještě poslechnout jeden z největších šlágrů Petra Krause, Hula Baby, kterou už to původně havajskou písničku si vypůjčil z repertoáru amerického zpěváka Buddyho Knoxe.

Skladbičku Susie Rock si zase pro změnu Peter Kraus vypůjčil od jiné zámořské rock'n'rollové legendy Gina Vincenta. To ukončí i dnešní světla ram s několika hvězdami z německy mluvících zemí, již odešlých časů. Autor pořadu Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za velmi příjemnou přízeň a přeje klidný týden.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl Zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Dneska vám nabídnu jazz, tedy především zpěvačku. S jejím hlasem se nemusíte bát proplout všemi zátokami jazzové hudby v celé šíři jejího vývoje od Dixielandu a swingu až po moderní kompozice. Zkrátka dobře, je to zpěvačka, ze které čiší energie, ona umí navodit velmi pohodovou atmosféru a získat si publikum. A já si myslím, že si získá i vás. Jenže kdysi začínala svou kariéru a vešla ve známost v úplně jiném oboru lidských činností. Ale o tom už mi popovídá určitě Eva Emingerová, kterou právě vítám. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Začneme nejlíp nějakou vaší písničkou.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: zpívala Eva Emmingerová. Ale možná, že před pár lety, kdybych řekl, že právě teď smečovala Eva Emmingerová, tak by to bylo taky na místě, protože Eva Emmingerová byla špičkovou volejbalistkou, dokonce několikanásobnou mistryní republiky, sklidila i bronz na juniorské mistrovství Evropy. To ano. Bylo kdy? V 82.
1: To bylo, tuším, že třetím, ano.
0: Ano, pak jste byla na mistrovství světa. No, prostě, ve volejbale jste opravdu něco znamenala, ale...
1: Ano, ale víte... musím vám skočit do řeči, protože možná, že posluchači to Emmingerová jim až tolik neřekne, protože já jsem hrála už tenkrát, jsem se, můj muž mě ulovil už v 21, takže jsem se jmenovala Dostálová. A já vlastně pod tím jménem Emmingerová zpívám, že se tak jako v cizině lépe vyslovuje, je prostě takový jako lépe zapamatovatelnější. Takže Dostálová Emmingerová a musím se ještě pochopit, že jsem měla bronz na mistrovství Evropy i těch dospělých. I těch velkých.
0: No teď se plácli do hlavy spousta našich posluchačů. No Dostálová, no samozřejmě, jasně známe. Ale víte, to není vůbec jednoduché prosadit se takhle na špičkové úrovni ve dvou tak rozdílných oblastech. Já třeba znám pár tenistů, kteří hrají výborně na kytary. Jim Courier třeba, jestli se pamatuju.
1: Ano, ano.
0: Že a, nebo teď jsem koukal, že Petr Čech docela obstojně bubnuje. Ale aby někdo zpíval na takové úrovni, jak zpívá Eva Emmingerová, pomlčka Dostálová, tak to tedy opravdu je moc zajímavé, hezké. Ale začneme úplně od začátku. A. Narodila jste se v Benešově, to už tady mám poznamenáno. Od začátku, jestli se nepletu, jste chtěla spíš dělat ten sport.
1: Ano, ale víte co, já si myslím, že to bylo spíš tím, že to, co je vám dáno jako do toho genetici, co mi bylo dáno prostě genetikou, tak já za to vlastně nemůžu, takže já můžu jenom poděkovat, že mi bylo takhle pěkně naděleno, jo? Vlastně do těch obou oborů, protože jednak rodiče mě vedli i k muzice, i ke sportu a možná to je všecko základ od našeho stoletého dědečka, který se teda dožil 100 let a on byl taky neskutečně prostě, jak se říká těm lidem, kteří mají talent pro více věcí.
0: Renesanční člověk.
1: Ano, ano, takže to byl přesně můj dědeček, to je i můj táta, ten hraje na klarinet, prostě dělal atletický čtyřboj, hrál volejbal, skákal na lyžích. Takže já vlastně jenom se snažím prodat to, co by bylo z hůry dáno, tak s tím nějak

0: sport, který, kde bych vlastně využila to, že jsem jako dynamický tvor, no a ten volejbal, že ho oba rodiče hráli, tak od 10 let jsem se mu věnovala a přišla jsem na hřiště a ten trenér řekl, tak já vám něco povím, jestli tahle ta holka vydrží se zdravím a se vším, tak jednou bude v nároďáku a bude vás brát víc peněz, než vy jako dvojitý inženýr.
1: A je, bylo to pravda?
0: Jo, jo.
1: To je úžasný, no, to je úžasné.
0: Tak s těma penězma to nebyl až takový trhák, ale stala jsem se profesionální hráčkou, ano, a byla jsem 10 let, jsem reprezentovala ještě Československo, takže já mám pořád v sobě ty československý kořeny, takže i když teďka jedeme někam ven do ciziny, Amerika, Kanada, tak vlastně oni tam zvláštně jakoby všichni pořád jsou spolu, ty Čechoslováci, tam se to nerozdělilo v té emigraci nebo v těch zemích, takže já se pořád cítím jako reprezentantkou Československa. Teď už teda reprezentuju jazz jenom jako za Čechy, ale je to krásný.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem glosuje.
1: Tak pochopitelně, že se dostanu za chviličku hlavně ke zpívání Evy Mingerové, ale neodpustím si, abych se vás nezeptal, jestli jste sledovala letos taky mistrovství Evropy.
2: Ano, sledovala. Jednak mužů a jednak žen. A bylo to teda, ten volejbal se posunul neskutečně.
1: Že to je někde ano, úplně
2: je
1: jinde.
2: Je to úplně někde jinde. Člověk si pořád myslí, jako že by jako si tam třeba troufl na to hřiště, ale ta dynamika, vlastně to jsou úplně, jinak je celý ten tým těch lidí, co to rozebírají, radí jim, že jo, takže prostě oni to strašně mají všecko tu hru jako připravenou, signály se hrajou úplně jiný a je to nádhera to sledovat.
1: No možná, že volejbalu hodně prospělo, aspoň podle mého názoru jako laika, počítání, že se odstranili ztráty, ano, a tudíž, ano, i tohle je dynamičtější,
2: ano, určitě,
1: třeba.
2: Určitě.
1: Ale i ta hra samotná prostě, no to jsou neuvěřitelné akce. Si myslím, že divák začal chodit na volejbal zrovna teď, protože, nebo víc teď, protože to všechno získalo mnohem větší dynamiku a je z toho takový strašně zážitný
2: sport. Ano, je tam ten adrenalin, který tomu třeba možná dřív chyběl, protože já vím, že jsme třeba jednou taky prohrávali 14-0. A když byly ztráty, no tak jste furt měl tu šanci, že to ještě můžete vlastně zkazit, že se furt nic neděje. No, ale tady už to má takový to správný, to koření toho, že už se to nemůže vrátit. A i ty hráči samotní, že musí hrát naplno. Ale to jsem chtěla říct, viděl jste ty koncovky, oni tam je pořád na

0: tom neuvěřitelný, jak ta psychika pořád ovlivňuje ten volejbal, lidskou činnost. Jakmile o něco jde, ty lidi začnou mít jiný pohyby, jinak se chovat, jinak přemýšlet. A tam to přesně bylo vidět. Tam vlastně finále Evropy bylo zakončený takovým esem, že tam to prostě spadlo za záda Italům, jo, prostě metr do hřiště. Dnesku to by se vůbec nikdy nestalo, kdyby to byl normální průběh, ale protože je finál. A teď si představte, že mě v těchto těch situacích přesně dávali, střídali, protože já jsem byla takový ten drák, jako pojď, ty to tam zase rozvášníš a to. Takže mě střídali, protože jsem byla malinká, nejmenší v národě, jako tak mě hodně dávali dozadu do pole, anebo pak třeba na smeč, že jsem se zbláznila, najednou jsem prorážela německý bloky. Takže jsem vždycky takový ten hecíř a oni mě dávali do těchto těch koncovek, jo. A dokonce v tom roce 87 jsme skutečně už prohrávali o ty bronzové medaile, dali mě tam dozadu na podání a já jsem tam prošla, udělala jsem neuvěřitelné, míče musím se pochlubit. A pak jsme ten bronz získali. Nebylo to tady jenom mojí zásluhu, ale prostě nádherný zážitek, ale jsou to strašné nervy. A jestli si diváci teď vzpomínají, já vím, že nejste všichni volejbalisti, ale zrovna ve finále právě mistrovství Evropy žen, které teď proběhlo, tak hrály Němky proti Srbkám.
1: A ten poslední míč
0: mě bylo tak líto té holčiny, oni vystřídali na podání Němku, už to bylo asi 9-14, oni prohrávali v tiebreaku a ta Němka šla a vůbec ten míč netrefila, úplně se zhroutila. Mě bylo tak líto. To je přesně to,
1: co říkáte, ano. Že prostě ten konec bývá tak neuvěřitelně vygradovaný a vyhecovaný. No, ale tak za vás se předpokládám taky neservírovalo tak, jak se servíruje dneska asi, ne?
0: Dneska jsou to strašné rány, ale tenkrát zase my jsme hodně jako ten míč jako narážili, aby hodně lítal, že pak to byly hodně umístěný podání. Já do dneška chodím hrát i beach volejbal a když se trefím po té lajně a přesně, no tak prostě já dám i na chlapa třeba 6S, ty jsou ze mě zoufalí. Ale já myslím, že už volejbal bylo dost.
1: Bylo dost? Tak dobře, tak si říkáme zahrát zase a budeme si zase povídat s Evou Emingerovou o zpívání.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Já myslím, že s Evou Emingerovou bychom si rádi povídali o volejbale. V jejím podání je to dramatický sport, tak jak je opravdu i teď třeba na televizních obrazovkách nebo v halách. Ale zpívání je teď, co nás opravdu zajímá. Kdy jste se začala té muzice věnovat, ale opravdu tak jaksi vážně, že už to přestalo být třeba zpívání na zájezdech, jo, nebo sem tam hostování s nějakým orchestrem, jo, nebo řekli, nebo pojď si s náma zaspívat.
2: Já bych tak jako začala, že od pěti mě rodiče jsem chodila na klavír, pak táta domů přivez kytaru, mě nám koupil magneťák v Německu, že jsem hodně poslouchala ty nahrávky Ellie Fitzgerald a tak, ale takovej ten zlom, začala jsem teda zpívat s tátovou kapelou, s lékařským Dixielandem, a tak jsem se jako dostala, hele, ona to není špatně, jak ona zpívá, já jsem to pořád brala jenom jako koníčka k tomu volejbalu, a potom jednoho dne mě viděl Ferdinand Havlík v televizi, no a zavolal mi, jestli bych nepřišla na konkurs do divadla Semafor, já říkám, a byla jsem už těhotná, říkala jsem si, no tak asi tím nic neskazím, zkusím to, no tak, no a přišla jsem tam, byl tam pan Suchý, Ferdinand Havlík, a teďka oba dva ze mě byli úplně totálně páv, říkala, to je ty babi, kruci, no já chci do divadla, a Ferda Havlík, ne, já chci do swing bandu, do big bandu, prostě místo Věry Křesadlový. A...
1: No přesně jsem si myslela, ty Křesadlová, jasně.
2: No a pak, takže jsem přišla, byl unešený, no a rok se nic nedělo, ale já jsem byla ráda, protože jsem mezi tím povila svoji dcerku, která mimochodem taky samozřejmě hraje volejbal, zpívá všechno, ale... Ten den, co jsem snad přišla z porodnice, mi Ferda Havlík zavolal, že by potřebovali do big bandu zpěvačku. Já říkám, jasně, to je úžasný, že jsem zvyklá překonávat, že jo, ze sportu všechny ty úskalí, nějaký kojení, že jo, prostě. Takže jsem okamžitě jako nastoupila, ty byly celý nadšený, a tím začala moje profesionální dráha. A zároveň jsem ještě dostala zase zpátky nabídku, jestli nechci, já jsem už rok hrála v Německu předtím. A říká, že
1: volejbal.
2: A volejbal, ano, že bych vlastně se mohla vrátit profesionální zase ještě na tomu sportu, a můj táta mi tenkrát řekl, holka, neblázni, děti, ten volejbal můžeš hrát ještě pár let, ale tu muziku jazz nemůžeš dělat dosta. Jo, tak jsem si říkal, je to pravda, takováhle šance, ta se prostě jen tak jako nepouští.
1: Víte, co je zajímavý, že jste se dala na jazz. Holky, jak si když začnou zpívat, tak pokukujou spíš po Helenkách Vondráčkových a Hankách Zagorových a Lucích Bílých, ale určitě ne po Ellie Fitzgeraldovi jako vy. Ale u vás to možná bylo právě tím, že ten táta vás stáhnul do toho Mexiku,
2: no,
1: že jo?
2: No, to, já myslím, že takový ten věk mezi tím 13. 15. rokem, co vlastně posloucháte, tak to se vám tam strašně do té hlavy jak si zapíše, ale zároveň jsem zjistila, že já taky nejsem ten typ jako poslouchat jednoduchou muziku. Mě vlastně i sama žiju trošku takový komplikovaný život, že si to furt jako ráda dělám složitý a pak se v
1: tom... Vážně?
2: No já prostě jsem takový typ. No já mám ráda dělat hrozně moc věcí a proto všude chodím pozdě, já jsem strašná ženská v podstatě.
1: No tak ani dneska jste nepřišla úplně přesně. To
2: ano, já jsem...
1: Budíš to odpuštěno. Ale co považujete za takový svůj první, ale opravdu velký hudební úspěch? Že jste si řekla, kruci,
2: no,
1: fakticky
2: myslím,
1: je to tady.
2: Jo, byl to ten big band toho Ferdy Havlíka, že jsem vůbec vystoupila v tom slavném Semaforu, protože to byl ještě ten starý Semafor, že jo, ty tam všude.
1: Ještě tam
2: no, jako no, na Václaváku, no, ty tam byl vedle mě Evženy Gorov, že jo, Karel Gott byl vedle mě na pódiu, Evička Pilarová, prostě samý hvězdy, a tak se říká, kruci, to jsem to teda dotáhla, to bych se tomu měla věnovat. Jenomže pak šel čas, já jsem se přihlásila na konzervatoř, vystudovala jsem 2 roky, ale když jsem zjistila, že už jsem po třetí v jiném stavu, tak už jsem toho nechala, že ty holky šly pořád zpívat nějaký muzikály do hospody a já jsem šla kojit, že jo, tak ten život byl prostě, mě to vedlo jinam, jo, já vždycky říkám, že jsme snad vedený od někaď z hůru, že nám to určuje, nevím, takže jsem to nechávala plynout, kam mě to tak jako hezky vedlo, no a potom takový ty podle mě největší úspěchy byl třeba, že mě pan prezident pozval vlastně už 2x na jazz na Hradě, to znamená, že už je to taková ta oficiální, no jinak 20 CDček si myslím nahraných, to taky hovoří samo o sobě, že jsem vydala 5 solových Alp svých, který jsem se nejdřív vydala sama, toto poslední album Prameny snů, to vydal právě Český rozhlas, tak ten jsem už vydala pod radioservisem a jinak další úspěchy, asi podívat se na americký festival do San Diego, kde mě za rok, já jsem tam byla ze Steve Stompers a za rok už mě tam pozvali jako solistku. A já jsem zpívala s 15 kapelama během celého festivalu, bez zkoušky, ale to byl Dixielandový, takže tam přijdete, řeknete ty známý jazzový standardy a už to jede. Ale oni byli ze mě, já jsem říkala, proč vozej dříví do lesa? A oni ze mě byli úplně pav, že jsem takový jako prostě správný pro ně exot.
1: Exot, ale
2: baba,
1: který
2: co
1: umí,
2: se neboje. No jako v tom volejbale, prostě to rozjede. No a ty Američani by ty mi úplně žrali z ruky, říkali, vy byste měla do Las Vegas. No tak já se vždycky vrátím domů, když byly děti ještě k plínkám, že jo, a už byla hvězda zase dole.
1: No taky vás zase pozve pan prezident. Mimochodem, určitě jste si povídali i o volejbale.
2: No jasně.
1: On je veliký sportovec.
2: Ano,
1: ale taky miluje jazz.
2: Ano, a tím si mě pan prezident získal zase, to jo.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Adam volá. Písničky, které dneska posloucháme v povídání s Evou Emmingerovou, jsou z velké části taky jejím dílem, to znamená, že si napsala sama melodie, ale není jedinou autorkou. Zajímalo mě samozřejmě také, kdo je autorem těch textů. A to byl důvod, proč jsme právě teď natáhli naše telefonní linky i mimo studio u nás v Karlíně a zavolali jsme pana Dušana Prokopa. Haló, jste tam na druhé straně aparátu, drátu?
1: Dobrý den, slyším vás dobře.
0: Tak. My si povídáme tady s Evou Emmingerovou a ona si vás moc chválí, že hledala někoho, kdo vyhoví jejímu pojetí jazzu a hledala mezi spoustou textařů a nakonec zakotvila u vás. Je to taky z části, protože si rozumíte i co se sportu týče?
1: To samozřejmě, ale já jsem nikdy nic nepsal, takže jako textař se necítím.
0: To jsou vaše první počiny, chcete říct?
1: Ano, to jsou moje první počiny, co se hudby týče, jinak jsem psal básničky takový pro sebe.
0: Ano.
1: Věci, když to řeknu, a tady jsme to zkusili, no.
0: A jak jste si tak troufnul teda? Neměl jste trému, když jste začal psát pro Evu?
1: No, tak ona umí hecovat, že jo, takže vás furt učí, zkus něco, tak jsme to zkusili, tak ona ta výzva k něčemu je, no, tak vyzkoušel jsem to pak do lidí. Ještě než se vůbec něco psalo, jestli by šlo něco udělat, no a docela to šlo, no tak se to zkusilo, no.
0: Já si myslím, že si toho Eva hrozně váží, taky jsem si přečetl tady v tom slívnoutu k jejímu CDčku Prameny snů, že jste obohatil ty texty o neotřelá poetická sdělení, to je hezký vysvědčení náhodou.
1: No tak když mi to takhle, když si to někdo myslí a napíše, tak je to hezký, no.
0: Čím se inspirujete při psaní textů pro Evu?
1: Vším kolem sebe, víceméně. No.
0: Dává vám někdy taky impulzy ona sama?
1: Jo, to jo.
0: Myslím teď zadání, nějak... že řekne, tenhle ten text by mohl být něco ala třeba, jo, takhle na styl.
1: Takhle, no, že bych chtěla třeba něco jako o přírodě.
0: No.
1: Tak třeba ta trojka, co tam je na CDčku, ta krajina, tak
0: krajina
1: je něco o tom jaru. No, jak je krajina tvá. Chce napsat něco o jaru prostě. Jak to všechno půjčí a prostě tak já mám tohleto zadání a v tom se to ve mně jakoby nastartuje. A
0: to je hezký, ale řekněte mi, jaký bylo zadání pro pětku, žena divá.
2: To jste se trefil,
1: žena
2: ahoj
1: divá.
2: Duší.
0: Eva se směje tady.
1: Já vím, já to slyším, no. U ženy diví, tak to mě napadlo, tak jakože je takovej, takovej živel, no. On je takovej živel při tom volejbalu, že jo. No, takový, tak mě to, tomuhle tomu mě to napadlo, no, celý, že takový vyjádření trošku, jako kník její osoby, aby ten naturel se tam ukázal.
2: Jo, pánové, no. Do toho musím skočit, on totiž Dušan nejenom, že složil texty, ale právě často byl autorem hudby, to znamená akordů. Ano, ano, takže on vlastně, on tam sice není uváděný, ale protože ta deska se točila ve Švédsku a ty hlavní aranže potom vlastně Anders Johansson dopisoval, ale právě Dušan hodně vlastně k těm textům už jako psal hudbu, jo, že už to třeba bylo, nebo dokonce, že na hudbu psal texty, takže ono to je hodně provázané a já jsem třeba potom tvořila tu vlastní linku melodie a spolu jsme to dotvářeli, takže v tom to třeba právě bylo zajímavý, no.
0: Já si myslím, že o tom vašem švédském expandování trošičku na sever si taky popovídáme, ale teď poděkuju našemu dnešnímu hostovi Dušanu Prokopovi, textaři vašich písniček. Díky, mějte se moc hezky.
2: Tak ahoj Dušane, a v úterý na Voliši, jo, na Volibu. Čau.
0: Ať vám to píše. Naschle.
1: Ano, děkuji. Zdravím, naschle.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Tandem a v něm je dnes velice zajímavý host Eva Immingerová, která je samozřejmě hlavně jazzová zpěvačka, ale bývalá také volejbalistka. Ono se to tady tak pěkně prolíná, ten sport s tou muzikou, ale teď asi ta muzika vyhrává, protože mě zaujalo v rozhovoru s vaším dvorním textařem Dušanem Prokopem. Vy jste to řekla, že se vaše písničky dotahovaly ve Švédsku, ve studiu renomovaném.
2: Ano, právě celým takovým jako generálním manažerem tohoto projektu je Tomáš Danko, který je slovenského původu a vlastně emigroval do Švédska. A on je muzikant vlastně několik hudebních obchodů a my už se známe asi 10 let a on mě pořád vlastně podporuje, i v těch starých deskách mi pomáhal, ale říkal pořád, Evi, chtělo by to něco prostě super, aby si taky zpívala česky. A původně jsem měla teda naspívat, on mi to tam všecko zorganizoval a domluvil, švédský písničky s českými texty. Tím jsme začali, jsme spolupracovat hodně po mailu, já jsem letěla asi 3x do Stockholmu, no a my jsme s Dušanem vlastně občas složili nějakou vlastní písničku a mě jednou napadlo jí tam poslat tím mailem. No a oni z toho byli úplně pav, že se jim to strašně líbí a vlastně nakonec dali přednost těm našim písničkám, takže vlastně 9 písniček je od nás složených a jenom 4 jsou jakoby ty švédské. No a celé se to nahrálo v tom Polar Studio a právě ten Johan Andersson to jako zaranžoval ty skladby, dal jim třeba rytmus, aby to mělo někde jako bossanova, někde, aby to byla balada, dopsal tam ty nástroje. Takže to byla strašně zajímavá práce a hrozně pěkný.
1: A je zajímavý, že vás teda nepřemluvá k tomu, abyste zpívala anglicky, aby se to stalo světový třeba.
2: Já vám
1: vás
2: to řeknu, proč? Protože moje angličtina není prý světová.
1: Aha. Není to jako, když zpívá Abba, jo.
2: Ale já jsem se zase bránila tím, že, což mi mnozí dávají za pravdu, že dneska je tolik přízvuků té angličtiny, že prostě někdo zpívá tam nějaký africký černoušek se svým nářečím.
1: Jasně,
2: někdo
1: Australani,
2: ano, ale oni ty jazzmeni jsou na to přece jenom takový. A možná, že to byl zrovna tenhle ten Anders Johansson, který třeba byl hodně přísný, ale řekli jsme si, že naplánujeme, že by to eventuálně i šlo prosadit se tam. Protože když mi rozumějí po celém světě, tak nevím, proč by najednou třeba jako nemuseli být spokojení. Já myslím, že by to šlo vypilovat určitě.
1: Já teď zkusím zase udělat takovou paralelu sportovně muzikální. Když volejbale dáte smeč vedle, nebo prostě vám propadne mezi bloky míč, tak dobře, tak se napraví další balon. Ale co, když vám vypadne text? Při zpívání, stává se to?
2: Stávalo se mi to třeba často, jsme s Ferdou Havlíkem točili ještě v hotelu Praha s celým Big Bandem a tam to bylo taky bez zkoušky, že jo, najednou to bylo naživo. No, tak jsem buď začala sketovat, což je v tom jazzu
1: úžasný. Je v tom jazzu to vlastně jde, to je skvělý.
2: A nebo jsem třeba zopakovala v té angličtině první sloku, když mi třeba vypadla pátá, tak se nic nedělo. No a když je úplně nejhůř, to se mi stal teďka takový trapas na svatbě, že jsem zapomněla docela všední obyčejný den, jsem začala zpívat jako, ne svatba, nějaký narozenin, to byl 60. A teď jsem začala zpívat a zapomněla jsem úplně text. No tak jsem začala zpívat, že mu teda přeju všechno nejlepší k narozeninám a oni to vzali jako a nakonec to vyznělo jako úžasný for.
1: Že jste vlastně textovala, no, jak si.
2: Ano, to se mi stává dost často, že.
1: Ještě je grajfu. To je dobrý. A šlo to jako, rýmovalo se to?
2: No, někdy se to i rýmuje a oni to ty lidi mají rádi, protože je to takový ten situační humor,
1: no,
2: který se snažím tam dostat.
1: A vidějí, že to je úplně,
2: a že to je úplně
1: bezprostředně.
2: Pro něj taky. Ano, ale to je ta improvizace, že jo? To je ten jazz, to prostě k tomu patří. A já tyhle ty situace dokonce někdy i přivolávám a pak je úplně zbožuje vyřešit. No. A já myslím, že se mi to snad i daří.
1: Vždycky můžete skočit tomu sketu. Tam je záchrana, tam je takový to kolo záchrany.
2: Taky, ano.

0: Vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Svého manžela Tomáše Dostála poznala Eva, tehdy Dostálová, dnes Emingerová, ale to jenom proto, že to je vaše umělecké jméno, ne, že byste se rozvedla, to ne. Jste ho poznala na fakultě, na insťáku takzvaném, ano. A předpokládám, že jste ho omamila hlavně svou krásou, svými dovednostmi jaksi sportovními.
2: Já doufám, že i
1: tehdy, duší taky, to pochopitelně. Tehdy jste ho ještě ale neomámila tím, jak krásně zpíváte. To ještě nevěděl vůbec.
2: Ne, to vůbec nevěděl. To...
1: Čili to se dověděl v průběhu.
2: No, tak tenkrát já už jsem třeba hrála na kytaru, ale jo. To o mě neslyšel. Ale je zvláštní, že on ten jazz, on k němu vůbec jako moc, on má pořád rádio beat a to pořád jako poslouchá ten big beat, ale což jako jeho věku, jeho vrstevníci to odpovídá. No. On vždycky říká, jo, tohle je pěkný, to není moc jazzový. Ale podporuje mě. No, to zase on je fandí, to jo. No.
1: A co děti?
2: No máme krásný 3 drobečky. No jo, drobečky, teď už je jim 16, 18, 20. A holky jdou volejbal, ty jsou okolo, uprostřed je Senátor. A ten teda, musím se pochlubit, letos, on je historicky nejúspěšnější junior v rychlostní na kajaku všech dob, protože...
1: Čili byl... to je po tátovi?
2: Ano, ano. Je zvláštní, že takhle, on letos vyhrál dvakrát mistrovství Evropy a stal se i mistrem světa. Takže...
1: Prosím, no? Ve své kategorii mistrem světa?
2: Ano, ale juniorský, no.
1: No stejně, kolik máme takových mistrů světa?
2: No. On zrovna si teďka dělá řidičák a úplně nový a ten učitel mu říká, no vidíte to, každý si myslí, že je hned mistr světa, když je za tím volantem a... krásný situace vznikají. No.
1: A on tedy dělá rychlostní kanoistiku, čili něco jako Martin Doktor.
2: Jako Martin Doktor, akorát, že Martin Doktor klečí a pádlo je na jedné straně a on má dvoupádlo a dělá takhle oběma rukama.
1: Čili kajakář.
2: Kajakář, tak, ano. No a dcerky hrajou extraligu volejbal, akorát, že jedna teda za Olymp, druhá za Slávy, takže všecko a krásně všichni 3 zpívají, hrajou na kytary, máme taky hezký večer, že i ten můj táta je k tomu vedl. Já prostě jako ono se řekne 3 děti, ale já bych řekla, že to je snad ta moje životní jako role asi nejkrásnější, protože já se stejně nejvíc furt cítím jako matkou. No, jak to
1: je hezký. Zpívající.
2: Zasloužila matka, no to říkal Ferda Hulí.
1: Zasloužila matka a volejbalistka. To je trojrole Evy Emingerové. Přeju vám, Evo, aby se vám dařilo ve všech těch vašich rolích.
2: Děkuji.
1: Samozřejmě nejvíc, ať je pohoda v rodině, ale budem sledovat pochopitelně také...
2: Synka. On je Josef Dostál.
1: A holky nebudou třeba hrát, tak mě napadlo, když jsou obě dvě volejbalistky, co takhle udělat dvojici v beach volejbalu.
2: No oni to tak jako plánujou, uvidí se, no, ještě se uvidí. No. A ještě jsem se chtěla jenom vrátit k tomu manželovi, abych ho zase tak jako úplně ne... On je taky zajímavý, že vlastně se živí řezbařinou.
1: To tady mám taky sochař a dřevozeř.
2: A dělá sochy, ale on je dělá nejenom z ledu i z písku a třeba teďka konkrétně v Bogotě v Kolumbii, tak jenom máme strach, aby se nám vrátil, no třeba.
1: No tohle. A tam dělá sochy?
2: Tam dělá sochy z písku. Teď zrovna mi posílal fotku takového pěkného samuraje. Takže my jsme vlastně taková zvláštní rodina, že toho máme jako hodně moc těch aktivit, ale všechny nás strašně, strašně baví. No.
1: A ví se o vás ve světě, to je dobře taky. Přeju, ať se ve všem daří a protože se kolem vás dějí velice zajímavé, sympatické a dramatické v tom dobrém slova smyslu věci, tak si o nich třeba zase příště na Tandemu popovídáme. Eva Emingerová byla dnes hostem Tandemu. Díky.
2: Nastranou, mějte se hezky.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Hraj, kapelo, hraj. Polka Slávka Smišovského zahájila dnešní setkání s českou a moravskou lidovkou a dechovkou, na které vás zve autor pořadu Ta naše písnička pod heslem Méně mluvit, více hrát, tím se řídí Vláďa Brandt. Připravena je první trojice známých písniček. Jaromír Vejvoda, Láďa Jacura a Jarka Motl napsali polku Ty to víš, Josef Poncar a Václav Zeman jsou autory valčíku Zvonky v Loretě a Karel Valdau s Láďou Jacurou mají na svém autorském seznamu tango Dívám se, dívám. Hezký poslech.

První trojici písniček zpívali a hráli Josef Zíma a Svatava Černá s Vejvorovou kapelou, Karel Gult, Blanka Tůmová s českými smyčci Milana Kašpárka a Waldelfinka Ády Školky s Helenou Hínovou, Jindrou Novotnou, Miroslavem Veselým a Jiřím Vondrákem. Před námi je směs písní Karla Hašlera, kterou nám nabídnou pražští muzikanti Milana Bašty s dvojicí solistů Alenou Rycheckou a Pavlem Zelníčkem.

Připravena je závěrečná dvojice písniček a jedna světoznámá orchestrálka. Veselka Ladislava Kubeše s Ivanou Jelínkovou a Milanem Černohouzem zpívají polku Standy Procházky s názvem Nedělej nám starosti stáří. Šohajka se solisty Jožinou a Vojtěchem Ducháčkovými, kterou tentokrát řídí Miloš Machek, nabídne valčík Antonína Michny Die, má krásná Die, a Big Band Českého rozhlasu přidá slavný florentinský pochod Julia Fučíka v úpravě Václava Kozla. Příjemný poslech dvojky Českého rozhlasu přeje Vláďa Brandt.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na Pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Michal Prokop, rockový zpěvák, hudební skladatel, moderátor a bývalý politik, slaví v těchto dnech své 80. narozeniny. Gratulujeme za celý Český rozhlas a přejeme všechno dobré. Myšlenky a vzpomínky Michala Prokopa si teď můžeme připomenout v následujícím pořadu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

0: Posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás pozval do nostalgického muzea zábavy. Do Šemánovic u Kokořína, do zdejšího společenského minicentra Nostalgická myš, zavítal 7. prosince roku 2002 zpěvák, hudebník a moderátor Michal Prokop. Setkání bylo, jak tomu tak obvykle zde bývá, velmi pohodové, velmi milé i velmi zábavné, o čemž se ostatně můžete nyní sami přesvědčit. Prosím, račte vstoupit. Vážení a milí, já vás vítám opět v Nostalgickém muzeu zábavy a vítám našeho dnes velmi milého, vzácného hosta, pana Michala Prokopa. Pane Prokope, je tady takovým zvykem vždycky začínat od dětství. Když dovolíte, tak já hned tu obligátní otázku, kterou tady na úvod mívám. Čím jste chtěl jako dítě jednou být a s čím jste si v dětství nejraději hrál?
1: Na tu první otázku, čím jsem chtěl být, na tu odpovědět umím, protože jsem, už jsem to taky v několika rozhovorech prásknul na sebe. Jednu dobu jsem velmi intenzivně cítil potřebu být popelářem, protože se mě strašně líbilo, jak visejí vzadu na tom kukavoze. To jsem jim záviděl. A taky pak řidičem trolejbusu, a to proto, že ten trolejbus měl takový ty dveře, které vždycky dělali ps, takhle se zavřeli. To trvalo poměrně krátkou dobu, tyhle ty ambice. Pak jsem krátce chtěl být pilotem tryskové stíhačky, nicméně, když jsem pak zjistil, že zvracím i na takovým tom kolotoči, který ani nemá řetízky, ale jenom takovýho toho pejska, slona a já i na něm zvracím, tak jsem pochopil, že asi to nebude ta pravá cesta pro mě. Pak jsem krátkou dobu, asi tak v 7. třídě, cítil, že bych mohl být filmovým hercem, to se mi taky nesplnilo. No a podívejte se, jak jsem dopadl, no. Jste se ještě ptal na hračku, otázky, na tu hračku. No. A to já se přiznám, že nějak si nepamatuju.
0: Nepamatuju, prostě, nevím. V čem vás ovlivňovali vaši rodiče? A jaký k vám byl třeba tatínek, jaká k vám byla maminka?
1: Tak oni mě ovlivňovali různě. Především proto, že se rozvedli, když mi byly 4 roky. Takže samozřejmě maminka, s kterou jsem vyrůstal, tak ta mě ovlivňovala velmi intenzivně. A musím se přiznat, že mám pocit, že se o to snaží dodnes. Ona je ročník 1919, takže si spočtěte, že už je hodně přes 80. Přesto mám někdy pocit, že se snaží mě stále ovlivňovat. Otec, který sice od nás odešel, ale s kterým jsme se stýkali poměrně a stýkáme ještě stále, protože i on ještě žije, ale ještě o nějaký ten pátek starší, tak ten samozřejmě svůj vliv na mě už až tak moc uplatňovat ani nemohl. Ale faktem je, že mě ovlivňovali i hudebně. Oni byli oba hudebníci, takový jako amatérští, kteří ale měli na rozdíl ode mě alespoň takový ty hudební základy. Otec byl houslista a dirigent a hrálo se u nás i kvarteto, si pamatuju doma. Tak jsme poslouchali jednak takový ty desky, já myslím, to byl ještě šelakový, že jo. A měli jsme takový gramofon na kliku, který sice už neměl tu troubu, ale byl His Master's Voice, skutečně s tím pejskem. A kromě italských různých písní a kromě, já nevím, operních árií Verdiho, tak jsem poslouchal hodně Voskovce a Wericha. A to je teda vlastně takový hudební zázemí, z kterého jsem vyšel. Je pravda, že když jsem se sám začal zabývat hudbou, a to bylo tedy někdy na přelomu těch 60. let kolem maturity, v roce 63 jsem maturoval, tak se tedy moje snažení s nějakým velkým ohlasem mých rodičů příliš jako nepotkalo. Oni měli pocit samozřejmě, že hudba, kterou já dělám, je víceméně mrzká a že to je jakási taková podivná zábava a že bych měl samozřejmě dělat něco pořádného, že bych měl být třeba inženýrem strojním, což si přála moje maminka. A její takový tendence ovlivňovat, když už jsem měl kapelu, která hrála a zkoušela u nás doma, protože jsme měli piano a vždycky v neděli dopoledne jsme hráli. A tak ona vždycky v poledne, když už to nemohla poslouchat, tak rozrazila ty dveře, vstoupila do toho pokoje, přirazila tomu mýmu kolegovi, co na to piano hrál, takhle to víko prostě a řekla, vážení, tuto společnost z definitivní platnosti rozpouštím. A bylo po Framusu, tehdy jsme se tak ještě úplně nemenovali, ale takže ten vliv byl silný. No a když jsem potom začal v té muzice se nějak etablovat a nějak jsem prostě ty leta se jí živil, tak přesto jsem vždycky měl furt ten pocit, že mají takový jako, ať už moji rodiče, nebo potom i můj tchán, vždycky říkali, kdy konečně teda už budeš dělat něco pořádného. Tak já, když jsem pak po revoluci byl poslancem nebo náměstkem ministra, tak jsem si říkal, teď už nosím tu kravatu a to by snad. A zajímavý bylo, že se mě jak otec, tak matka ptali, jestli jich přece nechtěl vrátit k té hudbě.
2: Vy jste se narodil v Praze, vyrůstal jste v Praze.
1: Tak, celý život jsem v Praze žil, až do loňského roku.
2: Ale, no. A co to?
1: Ano, tak. Víte, no.
2: Vyštípali vás? Ne.
1: Ne, nevyštípali. Ne, ne, ne.
2: Rozhodl jste se pro...
1: pocit, prostě rozhodl jsem se, přestěhoval jsem se kousek za Prahu, já bydlím kousíček, já bydlím v takové vesnici, která se jmenuje Velká Dobrá, je to mezi Kladnem a Unhoští a bydlím tam teprve rok a zvykám si na to, co to je bydlet na venkově, on to je takový polovenkov, protože já jsem 5 dní v týdnu v Praze, že jo, ale je to pro mě nová zkušenost.
2: A víte, že ten název té vesnice, že má jako vysloveně sluší, že jo? Si myslím, že jste na správné adrese. Velká Dobrá. Velká Dobrá.
1: Totiž takhle, já bydlím, abych to přesně, ona Velká Dobrá se dělí na Velkou Dobrou a Malou Dobrou, jo. A já bydlím v té malý teda.
2: Já myslím, že dorostete brzo do velký. Nicméně...

0: malé město k životu. Ona ta Praha vždycky byla krásná, měla samozřejmě takový zvláštní tajemný kouzlo, který vycházelo nejenom z architektury a z historie, z toho genialoci, který tam prostě vždycky byl, ale i z toho života, který těch lidí, kteří tam žili. Já samozřejmě připouštím, že mně se taky občas nelíbí některé věci, které se za těch posledních, řekněme, 12-13 let objevily v Praze, ať už jsou to různý typy vývěsních štítů nebo různý jako typy lidí, který oni zase dřív vexlovali, tak ono to je skoro to samý, že jo. Který se tam nějak pohybují a dneska místo tuzexových bonů prodávají drogy třeba a tak. To se mně samozřejmě nelíbí, ale v zásadě i přes některé poměrně pro mě nepochopitelné stavební povolení na některé objekty, které se v Praze objevují za poslední leta, mám pocit, že ta Praha hodně prokoukla a že žije a že to je město, ve kterém prostě stojí za to žít, nejenom kvůli historii, ale i kvůli tomu, co se tam děje dneska. A to prosím říkám dokonce i přesto, že jsem sám teda Prahu jako obyvatel opustil a už do ní jenom dojíždím.
1: Já jsem právě, nechtěl jsem být jízliv, chtěl jsem se zeptat ještě, jestli to říkáte jako občan malé dobré, ale dobře. Ještě u té Prahy poslední otázka, vlastně už ne u Prahy, nicméně začíná to tím, že tady mám napsáno, protože jste rodilý Pražák a nejsme tak daleko od Prahy, tak vyrukuji na vás s tou otázkou. Jsou to Klabe a Vltavy, hrad Kokořín, to bývala za našich mladých let místa školních výletů. Zavítal jste sem někdy jako školák, anebo s děvčetem potom jako něco jiného, třeba už většího?
0: No tak většího, určitě většího. Jsem teda do Šemánovic nikdy, vůbec jsem netušil, že něco takového existuje. Musím se přiznat, až do okamžiku, kdy my dva jsme se potkali v Poděbradech na festivalu Pri Bohemia, kde jste mě vlastně sem pozval, tak jsem o žádných Šemánovicích neměl potuchy, nesvím. Cítím, že to byla významná mezera v mých znalostech. Pochopil jsem to, ale nejenom, když jsem vlez tady sem do tohohle prostředí mezi vás, ale už když mě sem vezli, tak se mi to líbilo. Jinak Kokořín a Mělnicko samozřejmě znám, protože jako chlapec od estrády mám sježděnou tu republiku za ty leta tolikrát, že jsem téměř všude hrál, ale všem ano, vizí teda ne.
1: Přesto sklidíte bouřlivý potlesk. Máte to štěstí, že jste se stal otcem dcery i syna.
0: Ano.
1: Povězte nám něco o svých potomcích. Jak se to vyvíjí?
0: Já jsem teď měl pocit, že se mě zeptáte, jak jsem to udělal, že mám dceru i syna.
1: Myslím si, že ta otázka by mohla taky takhle začít. Že...
0: Já tak na to bych odpovědět neuměl, pač sám, abych vám pravdu řekl, ani nevím. Co mám říct o dceři a synovi? Tak dcera je starší a dceři... Bude vlastně, dceři vlastně bude už 30 na jaře, to je teda docela šílený pocit pro mě, jo. A dokonce už jsem dědeček, mám jednoho vnoučka, rok a pár měsíců starýho. Jinak moje dcera je teda, já se přiznám dokonce k jednomu prohřešku, já jsem na rozdíl od svých rodičů svoje děti nevedl teda k hudbě vůbec. Pokud se k ní nějak probojovali a ne moc, tak to byla bez pochyby jenom jejich zásluha. Možná snad jsem akorát doma měl nějaký desky a nahrávky, které možná si tu a tam pustili. Aspoň u syna ten pocit mám a občas jsem zjistil, že některé desky, které mě chyběly, jsem pak objevil v jeho pokoji a tak. To bylo docela zase příjemné zjištění. No jinak moje dcera je zdravotní sestra na ortopedii, takže ona se zabývá takovými těmi nepříjemnými věcmi, jako jsou zlámaný hnáty a tak. A teď je teda na mateřský dovolený. A synáček, ten spíš kráčí tedy v tatínkových šlepějích. Já to vysvětlím hned proč. Hudebníkem se teda nestal, ale... Já jsem kdysi studoval, jak už jsem říkal, moje maminka si přála, abych ze mě byl strojní inženýr, což se nepovedlo. Já jsem po dvou semestrech. Můžu takhle odbočit?
1: Ano, já ne, teď, naopak. Jo, se...

0: odbočujte.
1: Já jsem po dvou semestrech boje s matematikou pochopil, že tedy na technice to není pro mě to pravý ořechový a podařilo se mi jakýmsi podivným manévrem se dostat na vysokou ekonomickou, kde ku podivu jsem rovnou vstoupil do druhého ročníku, protože jsem slíbil při té poslední zkoušce z matematiky na ten třetí termín v tom druhém semestru znovu, že když mě dají trojku, tak už mě nikdy tam neuvidějí a to se celkem to zabralo. Ale já jsem pak zjistil, když jsem přišel na tu ekonomii, kde už mě matematiku tím pádem uznali a odpustili, že jsem tam nejlepší a radil jsem všem těm svým kolegyním, který tu matematiku ještě měli o semestr dál, takže ono je to všechno relativní. No a proč to říkám? Já jsem tu ekonomickou školu až do roku 68 dostudoval, v pátém ročníku jsem zakončil, úplně jsem to celý prostě jako všechny zkoušky jsem složil, leč už jsem v té době začal hrát a pak přišel srpen a mezi tou dobou toho června, kdy vlastně skončil ten poslední semestr a po dvou letech, kdy byla tehdy nějaká taková lhůta na dodělání si toho inženýrského titulu, to znamená státnici diplomku, tak já jsem už nějak jednak tou hudbou a jednak tím, co se v té zemi dělo, prostě ztratil zájem o to. Takže já patřím mezi těch několik málo raritních idiotů v téhle zemi, kteří jsou absolventy vysoké školy a nemají ten titul. Já nejsem inženýr ekonomie, ačkoliv jsem absolventem, a na to mám papír, absolventem oboru ekonomika průmyslu, stejně jako třeba bývalý pan ministr Dlouhý. A oni mi potom po dvou letech poslali domů už bez jediného slova vysvětlení, prostě takový vysvědčení, kde je napsaný, že jsem absolvoval tu školu, všechny ty zkoušky a malinko, a jmenuje se to vysvědčení na odchodnou a pod tím je takový v závorce malinkým písmem napsáno nenahrazuje diplom, jo. No. A já jsem teda potom, až už poměrně v dost vysokém dospělém věku, teda vyštudoval ještě jinou školu, takže jsem, moje maminka konec konců dočkala i promoce, i když už jsem promoval jako náměstek ministra na filozofické fakultě, to je vedlejší. Proč to říkám? Protože můj synáček začal studovat politologii nebo mezinárodní vztahy na fakultě sociálních věd a když ve třetím ročníku nám mezi řečí jen tak jako přišel a doma oznámil, že nám oznamuje, že ho přijali na DAMU, na produkci a že jako tu fakultu sociálních věd jako nehodlá dodělat, tak se mi velmi těžko uplatňovala jako otcovská autorita, abych se nějak, že on tohle, co jsem mám teďko všecko na sebe prásknul, moc dobře věděl, že jo. A nebýt mý ženy, která na rozdíl ode mě je opravdu zarputilý rafan a ona patří mezi ty rodiče, který opravdu zakleknou a to dítě mu dá ty válečky a opravdu ho jako nenechá, ho, jako nepustí ho. Tady taky jedna, jsem viděl, sedí, která to všecko jako drží pod krkem. Tak její zásluhou je, že se nám podařilo toho mladého jaksi dotlačit aspoň k tomu bakaláři. Takže stejně jako moje maminka, která v roce 92 teda viděla už konečně toho syna, jako jak opouští akademickou obec ověnčen a s tou rourou pod paží, tak i my jsme docílili toho, že mladej teda opustil tu univerzitu alespoň s bakalářským diplomem. No a teďko dělá tu produkci, protože on mezi tím samozřejmě, protože jeho zajímá divadlo, ne muzika, ale divadlo, a kromě toho, že studuje produkci, tak samozřejmě se věnuje, mimochodem spolupracoval dost dlouho taky s Tiborem Turbou a dělá produkci všelakých takových právě akcí souvisejících s nějakými pouličními performancemi a tak. No a to je samozřejmě lákadlo pro něj strašný, tak dneska jeden teda diplom už má a teď se docela musím pochlubit, už má ty bakaláře dva. A možná, že tuhle školu snad se mu podaří dodělat až k tomu magistrovi, no. Tak to jste chtěl vědět něco o mých dětech. Tak co mám k tomu víc říct, no? Ovšem, jako typický exhibicionista, jako každý člověk, který na jeviště vstupuje, jistě jste si všimli, že víc než polovinu z toho tématu moje děti jsem věnoval svý vlastní osobě, že jo? Co byste ode mě mohli čekat?
2: Ještě byste možná měl děti představit jmény?
1: Ano, děti jmény představují takto. Syn Petr a dcera Michaela, nyní Macháčková.
0: Děkuji. Tak, vy jste hrál a zpíval v nejvýznamnější inscenaci pošlitrovské éry divadla Semafor v Kytici. Jak vzpomínáte na dobu svého působení v Semaforu a co vám tahle zkušenost, majestán, jste byl i herec, že?
1: No,
0: co vám,
1: konečně.
0: Co vám tahle zkušenost přinesla?
1: Musím se přiznat, že to bylo strašně krásný období, tedy takhle. To období, ta doba, ve které jsem já v Kytici hrál, to bylo od premiéry v roce 72 až do roku 75. Bylo jinak období nejtužší normalizace a pro mě osobně to bylo velmi smutný období umělecky, ale právě účinkování v Kytici mě vlastně kompenzovalo všechny ty moje frustrace z toho, co jsem špatně udělal a co mě nešlo v tom, co jsem cítil, že jako vlastně moje hlavní poslání. A to pozvání do Semaforu pro mě vlastně byla taková jako záchrana, jak to řekl, bylo to záchranný lano. Najednou jsem z toho úhoru takový tý opravdu totálně hodnoty popírající takový tý tehdy pro režimní pop music, v který jsem z vlastního přičinění a z vlastní blbosti byl jako partner právě nyní opět už se k slávě deroucí Haničky Zagorové, tak to pozvání do toho Semaforu pro mě bylo úžasný. Musím říct, že na tom se podepsala ovšem Hanka Zagorová a já na to vzpomínám rád, protože zaprvé jsem měl tu čest pracovat s vaším bratrem, což samo o sobě, myslím, pro každého kumštíře v tomhle oboru je prostě nejenom podsta, ale je to prostě škola. Za druhý, a to jsem samozřejmě tenkrát netušil, že ta Kytice se stane opravdu vlastně takovým kultovním představením. Sám jsem odehrál 250 repris, ale pokud vím, tak ona jich celkově měla víc než nad 800, což je úplně nevídaná záležitost. Poprvé v životě jsem pracoval s režisérem Jiřím Cízlerem, kterýho jsem poznal a to pro mě byla další zajímavá zkušenost, protože Cízler, kterýho samozřejmě většina lidí zná spíš jako komika, herce, je především vynikající, nebo byl aspoň tenkrát vynikajícím režisérem, ale i zajímavým muzikantem a prostě naučil jsem se tam šíleně moc a vždycky vlastně to bylo pro mě takovej svátek, když bylo představení Kytice, já jsem si mohl oddychnout od toho, co jsem vlastně na těch jevištích, když jsem s tou Zagorovou opíštěl ty štace, tak jsem pro mě ta Kytice, to prostě bylo opravdu doušek vody živé. Co víc k tomu mám říct, že mě potom vyhodili po 3 letech, to je v Semaforu taky normální, ale s tím se člověk musel smířit. To nebylo vůbec z důvodu uměleckých, ale protože jsem přeci jenom měl ještě teda nějakou jinou sinekuru, tedy jak říkám to hraní s tou Zagorovou, který mě živilo, protože v Semaforu se jako, já jsem nebyl nikdy zaměstnancem divadla, já jsem tam fungoval jako externí host, i když jsem teda měl roli truhláře Petra v té Kytici, ale to by mě nikdy neuživilo, já jsem v té době už měl rodinu, dítě, čili ta Zagorová ta mě naopak živila a jakkoliv mi to bylo vlastně nepříjemný, tak jsem vlastně kvůli tomu, že jsem s ní jezdil a musel občas Semafor za mě schánět náhradu, tak jednou to prostě přišlo a vyhodili mě, čili já rozhodně nebudu svalovat svůj odchod ze Semaforu na to, že jsem byl nepohodlný režimu, což jsem sice jinak velmi byl, ale především před semaforskou dobou a zejména pak potom v těch 80. letech, ale v této době jsem byl v podstatě pro ten režim neškodný, ale prostě vyhodili mě, protože měli příliš mnoho práce s tím za mě furt schánět nějaký náhrady a už je to přestalo bavit. Druhá věc je, že ten pán, co mě vyhazoval, byl estébák, no ale tak to nakonec na těchto rozhodujících místech byli skoro všichni, že jo. Takže prostě na Semafor vzpomínám rád, kdykoliv potkám Jiřího Suchýho, tak mu pořád ještě říkám pane šéfe, protože já jsem v životě měl šéfy jenom 2, 3 vlastně, z nichž 2 byly velké osobnosti české kultury, ale i politiky, ten první byl Jiří Suchý, byť jsem nebyl jeho zaměstnancem, ten druhý byl Pavel Tigrit, můj šéf, ministr, od kterého jsem odešel, protože jsem s ním nemohl pracovat, což ale neznamená, že bych si ho nevážil a neměl ho jako osobu rád. A ten třetí byl jiný ministr, pan Kabát, který nestojí celkem za vzpomínku. Bylo to moc hezký. A to, že jsem se stal hercem, to byl spíš vtip, že jo. Já jsem, samozřejmě měl jsem tam roli a Cízler mi řekl, že jako musím vylíst po schodech a pak zase z nich slíst a tu Haničku jako takhle chytit a odníst. Tak pokud tohle lze považovat za herecký výkon, tak ano, byl jsem též hercem.
0: Rodina byla pyšná na vás?
1: No, rodina byla pyšná v tom smyslu jednak, protože přeci jenom Semafor vždycky byl prostě určitou značkou kvality a protože tedy zejména moje žena věděla, že jsem vlastně v té době strašně nešťastný a že mi to nejde a že já vlastně, já nevím, jestli zrovna v téhle tý části té debaty mám hovořit o tom svým učinkování s tou Zagorovou, ale faktem je, bylo, že já jsem prostě byl vlastně takový nechtěný, ona mě pomohla osobně, my se máme rádi, ale hudba a publikum, který na ní chodila, to, co ona produkovala, bylo tak proti tomu všemu, co jsem já kdy v životě chtěl a dělal, že oni mě prostě nechtěli, já jsem tam neměl úspěch a v tom Semaforu jo, takže rodina byla nadšená, když konečně viděla, že mi taky někdo tleská jako opravdu upřímně, zatímco u Zagorovy vždycky tleskali a už říkali tak dobrý a už přijde Hanička a konečně přijde ta naše jako...
0: Taková otázka mě napadla, nevím, doufám, že není nějak záludná, nebo to, ale s kterou písní z vašeho repertoáru jste se v životě nejvíc kdy ztotožnil?
1: Já nevím, já jsem, rozumím-li správně vaší otázce, já nepatřím teda k lidem, kteří mají pocit a touhu vysvětlovat svoje písničky, ať už jsou to věci, které jsem přímo sám napsal, nebo třeba který jsem jenom zpíval, který pro mě někdo napsal, nebo kterých jsem se sám nějak drze zmocnil a naspíval jsem je, nebo jsem je na jevišti jako zpíval. Mně vždycky bylo strašně protivný, když se mě někdo ptal, prostě, co tím ten pan Kainar myslel, když to město R, když jsme dělali a jak to vlastně všechno bylo. Já prostě nemám tuhle tu tendenci, čili ani nevím přesně, jestli umím říct, s kterou písní se nějak vnitřně ztotožňu. Mojí snahou bylo, abych to byla každá písnička, s kterou na to jeviště vylejzám. Že se mi to vždycky nedařilo a že teda to období, o kterém jsme teď před chvílí mluvilo, zejména to vystupování s Hankou Zagorovou a ještě s některýma jinýma, co jsem v těch 70. letech víceméně z existenčních důvodů, ale dneska bych řekl, že možná i částečně z vlastní zbabělosti absolvoval. A že tam jsem jako vystupoval s věcma, kterým jsem sám nevěřil a kterým jsem sám považoval, že jaksi jsou, nevím, jestli se v českém veřejnoprávním rozhlase, jehož jsem členem rady, sluší říkat sprostá slova, ale byly to prostě sračky. Tak...
0: No, řekl jste to vy.
1: Ano, tak já si to taky umím obhájit, že jo. Až přijde stížnost na radu, jak je možné, že se v českém rozhlase taková slova vystupují, já si tu stížnost vemu na starost.
0: Pane Prokope, já dohlednu na to, aby se to nepouštělo odpoledne, bude to ano, o půlnoci.
1: Tak to je v pořádku, po 22. hodině se smí i erotika, ono tohle sice erotika není, ale je to taky sprostý. No, takže já nevím, jestli prostě umím říct, která byla taková co nejvíc. Já vím jenom o jedné písničce, která tak nějak ku podivu, měl jsem takový pocit, když jsem jí psal, že vím jako proč a pro koho ji píšu. Ta píseň se jmenuje Blues o spolikaných slovech, což nikdo přesně neví, ale ty, co ji znají, tak vědí, že se tomu říká, až si pro mě přijdou funebráci. Tak to je taková docela zvláštní věc. Tam jsem měl jako najednou takový pocit, že jako konkrétně vím asi pro koho a proč to dělám. Ten text jsem ale já jsem nikdy nenapsal, nebo lépe řečeno ne nikdy, já jsem napsal v životě pouze dva texty a tohle nějak mi nejde, neumím, nejsem literárně nadán. To jsou slova básníka Jiřího Žáčka, ale nějak jsem měl pocit, že skoro je mi líto, že jsem to nenapsal sám.
0: Léta 60. Divadla malých forem, Mladý svět, Big Beat, Beatles, Ginsberg, Twiggy, Hippies. Ne všechno nás třeba zasáhlo na 100%, ale většinu toho máme nějak pod kůží. Co se z těch let vybavuje nejvíc vám?
1: Tak kromě Twiggy úplně všechno, co jste řekl. Twiggy jako pojem ano, jinak ovšem, kdo se na mě podívá, tak chápe, že to není zrovna můj případ. Ale jinak skoro všechno. Prostě to je, jako fenomén 60. let je pro mě stále něco úžasného. Pořád ještě úplně si to sám ani neumím vysvětlit, protože to přeci nebyla jenom otázka toho kulturního boomu v 60. letech u nás. Že jo? To byla vlastně celosvětová vlna, která byla samozřejmě spojena i s určitou politickou situací, s určitou výměnou generací po válce a tak dále. To je něco jako fantastického, no a já jsem samozřejmě rád a hrdej na to, že jsem jako do toho spat a že patřím k té generaci, která v těch 60. letech začínala a měla to štěstí, že se s ní částečně nějak svezla a taky prostě měla z čeho čerpat. Takže pro mě to je naprosto nezapomenutelný a velmi těžko překonatelný období. Nerad bych působil samozřejmě dojmem senilního starce, který jako vzpomíná na to, že nejlepší bylo vždycky to, jako když on byl mladý, to je obligátní a možná, že už jsem ve věku, kde se to začíná takhle jako i slušet k tomu, abych to říkal. Ale přesto si myslím, přesto to nebezpečí, který si uvědomuju, že leta 60. totiž znamenala zvláštní kulturní vzmach i u lidí, který já dneska řadím do té kategorie těch sraček, o kterých jsem mluvil. Prostě i oni v 60. letech produkovali něco, co já bych mohl považovat ze svého, samozřejmě zcela subjektivního úhlu pohledu za hodnoty.
0: No, půjdeme na krásné ztráty.
1: Krásný ztráty.
0: Krásný ztráty.
1: Dostávám ty dopisy pořád.
0: Krásný ztráty.
1: Krásný, vždyť přeci spisovná čeština říká a tak dále. A já vždycky říkám, račte se obrátit k Pavlu Šrutovi. On napsal ten text, on jistě česky umí, vždyť je to nositel ceny Jaroslava Seiferta a mám pokoj, no.
0: Já jsem to takhle jsem si naběhnul, jakože nevím, jakže se to bude krásný ztráta. Ne, dobře jste to tady nanes. Můžete nám něco o historii vlastně těch dvou vašich talk show povědět, jak jste se vůbec k tomuto programu dostal, odhodlal vlastně a podle jakého klíče třeba sestavujete teď dvojice? Není to moc otázek?
1: Ne, není, zkusíme to. Začalo to v roce 98, když jsem se rozhodl, že nebudu už kandidovat a odejdu ze poslanecké sněmovny, tedy před volbami. A já jsem tenkrát samozřejmě, protože jsem pracoval i v tom parlamentě hodně kolem médií, tak jsem se tak jako rozhodně poptával lidí, kteří v těch médiích pracovali nebo kolem nich se točili. Prostě jsem hledal, co bych asi dělal. Nevěděl jsem, bylo mi jasný, že vracet se do muziky jako je pro mě prakticky vyloučeno. Nemyslím, že bych ji úplně opouštěl, ale jako, že by to měl být jako nějaký můj další jaksi životní job. To jsem věděl, že nejde, protože jsem vědomně s muzikou odešel v určitý době a měl jsem pocit, a do dneška mám pocit, že to bylo správně. I když stále hraju a mám ji rád a i na to lidi chodí, ale prostě není to už pro mě ta hlavní životní meta a nemůže být. No a tehdy mě vlastně oslovil Josef Vlček, v té době šéfredaktor Zábavy na Primě, a nabídl mi takovou zvláštní věc, jestli bych nechtěl dělat pořad, který by hovořil o bývalých politicích, protože se blížilo výročí vlastně roku 89, listopadové revoluce, a začínala taková ta první jako výměna té garnitury politické. A mě to strašně zajímalo, protože jsem přeci jenom jednak většinu těch lidí osobně dobře znal a jednak i pro mě samotného to bylo prostě strašně zajímavý téma, co to vlastně ta politika jako je a jaký jsou to lidi a co s nima udělala a tak. Takže jsme vymysleli na základě této nabídky, kterou potom televize Prima v osobě paní generální ředitelky Fričové přijala, a mě to hrozně mile překvapilo, že vůbec privátní televize takovouhle věc by chtěla dělat. Tak jsme vymysleli potom ten formát, který spočíval v tom, že to bude bar, že tam ty hosti budou dva a tak dále. Vymysleli jsme i ten klíč, že se to bude jmenovat podle mý písničky, která se jmenovala Nic ve zlým, nic v dobrým, tak. A že tedy půjde o nikoli už jenom o bývalé politiky, ale o to, co to ta politika je vlastně za podivný fenomén a co s lidma udělala a jaký to lidi vlastně do ní vlezli nebo kterých se alespoň politika nějak dotkla a změnila jim prostě život za těch posledních 10 let. A tenhle ten pořad jsme dělali rok a půl, vystřídalo se v něm víc než 100 hostů, byl to každý týden a od pana prezidenta Havla jsem tam prostě měl prakticky všechny lidi, kteří prošli tou polistopadovou politickou garniturou tehdy. Skončili jsme v roce 1999 právě dvojicí Václav Havel Josef Škvorecký a v té době mě oslovoval tehdejší generální ředitel České televize Jakub Puchalský, který pořád říkal, jak to, že takovejhle pořad neděláme my, teď to je vlastně veřejnoprávní téma a my bychom rádi vás a pojďte k nám a tak. A já jsem pořád říkal, ne, já mám závazek tady a je to prostě slušný partner, chová se ke mně dobře a já si vážím toho, že privátní televize je ochotna dělat něco, co není jenom úplně jako komerční pořad. Nicméně ten pořad prostě měl určitou dobu, tu skončil a my jsme měli pocit, že teď je tedy možno slušně odejít, což jsme udělali a tak vznikly krásné ztráty. Já jsem zaprvé chtěl zachovat ten základní princip toho, že ty hosti jsou dva, protože myslím, že tím se to dost liší od většiny běžných talk show, jako je třeba i tahle, že prostě ty dvojice jsou něco, co je dráždivý a zajímavý a lidi strašně vždycky zajímá, co zrovna tyhle dva teda čendové tam asi tak provedou a proč jsou spolu, jako jo a jak to. Za prvé, za druhý, ten bar mě připadal taky docela dobrý, protože ten bar je samozřejmě a byl i na Primě a i v České televizi je funkční a já tam nalejvám skutečně alkohol, pokud tedy samozřejmě si ho ty hosti přejou, ne, že bych jako to do nich... I to se stalo. A protože mám za to, že ten hodně podstrčený panák může v mnoha případech ty lidi víc otevřít, než prostě ten čaj, který mám tady teďko já. Já samozřejmě jsem toho panáka měl předtím, to si nedělejte zase s tím nějakou hlavu, že já myslím, že si neděláte, že jo. Nemám ten pocit. Ale u některých lidí to je docela zajímavý, i když pochopitelně já musím respektovat, že někteří řídí a někteří prostě z nějakých důvodů pít nechtějí. Taky úplně nerozumím, no ale dobrá. A čili tyhle věci jsem chtěl zachovat. Chtěl jsem zachovat i to, že teda ta písnička vlastně určí název a to se naštěstí podařilo opět a na České televizi se podařilo i to, co na Primě byl problém, že trošku jsme mohli pracovat s tou dekorací a s tím obrázkem, protože já mám ještě kromě svého kolegy Jana Laciny, který se mnou píše ty scénáře a dává dohromady ty dvojice, tak máme ještě třetího do party a to je režisérka Tereza Kopáčová. Oni teda oba jsou o víc než 20 let mladší než já a ona tomu dodává ten jako esteticko-filmařský, protože ona je filmař, že ona jako není ten klasický televizní režisér, tak tomu dodává trošku něco, aby se na to taky dalo koukat. Dekorace, kamery, aby to prostě bylo zvláštní. No ale taky jsme už vystoupili z toho chomoutu jako politika polistopadová a měli jsme za to, že zaprvé je to nepohodlný, protože ten okruh lidí je omezen a politika je příliš úzký jako téma pro život. A i když já se jí nevyhýbám, protože jsem v ní strávil hodně let, tak mám za to, že prostě její místo je jenom určitý segment toho společenského života a to je asi 20% a to já i v krásných ztrátách se snažím dodržet, aby tam ta politika nedominovala, byla tam zhruba asi v tomhletom segmentu. A tudíž teda to téma základní jsou ty ztráty, to je vlastně jakýsi lidský osud, co to vlastně znamená, když člověk jakoby vstoupí na nějaký veřejný kolbiště, čeho všeho se musí vzdát a co zase za to získá. Prostě všechno je za něco, nic není zadarmo, že jo? To je vlastně takový to moto. No a ty dvojice, teď už jsem tak naznačil, že jo? To je zvláštní. Já vám neumím a dokonce nevím, jestli chci vůbec prozradit ten klíč. On totiž není úplně jasný ani mně. tak jak jsem říkal, my ho samozřejmě pro televizní dramaturgii máme dostatečně zdůvodněn a občas musíme znovu vysvětlovat, jak to vlastně myslíme a co chceme. Ale jak to v tom kumštu, a on to, já nevím, jestli tohle ještě je kumšt, ale já pořád to tak vnímám. Jsou takové někdy věci, že ex post pak vymýšlíte, tak jako jsme vymýšleli třeba pro ty různý komise, který posuzovali ty naše písničky a texty za bolševika, jako jak to ten básník mínil a že to vlastně strašně pokrokový, jako a že to jako, jo. Tak i dnes občas pro své dramaturgy, kteří doufám, že to teď poslouchají, hledáme prostě ten klíč ve chvíli, kdy už to máme natočený, aby jsme dokázali zdůvodnit, proč teda zrovna pan Pánek s panem Haťalánkem za tím barem sedí a co jsou ty jejich krásné ztráty dohromady. Oni ti dramaturgové to prostě furt chtějí a my samozřejmě do jisté míry to, jak už jsem říkal, vysvětlit umíme, do jistý míry je to někdy i věc intuice prostě určitýho, jako já si ty jména řeknu a teď si je představím a řeknu, tak šlo by to, nešlo by to, má to něco do sebe, nemá to něco do sebe. Samozřejmě, že když pak ten scénář píšeme, tak si to musíme spolu s tím Lacinou vydefinovat, o čem to asi bude a kudy to asi pohrnem, to jo. Ale prostě takový ten mustr, jako ten chomou, že ho nasadím a teď to tam všecko, to prostě nejde. Mimo jiné taky proto, že a tady mě jistě potvrdí každý, kdo z vás dvou, co víte, co to je vůbec chánět hosty do takových pořadů. Jednak, že ten okruh lidí, kteří jsou zajímaví a taky ještě ale umějí něco jako říct, aby to nebyla úplná nuda. A trošku jsou známí, aby taky někdo jiný na to byl ochoten koukat. Není tolik. A druhá věc je, že když pak sestavíte tu dvojku, tak je strašně složitý to technicky dát hromady, aby oni se sešli a mohli v ten správný čas. Takže my máme milion vymyšlených dvojek, který těm dramaturgům odevzdáme, jak to máme všecko vymyšlené, jaký je to úžasný a tam všechno sedí. No a pak se třeba, já nevím, 4 dny před natáčením dovíme, že to prostě pan ministr XY prostě bohužel odjíždí někam prostě služebně a že to nejde. A my teda horko těžko musíme sehnat někoho, kdo nemůžeme říct, tak zavoláme jinýho politika, to prostě nejde. Musíme jako aspoň trošku do nějakého, a teď to schéma musíme třeba změnit, čili a musíme vymyslet novej mustr. Dokonce se nám to stalo asi ve 2 případech, když jsme už měli i napsaný scénář, že jsme museli prostě tu dvojku změnit a vymýšlet úplně novej princip. A tomu jednomu, u kterého už jsme všechny otázky měli napsaný znovu a úplně jiný. Nebo aspoň některý jiný. Takže je to tak, že prostě se to vlastně úplně prozradit nedá. Jak dlouho bude prostě televizní dramaturgie ochotna tuhle hru s náma hrát? To já nevím. To uvidíme.
0: Chtěl jsem se vás zeptat, jestli jste měl někdy nějakého hosta, který vás vyvedl z míry uprostřed, třeba jste byli i domluveni na otázkách, nebo já nevím, jestli se domlouváte předem?
1: Ne, oni nevědí, na co se jich budu ptát, stejně jako já jsem nevěděl, na co se budete ptát mě, i když se to samozřejmě dá do jistý míry očekávat nebo odhadnout. Já s hosty hovořím těsně před natáčením, kde jim vlastně jenom vysvětlím ten princip. Oni, většina mých hostů ten pořad zná, takže zhruba ví asi, do čeho leze. A samozřejmě, že jsou někteří, kteří mají takový ty jako touhy a tendence dovědět se ty téma, aby se jako připravili, jako jo. Několikrát se stalo, že si někdo tam sedl za ten bar, vytáhl si normálně papír a tušku, že si bude jako dělat poznámky, jako v té 7, jo. Aby jako když on, a už si tam píšu a ty čísla a tohle, tak to jsem zakázal. Pokud to byli politici, jako Vladimír Mlynář, nebo tak, to bylo celkem snadný, ale představte si, že vlastně nejvíc mě tímhletím vyvedl z míry Vláďa Merta, který si vytáhl papír, tušku a kromě toho už nějaký napsaný věci, který hodlal prostě jako sdělit národu touto cestou. Tak to jsem mu taky zakázal a nebylo to snadný. Ale tohle bych neřekl, že by mě vyvedlo z míry. Vyvedlo mě z míry zhruba 3x. Dvakrát se stalo, že mě prostě host najednou uprostřed natáčení prostě od toho baru odešel. V jednom případě to byla poměrně komická záležitost vysloveně jaksi technického charakteru, dámsko-technického charakteru, kterou byla to spisovatelka Iva Pekárková, abych byl teda adresný, která najednou prostě řekla, nezlobte se, já si musím jít napudrovat držku. A odešla, a protože její partner byl Jarda Dušek, což je mimochodem muž, který, já samozřejmě velký mystifikátor, tak sehrál se mnou scénku, která byla opravdu úžasná, protože mě podrobil okamžitě křížovému výslechu, jestli je to běžný tady, že ty hosti takhle odcházejí a tak. A já musím se přiznat, že jsem skutečně jí sehrál velmi věrně. A to teda nebyl herecký výkon, to byla pravda. A potom jsme ve střižně svedli velký boj, protože mý dva mladí kolegové samozřejmě to tam chtěli mít, že jo, protože to bylo to ono. A mně to připadalo v určitý Pekárkový takový blbý. A nakonec jsme to tam nechali a mělo to zřejmě velký úspěch, protože to bylo příjemný. A ona ani neprotestovala, takže snad je to v pořádku. Podruhé se mi to stalo, ovšem to už bylo o něco horší. To se mě tam prostě jeden host jaksi odešel a to neřeknu, kdo to byl. Je to díl, který teprve bude vysílán a to jsme tam nedali. Bylo to prostě nepříjemná věc. Selhaly mu nervy, protože otázka byla poměrně pro něj intimní a velmi nepříjemná a smutná. Týkalo se to nějakých úmrtí a tak a on to prostě neustál. To jsme samozřejmě vystřihli a není to tam. I když to téma smrti a tohodle to tam kolem toho jako je a myslím si, že to tam má zůstat. Tak to byl okamžik, kdy jsem skutečně se cítil docela blbě a i když je to člověk, který je můj kamarád hrozný leta, tak prostě mě to nebylo příjemný. A pak po třetí mě někdo vyvedl z míry a to taky neřeknu, kdo to byl, protože mu nechci to. Prostě pozval jsem si hosta, kterýho jsem znal a věděl jsem, že to je úžasně veselý chlapík a výborný kumštíř a zajímavý člověk a on prostě vlastně z něj skoro nic nelezlo. To bylo strašný. To jsem prostě horká pára a já jsem seděl a tek mi studenej pod po zádech a modlil jsem se už, aby byl konec. To bylo ještě na Primě. A to teda vám nepřeju, protože takovýho hosta opravdu od té doby vím, že jsou typy zejména herců, kteří sice jsou skvělí herci, ale když nemají napsanou roli, tak s nima není řeč. Oni umějí buď vyprávět ty veselý historky z natáčení, což ale zase patří jaksi někam jinam, že jo? To ať si řeší, já nevím, Halina Pavlovská nebo Munzar s Hlaváčovou nebo prostě tyhle ty pořady tohoto typu Donutil. A nebo prostě jsou skvělí herci, kteří hrajou tu roli, ale jako sami za sebe neumějí nic pořádného povídat. Což není žádná diskvalifikace, ale nejsou to teda pro mě hosti.
0: Tak a dostáváme se k závěru. Ani jsem se vás nezeptal, kdyby náhodou byl nějaký dotaz, i když chroničtí ptáči zde nejsou. Ale možná, že bude nějaký dotaz. Já už to vedu k závěru. Kdyby byl dotaz z publika,
1: jste ochoven? Mně to nevadí.
0: Nevadí vám. Jak odpočíváte, čím se nejraději zabýváte, když zrovna nespíváte, neskládáte, neúřadujete, neposlancujete? Co děláte v takových chvílích?
1: No, 12 let nic, protože kromě naspaní už nebyl čas. Ale teď, abych byl zcela upřímný, poslední něco přes rok, co jsem se odstěhoval na ten venkov taky, tak připouštím, že toho času je o něco víc. Takže například jsem po 12 letech přečetl 2 knihy, což považuji za úspěch. Jinak já nejsem nějak moc dvakrát sportovní typ, takže na tenisových kurtech mě málo kdy jako přistihnete, ale věnuju se lyžování. To je takovýho něco, co nevím, proč mě naučila taky matka. Už někdy od 5 let jezdím na lyže a to zaplať pán Bůh, zatím se jako daří a ty kolena a všechno ještě to nějak jako drží. A tak to jako rád a hodně, tedy hodně, pokud mám na to ten čas a jezdím teda lyžovat. No a teď v poslední době právě jako venkovský mládenec hodně často chodím se psem ven, to není ani odpočinek, někdy je to trochu i zábava, ale jinak je to samozřejmě určitá povinnost, která ale prý je zdravá. Takže to je další poměrně významný element mých aktivit. A jinak, protože mám problémy s páteří, tak se každý ráno čtvrt hodiny musím zabývat takovýma asi 8 úplně nesmyslnýma cvikama, který mi napsali na rehabilitaci, abych dělal. Já jsem už teda druhý rok to opravdu dělám, skoro každý den, musím se přiznat. A samozřejmě nic se nezlepšilo. Nicméně mě bylo řečeno, že mám být velmi rád, protože smyslem samozřejmě nemůže být, aby se to zlepšilo, to už nejde. Ale buďte rád, nezhoršuje se to.
0: Na to se docela hodí následující otázka, jestli si víte rady se svým věkem. My jsme tak...
1: No tak jednu z těch metod jsem právě naznačil. Ale já myslím, že jo. Je fakt, že se mě stává v posledních letech, že většinou, kam přijdu, jsem nejstarší. To není moc příjemný pocit. Ale teď, co jsem se stal členem Rady Českého rozhlasu, tak musím přiznat, že jsem velmi pookřál. Protože... protože jsem tam, myslím, druhej nejmladší. A to je nádherný pocit, to vám řeknu. To je tak nádherný pocit v 56 letech, prostě, že vůbec ještě existuje nějaká komunita, kam můžete přijít a nepouštějí vás sednout. Takže já si myslím, že to mám s věkem poměrně docela jako v pořádku a že se s tím vyrovnávám, jak umím. A
0: už víte, jak naložíte s tím důchodcovským věkem?
1: Ne, tak to si zatím nepřipouštím. Já taky si říkám, dokud ještě to půjde, tak budu hrát. I když já hraju strašně málo, já hraju tak nevím, asi kolem 15 koncertů za rok. Vždycky jeden v Praze před Vánoci a jinak tak, jak to vyjde, nemám na to žádný systém a tak. A to mě strašně pomáhá. Já jsem zapomněl v těch koníčkách, to je samozřejmě moje hlavní, můj hlavní relax, je to hraní. I když to vlastně byla leta moje profese, tak dneska, ačkoliv samozřejmě za to beru peníze, to jako nepopírám, ale je to především moje vlastní zábava. Dokud mě tedy bude dech a tady prostě, rozumíš, tady, jak už to půjde, jo. Tak. Tak dotehdy o žádném důchodcovství ještě nebudu moc uvažovat. Ono mi stačí, že když k nám přijedou mladí, takže už mě oslovujou dědo, no.
0: Pane Prokope, poslední moje otázka. Jste důstojníkem řádu umění a literatury Francouzské republiky. Když se na ulici potkáte s Jiřím Menclem, který je důstojníkem stejného řádu, kdo komu salutuje jako první?
1: Zatím jsme to neřešili. Já mám za to, že ono ještě těch nositelů je víc. Zaprvé nejsem si zcela jist, ale mám za to, že Jiří Menco, stejně jako Věra Chytilová, nebo například Michel Fleischmann, jsou pouze rytíři. Já jsem důstojník.
0: Důstojník
1: je, víš, pak už je jenom komandér. A to je, to nevím přesně, já myslím, že ne, to už nevím. Já samozřejmě jsem na rozdíl od nich, kteří toho řádu dosáhli jako umělci. Já jsem ho dostal jako náměstek ministra, jak jsem pochopil, jako člověk, který se podle jejich názoru zasloužil o nějaký česko-francouzský vztahy v oblasti kultury, řekněme, na té úrovni politický. Proto mám hodnost důstojníka, protože prostě na chudej lid musí být přísnost. Že? Ale... Jinak děkuju za podnět, až se s Jiřím Menclem a s dalšími tedy podřízenými setkám, pokusím se prostě vnést do toho nějaký řád, zavedu kázeň a budu vyžadovat, aby mě zdravili první.
0: Přátelé, já jsem vyčerpal své otázky. Má někdo nějaký dotaz?
2: Já bych měl dvě otázky. První, jakého máte psa?
1: Labradora, Fenu, jmenuje se Chantal.
2: Děkuju. A druhá otázka, navštívil jsem vaše internetové stránky, docela se mi líbily. A chtěl bych vědět, jaký máte vztah k počítačům, internetu a podobně.
1: No, musím říct, že na svůj věk relativně vstřícný. Čili naučil jsem se všechno sám, dílem teda s pomocí syna. Nejsem pochopitelně schopen žádných zázraků, ale komunikuju, pracuju s e-mailem, s internetem. Můj problém při obsluze počítače vůbec není, řekněme, obsluha toho softwaru, myslím takových těch základních programů, jako je textový editor a tak dále. Já bohužel neumím psát na stroji, čili můj problém je, kde leží které písmenko na klávesnici. Nikoli teda, jakou operaci mám udělat, abych dosáhl toho, to jsem se už dokázal naučit, ale když mám například odpovídat nebo psát nějaký text, tak koukám, jestli K je blíž než U.
0: Bude ještě nějaký dotaz? Není-li dotazů, budu končit svojí takovou tou obligátní větou. Šermánovice navštívil pan Michal Prokop.

pánové, milí rozhlasoví posluchači, končí dnešní v pořadí již 163. nostalgické muzeum zábavy. Jehož hostem byl zpěvák, hudebník a moderátor Michal Prokop. V tuto chvíli mi už nezbývá, než vám popřát dobrou noc, popřípadě dobrý den, a ujistit vás, že až přijde náš čas, tak se budu s vámi se všemi těšit opět. Naschledanou.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: Dobré jitro, vítám vás u poslechu pondělního pohodového rána, ve kterém se vydáme do světa umění, secese a šperků. Naší dnešní pohodářkou bude umělkyně, šperkařka a také architektka Jarmila Mucha-Plocková, vnučka slavného Alfonze Muchy. No a právě její dědeček bude hlavním tématem našeho rozhovoru. Pozve nás totiž na znovu otevření výstavy, která jeho tvorbu představuje možná trochu jinak, než jsme zvyklí. Nejenom jako autora slavných plakátů, ale také jako fotografa, designéra, návrháře šperků anebo tvůrce interiérů. A podíváme se také na to, jak se dědictví Alfonze Muchy promítá do její vlastní šperkařské tvorby. Tak tedy příjemný poslech pohody.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: Naší dnešní pohodářkou je umělkyně, šperkařka a architektka Jarmila Mucha-Plocková, která má k umění velmi osobní vztah. Jak už tady to jméno prozrazuje, je vnučkou Alfonze Muchy. Povídat si budeme o její vlastní tvorbě, o tom, co se z dědečkova odkazu odnesla, a také o znovu otevření výstavy, která nám Alfonze Muchu ukáže zase trochu z jiné stránky. Dobré ráno, vítám vás na Pohodě.
3: Dobré ráno.
2: Tak máme polovinu srpna, čas dovolených vrcholí. Jak léto trávíte vy? Je to pro vás aktivní tvorba v ateliéru, anebo spíše čerpáte síly a možná i novou inspiraci?
3: No, čas dovolených pro mě je asi jako jiný čas. Čerpám síly, jsem s rodinou, navrhuji, přemýšlím, navštěvuji muzea a kreslím si jako každý vlastně jiný období.

0: z Jezerského, kde máme chalupu a kde jsem měla taky celou rodinu. Tak jsem se vracela aspoň na jeden den do Prahy, abych mohla s kurátorkou, svečnou Helenou Kočíkovou pokračovat a tvořit společné dílo, právě tu výstavu Alfonse Muchy. Takže bylo hodně práce, hodně přemýšlení a velice mě to těšilo a bavilo.
1: No a jak to celé dopadlo, tak to už návštěvníci mohou zjistit od zítra. Zítra je tedy vernisáž výstavy nazvané velmi jednoduše Alfons Mucha. Já už jsem tady prozradila, že vlastně nám vašeho dědečka představí trošku jinak, než ho možná známe. Jako fotografa, designéra, také všestranného tvůrce. Na co všechno se návštěvníci mohou těšit? Co tam uvidí?
0: No, tato výstava se mně taky proto líbí, protože je koncipovaná v několika tématech. Jsou tam místnosti, které obsahují jednotlivá životní údobí a vlastně pracovní údobí Alfonse Muchy. A jelikož Alfons Mucha byl nesmírně všestranný umělec, tak právě jak říkáte, tak jsou tam fotografie, jsou tam návrhy šperků, jsou tam plakáty, ilustrace, je tam vlastně i rodinný šperk. Takže to je, myslím, takový novum, který není nikdy, aspoň si teda nepamatuju tady v Čechách, že by takhle byl Mucha prezentován a zároveň mohou se těšit diváci nebo návštěvníci na malý prostor, kde je vlastně představená slovanská epopej. To je taky docela novinka, že vlastně v rámci galerie, že to není třeba muzeum, ale v rámci galerie je taky obsažena v expozici slovanská epopej, já ho považuji za jako vrcholné Muchovo dílo a samozřejmě pro něho samotného taky a je dosud jako velmi opomíjeno. Takže tohle to je věc na, a já to myslím tam velmi, velmi dobře prezentováno a mohou se diváci na to nebo návštěvníci opravdu těšit.
1: Navíc v pozvánce se píše také o zajímavostech, jako je třeba nezaplacená zakázka pro slavnou americkou herečku Leslie Carter. O co konkrétně v tomto případě šlo?
0: No já vůbec nevím, že by někde na pozvánce ta zmínka byla o té Leslie Carter. Ale když se mě na to ptáte, tak byla vlastně jedna z epizod Alfonse Muchy za jeho pobytu v Americe. On odjel z Paříže, aby jednak v Americe vydělal nějaké peníze na tu jeho vysněnou práci pro národ, slovanskou epopej, ale zároveň se tam hodně věnoval divadlu a vlastně pracoval pro různé producenty a herečky. A Leslie Carter byla jedna z nadaných hereček, velice ze začátku bohatých, která oslovila Muchu, protože věděla, že pracovala se Sarou Bernard, což byla obrovská hvězda té doby. A požádala ho, aby pro ní vlastně vytvářel scénu a kostýmy, tak jako v Paříži Mucha pracoval pro Sáru Bernard. Ona dokonce ji chtěla překonat a chtěla být slavnější. Vlastně ve všem ji napodobovala. Ovšem za ty náklady vlastně utratila všechny peníze, které měla. Nakonec její divadelní výstupy a představení byly propadák. Ona přišla o všechny peníze a veškerý práce, návrhy kostýmu, návrhy scény, vlastně Mucha už nikdy nedostal zaplacený. Ale jak se z jeho korespondence dovídáme, tak on s tím tak trošku počítal. Myslím, že byl oslněný zase takovým tím návratem k divadlu a připomínkou Sary Bernard o tvorby pro ní, protože navíc ta Leslie Carter měla impresária, který pracoval pro Sáru Bernard, tak mu to zřejmě připomínalo tu Paříž. A taky si myslím, že divadlo kdyby vlastně nakonec nenašel Mucha Krejna a nemaloval epopej a

0: dostal v Americe, tak by se proslavil vlastně jako divadelní scénárista, kostýmer, možná v Americe víc než ve Francii jako malíř plakátu nebo tvůrce plakátu. To divadlo ho celý život strašně lákalo, takže tady taky jako jednou si naběhl, ale ona ta herečka byla opravdu oslňující a krásná. Nebyl to asi jediný muž, který podlehl jejím půvabům a nadání. Ona taky byla velice nadaná.
1: No, vy jste zmiňovala, kdyby tedy se nevrátila, nemaloval slovanskou epopej, já dodám jenom, že zaplať pánbů, že se tak stalo, protože samozřejmě by to pro nás byla velká škoda. Já ještě poprosím, jestli můžete prozradit tedy, od kdy je výstava k vidění a kde přesně se nachází?
0: No, výstava je v galerii, Central Galerii, je to v nádherném místě, je to dům o jednorožce na Staroměstském náměstí. Čímž je taky ta výstava jedinečná, protože tam vlastně v několika patrech jsou výstavy zvučných jmen našich umělců. Jo, je tam Andy Warhol, který taky jako pochází z Čech, a potom je tam taky Saudek, myslím, a je tam teda Alfons Mucha, tak to jsou takové jako tři zvuční jména, a to místo je okouzující, protože vlastně vidíte ze sálu výstavního přímo na radnici, na staroměstskou radnici, na Orloj, a Je to teda zážitek, už jenom to je obraz obrovský, jako před celou stěnu.
1: No tak až si, milí posluchači, budete plánovat cestu právě na tuto výstavu, tak je jasné, naplánujte si hodně času, ať to projdete všechno. Nás na ní pozvala umělkyně, šperkařka, architektka, také vnučka Alfonze Muchy, Jarmila Mucha Plocková. Moc děkuji, mějte se krásně a já doufám, že se někdy ještě uslyšíme, protože my jsme se vůbec nedostali k vašemu osobnímu příběhu, který je také velmi zajímavý, tak doufám, že budeme mít někdy šanci třeba příště na Pohodě.
0: Bude mi potěšením a já taky všechny zdravím a zvu na tuto výstavu, která opravdu asi je jedinečná.
1: Děkujeme a mějte se krásně. Naslyšenou.
0: Naslyšenou. Na do smrti navždycky.

Je 8 hodin a 24 minut, vy posloucháte pondělní pohodové ráno. A co byste řekli na krátký výlet do Itálie? Několik týdnů prakticky bez deště způsobilo výrazný pokles hladiny římské Tibery. Díky tomu se nedaleko Andělského hradu v Římě v řece ukázaly pozůstatky starověkého mostu. Stavba známá jako Neronův most, kdy si spojovala centrum Říma s pravým břehem Tibery. Odborníci ale považují most za starší než z Neronovy doby a podle nich ho nechal postavit císařův strýc Caligula. Konstrukce totiž prý existovala už v roce 39 našeho letopočtu. Průtok Tibery klesl pod 80 kubických metrů za sekundu, což je asi polovina historického červencového průměru. Ostatně také pád, nejvýznamnější italská řeka, se podle úřadu pro správu povodí potýká s vážným suchem. Úřad proto vyzval všechny starosty v dané oblasti, aby vydali nařízení zakazující používání pitné vody k napouštění bazénů, mytí automobilů a zásobování okrasných fontán. Tak to byl krátký výlet do Itálie, teď už zase zpátky domů, a to i díky písničce od Pavla Bobka.

0: by, jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Co rozhodně v našem dnešním pohodovém ránu nemůže chybět, je předpověď počasí, a tak já vítám v pohodovém ránu meteoroložku České televize Alenu Zárybnickou. Dobrý den.
2: Pěkné ráno přeju.
1: Tak dnes to bude asi trošku jiné než o uplynulém víkendu, co nás čeká stran počasí.
2: Bude rozhodně víc oblačnosti, tedy oblačno až zataženo. Musíme přes den počítat i s občasným deštěm nebo přeháňkami, případně místy bouřkami. Odpoledne kromě jihozápadní části Čech můžou být bouřky i silné. Později odpoledne a na večer budou srážky od jihozápadu zvolna ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Projeví se to i na teplotách 19 až 23 na severozápadě, jinak 23 až 28 a na jihu Moravy až ke 30 stupňům. A tak velký bude rozdíl v těch maximálních teplotách napříč Českem. No a foukat bude ráno většinou slabý, během dne mírný severozápadní vítr. Rychlost bude mít mezi 2 a 6 metry za sekundu a v bouřkách zesílí. Ještě se vrátím k těm silným bouřkám. Ojedinělé můžou doprovázet kroupy do 2 cm, nárazy větru kolem 70 km hodině a přívalové srážky s úhrny kolem 30.
1: Říká o dnešním počasí meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Díky za to, mějte se moc hezky a naslyšenou.
2: Budu se těšit, pěkný den přeju.

0: Jednoznačně jsem si z plných plic tady zaspívala s Mekem Žbirkou a jeho Denny. Doufám, že i vás potěšila právě tahle ta písnička. Teď už ale je před námi bylinková lékárna, ve které si představíme subtropickou rostlinu, kterou tradiční indické lékařství, tedy Ajurvéda, používá už tisíce let. Jak zjistila Eva Bucharová, Vitánie má omlazující účinky a nejenom to.
1: Vitánie nebo taky ashwagandha je takový indický ženčen. Používá se prášek z rozdrceného kořene vitánie. Z něho se potom připravuje odvar. Hořký nápoj osvěží, posílí a pročistí vaše tělo. Nápoj uklidní i uspí. Ajurvéda ho doporučuje při slabostech těla i mysli. Má vyzkoušeno, že pravidelné užívání vitánie omlazuje a upevňuje vitalitu. Zdravotní účinky se projeví tak po měsíci užívání. Velmi se hodí pro starší lidi. Vyživuje tkáně, kosti i svaly. Zabraňuje jejich opotřebení. Chrání játra a zlepšuje krev. Podporuje mentální činnost a udržuje koncentraci. Pomůže ke zdravé kůži a pleti. Jako afrodiziakum se hodí pro ženy i muže. Může být nápomocná při neplodnosti. Ashwagandha se hodí i pro sportovce, protože ochraňuje svalovou hmotu.
0: A můžu to potvrdit z vlastní zkušenosti, protože jsem tento měsíc absolvovala týdenní ajurvédský pobyt ve wellness resortu a musím říct, že jsem jako znovu zrozená. Tak rozhodně ashwagandhu neboli vitánii, jak nám ji doporučila Eva Bucharová, vyzkoušejte, stojí to za to.
2: Jedna za druhou,

Unuděná a despotická královna, kterou musí neustále bavit její šašek. Zřejmě tak se mnozí vybaví nejslavnější roli herečky Chantal Poulain z inscenace Šašek a královna. Francouzsko-česká herečka dnes slaví 70. narozeniny. No a už za chvíli proto na pohodě připomeneme nejen její hereckou, ale také pěveckou dráhu.

0: Pochází z Francie, srdcem i profesí je už od 80. let spjata s Českem. Česko-francouzská herečka a šanzoniérka Chantal Poulain dnes slaví 70. narozeniny. Do povědomí diváků se dostala zejména jako životní i divadelní partnerka Bulka Polívky, ale také díky zpěvu šansonu.
1: Já žiju ve francouzštině, já všechno, co dělám, nebo všechno, co mám, je ve francouzštině. Jediný věc, že se vyčítám, jo, protože pro mě číst knihu v češtině je pro mě mordování.
2: I české scénáře si Chantal Poulain pro jistotu překládá do francouzštiny, aby je, jak prozradila v loňském rozhovoru pro Český rozhlas, mohla prožít v mateřském jazyce. Herečka pochází z jeho francouzské Marseille, vystudovala divadelní akademii v Ženevě a věnovala se i baletu. Po seznámení s Bulkem Polívkou se v roce 1982 přestěhovala do Československa.
3: Budu překládat. Říká, nudím se.
4: Il me faut un bouffon.
3: Říká, potřebuji šaška.
2: Zakrátko společně vytvořili v divadle Na provázku legendární inscenaci Šašek a královna. Z té vznikl i stejnojmenný film Věry Chytilové.
3: Teď se zastavila, dívá se na mě.
4: Ty.
3: Vybrala si mě.
2: V roce 2023 převzala na francouzské ambasádě v Praze nejvyšší francouzské státní vyznamenání, řád čestné legie za vzájemné obohacování české a francouzské kultury.
1: Já jsem to zůstala úplně jako stuhla, já jsem nepochopila, ale potom ten ambasádor, který mluvil, říkal krásné věci a říkal, že jde o tom, že samozřejmě jsem jako francouzská, ta byla jediná herečka kdysi za komunisty, které tady dělá svoje profese.
2: Tajemné krásky nebo cizinky stvárnila i v několika filmech a už 33 let vede nadaci Archa Chantal. Jejímž posláním je zlepšit prostředí v dětských nemocnicích.
1: Největší radost je hlavně, když mluvím s rodiče, nebo když mluvím s dětma, nebo když mluvím s lékaři. Musím říct, že já jsem začínala hned po revoluce. Ti nemocnice byly do stavu úplně příšerně. Ti děti, když jsou už v nemocnici, tak mají právo mít svůj svět.
2: Kromě divadla a šanzonů je Chantal Poulain také výtvarnicí a že její čeština už nikdy nebude úplně čistá, jí nevadí. Naopak říká, že přízvuk je třešničkou na dortu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

Psal se rok 1986, když Karel Černoch a Filip Brabec poprvé zaspívali tuhle společnou píseň s názvem Víc než přítel. Mně bylo v tu dobu 7 a okamžitě jsem se do ní zamilovala a musí kůže mám při poslechu do dneška. Tak možná, že i vy právě tuhle píseň milujete a tak vám udělala radost. A nebo to bude třeba Marta Kubišová a Loudá se půl měsíce, kterou vám nabídnu už za chvíli. No a než se rozloučím, tak ještě pozvu na 9. hodinu tandem Honze Rosáka a ten se bude vztahovat k tomu, o čem jsme mluvili před chvílí, protože v roce 2018 přijala pozvání herečka Chantal Poulain, tak si dnes poslechneme, jak to tenkrát znělo. Mějte se pohodově a zítra v 8 zase naslyšenou.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Oblíbená herečka Chantal Poulain slaví v těchto dnech své 70. narozeniny. Majitelce nezaměnitelného hlasu přejeme hodně zdraví a při příležitosti jejího životního jubilea nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná.
2: Tandem.
3: Z Tandemu přeje dobrý den Jan Rosák. Tak víte, že slovo tandem znamená dvojici nebo dvojitý. Můžeme mít třeba tandemové kolo, tandemový seskok letadla nebo také tandemovou pec v lodnictví. A nebo dvojitý remorker v lodní dopravě. Všechno je tandem. Ze všech i těch nevěřčených možností jsem si pro dnešního hosta vybral ten tandemový seskok padákem. To by totiž odpovídalo nebojácné a dobrodružné povaze mého hosta. A to i přesto, že je to krásná a elegantní dáma. Je to totiž herečka Chantal Poulain. Já tě vítám. Ahoj.
4: Ahoj.
2: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Bandem Jana Rosáka.
1: Ten čas neuvěřitelně letí. Naposledy jsem se s Chantal v tandemu potkal před 10 lety. Za tu dobu se pochopitelně spousta věcí, kromě Chantal, ta se vůbec nemění, ale jinak se změnila spousta věcí. Hlavně samozřejmě v životě. Ty jsi mezi tím napsala knihu Život na laně a píšeš další knihu. Prosím tě, já jsem tu knihu, se přiznávám, bez mučení nečetl, takže mi řekni, proč na laně. To vypadá, že děláš na loutkový divadlo.
2: Ne, na laně je to jako funambule.
1: Aha.
2: Ten funambule.
1: Jo, no, to znamená jako takový to, jak se to jmenuje, balancování na laně.
2: Balancování na laně, protože celý život jedeš, jo, ale na to a musíš držet ta
1: rovnováhu.
2: Rovnováhu. A někdy jako máš pocit, že se rozbiješ čuňu, ale zase se vyrovnáš. A zase, víš, co, to je celý život, je taková pro mě, já to miluju, protože nikdy nevím, co bude. A my nevíme, co bude zítra, že jo. A to mě fascinuje do života, že já jsem člověk, který beru ty výzvy nebo ty změny, ty křižovatky života. A já si myslím, že to je právě pořád. Seš také ledáš rovnováhu. Ale když to nehledáš už rovnováhu, to znamená, že bude nuda.
1: To je pravda. Ty máš ráda takový to dobrodružství, tu nejistotu trošičku v životě, je to tak?
2: Jako, jo. Já beru trošku život jako výzva. Vím, co je pro mě důležitý, vím, jak pro mě ten život může mít smysl, to znamená podávat určité věci, které chci dát, a zároveň, když tam podáš něco, máš potom odezvy, že pomůžeš. A to je přesně divadlo, to je přesně, když píšeš knížku, to je přesně ty koncerty neskutečně, které mě fascinují, jak ty lidi to berou, to je krásně. A mám pocit, že má můj život smysl. Ale neustále nemáš ta jistota. Jak to bude tam? A tohle to, a furt musíš jako jít dopředu, se nezasavit. Nic není jisté.
1: Ano.
2: A já to miluju.
1: Ano, to znamená, že ty nikdy nezůstaneš sedět na místě. To je jasné. Ráda riskuješ? Jako, chodíš ráda do věcí po hlavě?
2: Trošku jo. Ty výzvy, ty otázka, jo. Když je to až moc po hlavě, tak jo, ale já moc nepřemýšlím. Jo, já jsem taková
1: impulzivní.
2: Myslím, jo, já si myslím, že musíš jít do risku. Celý život, protože jinak se zastavíš a už je to, že děláš věci, které máš jistotu, že to zvládneš. Ale ne, já mám ráda, ale od začátku, když jsem přišla tady kdysi za totalitu, tak to žiju do nejistota, co, jak. Víš, jako to je stále takové ta balance. A teďko právě další, o tom ještě nebudu moc mluvit, protože ještě, ale bude. A chystám se žít na vodě, protože ten zem už někdy mě, tak já skočím, abych sem žila na vodě.
1: Voilà. Tě nudí, jo, ta jistota na té zemi?
2: Možná někdy jo, já nevím, co se děje, ale, ale musíš poslouchat, co tvoje instinkt řekne. A ty to nevíš, jak to dopadne, ale ty máš, a já jsem člověk, který když se kousá do něco, tak jsem dříč, jo, a nepustím, tak já jsem boxer.
1: No, řeknu vám, kdo někdy stál s Chantal Poulain na startovní čáře nějakého závodu, což se mně stalo mockrát, tak tohle, co teď tady Chantal právě řekla, tak 100% odsouhlasí. Ano, ano, je to opravdu člověk, který jeho životem je opravdu riskování.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Randem Jana Rosáka.
1: Tak Chantal už řekla takové svoje životní krédo, kterým se řídí samozřejmě třeba i při výběru svých titulů, které hraje, do kterých nastupuje, ale myslím si, že bychom to teď mohli trošičku konkretizovat. Ty v podstatě, dá se říct, že pendluješ mezi Prahou a Brnem už
2: nevím, v podstatě. Nevím, no taky.
1: Že jo, už ale hodně dlouho, viď?
2: Jo, ale byla zastávka, trošku já jsem méně penglovala, no. A teďko Bolek koupil Prava na 6 tanečního hodin, 6 týdenech, které hraju s Martin Krauss.
1: Ano.
2: Které jsem hrála předtím Oldo Gazer a Pavel Kříž. A začínám penglovat, protože máme další od příští ledna, tak to zkoušíme s Bolkem Don Juan. Aha. A bude to takové mezinárodní představení.
1: K tomu se za chvíličku ještě dostaneme, no. Když si budeme povídat o jak je důležitá spolupráce, ale mě zajímá samozřejmě taky to tvoje cestování po celé republice, protože ty cestuješ se svým koncertním programem.
2: No.
1: Tak povídej o tom trošku.
2: No, ten koncert je pro mě úplně. Najednou ji strašně potřebuji. Když my jsme začínali, tak já jsem říkala, tak jo, uvidíme. Ale najednou mám teďko tři muzikanty jazzový. Štěpán Markovič, Ondra Gabrna, klavír, Markovič na saxofon a Jan Kořinek. A to je kontrabás. Tak tezi tři muzikanti a já jedeme. Dáme všechno v autě až jedeme. Ale a je to pro mě kouzelné, to je trošku takové zase ten život, který mám moc ráda, to je trošku to kočukování, jakoby, jako jezdíme všude a tak mě chybí to cestování, ale je to krásně jít s kapelou a máš 4 koncerty na Slovensku a takhle my žijeme trošku jako, co bude, jak bude, ale ty koncerty pro mě jsou strašně překvapuje mě, teda to je proto já miluji to. Vždycky seš překvapený, protože není automaticky, že věříš na to, že to. Ne. Pro mě úspěch je krásný výsledek, ale to práce právě a ten výsledek diváky. To znamená, že po koncertu vždycky se věnují lidi, podívejí ty CDčky a tyhle ty věci. A co mě říkají, to je tak. Víš co, protože to není o tom, že dávám ty šanzony, jo, to jenom. Ty šanzony jsou ve francouzštině, ale začínám mluvit s lidma. To znamená, že vykládám ten obsah šanzon, co se spojí s mým životě. A taky šanzony, které jsem já napsala, proč jsem ji napsala. A najednou ty určitá víze života, a nebo postoj, nebo jak ti se postavili pro ten život, tak já o tom vykládám. A ty lidi, já nevím, je to hrozně upřímně, víš, já nejsem člověk, který moc nechám to jít, protože vždycky někdo, když máš dva lidi, kteří se drží za ruce na první řadě, nebo zvoní telefon, nebo.
1: Tak na to reaguješ, jo?
2: Na všechno, protože mě to hrozně baví. Mě to baví ten kontakt přímo s lidma.
1: Ano.
2: A uvolnit a ukázat, že to je krásný, není nic opravdu beton, ale všechno může zůstat úplně otevřený na všechno situaci.
1: Prosím tě, a které šansony se divák si poslechne? Máš ze světového repertoáru, a předpokládám, že takovou klasiku nějakou taky, francouzskou asi, zpíváš, belgickou?
2: Co myslíš?
1: No, myslím, které šanzony?
2: Ty šanzony jsou klasicky francouzský, staré. Miluji staré francouzský, la guinguette,

0: peu. Víš, la guinguette, c'est to je, když máš na náměstí malé pódium a tam jsou ty žárovky barevné a tam je akordeon, klavír, tak, a ty lidi tancují na ten pódium, jo? Jako to je la guinguette. To je věc,
1: tomu se takhle říká, jo?
0: La guinguette. Ne, a to je, ale to jsou ty starší šanzony, které mám nejradši. A pak já píšu svoje, že jo? No.
1: Ty píšeš i muziku?
0: Ne, muziku ne. Ne, to nechám muzikantem napsat, protože my ty šanzony podáme a to je další věc, hrozně pro mě důležité, že ty šanzony jsou jazzový podání trošku, jako to je podání jakoby s tím ty tři muzikanty, úžasně jazzový muzikanty a já mám ráda, když muzikanty hrají takové kousky jazz beze mě, že ne, bez zpěv. A nejenom, lidi mě říkají krásná věc, mě říkají, že vůbec to jazz vůbec se nikdy nezajímal, ale to je docela dobrý ten jazz.
1: No ty to propojíš právě s tím šansonem a ano. Víc jim to přiblížíš ten jazz, samozřejmě.
0: Ano, tím pádem a ty muzikanti někdy hrají úplně beze mě a ty lidi jako koukají. A to je přesně, protože jazz je docela muzika, které ty lidi jako, kolik lidí vůbec jako nevnímají ten jazz.
1: No jasně,
0: ale,
1: že jo.
0: Ale najednou to vnímají.
1: A co texty, prosím tě, jsou šansony jenom o lásce, nebo píšeš i o něčem jiným?
0: Ne, píšu o... To je těžko říct. Co cítím na ten moment, jo? Já nepíšu jenom o lásce. Je to pravda, že šanzon je vždycky trošku spojena s lásce pro svoji zem, láska pro to lidé. A pak srzí. Že jo, protože srzí, bole, co ti ublíží, anebo tvůj jako zloba, ale ne zloba agresivná, ale zloba takzvaně, je veux pas dormir, já nechci spát, já nechci tohle, já chci jenom tě říct, že tě miluju. Je to o život, o lásce, o...
1: Ale šťastné
0: všechno.
1: I nešťastné.
0: A vždycky šanzony jsou o štěstí a neštěstí.
1: Tak, ano.

0: Chantal Poulle, nevím, jestli to víte, kdysi lákala chirurgie, architektura, taky třeba kamera, balet a nakonec skončila u herectví. Čím to, že to nakonec to herectví vyhrálo? To jsem se tě vlastně nikdy na to nezeptal.
1: No, herectví nevyhrála takzvaně. Herectví byl osud. Byl situaci, který mě vedl do ten okamžik, protože já jsem chtěla právě spoustu profese udělat, že jo. A jednou, protože já jsem, ta kamera taky mě hrozně zajímala, a protože já miluji focení, já miluji ten obraz a já jsem šla do nějaký, protože když mám něco v palice, tak já jsem se rozhodla, že já pojedu do nějaký produkce, viděla jsem, že točej a já jsem šla tam před poradu jako kamarády, které byly do té branži a já jsem oslovila, že budu hrozně ráda, i když nebudu zapisena nic, ale být ten třetí, čtvrté, páté asistent kamera. A ten režisér mě viděl a na tento okamžik říká, to je ona, na svůj asistent. A někdo přišel za mnou a mě říká, dívejte se, tady pan režisér strašně rád s vámi mluví. A já jsem říkal, no, jo, jasně. A já jsem šla, on mi nabídl právě role jakoby herečka.
0: Tak ne kameru, ale
1: No. A potom byla právě, že já jsem točila a najednou mě to bavilo. Tak já jsem do herectví, ale to bylo takové osudový. Ale nejsem, víš co, já miluji svoje profese. Já, hlavně pro mě je o tom, že ti lidi podávám nějaký něco, který tím nebo spojí ze svojí vlastní život. A nebo oni se smějí a mají srdcí a víš, a ti prožitek něco. To mě zajímá, ale ta profese, kdyby jsem vždycky říkala, bože můj mužu, když seš do křižovatka života, například, všichni tě říkají, a co budeš dělat? Ještě mě to, nechte ten život. A když budu muset dělat něco jiného, tak budu dělat něco jiného. Co budu se vzít hlava, že nic jiného do života mě nebaví než herectví? Ne, všechno mě baví právě, protože to právě i tohle tě nakrmí do divadla. Když máš jenom zájem o divadla, neseš krmenej.
0: To je pravda, to je hezký, že seš taková fatalistka a v ten osud tě vlastně zavál nakonec tehdy do Československa. No. Nelituješ toho, že nakonec prostě si skončila tady u nás?
1: Že jsem nešla, protože já jsem odjela do
0: Ameriky.
1: Běhala jsem, já jsem měla letadlem, všechno jsem měla domluvený.
0: Nelituješ toho?
1: Ne, nikdy. Dokonce potom my jsme byli v Americe s Bolkem ze Šeřeke Královna, my jsme udělali velké turné v Los Angeles. A vždycky jsem říkala, bože, to je tak krásný, že ten život, právě když já vůbec ani chvilku nelituju. Jsou okamžik život je, který se říká, že neměl být. Samozřejmě. Ale všechno, co byl negativní, mě vedl do něco důležité, že jo. A nebo vnímáš svoje chyby a potom víš, že už nemáš jí dělat. Například to jsou, všechno je důvod do života pro mě, ať je to negativní, nebo nádherný, nebo těžké, tak je vždycky měl důvod. A takhle to beru život.
0: Tak kdyby náhodou si zalitovala třeba někdy, tak se rozhlídneš kolem sebe a zjistíš, že máš skvělýho syna, který má veliký úspěchy, že jo, na divadle, ve filmu. Tak si myslím, že můžeš být opravdu docela ráda a šťastná, že se ti to tady povedlo.
1: To víš, že jo? Já si myslím, že teď vím na 100%, že jsem dělala strašně dobře, že jsem tady zůstala. Nejenom kvůli mě, protože samozřejmě bylo okamžik, že já jsem měla kufry připravené, ale zůstala jsem, protože si myslím, že co je nejdůležitý v životě, je taky rodina. A nechtěla jsem vzít to nejbližší rodina, co měl Vladimír. Kdyby nemůžeš udělat jinak, tak jo, dobře. Ale říká, osud bude přinést něco. A přinesl. A tím pádem, že jsem zůstala, já jsem tak uvědomuji se, jak je to důležité, že tady Vladimír byl. A
0: dělá ti radost, viď?
1: Mě udělá hrozně radost, protože on se postavit absolutně sám. Bojoval proti takové ta karikatura syn od.
0: Přesně.
1: A najednou jsem se uvědomila, že teď mám ten pocit, že jo. A teď vím, že můžu kdykoliv se opřít na ní. Už je on. Ale byl to velký boj. Ještě bude další boj. Jo. Života je neustále hledání se zlepšit, jít fakt, pořád hledat, zlepšit svoje profese, svoje... Ale najednou vnímáš, jak ten čas se zkrátí taky, jo, že žiješ, blá, a pak seš, no jo, tady budu ještě 30 let, ale každý den se to zkrátí. A to je, nikdy z toho máš otázka, co musím ještě zvládnout, to chci udělat, tohle, to chci udělat, tohle, to. Ale vnímáš, že ten čas se zkrátí, ale pozitivně.
2: Tady je Pohoda.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Chantal Poulain v divadle samozřejmě vyjadřuje svoje názory přes postavu, přes příběh. Když zpívá své šansony, tak je to opravdu ona, protože dost často šansony doprovází svými texty, čili to vypovídá o ní osobně. Ale zajímá mě, Chantal, když tedy to není zrovna tvoje muzika, tak co si pouštíš? Kterou muziku máš ráda? Která ti dělá radost?
2: Dívej se, mám hrozně ráda klasická muzika, jazz samozřejmě, ale co mě hrozně líbí, to je... Par exemple, my jsme tady hledali, jaký šanzon francouzský můžeme dát tady v rádiu. A samozřejmě ty šanzony, které poslouchám, nebo Grand Corps Malade, to je text na muziku, ale podání jakoby do rytmus, ale je to slam. To je poezie, to je Brassens, miluju. To jsou takové... Rickles, to je všechno, jako je to víc to text.
1: Jo, u nás se tomu říkalo melodram. Kdysi se to dělalo to, na divadle dokonce.
2: To je, jakoby, ty máš ten rap, taky je způsob vyjadřovat. Je to hrozně těžký. Teďko pracuju právě, budu hrozně ráda zpívat v Rickles, protože oni jsou fascinující, ty texty jsou krásné, muzika je nadaná. A ty jsou taky zpěvák, jo, zároveň. Ale ten text je intenzivní a velký. Ale ten Grand Corps Malade, to je básník. Ale básník do toho, ne básník, ale s životem, konkrétní. A mu říkáme Grand Corps Malade, to znamená velké tělo nemocné, protože on kulhá a má určité problémy a je mladý, úžasný a píše takové texty, že to je fascinující. A to jsou lidi, to je právě ten důvěz do toho textu. Pro mě nejdůležitější je ten text, takzvaně.
1: Tak, ano.
2: No, je co vyjadřuje ta šanzon.
1: Ano, samozřejmě šanzon je hlavně, nebo je
2: no.
1: Minimálně z 50% textu.
2: No.
1: Tak co si dnes chceš poslechnout? Čím ti uděláme radost? Co ti máme pustit?
2: Já jsem říkala, nebo Aznavour, nebo Brel, nebo to jsou moje klasika.
1: No, to dobře, tak třeba toho Aznavoura, kterého jsme tady měli nedávno.
2: Jo, a musím říct, že byl kouzelný.
1: Samozřejmě.
2: Byl kouzelný. A já jsem myslela, že jsem na poslední koncert, ale teď jsem zjistila, že přijde ještě jednou.
1: To je dobře.
2: No
1: je
2: a
1: dobře.
2: Já jsem myslela, ale opravdu to bylo tak krásné, ten pán. Sice aura kolem ní.
1: Tak teď ta aura přechází přímo k nám do Rádia Region. Český rozhlas Region má kolem sebe auru už.
2: Neděje se mě sranda.
1: Ne, vážně.
3: De Paris pour s'embrasser, nous n'avions pas de chambre, pas de sous, pas même un lit, même cassé,

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Tak, jestliže je někdo kosmopolitní osobnost, tak je to určitě Chantal Poulain, protože je taková opravdová Evropanka. Narodila se ve francouzské Marseille, vystudovala ve Švýcarsku v Ženevě, žila v Brně, žije v Praze. Co si myslíš o spolupráci mezi národy? Jde to nebo to nejde? Myslíš si, že má Evropa ta kosmopolitní budoucnost?
2: Já se myslím, že někdy jsem trošku zoufala, ale někdy to taky postoj. To je boj. Ale co se týče přijímání, protože já jsem emigrant, takzvaný, když
1: ano,
2: to bereš, jsem emigrant. Přijímání cizí člověk, jakoby, pozor, nezapomínáme, že Evropa je Evropa, to znamená, že když seš Evropan a se stěhuješ zase do Evropa, tak to... Ale stejně je tam problém. Přízvuk, zvládnutý jazyk.
1: I mentalita.
2: I mentalita, kultura, protože i když jako jižní Francie ze sever, jakoby ze centrum Evropy, tak to taky je rozdíl. Ta pozice jich nebo sever, jo, to je velký rozdíl mezi lidma. Ale říkáme, že kultura naš to někde spojí, ale je to otázka, jestli ji vnímáš pozitivně a jestli to přijímáš ten člověk, který možná má přízvuk, má jiný, a potom je, to jsou lidi, kteří mají jiný barva plet, ale jsou Evropan, ale mají jiný barva plet a tak dále. To je všechno spojené. Já jsem ještě viděla takové v Cannes, teďko byly ty herečky, to je vždycky ženský, to jsou takové bojovník nějaký, já vždycky někdy trošku mám strach, abych to nepřehnali, ale je to pravda, že byly ty takové černoška, krásné ženy a tak dále, mají furt ty stejné role, že jo? Uklízečka, sestrička v nemocnici, osnice, ale nikdy mu to osvědčovatelka a tak dále. Tak je takový určitý postoj. Jo, to je jako já tady, kvůli můj češtině, samozřejmě mě kulpa, protože jsem intenzivně na ní nepracovala, ale pro mě v životě vždycky byl důležitější kontakt s lidma. A já jsem na učit se jazyk do knihu, mě úplně ale opravdu nudí. Ale lituju opravdu.
1: Kdyby ses naučila správně česky, už bys to nebyla ty, ale to jen to tak nechej.
2: Ale nedělám to schválně. Pracuji na to a jazyk mě baví s kontakt, jako přímo se člověkem kontakt. Ale já zjistím taky, že spoustu takové do profese hlavně nemůžu moc točit, protože vždycky musím být cizinka, nemůžu mít stejný národnost než ten partner. To znamená, že vždycky ty představení nebo co dělám musí být spojený s nějaký cizinka. Jo? Že nemyslíme tak, že možná mám přízvu a to je jedno. Jo.
1: Je to tak, jako že dejme tomu Pavel Landovský taky hrával v Burgtheatru, no. Taky vždycky nějaký cizince třeba, že jo?
2: No jasně.
1: Nebo Voskovec nemůže, taky v Americe.
2: Já vždycky říkám, že nemůžu být Mařenka z Vízovice, že jo? To nejde. Ale je to taky zajímavý, protože když píšu knížku, píšu samozřejmě ze spisovatelka, protože já...
1: Ty píšeš francouzsky asi, že jo?
2: Já nepíšu sama. Já mluvím.
1: Ty diktuješ.
2: Jo, přesně. Ano. A kolikrát jako lidi píšou knížku, říkají, já píšu knížku. Já píšu knížku, ano. Ale to není jmenovaný ten člověk, který opravdicky píše. Protože lidi neumějí. Jako to je profese poprvé. A já mám obrovský respekt. A vždycky říkám, je Chantal a Michaela Zindelová, že jo, protože to jsme, ona musí tak na mě pracovat, to je šílený práce. To znamená, že já mluvím 6 hodin, ale potom ona chudák musí to dát dohromady, že jo. A pak je korektura, které mu to říká, ne, to není přesně, co jsem to chtěla říct, musím najít jiný slovo, ale nevím to slovo, řekneš mě tohleto. A ona říká tohleto a říká, jo, přesně to slovo. Já vnímám jazyk, ale kolikrát jsem trošku blokovaná, protože nemám, jako mě chybí slovník a jsem takové
1: ochuzená.
2: Ochuzená, jako blokovaná, nebo limitovaná, protože mě chybí slovník, kolikrát.
1: Ano. No, tak padla tady zmínka o spolupráci vlastně, jsme v tandemu, tak tandemové spolupráci s Michaelou Zindelovou, která probíhá při přípravě knížky Chantal Poulain, ale další spolupráce, tentokrát už spolupráce na divadle a už zmíněná s Bolkem, která se chystá, tak o té si budeme povídat za chviličku. Mezitím si poslechnete další z písniček našeho dnešního hosta.

0: Absolutně.
1: Ale dímo, dímo, co bude dát?
0: Nevím, řekni,
1: ale
0: co
1: prosím, bude dát. Ale prosím tě, dímo,
0: ty se, vidíš,
1: ty to nevíš, že? Ty to nevíš, ty se bojíš.
0: Protože to nevím.
1: Ty se bojíš, no. Ale víš co, no. Jsi sráč.
0: Myslela jsi, že jsem sráč, ne?
1: Ne, a jo.
2: Dospívala Chantal Poulin, ale my si budeme dál povídat o tom, co jsem už tady trošičku slíbil, o té budoucí spolupráci s Bolkem. Ty se vlastně vracíš opět ke spolupráci s Bolkem, kdy spolu budete na jevišti jako partneři, čili si zaspomínáte, já myslím, že mezi tím jste si občas sem tam zahráli, ale zaspomínáte na takovou intenzivní spolupráci, která byla v Šaškově a Královně.
1: A nejenom, no. byl ještě seance, byl ještě další představení, ano. Ale...
2: Tohle bude takový velký. Tak povídej, co to bude?
1: Don Juan a bude to trošku mezinárodní, protože tam bude Slováci, Češi a já Francouzka. A to je to, mě to, se na to hrozně těším. Ale samozřejmě není o tom, že... Ale jsem ráda, že se potkat Bolek na jeviště. A to je ten takové krása v životě, že vůbec jsem chtěla zase se potkat s Bolkem na jeviště, ale neměla jistota, jako kdy, co, jak... Ale to je právě křižovatka života, který mě vedl zase tam. A to je ten kolotoč života, který se točí, ten život se hrozně takhle. A někdy tady seš, jako na jednu stranu, a ten kolotoč točí a zase přijdeš sem a zase jedeš dál. A pořád ten kolotoč, ne o tom, že se vrátíš někam, ale zase najednou, bing, je okamžik, když seš tam.
2: Chantal mi tady přímo zahrál kolotoč krásně nad mikrofony. Prosím tě, a čí to byla iniciativa?
1: Oni připravili ten Don Juan a Bolek, jsem slyšela, že Bolek říkal Elvíra, mohl být Chantal.
2: A je to klasický Don Juan, anebo je to Bolkův text?
1: Ne, to je...
2: Klasika?
1: To je, Bolek bude jako herec. Bude docela klasický. To bude klasika.
2: No,
1: ale
2: se...
1: ještě trošku mlčím, protože to je až v lednu a máme si všichni sejít a budu víc orientovaná, ale pro mě je fakta zase... rád v místě, kde mě se cítím trošku jako doma, pak jo, je, pravda, je to no. Tak...
2: Čili se bude v Brně, se bude premiérovat.
1: To bude premiér v Brně, pak samozřejmě budeme rád, protože představení Bolka Polívky se hraje i ve Studio 2 a potom v Bratislava určitě.
2: Určitě. No, když je to takový mezinárodní představení, no. Prosím tě, když už mluvíme o tom Donu Juanovi, tak mě napadlo, že ty jsi žila s takovým slavným milovníkem. Jmenoval se Casanova, viď?
1: No. No jo, Casanova, náš boxer.
2: No. Už je po smrti Casanova.
1: Už je pryč, ale my máme teďko bešamel.
2: Bešamel?
1: Vladimír má bešamel. My máme vždycky bešamel, protože... Ale bešamel je...
2: A má barvu jako bešamel, opravdu?
1: Ne, nemá barvu jako bešamel, ale bešamel ještě navíc, to je ženský rod. Jako
2: bešamel.
1: Ano, une bechamel, to je jako ženský rod, ale bechamel je jako naše boxe, to je muž, ale to je chlap, jako pes.
2: Počkej, ten pes je chlap a jmenuje se bechamel jako ta bechamel.
1: Ano, ale protože je to pro... Vladimír přišel z toho nápad a já jsem říkala, no, ve francouzštině je bechamel jako ženský rod a možná... A jenom jsem si říkal, že to je hrozně vtipný, že Polívka má bechamel, no. To mně to připadalo docela vtipný.
2: Je to takový, jako když nakoukneš do menu. Do menu je tam bechamel, Polívka, tak, jo.
1: To nejdůležitější ještě
2: je ženský rod. Já se pamatuju, můj kamarád, prosím tě, si koupil boxera, takovýho malýho, a než zjistil, že je to chlap, ten boxer, tak mu dal jméno Růžena. Takže ten se jmenoval chudák Růžena. Celý život. No.
1: To je krásně, to je krásně.
3: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Tandem Jana Rosáka. Už jsem tady zmínil několik kategorií uměleckých, které splňuje ve svém životě Chantal Poulain, ale ona se také účastní, řekl bych, přímo charitativních a divadelních akcí. A jedna taková je teď těsně před námi, myslím si, že zrovna zítra a pozítří, a to je festival Meziploty, tam se účastníš dokonce už, myslím, po několika.
1: Už jsem byla, no.
0: Jo. Tak co tě tam
1: přijde? Já jsem v Bohunice právě z nadace pracovala, já jsem dělala dětský pavilon. Spolupráce s nemocnice.
0: A v čem spočívá ta tvoje spolupráce s nimi?
1: Eba, oni udělali rekonstrukce, celý pavilon pro děti a byl velký kus zahrada a všechno. A bylo to sranda, protože my jsme tam vstoupili a my jsme udělali ten interiér, ty barvy a tak dále. Je zajímavý pracovat s tím psychiatry, lékaři. A potom já jsem slyšel, že byl ještě park, tam je ohýněk, tam je altánek, tam je to takové krásně, je šachovice a tak dále. A mě říkali, že ti děti z toho nové pavilon dřív utekli, jo, protože teenager taky utečou, protože ten
0: jako
1: park...
0: Utíkali,
1: pro mě. Utíkali a teď to říká, klidně zůstanu ještě tady tím.
0: Vážně, jo? Tak to prostředí je tam přidrželo.
1: No, je krásný prostředí, jako krásný fakt.
0: Ty si, prosím tě, mám takový pocit, že jsi se podílala dokonce i na výzdobách onkologického oddělení, jestli se nepletu.
1: Všude, na chirurgie, na kardio, teďko psychiatrie, spolupracujeme s Bohunice v Brně, jsou... Všechno, to jsou herny a všude do každého oddělení, ale když jedeme do celý, uděláme pokoj, chodbě, herny, všechno. Pro mě ta psychika má obrovský vliv na život, to znamená i na léčba. Když máš pozitivně kolem sebe, máš krásné prostředí, máš svět, hlavně pro děti, svět, dětský svět, tak pomůže i ta léčba, protože ta pozitivita jakoby pomůže. Oni
0: určitě.
1: Ne o tom, že léčí tělo, ale trošku léčí duše. A to je hrozně spojený. Já jsem mluvila s lékařama, chirurgové, kardiolog a tak dále. Oni říkají se neskutečně jako ten postoj děti před léčba je úplně jiná.
0: Prosím tě, ještě mi řekni, co tě čeká přímo jako účinkující festivalu. Zaspíváš asi, předpokládám, viď?
1: Ano. Já budu rád jednou dělat představení, jo. To musím přiznat, že už jsem dělal ten koncert, ale ten rok opakuje, uděláme ještě koncert a já se na to těším, ta atmosféra tam je hezká. To bude příjemný. Ale ráda jednou to rád divadlo tam, jo. To mě bude bavit.
0: No tak dneska Chantal Poulain vás potěšila v Tandemu. Zítra a pozítří se na ní můžete přijít podívat do Bohnické psychiatrické léčebny.
1: Ano, a možná tam mám rezervovaný pokoj.
0: To když ti bude nejhůř. Už ne, tě tam mají rádi.
1: Já jsem poprosila ten ředitel, doktor Holly, abych mě tam opravdu rezervoval.
0: Dobře, tak jo. Ale já si myslím, že ty seš natolik jaksi vyrovnaná osobnost, že s tím dlouho nemusí počítat. Měj se moc hezky, ať se ti pořád daří, ať vidím pořád ten kouzelný úsměv na tvé tváři.
1: Děkuji ti.
0: Tandem Jana Rosáka.
2: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

bych byl Renoirem, dívko zlatá. Nakreslím tě, než se rozedním.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Běh je nejpřirozenější lidský pohyb, říkával legendární Emil Zátopek. Měl jistě na mysli pohyb jako sportovní disciplínu. V cyklu životopisy si tentokrát připomeneme některé fragmenty ze života našeho fenomenálního atleta. Nejprve vám přiblížíme běh na 5000 metrů na olympiádě v Helsinkách. Vítězství na této trati považoval Emil Zátopek za nejprestižnější. Ještě po mnoho let se říkalo, že to byl jeden z nejdramatičtějších závodů světové atletické historie.
3: A mezi tím už se díváme na protější stranu mikrofonu společně se všemi 70 tisíci diváky, kteří sledují společně s námi napjatě zahájení závodu běhu na 5 kilometrů, ve kterém startují Švéd Albertson, Australan Perry, Němec Schade, sovětský atlet Anufriev, Francouz Mimoun, Finn Taipale, Maďar Bereš, Angličan Parker, Belgičan Wright, Švéd Anderson, další Finn Tuomala, Angličan Piri.
4: 5000 metrů na olympijských hrách v Helsinkách. Už před závodem se očekávala veliká bitva. Nakonec to novináři nazvali závodem století. No, naštěstí jsem se dožil a na vlastní oči viděl ještě mnoho dalších dramatických soubojů a velkolepých vítězství. Ovšem ten den, 24. července 1952, byl pro mne, pro Danu a pro naši atletiku výjimečný. Nevzpomínám si, že by v jeden den manželé vyhráli zlatou olympijskou medaili. Přitom na olympiádu jsem málem neodjel. Na jaře olympijského roku 1952 jsem dostal angínu. Bylo to týden před prešovským mistrovstvím republiky v přespolním běhu. Lékař rozhodl, že musím týden ležet a na Prešov ať zapomenu. Ale já jim to rok slibuju, už to mají na plakátech, však já to nějak odběhnu. Nakonec jsem všechny umluvil a do Prešova jel se mnou lékař. Byl to pro mě hrozný závod. Až ke stadionu mi byli v patách, jindy bych jim utekl snad o kilometr. To hlavní teprve přišlo. Onemocnil jsem z toho, tentokrát na srdce, a následoval zákaz běhání. Jenom se léčit. Jenže to bych byl do olympiády možná zdravý, ale rozhodně neschopný něco vyhrát. Jak to jen šlo, utekl jsem z postele, vzal jsem si dvoje tepláky, abych se pořádně zapotil, a běžel ven. Běhal jsem víc a víc a stupňoval tempo. Oblékal jsem se taky víc a víc, aby mi bylo horko, a do měsíce jsem ty choroby ze sebe vypotil. Začátkem června jsem v Kyjevě sice zaběhl 14 minut 22 vteřin, ale prohrál jsem jak s Popovem, tak s Kazancevem. Mezitím Herbert Schade zaběhl v Německu 14 minut 6 vteřin. Za takových okolností stálo za úvahu, mám-li v Helsinkách na 5 kilometrů vůbec startovat. Nicméně olympiáda, alespoň pro 10 kilometrů, byla zachráněná. Jenže těsně před odletem přišla rána zhora. Straničtí funkcionáři rozhodli, že na olympiádu nepojede Standa Jungwirth z politických důvodů, kvůli tátovi. Standu jsem považoval za velký talent na střední tratě, obzvlášť na 1500 metrů. Počítal jsem, že bude následovníkem Vaška Čevony, kterému na londýnské olympiádě utekla medaile. Byl tehdy čtvrtý. Tak jsem prohlásil, že když nepojede Standa, nepojedu ani já. A skutečně část výpravy i s Danou do Helsinek odletěla. Já jsem měl přitom startovat na 10 kilometrů hned první den soutěží a v téhle disciplíně vedení počítalo, že získám zlatou medaili. Nakonec povolili a dali mi letenku i pas pro Standu. A leď si s kým chceš, ale dávej na něj pozor. Pro Standu Jungwirtha to byla první velká mezinárodní zkušenost a zúročil ji pak za 4 roky na olympiádě v Melbourne. Skončil ve finále 1500 na 6. místě a půl roku na to zaběhl světový rekord. Před finálovým během na 5 kilometrů jsem byl neskutečně nervózní. V rozběhu překonal Šáde olympijský rekord, Mimoun francouzský, Bereš maďarský, prostě všichni se překonávali. Při rozcvičování jsem si všiml, že Šáde je ještě nervóznější než já. Utěšoval jsem ho, aby si to tak nebral, že má z nás stejně největší šance vyhrát. Jenom jsem ho nabádal, aby aspoň první 2 kilometry nechodil jako vždycky do vedení. Jenže hned od druhého kola byl v čele a obětavě a netakticky sám táhnul celé pole. Já byl zase po startu předposlední. Až mě to zarazilo, jak se kolem všichni přehnali. Tak a je to, říkal jsem si, když jsem viděl před sebou 30-metrový řetězec běžců. Tolikrát jsem byl ve Finsku a nikdy jsem tu neprohrál. Miloval jsem Finsko. Dokonce jsem se naučil jakž takž finsky. Myslím, že i Finové měli rádi mě. Upravili si moje jméno na Satu Pekka. Satu znamená pohádka a Pekka je totéž, co u nás Péťa. Pro Finy jsem byl tedy pohádkový Péťa. No a dnes, kdy ode mě všichni nejvíc čekají úspěch, ani nevím, kolikátý budu.
3: Tribuny zase volají Zátopek, Zátopek a Zátopek bojuje s tým Němcem, nebezpečným Němcem Šádem, kterou teraz dobíhá už zároveň jednak Zátopek.
4: Po 3 kolech jsem se prodral na 5. místo. Šáde stále neúnavně vedl a Rajfovi, Mimunovi a Čatavejovi to vyhovovalo. Mně se též moc nechtělo obětovat se pro kamaráda, ale přece jsem ho vystřídal. Ještě jsem mu přitom řekl, aby se za mnou 2 kola vezl. Ale už po 200 metrech se znovu hnal dopředu, zase několik kol vedl. Když se mi zdálo, že polevuje, vystřídal jsem ho po 2. Lidé to přijali s bouřlivým potleskem, ačkoliv jsem tím nic vážného nesledoval a rozhodně jsem se nehodlal někam štvát. Najednou jako blesk vyrazil Gaston Reif, můj přemožitel z londýnské olympiády. Já hned za ním. Tentokrát mi neutečeš, jako v 48. Šel jsem před něj a k mému překvapení ti 3 chrti za mnou a v zápětí přede mne. Reifa to tak vyděsilo, že se zlomil a vzdal. Jenže já byl zase 4. bez medaile. Když zazvonil zvonec do posledního kola, zapnul jsem naplno. Tolikrát jsem trénoval ty své rychlé 4, tak vám ji teď ukážu. Na diváky to mohutně zapůsobilo, ale ještě víc na mé soupeře. Jako když do nich střelí, hned se hnali za mnou a dokonce ještě rychleji než já. Jen jsme vyběhli ze zatáčky, už jsem byl zase 4. za Šádem, Mimunem a Čatavejem. To bylo nemilé překvapení být předstižen ve finiši, na který jsem se připravoval 4 roky. Třeba se jenom nechali vyprovokovat a nevydrží do cíle. Hnal jsem se proto za nimi a skutečně, už na 200 jsem cítil, že jejich běh ztrácí dravost. Znovu jsem vyrazil, nevím ani, kde se to ve mně ještě vzalo. Jen jsem kolem nich prolít. Chudák Chris Čatavej se pokusil zareagovat, zrychlil, zakopl a spadnul. Před hlavní tribunou jsem zaběhl nejkrásnější a snad i nejrychlejší rovinku svého života.
3: Mimoun, ale Zátopek nádherně finišuje. Jde do rovinky. Úžasným tempem předbíhá všechny 3 závodníky. Zátopku má 4 metry. Má 4 metry náskok. 5 metrů. Druhý okasa. Zátopek znáte zílí časom na 5 kilometrů. Druhý je Francouz Mimoun, třetí je Němec Šáde. Byl to nádherný závod. To, co ukázal dnes Emil, to bylo něco, co ještě nikdo na světě nemohl v tak nádherném souboji vidět.
4: Když jsem ucítil cílovou pásku, které se tehdy ještě natahovaly, zajásal jsem. Už mám 2 zlaté. Rozhlížel jsem se po stadionu, kde je Dana. Oštěpařky měly mít závod současně s námi. Snad, aby nás nepozabíjeli svými košťaty nebo z jiných organizačních důvodů, byla jejich soutěž opožděna. Dana byla někde zalezlá. Prý by se stejně nemohla dívat, protože z toho vždycky udělám nervák. Když se mi po vyhlášení vítězu našel v šatně, vrhla se mi kolem krku. Čopku, ty jsi to vyhrál, sláva, ukaž tu medaili. A už si jít spala do pytle, prý pro štěstí. Sotva jsem vyšel ze sprch, už za mnou přiběhl náš vedoucí. Dana hodila 50 metrů. To se mi nijak nezdálo, protože to by musela překonat rekord. Představ si, hned prvním hodem překonala olympijský rekord. Tím prvním hodem Dana také vyhrála. Ostatní z toho úplně stvrdli. Nebyl jsem jediný, koho přitom napadlo, že tak jedinečný výkon hodila v nadšení nad mým vítězstvím. Když jsem jí to řekl, tak ani nevím, jestli se smála nebo zlobila. Tak jdi a natchni nějaké děvče. Uvidíme, jestli hodí 50 metrů oštěpem. No ale uznej, děvče. Narodili jsme se ve stejný den, ve stejný den jsme měli svatbu,

0: Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: Šel Mikuláš, šel po ulici, zastesklo se mu po slivovici. Hej, hej, hej, hej.

Nuž, uznejte sami, co pak jsem mohl s takovým hlasem učit děti zpívat. Já chtěl být totiž ponejprv učitel. Jenže učitel na základní škole byl ve 30. letech kantor. Tedy se vším, co to povolání tehdy obnášelo. Musel hrát alespoň na jeden nástroj a rozhodně musel umět zpívat. Já jsem zpíval rád, ostatně jako většina Moraváků, a svým zpěvem jsem později bavil společnost doma i v autobuse cestou na závody. Ale moje snaha dostat se na učitelský ústav i přes pěkné vysvědčení tehdy byla marná. Než jsem se narodil, žili naši na Valašsku se svými 6 dětmi. Tatínek byl stolař a krátce po první světové válce se stal jedním ze zakládajících členů stavebního družstva v Kopřivnici. V roce 1922 jí stály na dolním konci, kde se od té doby říkalo na družstvě, 4 solidní dvojdomky. Ten předposlední pak patřil nám a Rýdlům. Sotva se tam naši přestěhovali, přibylo jim ještě jedno mrně, v pořadí 7. A to jsem byl já. Bylo to 19. září 1922. Protože všechna obyčejná jména byla již tehdy v naší rodině vyčerpána, dostal jsem z nouze pěkné francouzské jméno Emil. Tím se naši cítili již dostatečně zásobeni dětmi a tak se rozhodli, že mě budou vydávat za svou poslední ratolest. Až jim to nakonec pokazil ještě jeden prcek, který se narodil o 2 roky později. Když jsem byl ještě v Peřince, podle starého zvyku nachystali přede mne všechno možné nářadí, abych projevil svoje sklony. Hned jsem prý levačkou chytil obuvnické kladívko. Všichni uznali, pokyvovali hlavou, že budu švec. A já byl zatím levák. Plně se to projevilo, až když jsem se sám začal krmit, později házet kamením a zatloukat hřebíky. Pro tuto osobitost mi všichni říkali manďák, krchňák nebo galbaňa, což by mohlo znamenat něco jako nešika, nemehlo, případně i budiš k ničemu. Naštěstí jsem tomu tenkrát nerozuměl. Dnes jsou podobné předsudky nepochopitelné, já jsem ale nedostatek šikovnosti nahrazoval větší pílí. A to mi zůstalo i do mého sportovního věku. Ne, že bych vůbec nepiloval svůj běžecký styl, ale lepších výsledků jsem dociloval větší dřinou při tréninku. V 8 letech jsem musel jít na operaci se zanedbaným zápalem slepého střeva. Bylo to tehdy dost komplikované a v důsledku mě to dost omezilo v mnoha klukovských radovánkách. Stejně tak při našem fotbale. Pořád jsem obíhal dokola, ani jsem si nakopnul. Celý zápas jsem zarputile běhal a rozvracel kdejaký systém hry, i ten náš, na kterém jsme se s bratry před zápasem domlouvali. Nikdy jsem nedal gól. Náš pan učitel si hned všiml mého ustavičného běhání a pravidelně si mne pak posílal pro 5 deka šunky k místní švarné uzenářce. Naše Máňa mě jednou viděla a doma žalovala, že jsem se hnal po Kopřivnici jako blázen celý uřícený, jenže nic nevyžalovala. Tatínek neřekl ani slovo, když to bylo pro pana učitele. Ale bratři si mě začali nedůvěřivě prohlížet, jestli je to možné, že bych uměl tak utíkat. Vyhlídli kolem našich domků okruh a že poběžíme všichni spolu, kdo to vydrží bez přestání. Já se cítil tak svěží, že jsem se vůbec nezastavil a běžel hned 2. kolo, pak 3. a ve 4. už na mě hleděli s obdivem i starší bratři, což bylo mezi námi něco nevídaného. Hned se to rozkřiklo mezi kluky po Kopřivnici, jaký jsem vytrvalec. Neuplynul týden a vyzval mě k souboji o 2 roky starší Zdena Gália. Tak pojď, poběžíme k těm dubům v poli a zpátky. Bylo to asi 2 kilometry a stále jsem mu byl v patách. Jen mne mrzelo, že jsem nebyl schopný ho alespoň na chvilku předběhnout. Zdena po doběhnutí prohlásil: tož, dobře běhá. Kluci z naší ulice to přijali, jakože jsem při této zkoušce obstavil.

Pro mne to byl ale na mnoho let poslední závod, který jsem běžel. Dokonce i ve Zlíně se mi dlouho dařilo své vytrvalecké schopnosti tajit. Obuvnické kladívko z kolébky mi totiž přece jen přisoudilo Baťův Zlín. A protože mě bavila chemie, šel jsem do gumáren, což bylo asi to nejhorší, co ve Zlíně bylo. Drill na internátě byl asi všude stejný. Ráno budíček s písní Vesele do nového dne, hromadná ranní rozcvička nad internáty, mytí a čištění zubů, úklid celé světnice, to vše pod dozorem vychovatelů. A potom rachota u kopita na tenisky nebo gumáky. A po večeři do průmyslovky. Naštěstí jsem se dobře učil, měl jsem dobrou paměť a ve škole jsem neusínal. To mi pomohlo, že jsem se po roce dostal z gumáren do výzkumného ústavu. Měl jsem hodně učení a tak na nějaké sportování, fotbal nebo běh nebyl čas a popravdě řečeno neměl jsem ani zájem. Dokonce jsem se nezúčastňoval ani pravidelného běhu s Línem, přestože byl mezi námi průmyslováky povinný. Před závodem byla u doktora vždycky nekonečná fronta. Náš vychovatel nařídil, že kdo není nemocný, musí na start. V posledním ročníku jsem se tomu ale nevyhnul. Na startu si mě vychovatel jako největší znalec všech ulejváků přísně změřil. Bylo mi už 18 a poprvé se ve mně probudil vzdor. Teď už vím, že je to v tomhle věku normální. Byl jsem naštvaný. Přišlo mi nespravedlivé, že mi může něco jen tak přikazovat. Tak to teď vyhrát, říkal jsem si. Co pak on ví, že jsem běhal už jako malý kluk? No, nevyhrál jsem. Doběhl jsem druhý. Já se považoval za poraženého, ale vychovatel mě hned chytil, jako bych vyhrál, kdo ví co. Vidíte, to je Zátopek z mé družiny, to je atlet. Vždyť to nic není, říkal jsem na oko a přitom jsem cítil, že prožívám něco, po čem jsem od malička toužil, co jsem měl zadřené někde hluboko pod kůží. Tak se tento závod stal začátkem mé sportovní kariéry.

Jednou při tréninku za mnou někdo přiběhl, že se mnou chce mluvit doktor Haluza. Byl to tehdy náš nejlepší vytrvalec, dvojnásobný vítěz Běchovic. Respekt mi nedovolil se k němu ani přiblížit, přestože jsem byl družné povahy a neměl jsem většinou problém se s kýmkoliv spřátelit. Judr Haluza byl ovšem nejen významný sportovec, ale ve Zlíně vážený člověk. Ale on jakoby nic, že pěkně běhám, abych si s ním přišel zatrénovat. Byl to pro mne velký zážitek dostat se na stadionu mezi naše tehdejší rekordmany. Kromě doktora Haluzy jsem poprvé viděl zblízka jeho největšího soupeře Tomáše Šalého, dálkaře Kománka, oštěpaře Kláska, desetibojaře doktora Hrstku a mnoho jiných atletů, které jsem ani nepoznal. Většinou měli tu smůlu, že byli ve vrcholné formě za protektorátu nebo těsně před válkou, kdy už bylo velmi málo mezinárodních soutěží. Doktor Haluza mě naučil, co je to opravdový atletický trénink. Po první rozcvičce jsem byl tak rozlámaný, že když došlo na rychlé dvoustovky, tak jsem se už jenom díval, jak je běhá Šalé. Doktor Jan Haluza se stal bez nějakých formalit mým prvním trenérem. Byl to spíš partnerský vztah, přestože on byl mistrem republiky v krosu a dvojnásobný vítěz Běchovic. Běhali jsme 200 a 300 metrů. Tehdy už mě začaly zajímat časy, jaké běhám, jenže mi je málo kdy řekl. Místo toho jsem se jenom dozvěděl, že za 5 minut poběžím znovu. Vštípil mi zásadu, že nejdůležitější v atletice je rychlost. Vůbec mě doktor Haluza spíš brzdil, než aby mě nutil do běhání. Chtěl, abych zpočátku trénoval jen 2x až 3x týdně, a ne mnoho. Tím u mne vyvolával jakýsi hlad po běhání a chránil mne, abych si neznechutil trénink hned v prvním roce. Jistě to bylo správné, protože už tehdy jsem byl extrémní zarputilec. A kdo ví, jak by to se mnou dopadlo. Možná bych se uběhal už za protektorátu. Měl jsem totiž věčně hlad. Všechno bylo na lístky a naše mi pomoct nijak nemohli. I v tomto směru mi pomáhal doktor Haluza a také kamarád z laboratoře, Fanin Jániš, který mi nosil do práce svačinu. V roce 1943 jsem na podzim při utkání Čechy-Morava konečně Haluzu porazil v běhu na 1500 metrů. Byl to můj první vyhraný závod. Když jsem pak na podzim zaběhl na 5 kilometrů český rekord, kromě gratulace mi doktor Haluza řekl, že už jsem dost zkušený a že mi sám stěží nějak prospěje. Prý jsem natolik svérázný, že nejlíp si pomohu sám. I tentokrát jsem ho poslechl a dalšího trenéra jsem během své atletické kariéry nikdy neměl.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: A verte, milí poslucháči, olympské hry v závere ľahkoatletických bojov naozaj vrcholia. Chvíľu čo chvíľu vládne medzi 75 tisícimi divákmi na olympskom štadióne vzrušenie. A vládne aj medzi tými 10 tisícami, ktorí sú v uliciach Helsing a v parku pri štadióne. A varí i tým vzrušením, začal nám pred chvíľou horieť i náš rozhlasový magnetofón. Ale všetko je zase už v poriadku a my veríme, že našu reportáž z Helsing dobre budete zase počuť. Pretože za maličkú chvíľku očakávame už príchod maratoncov na olympský štadión.
2: Přiznám se, že když jsem v Helsinkách nastupoval na start svého vůbec prvního maratonského běhu, nebyl v mé mysli Fejdy Pides, ale Ital Dorando Pietri. To byl maraton na olympijských hrách v Londýně v roce 1908. Podle odborníků byl tehdy velkým favoritem Ital Dorando Pietri. Když se maličký Ital objevil v bráně stadionu, nikdo z 90 tisíc jásajících diváků netušil, jaké drama se v příštích okamžicích odehraje. Pietri vběhl na škvárovou dráhu, začal se potácet a vydal se na opačnou stranu, než měl běžet. Když mu pořadatelé ukázali správnou cestu, rozběhl se vrávoravým krokem a vzápětí upadl na zem. Silou vůle se však zvedl a povzbuzován celým stadionem se vydal, jako by byl opilý, směrem k cíli. Když už byl v cílové rovince, znovu se zhroutil. A v té chvíli vběhl na stadion Američan John Hayes. Mocné povzbuzování diváků se změnilo v hysterický řev. Pietri se znovu vzchopil, udělal pár kroků a těsně před cílem se opět zhroutil. Stadion doslova šílel, jako by lidé chtěli nebohého Itala svými hlasy do cíle dotlačit. Dva pořadatelé to prostě nevydrželi, pomohli Pietrimu na nohy a doslova ho dostrkali do cíle. Bohužel mu tím pomohli jenom k diskvalifikaci. Dobové fotografie prozradily, že jedním z provinivších se pořadatelů byl sám slavný Sir Conan Doyle, autor neméně slavného Sherlocka Holmesa. Pro Londýňany zůstal vítězem Pietri a královna matka osobně obdarovala Itala zlatým pohárem. Prý, aby neměl na Londýn a Anglii špatné vzpomínky. Musím připomenout, že ještě jednou důležitou věcí se olympijské hry v Londýně 1908 zapsaly do historie maratonského běhu. Vždycky mě vrtalo hlavou, který sadista přidal k o něm necelým 40 kilometrům, navíc ještě 2 kilometry. Kdyby to zaokrouhlili na 40, do té doby se totiž běhalo přibližně 40 kilometrů, ale těch 195 metrů, se kterými asi nešťastník Pietri vůbec nepočítal, mi už vůbec nešlo do hlavy. Přitom je to velice prosté. Vzdálenost od zámku ve Windsoru na stadion ve White City naměřili Angličané přesně o něch 42 kilometrů 195 metrů. Nevím, jak to měřili, ale ku podivu, Mezinárodní olympijský výbor tuto vzdálenost později prohlásil za závaznou pro olympijský maraton. Říká se, že jsem na start v olympijském maratonu nastoupit musel, že jsem to dostal befelem. No, není to pravda, alespoň ne tak docela. Skutečně mi kdekdo připomínal, tak co? To budou v Helsinkách určitě dvě zlaté, nejen jedna jako v Londýně. A do toho přišel podplukovník Sábl s ještě zajímavějším hecováním. Víš, nejhezčí by bylo, kdyby ses přihlásil na všechny tři dlouhé tratě a všechny vyhrál. Vždyť co je pro tebe maraton, když běháš 30 kilometrů denně, to bude pro tebe hračka. Samozřejmě, že padla i taková slova, že to musím vidět po bolševicku. Jenže já jsem měl tehdy v hlavě skutečně myšlenku se na maraton přihlásit, ale z jiných pohnutek. Moc jsem si na 5 kilometrů nevěřil. Všichni mý velcí soupeři běhali v předolympijském roce na pětku skvělé časy, rozhodně lepší než já. Při maratonu, který bývá na olympiádě poslední atletickou disciplínou, bych mohl napravit svůj eventuální neúspěch na 5 kilometrů. Když jsem pak stál na startovní čáře, v houfu maratonských běžců, hledal jsem startovní číslo 187. To měl mít Angličan Jim Peters, podle novin největší favorit, držitel nejrychlejšího času na tuto trať. Toho se budu držet. Když je nejlepší, tak musí vědět, jak se to běží. Když jsem uviděl číslo 187, hned jsem si to k němu namířil. Představil jsem se a když přisvědčil, že je Peters, popřáli jsme si úspěch. Peters mi mou dotěrnost ani nezazlíval. Řekl, že má radost z našeho seznámení. Nevím, jak on. U Angličanů je taková zdvořilost přirozená, ale já měl skutečně radost. Co kdyby to v novinách popletli a já se držel někoho stejně zkušeného, jako jsem byl sám. Takže pěkně zvolna, žádný velký kvalt hned od startu. Jenže po výstřelu Peters ukázal, co dovede. Byl první ze stadionu venku a než jsem se vymotal, měl 100 metrů náskok. No, bylo mi jasné, že se za ním musím pustit. Kdyby se mi ztratil z dohledu, nevěděl bych, jestli je tak moc v čele, nebo to už, jak se říká, zabalil. Asi 10 se nás vydalo za ním, ale brzy jsme zůstali jen 2. Švéd Jansson a já. Asi na 16. kilometru jsme konečně Peterse dohnali. Docela mě zarazilo, jak vypadal zle. Zřejmě to přehnal a já trouba s ním. Zeptal jsem se ho, jestli to není moc rychlé. Zamručil něco, že ne, že se to tak má běžet. Při mém dalším dotírání utekl na druhou stranu silnice, asi aby měl pokoj. Šlapal jsem tedy s Janssonem a občas mrknul po Petersovi, který zůstával víc a víc pozadu. Na 20. kilometru nám ohlásili mezičas. 1:04 a nějaké vteřiny. Tak já chtěl běžet pomalu a zatím to bylo skoro jak na hodinovku. A to mě čekalo ještě jednou tolik a závdavkem ty 2 kilometry a 125 metrů. S Janssonem jsme po obrátce dobrý kilometr potkávali maratonce, kteří byli za námi. Říkal jsem si, jestli vypadám taky tak hrozně. Někteří vyloudili úsměv a pokynuli nám. Ti byli plni olympijských myšlenek. Na 25. kilometru nabídli Janssonovi půlku citrónu pro občerstvení a mě taky, asi kvůli nestranosti. Já jsem se ale ovládl, když jsem s tím neměl žádné zkušenosti. Jestli to půjde Janssonovi líp, zbaštím na další stanici 3 citróny. Asi po 500 metrech přišel malý kopeček. Zatímco já ho čiperně vyťapkal, Jansson najednou zůstal pozadu. Otočím se a vidím, že už nějak nemůže. Aha, to je ten citron, napadlo mi. Nic nebudu jíst. A taky jsem nevzal do úst nic až do cíle. Zůstal jsem sám a únava se zakusovala do lítek a do stehen s dvojnásobnou silou. Vytrvale jsem šlapal po té nekonečné silnici. Nesmím padnout, jako ti dva.
1: Díváme se netrpezlivo a díváme se nedočkavo. Zazněva olympská znělka. To je chvíla na nejvýš vážná.
2: Na začátku Helsinek stály mezi tisícovkami diváků i stovky olympioniků a nadšeně mě povzbuzovali. A mezi nimi i hodně mých soupeřů z 10 a 5 kilometrů. A také mi všichni fandili. No, nebylo to krásné? 2x jsem je porazil. A oni mi přejí ještě 3. úspěch. Málem se mi z toho začaly definitivně podlamovat kolena. Naštěstí jsem už viděl vysokou věž olympijského stadionu a pak se ozval bouřlivý potlesk. Už 2x jsem přibíhal do cíle před svými soupeři, ale tentokrát to bylo přímo vznešeně krásné. Stadionem zazněly slavnostní fanfáry a všichni povstali, jako by vítali největšího hodnostáře. Posledních 125 metrů jsem dobíhal za takových ovací, že jsem docela zapomněl na únavu a v cíli jsem se dokonce šťastně usmál a rozpřáhl ruce, jako bych chtěl štěstím obejmout celý stadion. Je z toho asi jediná fotografie, kde se v cíli usmívám.
1: Štábní kapitán Emil Zátopek bíhá v maratonském běhu na 15. olympijských hrách v Helsinkách jako první do cíle. Usmívá se a protrl pásku.
2: Když jsem dostával 3. zlatou medaili, všichni diváci nadšeně mávali a vyvolávali moje jméno. Div mi nevyhrkly slzy nad takovým krásným přátelstvím i nad tím, že tak úžasné chvíle už asi víckrát neprožiju.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Nechoď k nám, synečku, však já ti nekážu. Nechoď k nám, synečku, však já ti

Přátelství bylo pro mne vždycky cennější než vítězství, kterých jsem dosáhl. Mezi sportovci na startu je pokaždé dost těch, kteří chtějí prostě jen uspět. Mají nějaký cíl, ale na ten nejvyšší nemají pomyšlení. Účast na olympijských hrách je obrovská čest pro každého sportovce. Dostat se do finále, to už je úspěch. Ale pak nás na startu bylo vždy několik, 5 nebo 10, kteří jsme chtěli vyhrát. A vyhrát mohl opravdu kdokoliv z nás. Já jsem na olympijské heslo "není důležité zvítězit, ale zúčastnit se" na startu nemyslel. Chtěl jsem vyhrát, ale ne za každou cenu. V zahajovací den olympijských her v Londýně v roce 1948 bylo neskutečné vedro. Vedení tehdy rozhodlo, že se zahajovacího ceremoniálu nezúčastním. Viljo Heino, finský světový rekordman, prý bude taky doma v chládku. Druhý den jsme totiž měli běžet závod na 10 kilometrů. Já jsem 14 dní před olympiádou běžel teprve svou druhou soutěžní desítku a nechybělo mnoho, abych hned na poprvé Heinův světový rekord překonal. Byl jsem tedy přirozeně spolufavorit a vedení naší výpravy počítalo s medailí. Nebudu zakrývat, že já taky, ale představa, že nebudu na zahájení, že se nezúčastním toho nejkrásnějšího, mne deptala víc než nějaké vedro. Nakonec jsem si na našich činovnících vybojoval alespoň cestu ke stadionu. Přijeli jsme do Wembley a kolem stadionu se to už všechno řadilo. Nenápadně jsem se zařadil taky, ale byl jsem objeven. Emile, i hned opustit výpravu. Máš zítra závody, to si neveme nikdo na zodpovědnost. Šoural jsem se kolem dánské výpravy, která šla za námi. Měli krásné červené kabátky, které jsem jim pochválil, a jako prostáček se ptal, jestli jsou opravdu z Dánska, čímž jsem je dostatečně pobavil. Tak jsme trochu poklábosili a než jsem se nadal, byli jsme na stadionu. Trochu jsem popošel a už jsem byl u naší poslední trojice. Vedení výpravy bylo zaujato slavnostním defilé před anglickým králem a vůbec si mě nevšimli. A já byl šťastný, že mohu být součástí tohoto shromáždění světových sportovců. Zní to možná jako fráze, ale každý, kdo na tom trávníku stál, ať už při zahájení nebo závěrečném ceremoniálu, mi potvrdí, že je to pocit, který nelze popsat a ničím nahradit. V tomto společenství se naplňuje Coubertinovo heslo. Někdo takové davové shromáždění nemá rád, třeba z psychických důvodů ho nesnáší a vyhýbá se mu. Já jsem naštěstí takto postižený nikdy nebyl. Při defilé před králem jsem si vzpomněl na svůj první start v zahraničí. Bylo to první poválečné mistrovství Evropy v Oslo 1946. Před slavnostním zahájením se kolem stadionu Bislett shromáždila záplava pestrobarevných tepláků a vlajek všech zúčastněných zemí. Švédové měli žluté svetry a modré tepláky, Maďaři celý tmavorudí, Italové ve světlomodrém, Holanďané v oranžovém. My jsme byli nejpestřejší. Každý z nás měl jiné tepláky nejen co do barvy, ale zejména pokud šlo o stáří a omšelost. Když si toho všimli naši vedoucí, zahájili průzkum. Máte aspoň stejné trenýrky? Dokonce i trička? No sláva, všichni svléknout a budete defilovat v trenýrkách a tričku. Věrně národní tradici jsme se večer pohádali s vedoucím. Je to ostuda, ani tepláky nemůžeme mít stejné. A kde by se na to vzalo, namítl jeden z vedoucích. Vždyť na to bylo povoleno 300 tisíc, prohodil jsem. Ano, ale ne na tepláky. Těch 300 tisíc bylo povoleno na reprezentaci a tu děláme my. No, já si myslel o reprezentaci něco úplně jiného. Vždycky jsem se cítil Čechoslovákem a byl jsem hrdý, že můžu reprezentovat Československo. A když už jsem u těch defilé, za 14 dní po Oslu se konalo mistrovství spojeneckých armád v Berlíně. Tam jsem jel pro změnu sám. Takže když jsem se přihnal k americkému vojákovi, který třímal ceduli Čekoslovakia, vytřeštil na mě oči a vybafnul "Only one?" Byl z toho mrzutý a vůbec se mnou nechtěl bavit. Na olympijském stadionu nás dva přivítalo 70 tisíc diváků bouřlivým smíchem. Když pak došlo na vlastní závod, vyrazil jsem tak rychle, že jsem byl už po prvním kole 40 metrů před ostatními.
Jestliže se smáli, když mě viděli samotného pochodovat, začali se smát ještě víc, když jsem uháněl sám a sám daleko přede všemi. Volali na mě tempo, tempo, v přesvědčení, že jsem nějaký střelený exot. Po prvním kilometru už na mě volali i pořadatelé, abych přibrzdil, a snad mě i chtěli stáhnout ze závodu jako splašeného koně. Ukazovali na prstech, že mám běžet ještě 10 kol. Když jsem pak předbíhal jednoho běžce za druhým, začali mi diváci opravdu fandit. Po závodě, který jsem vyhrál, jsme byli s mým americkým bratrem ve zbrani rázem velcí kamarádi. Hlavně se mi líbilo, jak si to při závěrečném ceremoniálu hrdě vykračoval. Moc jsem mu tu satisfakci za předchozí posměch přál. A byl jsem rád, že jsem k tomu přispěl.

Nejvíc přátel jsem měl pochopitelně mezi těmi, se kterými jsem se střetával přímo na dráze. S mnohými jsme se navštěvovali u nich nebo u nás doma. Alen Mimoun se dokonce v Hostivicích chtěl oženit. Mimoun, kterému říkali věčně druhý nebo taky zátopkův stín, se porážkami nenechal otrávit. Celých 10 let se mnou bojoval o vítězství, až se mu to podařilo. Když vyhrál v Melbourne maraton, čekal na mě skoro 5 minut. Když jsem jako 6. doběhl, vrhl se na mne, jako kdybych snad zase vyhrál já. Objal jsem ho a gratuloval mu k vítězství. Ale vůbec mě nevnímal. Emile, já mám syna, oni mi to před závodem neřekli. V obětí jsem mu gratuloval podruhé. Tentokrát jsem mu záviděl. Ukrajinský námořník Vladimír Kuc vyhrál v Melbourne 5 i 10 kilometrů a po právu se stal hrdinou her a také oficiálně mým nástupcem na vytrvalostních tratích. Už před olympijskými hrami mě porážel a v Praze v roce 1954 mi uštědřil největší porážku, když v přímém souboji zaběhl světový rekord na 5000 metrů. Přesto jsme zůstali přátelé. V roce 1969 mě degradovali a vyhodili z armády. A samozřejmě z partaje, jak se říkalo, členství v komunistické straně. Kdo se nějak angažoval v demokratizačním procesu a hlavně proti vstupu sovětské armády do Československa, šel z hrušky dolů. A kdo měl nějaké postavení, padal z větší výšky. Někdo emigroval, někdo začal pít, někdo přešel do disentu. To byli ale většinou akademičtí vzdělanci. Mně i tentokrát pomohla má družná povaha. Když jsem skončil u vrtů a hloubení studní, přijali mě chlapi mezi sebe. Vzali mě jako olympionika. Taky mi to mohli jako Lampasákovi dát pěkně sežrat. Někdy si ze mě utahovali, že museli oslavovat moje rekordy údernickými neplacenými směnami. Smáli se, když jsem namítal, že ty směny by stejně přišly, třeba k výročí požáru Národního divadla. A když jsem těm mladším přinesl svoje tréninkové deníky z května 1954, nechtěli tomu věřit. Každý den koňské dávky, bez ohledu na počasí, někdy i 100x400 metrů rychle s meziklusem. Tak tomuhle jsem obětoval svůj život a za to mám medaile. V Maringotce mě naučili pít pivo z láhve, já je učil moravské písničky a vyprávěl historky z cestování po světě. Ne, že bych byl v 7. nebi, ale necítil jsem se nešťastný. Občas mě vyhledal nějaký západní novinář. Dana pak vyprávěla, že cestou zpět někteří plakali. Říkal jsem, že zemi z výšky jsem už poznal. Teď ji poznávám.

styl byl opravdu hrozný. Ale říkal jsem, že to není gymnastika nebo krasobruslení, kde se boduje krása nebo umělecký dojem. Můj zarputilý styl pocházel z toho, jak jsem trénoval. V těžkých botách, někdy s kládou a někdy i s danou na zádech. Když jsem běhal na dráze svých 60x200 metrů, byla každá dvoustovka s největším úsilím, jako kdybych běžel finiš nejvýznamnějšího závodu. Někteří trenéři mě považovali za prostáčka, který má jen talent na běh a všechno ostatní jen dře. Ve svých tréninkových denících jsem si ale zapisoval všechny poznatky o stravování, reakci mé nervové soustavy na zvyšování zátěže, biomechanice, chování mých vnitřních orgánů a boji s únavou. Na začátku jsem neměl žádné znalosti z oblasti sportovního lékařství a neměl jsem k tomu ani žádné zdravotnické prostředky, když pominu pravidelné statické prohlídky v rámci ATK. Už v Helsinkách přišel za mnou australský kouč Percy Surty. Nezištně jsem své deníky poskytl s upozorněním, že to vše je o mém těle a stěží někdo unese mé zátěže. Vzpomněl jsem i doktora Haluzu, že nejdůležitější je trénovat rychlost. Ze Surtyho se stal jeden z nejrespektovanějších trenérů. Odmítl sice můj intervalový trénink, ale nechal se inspirovat tím, co nazval jogging. Můj běh v lese s přískoky a do kopce pak nahradil běháním v písečných dunách. Na olympiádě v Melbourne jsme byli s Danou jeho hosty. Ze Surtyho tréninkového tábora vyšla běžecká hvězda Herbert Elliot. Když jsem ho viděl běžet na olympiádě v Římě, tajil se mi dech. Když finišoval na cílové rovince, trochu jsem se v něm viděl. Všichni soupeři už byli daleko za ním a přesto sehnal k cíli a zaběhl světový rekord, který dlouho nikdo nepřekonal. Na rozdíl ode mne to byl běh neskutečně krásný, až se mi tajil dech. V Římě získala Dana, myslím, že nedoceněnou stříbrnou medaili. V každém případě ale odstranila můj stín. Po olympiádě v Helsinkách jsme jezdili na různé besedy, kterým se žádný úspěšný sportovec nevyhne. Představení bylo většinou tak. Vítáme mezi sebou několikanásobného olympijského vítěze, držitele rekordu Emila Zátopka po krátkém šuškání a vítáme taky jeho manželku. A to měla Dana zlatou medaili. První žena naší atletiky. Když jsme se vrátili z Říma, dočkala se Dana satisfakce. Na první besedě nás představili. Vítáme naši nejúspěšnější atletku Danu Zátopkovou a jejího manžela. Tak, a teď mohu atletiky klidně nechat, prohlásila Dana spokojeně.

V roce 1954 jsem byl na vrcholu. Překonal jsem o vteřinu 12 let starý rekord Švéda Gundera Höga na 5000 metrů. Držel jsem tedy na chvíli všechny světové rekordy od 5 po 30 kilometrů. Ale jak už to tak bývá, když se prolomí nějaká pomyslná, nepřekonatelná hranice, což byl v tomto případě Högův rekord 13 minut 58, začnou ji překonávat všichni jak splašení. V témže roce jsem taky vůbec poprvé prohrál závod na 10 kilometrů. Na mistrovství Evropy v Bernu jsem měl zraněnou achilovku. 10 kilometrů jsem sice vyhrál, ale na pětce mě porazil Kuc i Čatavej. Pomalu jsem si musel zvykat, že v cíli se budu dívat soupeřům na záda. Začala stále častěji přicházet zranění a prázdné stránky v tréninkovém deníku. Před olympiádou v Melbourne jsem musel na operaci střízelnou kýlou a vlastně už jsem se nikdy nedal zdravotně dohromady. V lednu 1958 jsem běžel v San Sebastianu přes polní běh na 12 kilometrů. Startoval jsem jen proto, že jsem to pořadatelům slíbil už v Melbourne. Celý rok jsem prakticky nezávodil a musel jsem se zvlášť připravit. Svůj poslední závod jsem vyhrál. Vzpomínám na rozmluvu, kterou jsem měl několik měsíců poté s jedním strýcem na stadioně ve Zlíně. Dana měla ligové utkání s děvčaty ze světu. Byla tehdy v životní formě, která jí dávala naději na olympiádu v Římě. Já jsem byl tehdy v Holešově a slíbil jsem, že se na utkání přijedu podívat. Ale nějak jsem se spozdil a na hřišti jsem zastihl už jenom nějakého strýce, který tam sekal trávu. Ptám se, prosím vás, není tady Dana? Strýc rozvážně postavil kosu. Zkoumavě si mě prohlížel a povídá, a který vy jste? No, já jsem Zátopek. No tož to vidím, ale to jdete pozdě. To je všecko odběhané. Však já nejdu závodit. Přijel jsem jenom pro Danu. Házela tady oštěpem, ne? Baže, házela. A kolik, nevíte? Věřte, ani nevím. Ale muselo toho být dost. Lidi aj pleskali. A byla první? Jo, tož v tom se moc nevyznám. Která si byla? Jestli ne druhá, tož třetí určitě. Ale prvenství uhájila. Tu zlatou má furt. Rozhovor se mi vril do paměti, protože ten strýc vystihl přesně i moji situaci. Rekordy, které jsem zaběhl, někdo překoná, na závody, které jsem vyhrál, se zapomene, ale ty zlaté mi zůstalo, i kdybych je všechny rozdal.

Epilog. Australský vytrvalec Ron Clark navštívil Emila Zátopka po sovětské invazi v roce 1968. 17-násobný světový rekordman, jeden z nejlepších vytrvalců 60. let, měl za sebou neúspěšné vystoupení na olympijských hrách v Mexiku. Zátopek jej zavezl do houštky, aby mu názorně ukázal metodiku svého tréninku. Zátopkovi bylo tehdy 46 let, ale tím, kdo byl po tréninku zničený, byl Ron Clark. Když Zátopek vyprovázel Clarka na letiště, předal mu malý balíček. Myslel jsem, že je to něco, co mám propašovat mimo okupované Československo, řekl později Clark. A tak jsem balíček otevřel až na toaletě, když letadlo vzlétlo. Sedl jsem si na mísu a rozplakal se. Byla tam zlatá olympijská medaile a lísteček, vy si ji zasloužíte. Ale přátelství je víc než medaile.

Socha Emila Zátopka jako jediného sportovce zdobí sídlo Mezinárodního olympijského výboru v Lausanne. V roce 2000 mu udělil in memoriam Mezinárodní olympijský výbor medaili Pierre de Coubertina za zachování a šíření čistoty sportovního ducha. Toto ocenění dostalo doposud pouze 15 sportovců. Václav Havel v roce 1998 vyznamenal Emila Zátopka medailí za zásluhy prvního stupně. V roce 2004 vydal britský spisovatel a především profesor historie Angus Calder knihu 101 pozoruhodných životů. Emil Zátopek se zde ocitl ve společnosti filozofa Ludviga Wittgensteina, královny Viktorie, Ganeši, Johanky z Arku nebo slavné snajperky z druhé světové války Ludmily Pavličenko. Na otázku, co mohou mít tito lidé společného, Angus Calder odpovídá: jsou to podivíni božského původu.

0: Slyšeli jste životopis legendy naší i světové atletiky olympijského vítěze Emila Zátopka. Účinkoval Pavel Soukup, připravil a režii měl Pavel Krejčí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Máme tu první pracovní den týdne a samozřejmě jsme rádi, že jste si našli čas, abyste si naladili kolotoč na pohodě. Co se dozvíte? V kuchyni si připravíme omáčku z angreštu. Nebude chybět zábava z rozhlasového archivu. Tentokrát vám v ní představíme Jaroslava Kepku. Dále vám prozradíme, co můžeme dělat, abychom nerozšiřovali kůrovcovou kalamitu. A na výlet zamíříme jižně od České Lípy do obce Zahrádky, kde navštívíme nový zámek. Ale to až po úvodní písničce 10 prstů pro život, kterou nám zaspívá Dalibor Janda.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Ani dnes se nevynecháme tip na výlet. Zamíříme jižně od České Lípy, kde se na ostrožně nad Robečským potokem nechali Wartenberkové v polovině 16. století postavit renesanční sídlo, nový zámek. Dnes stojí v obci jménem Zahrádky. Jeho současná podoba nemá s tou původní mnoho společného. Zámek se postupně rozrůstal a měnil v barokní sídlo za přispění mimo jiné Albrechta z Valdštejna nebo kardinála Arnošta Haracha. A my se k němu vydáme společně s historikem Kamilem Podrouškem a redaktorem Jaroslavem Hořením.
1: Nový zámek v Zahrádkách bývá nazýván barokní perlou Českolipska. Je ovšem postaven už někde v 16. století Wartenberky a ta barokní podoba je až podoba z přestavby.
2: Ano, na základě toho stavebně historického průzkumu je zřejmé a my k tomu máme i dendrodata, že ten zámek byl vlastně v té své podstatě vystavěn v polovině 16. století. Dendrodata 1550-1551 za Wartenberku. To je doba Václava z Wartenberka a jeho manželky Kateřiny z Hungerkoštu. Velmi zajímavé osobnosti, renesanční. Václav z Wartenberka vlastně zemřel v roce 1552, čili v podstatě se nedožil do stavby toho zámku. Kateřina ten zámek dostavila pro svého syna Jana z Wartenberka a v zápětí se provdala za Adama Berku tady kousek z Dube.
1: Jak dlouho to vlastně trvalo, než ten zámek získal tu dnešní čtyřkřídlou podobu?
2: No, to je právě zapeklitá otázka, protože už v popisu panství, který datoval Šimák do roku 1622, se můžeme dočíst, že zámek má čtyři výšky, čili snad věže. Ovšem při tom průzkumu jsme zjistili, že dvě věže jsou starší, a to jsou ty obrácené k východu, a dvě věže, ty západní, jsou mladší, takže to nebylo tak zcela zřejmé. Ten zámek vlastně se rozrůstal z té východní strany. Já se domnívám, že ta koncepce s tím dvouvěžovým průčelím je vlastně ještě pozdně renesanční. A teprve v období toho raného baroka, snad za Valdštejnů nebo za prvních Kauniců, za Rudolfa z Kaunic, se ten zámek rozrostl do té čtyřkřídlé podoby a věžičky mohl získat dokonce až ve vrcholném baroku.
1: Majitelé se tu několikrát vystřídali, těmi posledními byly Lichtenštejnové a po roce 1945 byl zámek konfiskován.
2: Ano a i pak měl po roce 1945 zajímavé osudy. Vystřídala se tady Univerzita 17. listopadu, kde se učili cizinci česky. Ona byla zřízena ministerstvem vnitra, takže si dokážete představit, co se všechno asi tady učili. No a zámek potom připadl Univerzitě Karlově, která tady měla další svoje školicí a ubytovací středisko. Ještě předtím tady byly krátké peripetie, kdy tady byli i zahradníci a dokonce horničtí učni.
1: Na konci ledna 2003 zámek ale vyhořel, bohužel od té doby ještě stále poznamenán, ale i z vnějšku z toho parku je tady co obdivovat.
2: Ano, my tady vidíme to průčelí, ty štuky na tom průčelí, to je takové pozdní baroko, košovské baroko ve figuře. Samozřejmě jinak jsme v 80. letech 18. století a ty poslední dostavby a přestavby probíhaly ve 20. letech století 19., čili období romantismu.
0: Říká historik Kamil Podroužek o zámku v Zahrádkách na Českolipsku, kam nás zavedl kolega Jaroslav Hoření. Kromě zámecké budovy si pozornost zaslouží i okolní anglický park, který na rozdíl od zámku bývá v sezóně volně přístupný a je navíc i dějištěm řady akcí.

0: jste urážliví. Pokud se vás občas někdo nebo něco dotkne, možná vás zaujme náš jazykový koutek, kde si kolega Stanislav Jurík s odborníkem na češtinu povídal o nevhodných případech použití vazby a motivu právě k urážce.
1: Možná byste nečekali, že tak obyčejné slovo, jako je urazit se, by se mohlo stát námětem jazykového koutku. Důvodem je dotaz posluchače. Ptá se, jestli se dá říct, že se někdo urazil na někoho. Otázku teď zodpoví Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk český. Dobrý den.
2: Dobrý den. Když užijeme

0: Sloveso urazit se, většinou se ten, kdo byl příčinou toho uražení se, ani nezmiňuje v bezprostředním okolí slovesa urazit se, ale odsune se do sousední věty. Řekneme například, Petr Pavlovi nepoděkoval a Pavel se kvůli tomu urazil. Nebo Jana se urazila, protože jí Tereza neřekla do očí, že už s ní nechce bydlet. Často se také stává, že se příčina té urážky skryje někde v širším kontextu. Například se obšírně popisuje nějaká událost a teprve za popisem té události se zmíní, že se někdo urazil a pak je zřejmé, že se urazil kvůli popsané události.
1: Vyplývá z toho tedy, že urazit se na někoho se říct nedá?
0: Přesně tak. Určitě bych se tomu vyhnul, i když v praxi se případy tohoto typu najdou. Uveďme například, v tomhle on je zlatý, nikdy se na mě neurazí. Nebo narcisové jsou vždy připraveni urazit se na každého, kdo s nimi nesouhlasí. Našel jsem i příklad, neuraz se na mou poznámku, kde by bylo na místě užít neuraz se kvůli mé poznámce.
1: Když říkáte, že se ty nevhodné případy v praxi najdou, znamená to, že byste doporučil se jim vyhnout, ale vyloženě nepřijatelné nejsou?
0: Ne, to jsem říct nechtěl. Každopádně je třeba místo on je zlatý, nikdy se na mě neurazí, použít úplně jinou formulaci. Například on je zlatý, nikdy se neurazí kvůli ničemu, co mu řeknu. Dá se ale vysvětlit, proč se formulace typu urazit se na někoho v praxi objevují. Když totiž chce mluvčí vyjádřit, že někdo nebo něco bylo motivem k urážce, někdy se uchýlí k takové trochu zkratové pomůcce. V uvozovkách si půjčí vazbu od nějakého jiného, ale významově blízkého slovesa. V našem případě si můžeme všimnout nápadné podobnosti mezi formulacemi nikdy se na mě neurazí a nikdy se na mě nerozlobí.
1: Takže vlastně máme taková dvě slovesa v jednom.
0: I tak by se to dalo říct. Odborně se tomuto jevu říká kontaminace, tedy směšování nebo křížení vazeb. Jako další příklady tohoto typu bychom mohli uvést třeba očekávat na něco, kde se kříží očekávat něco a čekat na něco. Nebo havarovat do svodidel, kde sloveso havarovat přebralo pro něj nevhodné doplnění příslovečným určením do svodidel, analogicky podle spojení najet do svodidel.
1: Jak se takovým chybám můžeme vyhnout a ujistit se, že používáme tu správnou vazbu?
0: Řešením je jedině nahlížení do slovníků. Pro tuto problematiku existují dokonce specializované slovníky vazeb, popřípadě na pultech knihkupectví najdete také pod označením valenční slovník.
1: Urazit se na někoho, to je termín, který jsme vysvětlili s Martinem Proškem, odpověděli jsme na posluchačský dotaz a já děkuju, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Tolik dnešnímu tématu v jazykovém koutku. Teď už vás bude bavit Eva Pilarová a hned poté Karel Gott. Hudební tóny vystřídá recept na omáčku z angreštu.

0: Nejen rajská, koprová či křenová, ale také angreštová omáčka se vařila v kuchyních našich předků. Příprava je jednoduchá a tak máme čas se také dozvědět něco o dalším využití angreštu v domácnostech našich předků. Recept pro nás našli ve Starých kuchařkách redaktor Jaroslav Hoření a etnoložka Vladimíra Jakoubějová.
1: Sladkokyselé plody angreštu rostou na nízkých trnitých keřích, které jsou nenáročné na pěstování a výživově jsou velmi cenné. V dobrých podmínkách byly keříky angreštu neuvěřitelně úrodné, často stačily potřeby rodiny pokrýt 3 až 4 keříky. Angrešt u nás domácněl jako planá rostlina, která získala na významu teprve dlouholetým šlechtěním a vypěstováním větších plodů.
2: Jaké využití měl angrešt v kuchyních našich babiček?
1: Konzumoval se buď syrový nebo dušený s trochou vody. Nejčastěji se z něj připravovaly kompoty, marmelády a džemy. Naše babičky je nezahušťovaly, protože angrešt má tolik pektinu, že si vystačí sám. Taky se z něj připravovaly omáčky na slano i na sladko, náplně do bucheta koláčů, většinou v kombinaci s tvarohem. Plody angreštu se užívaly i v lidovém léčitelství jako prostředek, který čistí střeva, zbavuje odpadních látek, odvodňuje a působí močopudně, v neposlední řadě na podporu růstu vlasů a tvorby zdravé kůže. My si dnes angreštu připravíme podle receptu našich babiček omáčku.
2: Vomajda z angreštu patří mezi to, co jsem ještě neochutnal. Angrešt samozřejmě znám a nejraději mám ještě nezralý. Ale jak bude chutnat omáčka, na to jsem zvědav.
1: Budeme na ní potřebovat 1/4 litr nezralých bobulí angreštu, 4 deka másla, 2 lžíce hladké mouky, sůl, cukr, 1/8 litru kyselé smetany. Angrešt přebereme, opereme a zbavíme slupek a okvětí. Z másla a mouky připravíme zlatou jížku, zalijeme ji vodou, osolíme, přidáme angrešt, podle chuti cukr a vaříme spolu tak dlouho, až se bobule rozvaří. Nakonec přidáme kysanou smetanu. No a podáváme k vařenému masu, nejčastěji kuřecímu nebo vepřovému.
0: Pokud vás recept na angreštovou omáčku zaujal, nic vám nebrání v tom, abyste si ji připravili a ochutnali. Teď si opět dáme trochu pohodové muziky, kterou záhy vystřídá zábava z rozhlasového archivu s Jiřím Hubičkou.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: Ladíte kolotoč, kde si teď můžete poslechnout další pokračování naší zábavy z rozsáhlého rozhlasového archivu. Dnes si poslechnete scénku s hercem Jaroslavem Kepkou. Představí nám ji opět Jiří Hubička.
1: Zábava z rozhlasového archivu s Jiřím Hubičkou.
2: Také dnes jsem se nechal, vážení posluchači, inspirovat životním výročím, nedožitým výročím, a to herce, který byl dlouholetou oporou souboru divadla na Vinohradech. Příznivci a pravidelní návštěvníci této druhé největší pražské scény si ho nepochybně vybaví z mnoha velkých rolí. Hrál také často v televizních inscenacích, jen filmových příležitostí mnoho nedostal. Tento herec křehké postavy a podmanivého hlasu se jmenoval Jaroslav Kepka. Poté, kdy vystudoval Damu, bylo to na konci 50. let minulého století, nastoupil nejdříve do divadla J.K. Tyla v Plzni, ale brzy už v roce 1960 dostal angažmá ve Vinohradském divadle, kde působil až do roku 2004. Pro svůj výrazný a charakteristický hlas se stal vyhledávaným hercem v dabingu. Za tuto práci obdržel v roce 2003 prestižní cenu Františka Filipovského. Byl také častým hostem v rozhlasových studiích. Pro vzpomínku na Jaroslava Kepku jsem vybral jeho vzpomínání na první vystupování před rozhlasovým mikrofonem. Jaroslav Kepka se narodil 14. srpna roku 1935, zemřel v dubnu roku 2019.
3: Legendární šéf režisér pan Josef Bezdíček, on tady režíroval italskou hru Sezóna v kolonce, která se od té doby mnohokrát reprizovala, neboť byla mimořádně úspěšná. A to bylo moje první setkání s rozhlasem. A má to jeden háček. Já jsem tam měl roli vyvolávače na takové pouti v Itálii. To byl ten italský temperament, který je tobě tak blízký, a Itálii taky. Venecia mia è bella, jo, direttore di una ditta italiana va spesso all'estero, a tohle, já jsem to taky učil italsky v 68. Ale prostě jsem tam měl roli vyvolávače. Do dneška vím, že to začínalo: ruleta se točí, točí, točí, ruleta se točí, točí, točí. A dělali jsme to dost dlouho, celý dopoledne, celou frekvenci. A teprve ke konci ten hlas začínal být patřičně odřený, aby to bylo věrohodný, že on to dělá už kolikátej den na té pouti, ten vyvolávač. Ale v čem tkví ten háček? Že jsem večer měl ty zpívající Benátky a ten můj intrikán, kterýho jsem tam hrál, měl několik nádherných árií. Dokonce Hugo Haas se té první vzdal, a jaký to byl zpěvák, že to je příliš náročné, hudba Jaroslava Ješka. No a já jsem tedy si na tom zakládal, že to Haas nespíval a já to vždycky zpívám, vždycky s obrovským aplauzem, a ještě k tomu jedna kostka, druhá kostka, třetí kostka, to byly hrací kostky, součástí dekorace, který jsem šikovně nastavil na sebe vejš a vejš, až téměř ke stropu divadla. A ve chvíli, kdy se blížil konec té árie, tak jsem zapříčinil technicky, aby se ty kostky zřítily. Mysleli, že ten herec spadne a zabije se. Nestalo se tak, protože já jsem tam měl skovanou pod takovým třepením hrazdu, ty jsem se stihl zachytit a tam jsem tu árii dospíval. No ovšem, po tom vyvolávači je pravda, že ten odřenej hlas tak na tu árii tedy stačit nemohl, jak bylo mým přáním, zvykem a běžným provozem garantováno.
1: Zábava z rozhlasového archivu s Jiřím Hubičkou.
0: Další rozhlasové vzpomínky a perličky uslyšíte zase za týden v pondělním kolotoči. A už za chvíli se můžete těšit na hobby rubriku, ve které se dozvíme, co můžeme dělat, abychom nerozšiřovali kůrovcovou kalamitu.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Kůrovec může uškodit i jabloním. Co udělat, abychom kůrovcovou kalamitu nerozšiřovali, nám poradil předseda zahrádkářů ve Svinčanech Ladislav Kubelka. Redaktorce Jitce Slezákové také řekl, jak to vypadá s jabloněmi v ovocnářské oblasti na Pardubicku.
1: Ladislav Kubelka mi tady ukazuje kus kmene jabloně a jsou tam takové dírky, kolem něco jakoby rozsypaný písek nebo piliny, co pak to je?
2: Teď v posledních letech se extrémně začíná na malých zahrádkách objevovat kůrovec a zvláště se to nechá vídat hlavně na jabloních, které jsou to starší stromy většinou, na mladých se to vídá velice málo, takže hlavně takový ty extenzivní sady a starý vysokokmeny a starý vlastně přestárlý stromy. Ty stromy byly dlouhodobě ve stresu a za těch posledních 5 let měly velký nedostatek vláhy.
1: A teď se to teprve začíná projevovat. Usychají tady ty jabloně?
2: Tak je to v podstatě o tom, že třeba ta jabloň nemusí usychat prvopočátečně, ale je oslabená a tím pádem je snadná kořist pro toho kůrovce. Může to být drtník nebo bělokas ovocný a ten kůrovec v podstatě se projeví na tom stromě tak, že se v půli větvy třeba začne odlupovat kůra a to už je takový příznak, že vlastně tam už se nechají najít v tom místě malý dírky 1 až 2 mm a ten kůrovec tam je.
1: Co s takovým stromem udělat, když tohle objevíme?
2: Tak nejjednodušší je vždycky tu větev prostě odstranit, odříznout ji, nenechávat ji na zimu, aby si člověk s tím zatopil, ale chce to zlikvidovat, spálit, odvízt ze zahrady, nejlépe prostě opravdu spálit, protože vevnitř ten kůrovec ten tam je, jo, a během jara potom tak vylítává.
1: Nejčastěji se tento typ kůrovce dostává na jabloně nebo ještě na další stromy?
2: Šíří se třeba i na švestkách, ale nejčastěji prostě je to vidět na těch jabloních v současné době, na těch švestkách to ani zas tak vidět není, ale na těch jabloních okolí Polabí, jo, na písčitých půdách, tak tam je to opravdu extrémně.
1: Takže radíte zkontrolovat si to a udělat radikální řez, dřív než bude pozdě.
2: Tak, přesně tak. Jo, je to určitě nejpozději před koncem zimy prostě udělat tento řez, aby se takovýhle poškozený větve odstranily. Případně ještě můžu doporučit, vzhledem k tomu, že na kůrovce není povolen žádný postřik na ovocní stromy, tak lze provést to, že vlastně se do toho sadu do meziřadí nařežou větve jiných listnáčů, nechají se zaschnout, už na podzim je nařezat, nechat je až do toho jara, na ten březen, duben, kdy ten kůrovec začíná vylézat, tak aby snadno spíš napadl tyhle ty nařezané větve a potom se v květnu, červnu nechaj spálit a ten kůrovec bude pryč.
0: Dobré rady, jak ochránit jabloně před kůrovcem, nazbírala u zahrádkáře Ladislava Kubelky redaktorka Jitka Slezáková.
3: Posloucháte Kolotoč,
4: magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
3: Český rozhlas, Pohoda.

0: Zoologická zahrada na Svatém Kopečku u Olomouce je jedním z nejvýraznějších evropských chovatelů žiraf Rothschildových, největšího suchozemského savce planety. V minulých dnech se tu narodilo už 670. mládě. Novým přírůstkem je sameček. Mláďata se ve volné přírodě rodí převážně v ranních hodinách, a to proto, aby stačila nabrat sílu a následovat matku se stádem do bezpečí dřív, než se stádo začne přesouvat za potravou a povšimne se jich v něm případný predátor. Její domovinou jsou africké savany, otevřené pláně s řídkým stromovím. Žirafí biorytmus je ojedinělý. Uvádí se, že jim stačí spánek po dobu pouhých 20 minut denně. Za to příjmu potravy věnují každý den asi 13 hodin. Žirafa příliš často nepije, jelikož při pití musí zaujmout složitou pozici, kdy je nezbytně nutné, aby doširoka roztáhla končetiny od sebe, čím se však stává snadnější kořistí. Dospělá žirafa má ve svých končetinách velkou sílu. Jedním kopnutím může usmrtit dokonce i lva. Dokáže vyvinout rychlost asi 50 km v hodině. Vždy jsem žirafy obdivovala. Pokud jste na tom stejně, můžete se do zoo na Svatém Kopečku s rodinou vypravit. Příjemný poslech našich dalších pořadů přeji.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Ivan Sergejevič Turgeněv, Šlechtické hnízdo. Dramatizovaná četba na pokračování z díla klasika ruské literatury.

0: Druhý den po příjezdu Barbary Pavlovny, po zoufalé noci strávené u Lema, který mu přinesl od Lízy nepříliš povzbudivý vzkaz, měl Lavrecký dojem, že pro něho v životě všechno skončilo. Doma ho čekala jeho žena a on se nemohl vyhnout setkání s ní. Dlouho přecházel po pracovně, kam svou ženu pozval, aby jí oznámil své rozhodnutí. Varvara Pavlovna skromně složila ruce před sebe a začala ho sledovat svýma krásnýma očima. Lavrecký dlouho nemohl promluvit. Jasně viděl, že se ho Varvara Pavlovna ani trochu nebojí, ale předstírá, že by každou chvíli mohla padnout do mdlob.
1: Madam, nemusíme si navzájem nic předstírat. Já vašemu pokání nevěřím. Ale i kdyby bylo upřímné, je už pozdě. Nemohu s vámi navázat dřívější vztah. Nedokážu s vámi prostě žít.
2: Cítíte ke mně odpor, Fjodore Ivaniči? To už ve mně nevidíte vůbec nic?
1: Jak se odvažujete takhle mluvit, madam?
2: Odpusťte, můj pane, nechtěla jsem si dovolit. Jen jsem myslela... Vím, že jsem kdysi pro vás...
1: Zbytečná slova. Řekl jsem vám, že je to nemožné. Nevím, proč jste se mráčila zavítat. Pravděpodobně vám došly peníze, ale to šlo snad zařídit jinak, ne?
2: Je mi líto, že mě urážíte, i když si to musím nechat líbit. Provinila jsem se já velice. Doufala jsem, že pro naši dceru...
1: Ušetřte mne, madam. Ale ať je to jakkoliv, bohužel, jste přece jen moje manželka. Nemohu vás tedy vyhnat.
2: Fjodore Ivaniči, poručte mi cokoliv, podrobím se. Už včera jsem vám říkala, že nemám právo cokoliv žádat. Mohu jen prosit, doufat.
1: Navrhuji vám toto. Odstěhujete se do Lavriku a budete tam žít. Je tam pěkný dům, jak víte. A dostanete všechno, co budete potřebovat. Kromě své renty, samozřejmě. A byl bych rád, kdybyste se mohla odstěhovat hned zítra. Souhlasíte?
2: Už jsem vám řekla, že budu souhlasit se vším, cokoliv se mnou uděláte. Teď mi nezbývá nic jiného, než se vás zeptat, jestli mi aspoň dovolíte, abych vám poděkovala.
1: Ne, žádné děkování, prosím, bude to lepší. Mohu tedy počítat s tím?
2: Ano, ano, hned zítra budu v Lavrikách. Ale Fjodore Ivaniči...
1: Prosím.
2: Vím, že jsem si ještě nijak nezasloužila odpuštění, ale smím doufat... Že alespoň za nějaký čas.
1: Ale, Varvaro Pavlovno, jste přece chytrá žena a já také nejsem tak docela hlupák. Obavíme, že žádné odpuštění nepotřebujete. Je pravda, že jsem vám už dávno odpustil, ale to na situaci nic nemění. Mezi námi byla vždycky propast. Nesnažte se mě přesvědčit o opaku. Dnes už by to nebylo tak snadné.
2: Podřídím se. Jsem si vědoma svého provinění. Ani bych se nedivila, kdybych se dozvěděla, že vás potěšila zpráva o mé smrti. Bylo by to pro vás vysvobození.
1: Nenamáhejte se, madam!
0: Lavrecký okamžitě odjel. Bál se, že se neovládne a svou ženu uhodí. Byla velice krásná. Šedivé šaty z Paříže těsně obepínaly její pás, štíhlý jako u 17letých dívek. A celá její postava... Jemná šíje, kolem níž se rozkládal bílý límeček, stejnoměrně oddychující hruď, ruce bez prstenů a náramků, to všechno od lesklých vlasů po špičky bot vyzařovalo klidný a přece velice přitažlivý půvab. Lavrecký si v duchu opakoval jediné slovo. Ničemnice.

0: Varvara Pavlovna se dala ohlásit u Katilinů, protože se dověděla od služebnictva, že její muž k ním jezdil každý den.
1: Mějte můj dík, Mario Dmitrievno. Skoro jsem se neodvážila doufat v tak velikou schovývavost. Bála jsem se, že mě nebudete chtít přijmout. Jste dobrá jako anděl.
2: Moje milá, posaďte se. Proč bych vás nechtěla přijmout? Jste přece naše příbuzná. Ach, nesmíte mi líbat ruku, to ne. Dobrá, políbím vás tedy jako dceru.
1: Dík, drahá tetičko. Mám tomu rozumět tak, že snad smím doufat.
2: Chápejte, má milá, nemám právo být soudce mezi mužem a ženou.
1: Můj muž je docela v právu, vina jsem jenom já.
2: To jsou chválihodná slova, opravdu. Zdá se, že jste rozumná, to je dobře. Už je to dlouho, co jste přijela?
1: Teprve včera.
2: Viděla jste svého muže?
1: Ano, viděla.
2: Ano, a co on?
1: Měla jsem strach, že ho můj neočekávaný příjezd rozeněvá, že se mnou nebude chtít mluvit. Ale byl ke mně celkem dost laskavý.
2: To znamená, že on vám... Ano, ano, rozumím. On je jen na pohled trochu drsný, ale srdce má měkké.
1: Jistě, ale Fjodor Ivanič mi neodpustil. Nechtěl mě vyslechnout, když jsem ho prosila, ale byl tak hodný, že mi určil k obývání Lavriky.
2: Ale to je krásný stát.
1: Hned zítra se tam odstěhuji, abych splnila jeho přání. Ale pokládala jsem za svou povinnost požádat nejprve vás o dovolení, abych vás měla navštívit.
2: Jste velice milá. Jsem opravdu ráda, že jste na mě nezapomněla. Člověk nemá zapomínat na příbuzné, vidíte? Jenom se divím, jak pěkně mluvíte rusky.
1: Příliš dlouho jsem byla v cizině, Mario Dmitrievno, já vím. Ale srdce jsem měla vždycky ruské a na svou rodnou zem jsem nikdy nezapomněla.
2: Tak, tak. Tak to má být. Fjodor Ivanič vás ale vůbec nečekal.
1: Bohužel ne. Ostatně, co já mohu očekávat?
2: Varvaro Pavlovno, věřte mým zkušenostem. Je dobře, že jste se vrátila, ale prosím vás, ukažte mi, jakou to máte krásnou pláštěnku.
1: Líbí se vám? Je docela jednoduchá.
2: Jak roztomilá a vkusná. Jistě jste si přivezla spoustu úchvatných věcí. Ráda bych se na ně podívala.
1: Celá moje garderoba je vám k službám, nejdražší Mario Dmitrievno. Jestli dovolíte, mohu něco ukázat vaší panské a poslat k vám. Přivezla jsem si také z Paříže děvče, skvěle šije.
2: Jste velice hodná, má milá, ale je mi to trochu trapné.
1: Trapné? Jestli mě chcete udělat šťastnou, nakládejte prosím se mnou jako se svým vlastnictvím.
2: A proč pak si neodložíte klobouk a rukavice?
1: Bože. Vy mi dovolíte?
2: Samozřejmě. Ostatně doufám, že budete s námi obědvat. Seznámím vás se svou dcerou. Není dnes docela dobře.
1: Mario Dmitrievno, jak jste hodná. To si ani nezasloužím. Jenom doufám, že Lizaveta Michajlovna není vážně nemocná.
2: Ale ne, jistě to nic nebude.
3: Sergej Petrovič Gedeonovský.
2: Pojďte dál, milí příteli. Dovolte, abych vás seznámila. Ačkoliv zapomněla jsem, vy se jistě znáte.
4: Přeji uctivý dobrý den. Známe, Mario Dmitrievno. Měl jsem tu možnost před lety, poznal jsem Varvaru Pavlovnu.
1: Doufám, že se vám daří stále dobře. Nezměnil jste se, Sergej Petrovič.
4: Děkuji, prosím, také doufám.
2: Že... Varvara Pavlovna byla tak laskavá a navštívila mě hned po svém návratu. Oh. Je to od ní velmi milé, víte?
4: Ano, prosím, to jistě. Varvara Pavlovna byla vždycky tak milá.
2: Naše milá sestřenka se vrátila z Paříže.
4: Paříž, naše milá Paříž. Ach, jak vám závidím. Jistě se vám bude stýskat.
1: Mýlíte se. Stýskalo se mi po vlasti, po domově, proto jsem se vrátila. Člověk nemá být příliš dlouho v cizině.
4: Svatá pravda, prosím, moje řeč. Člověku se potom stýská, vidíte?
1: Ano, stýská.
4: Jestli se smím zeptat, co je, prosím, nového v Paříži?
1: Nového? Paříž je každý den něco nového. Paříž není ani jeden den stejná. Je to město, kde se člověk opravdu nenudí.
2: Pravdu máte, sestřenko. A kde jste ještě cestovala?
1: Letos jsem byla v Bádenu, ale Nějak se mi tam nedařilo, ani počasí nebylo pěkné, společnost mi rovněž nevyhovovala, nebylo to jako jiná léta, i když se na pohled nic nezměnilo. Zdá se mi, že zatím vším byl nejspíš můj stesk po domově. Jsem ráda, že už jsem zase v Rusku.
2: Doufám, že budete naším častým hostem.
1: Drahá Mario Dmitrievno, budu to pokládat za velkou čest a za velké potěšení. Jste tak velkomyslná. Dovolila byste mi, abych sebou přivedla Adu?
2: Jistě, moje milá, vždyť vaši dcerušku neznám.
1: Jste

0: malé děvčátko.
1: A vy jste ten vypadá, Sergej Petrovič, jako mladý ženich? Myslím, že by se vám někdo měl postarat o nevěstu.
2: Dobrý den.
1: Dovolte mi, abych se vám představila. Varvara Pavlovna Lavrecká. Vaše máma je ke mně tak schovívavá a já doufám, že i vy budete tak dobrá.
2: Prosím.
3: Už je ti dobře, Lízo?
2: Je to lepší. Dovolíš, budu vyšívat.
3: Zajisté. Je ještě trochu pobledla.
1: O ne, je nesmírně půvabná.
3: Slyšela jsem, moje milá, že jste úžasná virtuózka.
1: Dávno jsem nehrála. Přejete si, abych se o něco pokusila?
3: Prosím, udělejte nám tu laskavost.
1: Ráda. Prosím,

0: Skvělé, nádherné, Sylfída.
1: Ohromné, přiznám se vám, Varvaro Pavlovno, že jste mě překvapila. Mohla byste směle dávat koncerty? V našem městě žije jeden starý muzikant, je to Němec. On je takový podivín, ale je velmi učený, dává hodiny Líze. Až ten vás uslyší, bude vám k zbláznění nadšený.
2: Takovou chválou mě přivádíte do rozpaku. Elizaveta Michajlovna je také hudebnice?
1: Ano, hudbu má ráda a nehraje špatně, jenže co je to ve srovnání s vámi? Ale máme tu jednoho mladíka, s tím se musíte seznámit. Je to umělec duší a roztomile skládá. Jen ten vás může plně ocenit.
2: Mladík? Kdo je to? Asi nějaký chudý student, vidíte?
1: I chraň Bůh, první pán u nás. Ale co pak u nás? I v Petrohradě. Kammerjunker a přijímají ho v nejlepší společnosti. Asi jste o něm slyšela. Panšin, Vladimír Nikolájevič. Je tu služebně. Je to budoucí ministr, ano.
2: A je umělec?
1: Umělec duší. A je tak zdvořilý. Uvidíte ho. Celou dobu, co je tady, býval naším hostem. Pozvala jsem ho na dnešní večer. Doufám, že přijde.
2: A je mladý?
1: 28letý. A toho nejpěknějšího zevnějšku.
0: Dá se říci, vzorný mladík, ano, prosím.
2: Výborně.
1: Zahrajte nám ještě
0: ano,
1: něco.
0: Ano, zahrajte, prosím.

0: Jakou to má hloubku, ach, vidíte, Sergej Petrovič?
1: Silfída, Silfída.
2: Prosím, je prostřeno.
3: Mohu vás požádat?
4: Díky, vyměníme jedno umění za jiné, jistě daleko příjemnější.
3: Tetičko, podívejte, přišla nás navštívit Varvara Pavlovna.
5: Už jsem slyšela, přeju dobrý večer. Matičko, odvedu ti Lízu, je celá bledá, asi jí bolí hlava.
3: Ovšem, ach ano, hrozně jí bolí hlava. Já sama mívám takové migrény.
4: Neříkejte.

0: Líza vešla do tetina pokoje a klesla bezvládně na židli.
1: Tetičko, odpuste mi.
2: Já ti nemám co odpouštět, děvenko. Ty mi odpust, co jsem ti včera vyčítala. Jen mi pověz, proč jsi chodila dolů, když jsi věděla, že tam ta osoba je?
1: Zasloužím si trest. Neměla jsem právo si dělat nějaké naděje.
2: Ale dítě...
1: Ne, tetičko, provinila jsem se na ní. Patří mi to jako trest.
2: Nešťastné dítě.
0: Marfa Timofějevna se na Lízu dlouho mlčky dívala. Pomalunku si před ní klekla a beze slova jí líbala ruce jednu po druhé. Líza se prudce naklonila dopředu

rozplakala se. Ale nezvedla Marfu Timofějevnu ze země, ani jí neodňala ruce. Cítila, že nemá právo bránit stařence, aby dala průchod svému pokání, soucitu, aby požádala o prominutí za včerejší jednání. Marfa Timofějevna líbala bez ustání ty bledé, bezvládné ruce a tiché slzy se řinuly z očí jí i Líze. Kocour Matrosek předl v širokém křesle u klubka s punčochou. Podlouhlý plamínek lampičky před ikonou se mírně houpal a tetelil.

0: Po obědě se ukázalo, že Varvara Pavlovna je velkou milovnicí preferansu. A Maria Dmitrievna si pomyslela, jaký to ale byl hlupák ten Fyodor Ivanič. Takovou ženu nedovedl pochopit.
1: Vladimír Nikolajič Panč.
2: Bylo mi za těžko vás poslechnout, Mario Dmitrievno, ale vidíte, přijel jsem.
3: Ale Volodimíre, dříve jste k nám chodil bez ohlášení.
2: Ach, dřív.
3: Seznamte se. Vladimír Nikolajevič Panšin, Varvara Pavlovna Lavrecká.
4: Těší mě.
3: S vaším manželem se Volodimír dobře zná.
2: Madam, velice mě těší. Lizaveta Michajlovna je zdráva?
3: Ne, tak docela, ani s námi neobědvala.
2: Ale to je mi velice líto.
3: Milý Volodimíre, čeká vás veliké překvapení. Varvara Pavlovna je dokonalá umělkyně. Budete mít skvělou partnerku při svých hudebních produkcích.
2: Potěšení je na mé straně, madam. Ostatně byl jsem si tím předem jist. Slyšel jsem o neobyčejném nadání, madam Lavrecké.
4: Ale vždyť vy jste také umělec, kolega, není-li pravda?
3: Ano, samozřejmě.
5: Maria Dmitrievno, myslíte, že by nebylo neskromné ještě poprosit naši milou návštěvu, aby nám...
3: Jistě nám neodřeknete, byť ráda zahrají, ale poprosím pana Pančina, pojďte.
2: Výborně. Rád bych, ale já bohužel nejsem umělec. Maria Dmitrievna je ke mně příliš schovývá.
4: Nenechte se prosit. Pojďte.
3: Varvaro Pavlovno, přijměte ho k tomu, aby zaspíval romanci Jak pluje luna.
4: Vy zpíváte? Posaďte se. No tak se posaďte, čekáme.
2: Tak dobře, ale předem se vám omlouvám.

0: žít kousek štěstí někde potají.
1: Zpíváte krásně, můj zavedl styl. Povězte mi, napsal jste něco pro ženský hlas, pro mezzosoprán?
2: Ale nepíši skoro nic, to já jen tak mimochodem. Vy také zpíváte?
1: Zpívám.
3: Zaspívejte nám něco.
1: Pane Panšine, naše hlasy se jistě k sobě hodí. Zaspívejme si dueto, třeba...
2: Duet. Znáte Glinku,
1: ano.
2: Susanina?
1: Výborně.
2: Dobře, můžeme to zkusit.
1: Puste mě ke klavíru.

0: dost hudby, abychom neproměnili příjemný salon Marie Dmitrievny v koncertní síň.
1: Ale to snad nemějte obavy.
2: Bylo to velice příjemné, okouzlující, jako v nejlepším pařížském salonu.
0: Vnesla jste sem život, má drahá.
3: Snad jsem nebyla příliš veselá.
0: Ne, naopak, mi se líbí, že jste tak pohotová. Nad ničím se nerozpakujete. Je vidět, že jste často hovořila s chytrými lidmi.
3: V Paříži jsem měla dost příležitosti.
1: A co literatura, mám na mysli francouzskou? Předpokládám, že jí dáváte přednost.
3: Čtu jenom francouzské knihy.
0: Pochopitelně jak jinak. Ale doufám, že se vám Sandová nezdá.
3: Sandová mě pobuřuje. Je tak nepříjemná, nevkusná.
0: Aha. Za to Balzac.
2: Balzac.
3: Vážím si ho. Je to jistě velký spis, ale je na mě trochu těžký.
1: Jsem rád, že máme stejný vkus. Mě přímo unavuje, ale Dumas a Féval... To...
3: Ty zbožňuji. Čtete mi přímo v duši. Co říkáte Siouxovi a Scribovi?
1: Pokládám je za velké znalce lidských srdcí. Jak dovedou například vyjádřit vnitřní život ženy, její rozpor, její zoufalství, sebeobětování. Když jsem u toho... Co si myslíte, kdo je schopen víc se obětovat? Muž nebo žena?
3: Docela jistě žena. Je to pro ní vždycky mnohem trpčí.
1: No, já bych si dovolil odporovat. Já myslím, že muži jsou schopni skutečné oběti. Žena obětuje jen část něčeho, dejme tomu pohodlí, ale...
0: Mýlíte se, Volodimíre, větší oběti je schopna žena. Když si představíte, kolik žen žije v chudých, nuzných poměrech a mají spousty dětí a musí se o všechny starat sami a přesto pořád ještě žijí, no to vy si ani neumíte představit. To je přece veliká oběť, nemyslíte? Nevím, jestli jste mě pochopil, jestli jsem se vyjádřila dost jasně. Váňo, dojdi pro Elizavetu Michajlovnu, ať jde dolů, jestli ano, je jí už lépe.
3: Ta dobrá dáma nemá příliš mnoho Filipa.
1: To bych řekl.
0: Volodimíre, omluvíte mě na chvíli. Ráda bych něco ukázala Varvaře Pavlovně. A Líza, Líze už je lépe. Bude vám dělat společnost. Už tě nebolí hlava?
4: Už je to lepší, maminko.
0: Dobře, Volodimír ti poví, jaký jsme tu měli zážitek. Škoda, že jsi tu nebyla. Varvara Pavlovna skvěle zpívá.
4: Půjdeme, Vladimíre Nikolajeviče.
1: Jste churavá?
4: Ano.
1: Já vás plně chápu.
0: Moje milá, něco mě napadlo. Já se chci pokusit usmířit vás s vaším manželem. Za úspěch neručím, ale pokusím se. Fyodor Ivánič si mě velice váží, víte?
3: Byla byste mou zachránkyní. Ani nevím, jak vám mám poděkovat za vaši laskavost, drahá Mario Dmitrievno. Ale já jsem se na Fyodoru Ivániči příliš provinila. Nemůže mi odpustit.
0: Ale co pak jste... Opravdu jste?
3: Neptejte se mě. Byla jsem mladá, lehkomyslná, ale nechci se hájit.
0: Ale přece jen, proč bychom to neskusili? Nestrácejte naději.
3: Vy jste anděl.

Stačil jeden jediný den k tomu, aby se krásná, chytrá a obratná Varvara Pavlovna dívala do budoucna s klidem a nadějí. A stejný den Lízu a Levreckého o veškerou naději připravil.

0: Dramatizovanou četbu na pokračování z díla Ivana Sergejeviče Turgeněva Šlechtické hnízdo připravila v roce 1974 režisérka Olga Valentová. Účinkovali Vladimír Ráš, Karel Högr, Vlasta Jelínková, Květa Fialová, Vlasta Matulová, Gabriela Vránová, Vladimír Šmeral a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

Lukas. Ja, dennes. Mám vanuplnou fialek. Mám vanuplnou fialek. Mám vanuplnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budí se písní, zvláště šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: chytré otázky provouzejí leckdy nečekané, ale po každé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Oblíbená herečka Chantal Poulain slaví v těchto dnech své 70. narozeniny. Majitelce nezaměnitelného hlasu přejeme hodně zdraví a při příležitosti jejího životního jubilea nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná.
3: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

0: Milé posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás pozval do nostalgického muzea zábavy. Do Šemánovic u Kokořína, konkrétně do zdejšího společenského minicentra Nostalgická myš, přijela 5. května roku 2001 herečka Chantal Poulin Polívková. Byla to pro nás velká událost, setkání bylo velmi pohodové i velmi zábavné, dozvěděli jsme se spoustu zajímavého a tak vás ujišťuji, že i vy nyní zažijete kouzelnou hodinku. Račte vstoupit. Vážení přátelé, já vás vítám v Nostalgickém muzeu zábavy a vítám našeho vzácného dnešního hosta, milého hosta, paní Chantal Poulin.
1: Dobrý den.
0: Tak, paní Chantal Poulin, říkám to dobře. Jak se to vyslovuje? Ještě
1: no tak jenom Chantalka, to bude lepší. Chantal Poulin.
0: Chantal Poulin.
1: A víte, co to je? Poulin?
0: Ne.
1: Rybě. To znamená, že jsem Chantal Rybětová.
0: Takže, paní Hříbětová, můžu vám klást otázky, na které budete odpovídat?
1: No, budu se snažit.
0: Měla jste v dětství nějakou přezdívku, nebo jak vám říkali rodiče?
1: Jo, rodiče u nás mě říkají pořád Chantal. Chantal, ale ve škole jsem měla La Pucelle d'Orléans. To znamená Johanna d'Arche.
0: Z Archu.
1: Protože já jsem trošku, jsem u klášter, to znamená, že kluci jsem se bála a kluci na mě chodili a to se někdy nepovedlo. Tak mě říkali La Pucelle d'Orléans.
0: Takže a zdrobnělinu nemáte? Musí se říkat Chantal.
1: Až tady. Tady mě říkali, se pletli na začátku, ne Chantal, mě říkali Chanel. Co bylo docela dobrý. Když jsme se vzali s Bolkem a i tam ten pán, který nás oficiálně jako dělají všechno. Paní Chanel, chcete vzít pan Bolíka? Jsem šia Chanel, ne. A pak mě řejí tady Chantou, Chantalka a tak dále. No. Co já jsem nebyla zvykla. No.
0: Takže vašimi zády se říká Chantalka.
1: Chantalka, no. No.
0: Dobře.
1: Nebo Chantala, taky to se povedlo někdy. Mě říkali Chantala.
0: Na co ze svého dětství vzpomínáte nejraději?
1: Já si myslím, jako spoustu lidí, na svoji rodinu, na dětství, na maminku, na sestry, táta, který. My jsme byli velmi, velmi blízko rodina. A všechny svoje bratři taky. A to je pro mě ty momenty nejkrásnější, co jsem prožila, jako co je z rodinu.
0: A kdo z rodiny měl na vás největší vliv?
1: Asi máma. Ano. Asi máma, protože byla zároveň, ale i táta, to není o tom, ale táta, protože žil táta v Marseille a my jsme se stěhovali do Ženevě, to jsem tam studovala. A maminka byla vždycky a je zároveň velká kamarádka a ten člověk, s kým jsem mohl vždycky hovořit, mluví o vše, absolutně. Jo. O lásce, o problémy, o všem. Hmm. Tak mě asi dost. A kolikrát, když to člověk roste, tak když byli malé, tak člověk se říká, když má kolem ty 20, tak chce být sám sebe, že já se říkám, sám se budu nikdy. Ty jsi podobná na maminka, já nejsem já. Ale po ty leta člověk se uvědomuje, jak má syn a zajednou uvědomuje, že dělá dost po svoje maminka. A najednou se to objeví a já jsem říká, a sakra, jsem dost podobná.
0: Chodila jste ráda do školy?
1: No, No a ani ne o tom, že to je otázka doby. To jsou doby, jo? Že v klášterech, tam jsem udělali s mojí sestry, my jsme byli v klášterní škola, tak byly sestry, bylo to docela zajímavá doba, ale docela tvrdá, protože to bylo ještě ta výchova velmi čučuču. A potom měla jsem těžká doba, když jsme odešli od toho klášter a do normální školu, kde tam byl mix, protože tam byli ti kluci právě. A ty kluci mě, že jsem byla traumatizovaná, já jsem se bála, protože oni všichni, znáte to, že kolem ti 14 let, 15, no dávajte, dávajte. A když, a jsem se, opravdu jsem měla mindrák, tak to mě trvalo 2 roky těžké. A potom, jako kdyby byla otočka totální, a už jsem byla jenom s kluky.
2: A pamatujete si z dětství na své první setkání s divadlem, kdy jste poprvé šla do divadla?
1: No, první setkání v divadle bylo to opravdu voplinky, protože babička moje stále mluvila o divadle. Ona dělala divadlo. Ona byla dokonce hrála s Michel Simon, který je náš velký herec, který byl zamilovaná od babička, dokonce mu žádal o rukách.
2: Michel Simon žádal o ruku vaši.
1: Ano, ale byl škaredý jak noc. Ale gigantský herec, opravdu jeden od náš největší, který byl on takzvaně proti herecivý víc, jako se představujeme, že herec umí mluvit, že jo, ne jako já, nebo Michel Simon, který vždycky mluví, jako kdyby měl 2 brambory v pusu. No, my jsme nic nerozuměli, ale pokud se objevil někam, tak to bylo jako žár, to bylo úplně něco neskutečného. A ona hrála s nimi, Michel Simon, a potom samozřejmě do naše rodina, jak se to říká, tak trošku to herectví, bylo to ženská herečka kdysi, bylo to trošku jako prostitutka brali, že jo. Tak babička musela to nechat podle tlak rodinu a studovala potom ta psychologie a pracovala s mladé holky, které měly velké problémy. A vzpomínám, že učitelka, psycholožka. Ale babička o divadlo stále mluvila. A mluvila, Michel Simon mu znám, že jo. A potom jsem se setkala s divadlem ve škole. Ve škole, který náš učitel literatura nás dal možnost vybrat. Byl to krásný člověk, protože to já si myslím, že je to nádherný nápad, nádherná, že nás to říkal. Děláte jinou věc. Když jste, budeme měli vod, jo, jako hlasy, ale za půl roku uděláme celý program, celou rok. A druhá půlka budeme udělat představení divadelní. Jo, to bylo raz, dva, že jo. Tak všichni my jsme hlasili, že ano, my jsme makali 6 měsíců opravdu jak vězeň, že jo, ta literatura. A potom my jsme to udělali Mansal de Sartre, Špinavé ruce od Sartre. A tam my jsme vystoupili a mě říkali, že musím udělat divadlo. Musím udělat, všichni byli úplně značené, já jsem říkala, to teda ani náhodou, protože ten svět naše, možná máma je sochař, malíř sochař, táta je sochař, sestra taky je sochař, celý ten naše děda byl housista. A nechtěla jsem umělecký život. To
2: nechtěla?
1: Ne, ani náhodou.
2: A do kolika let? Jste se
1: no,
2: bránila.
1: Totiž takhle, já jsem udělala balet, jo, 12 let, ale bylo to opravdu láska velko. Pak jsem to nechala a opravdu nechtěla jsem se vědět jako umělecký. Já jsem říkala, to je pekelné. Ale hned po baletu, no, tak jsem, to bylo naznačený jako v hlavě, jo, ten život mě vyslekla na něco jiného. Tak já jsem měla zájem o samozřejmě chirurgie, o architektury a to, jako každý děti má svůj předskokány, takhle chce vždycky být něco. Až ten moment, kde jsem se říkala, že fotografie vždycky mě líbila strašně moc a kamera. A to jsem se objevila do nějaké produkce, já jsem to chtěla zeptat, když nebudu mít poslední asistentka, to je desátý asistentka, kamera, ať můžu tam prožít natáčení. A oni se mě smáli, že jo? A mě říkají, že to je vyloučení. A na ten, do tý, to je, jak je život osud, jo? Do té budově za jednou na mě skočil pán a mě říká, Ježíši Kriste, vy jste ona. A říká, pardon. A to byl režisér, který mě říkal, že přesně takový člověk jako já chce. Já jsem říkal, já nejsem žádná herečka a já nebudu. A on říká, prosím vás, zkuste to. A já jsem říkal, dívejte se, nechte mě převíset. A do moje hlavička bylo o tom, že když jsem byla před tu kameru, tak automaticky se dostanu taky vedle, že jo. Samozřejmě, tak já chytráka jsem říkal, tak to dobře, ale nejsem herečka. Tak jsem říkala, tak budete riskovat vy. A šla jsem tam a mě se tak bavilo před tou kameru. Já jsem se tak bavila a zamilovala jsem se trošku o ten partner. Tak já jsem to takhle začala a pak hned potom jsem se rozhodla, že ano, udělám akademie divadelní a šla jsem do toho, no.
2: Jak to bylo s biografem? Chodila jste v dětství do biografu ráda? Co jste viděla, nebo na co vzpomínáte na první setkání s kinem?
1: S kinem? No, kina pro mě samozřejmě bylo to spoustu, no tak samozřejmě jako každý děti ti kreslení, že jo. A takhle jsem to taky znala Československo kdysi před ti kreslení, protože

0: Já jsem se smala na La Chèvre, to je koza. A byl tam Richard a Depardieu, no, ne Depardieu. Jo, Depardieu a Richard.
1: Co to bylo za film?
0: La Chèvre. La Chèvre s koza. Koza. A to bylo kouzelné, protože to je odinu člověk, který má totální smůlu. Ale to je tak roztomilé.
1: Jak jinak?
0: No, ale takové smůla. To bylo tak nádherné, ale něžné. Ne, já nejsem, každý si myslí, že já málo kdy, jo, nejvyště, někdy se jako směju s divadlem, ale málo, málo, málo. Já vždycky, když jsou... Tento komický je vždycky pro mě aj smutný. Jo? Uh-huh. Já v klauny například jako malá holčička jsem nenáviděla cirkus. Ano, ten první klaun byl Polívka, kde jsem milovala, ale jinak, ale jinak jiné, ne. Jiné je mocné. Já jsem to komický vždycky mě připadá smutnější. A nebo uděláme sranda od ostatně, co někdy bolí. Já jsem, nejsem ten zajímavý.
1: Já ještě zůstanu v dětství, protože tady mám otázku, kdy jste se poprvé zamilovala?
0: Poprvé, že jsem se zamilovala? Jo, byl Japonec. Já jsem, a mě ukouzl, protože on, my jsme chodili ve škole, my jsme měli kolik, já myslím, 7-8. A on stále, měl ti uši trošku odlepení, co mě ukouzlilo hned. Miluju ti lidi. Já to nechápu, že se udělá operace, protože to je tak nádherný. A že to fakt, jako, máte ten trpaclík, znáte ten trpaclík, ten, kde má ti obrovský uši, to je tak nádherný, já nevím, já jsem se zamilovala. A on mě ukázal s tím, že mě ukázal svůj láska, že mě přinesl koš švédský před moje dveře, jako před domem. A nechal to tam, já jsem našla koš plný švédský, já jsem vůbec nevím, o co jde. A maminka mě říkala, že to nechal právě ten malý kluk a... Já jsem říkala, no, až jsem šla za ní, já jsem říkala, co to znamená, protože to je hodný, proč jsme jako ty švédský. A on to říká, že je to důkaz láska. Tak já jsem to trošku takhle změkla a pak my jsme pořád, a bylo to krásný zvyk, že my jsme šli u ní udělat úkoly a my jsme seděli na zem, že jo, a jeho maminka zůstala v pokoje před dveře, otočení židle, na nás záda a byla přítomná.
1: Já jsem jenom chtěl říct, že od Japonce k Moravákovi už je to opravdu jenom...
0: No to už já jsem světová, že jo? To už to beru.
1: Čili, když jste poprvé slyšela o Československu, to jsme se dozvěděli, to bylo při těch animovaných filmech.
0: No, to bylo opravdu, to jsem takhle znala Československo, ale neznala jsem před, ale úplně ne, že jo.
1: Jasně.
0: Viděla jsem, že je to tam, ale za železo opona se to říká, že jo.
1: A kdyby vám tenkrát někdo řekl, že budete v téhle zemi žít, co byste si o něm pomyslela?
0: Proč ne?
1: Takhle už?
0: No jasně. Víte co, já jsem vždycky jako malá holka vůbec jsem a celý život si myslím, do smrti budu takhle. To není otázka kde, ale proč a s kým o to jde.
1: Ještě bych se zeptal... Které osobnosti z české kultury, to znamená spisovatele, skladatele, malíře nebo filmaře, které jste posléze začala vnímat, teda když už jste byla třeba větší, když už jste studovala, oslovil vás někdo ještě v něčem jiném, než třeba v tom filmu?
0: No tak já vždycky, kdo vás nejvíc zajímá, nebo kdo vás se nejvíc líbí, moc nemám ráda, protože ano. Já se nemyslím, že máme nejvíc ráda něco, spoustu malíři a jsou spoustu, já jsem žila do toho svět malíři, že jo, já jsem měla kolem sebe samý malíř, jsem přišla tady v republice taky sami kamarádi malíř a říct, kdo mě

0: kouzl, nejvíc to ne. Já si myslím, že od spoustu lidí berete něco a musíte to potom s vámi se srovnat podle vaše charaktera, podle vaše co jste vy, ale říct, kdo mě ukouzl nejvíc, no, co můžu říct. Ale dnes jsem včera byla na do Zlína, tam byla výstava o spoustu malíři a tam bylo od Pavla Roučka do Lamer, do spoustu grafici a musím to říct, že to je tak nádherný. A je to pravda, že po revoluce se stalo taková zlom, že co mě ukouzl kdysi tady České republice, Československo kdysi, tak je o tom, že stále my jsme byli v ateliéru, stále vy jste potkali někoho v ulice a už vy jste prožili dva dny spolu, že vy jste šli do ateliéru, vy jste tam seděli, čas nebyl čas, čas byl ten, co prožíváte. A dneska, když jsem včera právě se říká, musím už každý týden se říct, ten den bude věnovaný na to, že budu za kamarády do ateliéru vidět, jít do divadla, že člověk už nebere čas, nebere a se ztratí a mě to strašně. Včera jsem se ještě uvědomila, já jsem říkala, to je tak škoda, to je fakt vážně, po revoluce fakt. To je jen velký znám, že každý máme mobil, že jo, lítáme, telefon a děř a všechno a nás ulítá spoustu věcí. To je škoda.
1: Chantal, Chantal, Chantal. Francie měla vždycky spoustu vynikajících komiků. Kdo z nich vás dokázal nejvíc pobavit, ale i dojmout? Poněvadž jste říkala, že já myslím, že takový Bourvil nebo Fernandel nebo...
0: Ano, tak ale Bourvil byl ten komik, který jsem na ní brečela, že jo. Fernandel ne, Fernandel byl ten víc komický, jako takové lehčí, ale Bourvil jsem na ní brečela, tak jo. Opravdu.
1: To bylo rozkošné.
0: No, máte ještě ten Louis de Funès. Tak jsem ten Louis de Funès, někdy jsem se zasmala, ale Bourvil pro mě byl možná jeden od tí, až Chaplin taky.
1: A co třeba Jacques Tati, nebo...
0: A Tati, no, Rus, něco... to bylo Rus, že jo?
1: Ano, Tati šéf.
0: Tati šéf.
1: A... Počkejte, já vás budu zkoušet.
0: Ale tati byl zvláštní komik, jo, takové stylizovaný.
1: A Pierre Etté?
0: No.
1: Já vás nebudu nutit k tomu, abyste mě se snažila vydolovat z paměti, když jste viděla
0: nějakou
1: komedii.
0: To u komika, co mě líbí, když ten komik nedělá sranda. Mhm. Ale že ten humor a ta sranda přijde z toho jenom to situace a kolikrát cítím, že když je komik, on to chce udělat solito, on to chce, že se, je na to, že se lidi smějou. Ale možná mně se líbí nejvíc ten Bourvil, který on nedělal. Jako ta situace a on byl ten tvář byl takové furt jako myšáček, jo, takové. Jo, a to on byl komický jenom když se objevil, nebo když byl, že jo, ale ne o tom, že dělal sranda, jo, to už mě to méně baví.
1: No. Takže jste musela mít ráda i některé Chaplinovo filmy?
0: Chaplin, jo, to jsem spoustu, jo. No, to Chaplin jsem měla moc ráda.
1: Tak, co říkáte tomu, jak se vás naučil imitovat Petr Jablonský? Který tu byl přednedávnem.
0: A... Já obdivuju, kdo se troufá do imitace, protože to opravdu imitovat někoho je hrozně těžký. A když se nepovede, tak to je katastrofa totální. A obdivuju. A musím to říct, že on to udělal dobře. Já jsem byla ze záda, trošku mě přehání, ne? Nebo já nevím. Já nevím, já se...
1: Vy jste mu poskytla prý studijní materiály dokonce.
0: No jasně, on přišel na Zábradlí, protože tam hraju, tak on přišel za mnou a mě poprosil, když nechci nahrávat na kazeťák nějaký, já nevím, nějaký řeč a s tím, že on bude se pokusit mě udělat. No to se povedlo.
1: Jaký je to pocit slyšet se v podání imitátora? Myslíte, že přehání?
0: Totiž člověk se neslyší.
1: Jasně.
0: Se neslyšíme. Tak radši já sám sebe nechci slyšet, jo. Já, když točíme film, nebo takhle, já úplně nenávidím na sám sebe koukat. To znamená, že vždycky klouzunu, anebo se na to vůbec nepodívám. A snažím se moc nesetkat se sám sebe. A proto neznám přesně, se neorientuju, ale je to zajímavé, autokritika nebo udělat humor od někoho, jako ode mě beru velmi s humorem, je to senzační, já jsem ráda. A že tě chlap, který mě dělá, no tak to je ještě lepší, že? Ale moc ženský nedělají, že jo?
1: Právě ty jsou nejtěžší.
0: Protože nejsou moc ženský imitator. To je pravda. Proč nejsou ženský imitator?
1: Není.
0: Že? To je zajímavý. My jsme se nikdy nezeptali, proč.
1: To je pravda.
0: Že?
1: No ale nikdy nebyl ani...
0: Ne, já vůbec neznám žádná ženský imitátor.
1: Ani na světě,
0: imitátor.
1: Myslím.
0: Tak ve Francii vůbec neznám ani jednou. Možná
1: ani
0: mě
1: mužskýho?
0: Utíká. Ale mužský jsou spoustu. Spoustu. Které jsou dobrý docela, ale ženský nejsou.
1: Jak jsme o tom humoru trošku, jak já už beru zpátečku, abych vás do něčeho necpal, ale třeba francouzský kabarety mají velkou historii a dostaneme se přes ně třeba k šanzonu, ale řekněte mi, tenhle žánr třeba kabaret. Ne?
0: Kabaret mám hrozně ráda.
1: Ano.
0: Kabaret pro mě jeví senzuální, jako erotický věc. Šanzony, takové, je to erotický. Kabaret pro mě vnímám jako erotický věc, než komická.
1: Ano.
0: No, je to...
1: Ano, no, to je pravda, že šanzonieři...
0: Šanzony jsou erotický.
1: Rekrutovali jo, vlastně jako... z kabaretu. Povězte mi, které zpěváky francouzské máte ráda?
0: No, spoustu. Samozřejmě mezi ty naše největší, tak se nedá nikdy málo opakovat, že Jacques Brel, který nebyl Francouz, že jo, byl Belgičan. Ale pro mě je jeden od ty naše Brassens, který tady není známý, že jo, tak to je opravdu textář, jo, to je chanson, které jsou texty, ale je méně známé než Brel nebo Edith Piaf, nebo tady jsou naše ty klasiky. Ale mezi tím, teďko, protože já jsem dlouho nebyla ve Francii a teďko si uvědomuju, že hledám Francouzi, jako zpěváky francouz tady vůbec jsou strašně málo reprezentované tady. Teď je jeden člověk, který není Francouz zase, ale startoval ve Francii teď, Garou se jmenuje a je neuvěřitelný hlas. To je něco neskutečně krásný šanzon, ale má pekelný, hluboký hlas, ale opravdu to je něco kouzelné a tady nemůžu to najít, ani na Boha. Tady je strašně, já jsem šla se podívat mezi pár desky o Edith Piaf a takhle, ale jinak málo, strašně málo. To je velmi slabý, jo.
1: Pro nás v 60. letech samozřejmě Gilbert Beko a
0: Beko, no. To je
1: Aznavour, že jo.
0: Aznavour Beko. To je zajímavé, protože to jsou právě zpěváky, které možná jsem nejméně poslouchala.
1: Vážně?
0: No.
1: Čili úplně nejméně...
0: Já miluji jeden člověk. To je Boris Vian. A když zpíval, tak to bylo taky něco nádherný. Jste někdy slyšel, jak on zpíval svoje texty?
1: Zpívat,
0: to je něco kouzelné. Trošku někdy...
1: Literát, tak, jo?
0: Jo, ale měl takové energie, něco. Někdy byl nějaký falešný not, no to kdo nevadilo. To jsou u nás, protože u nás kolikrát ajíž zpěvá, které zpívaly svoje šanzony, nebyly nikdy úplně dokonalé hlasivky, bylo to založené na ten text. A on držel kytaru a začal jako zpívat svoje texty. A to mě strašně ukouzlilo. Ale ten Boris Vian, když zpíval, to bylo, to je škoda. Když jsem to viděla, jsem to přinesla kazeta, safra. A mě mrzí. Příště. Boris Vian.
1: Dobře. Tak, no teď nemám vůbec ani oslý můstek, abych se k tomu dostal. Mám tady rovnou tu francouzskou kuchyni. Francouzská kuchyně se od české poměrně dost liší. Máte ráda český jídla, nebo musela jste si zvykat, nebo jste si nezvykla nikdy?
0: Český jídlo je moc dobrý, já jsem se naučila po dlouhý práce dělat ta bramborový salát po mamince Bolkový. A samozřejmě já jsem se naučila svíčkovou a takové ti dva, tři klasické jídlo, že jo. Ale musím to přiznat, že já mám hrozně ráda lehký jídlo, takové, a mám hrozně rád, co je všechno sírový. To znamená sírové ryby, sírové maso, sírové, všechno sírové, zeleninu, všechno sírové. Tak já drobnu takhle a moje kamarádka Chůva Vladimír normálně vždycky omle v kuchyně, protože mě vidím papat ty ryby a to nachystám a vždycky se krmím ze sírové. To mám hrozně, ale český jídlo je velmi dobré, ale docela těžké. Těžké na žaludek. Já už potom to... Necítím se nejlíp, no ale jinak to jsou výborné věci. A i slovenské kuchyně, a ti halušky. Mm. Že? Aha, vidíte? Všichni. A takhle ty dny, spoustu jídlo, to mám hrozně rád, jenomže je to pravda, že je taky české kuchyně na dlouhá příprava. Jo? A já jsem na rychlá příprava. Jo, tak...
1: Tak, pojďme z kuchyně k autu.
0: Pryč.
1: Pojďme auto. K autu.
0: No, to je zajímavý.
1: Chantal. V kolika letech jste si udělala řidičský průkaz a jaké bylo vaše první auto?
0: Jo. Tak řidičák jsem se udělala strašně později. Já sním o řidičák o, já nevím, 14, 15 let jenom zaměřně. A pak ten celý život jede, že jo. A neměla jsem vůbec čas, jsem studovala, pak jsem se nachystala, že pojedu do Ameriky, nevím co, a najednou Bolek se objevil. A tak my jsme zase cestovali a vůbec jsem neměla čas, ten řidiček pořád jsem neměla. A v 86, se myslím, my jsme šli ve Francie a já jsem šel už konec. Tam jsme měli představení Šašeka Královna měsíc přímo v Nancy. A tam jsem se rozhodla, že se udělám řidičák. Konečně. A protože Bolek pořád řídil a já jsem vždycky měla žinka mokrá. Jsem dala venku na okno až pláč, jsem mu to praskla, ať se probudí, protože my jsme udělali tisíce a tisíce kilometrů. Já jsem, že už to nejde. Musím to udělat řidičák. A cítím to, že já jsem to zvládla a potom jsem všechno, co byl po moje rukách, jsem to řídila. Neměla jsem svůj ještě vlastní auto. My jsme měli spolu s Bolkem, to bylo první auto, my jsme měli Fiat, ale jsem to neřídila, protože ještě jsem neměla ten řidič. A pak byla Volvo a pak Saab. A vždycky, ale nejenom, když my jsme cestovali s Bolkem, a potom Bolek se docela zvykle, že já řídím, co mu to taky líbilo. Ale kamarády, já jsem nese, aj to bylo tranzit nebo cokoliv, jsem to vždycky chtěla, jsem, že jinak nepojedu, musím řídit, tak já jsem řídila všechno a dělala jsem tisíce a tisíce, já jsem to ty let, kde jsem neměla řidičák, tak se to zase dohnala, no. To teda jo. A strašně mě to bavilo.
1: Měla jste nějaké autonehody nepříjemné?
0: No, měla jsem dvakrát, myslím, ale ta nepříjemná byla jednou, ze štěstí jsem byla sama v autě a musím to přiznat, že bylo to velmi nějaký osudový, protože jak to víte, Magdalena Dítlová měla syn, Vojta, protože to byla moje druhá rodina, jo, děti jsou jako, my jsme se známe leta. A když Vojta chtěl závodit na okruh se mnou, aby jsme o tom diskutovali spolu, a on jezdil velmi, velmi, velmi dobře. A on ten jednu rok před závodí měl avárie a umřel. A byl mladý kluk, 24, něco tak. A krásný, senzační člověk. S tím, že já jsem vůbec nepochopila, jak bylo to možné. Já jsem studovala fotky, já jsem mluvila s Magda, my jsme tam, jsem říkala, jak on jezdil dobře, byla to rovince, jak se mohl dostat z boku, jo, totálně v boku, a pak se vrátil na silnice, tam se otočil, dělal dvakrát hodinky a do ní šel auto proti ní a vožili oba. A studovala jsem ty fotky, já jsem říkala, jak je to možný, proč se to vrátí na to silnice, proč? A já jsem nemohla se vyrovnat s tohleto a furt jsem to musela. A rok potom, tak zhruba stejný doba, já jsem se vrátila v Olšanech a tam prošlo, tam bylo blato, samozřejmě, jak to víte, na ty vesnice, jak to teda je, blato, traktory a déšť. Jsem byla kolem těch 80 rychlostí a nějaký jelen, nebo jak se to jmenuje, ti zvíře.
1: To bude jelen. To bude nejspíš jelen.
0: Tak, ten obr tam stál na ty silnice, že jo? Srnce, něco. A na mě čuměl. Hodný kluk. Ale já jsem, samozřejmě, chtěla se hýbat a já jsem se zhybla a dostala jsem v boku stejný situace než Vojta. Totální. Ale na tento okamžik, jakelej, vím, co nemáme dělat, že jo? Vím, že ta silnice byla plná blato a že byla mokrá. Jako Vojta viděl, že ta silnice je horká a že gumy kloužou, když, protože to bylo fakt byl tam horká, to bylo v Jugoslávě. On to viděl. S tímto, že jsem úplně dělala stejný stupost, ta blbá, vracila jsem za silnice, protože mě to hrabalo pod motor. Já jsem říkala, do pytli, to mě zničí motor. Vracila jsem se, dělala jsem se 2-3 hodinky. A vyletěla jsem na druhé straně, kde tam jsem se otočila, myslím, 3x na střechu. Bum, bala, bum, bum, bum. A neměla jsem pásek, že jo? Chytráka. A já jsem se zajednou uvědomila, že jsem na hlavu, protože by se skončila na střechu. Já jsem vylezla z toho auto. Ta auto nebyl jednu kousek celá. Byla to celá rozmačkaná jako kapesník. Ale jsem neměl ani boule, ani řiznutý, ani jenom modrej. Nic se mně absolutně nestalo. A bez pásek. Ti lidi nemohl to pochopit. Jo. A vrátila jsem se domů 4 kilometry. Že jo, hezky. No, pěšky. A na tento okamžik jsem říkala, už to vím. A už mě to ulevilo. Jako kdyby jsem už zajednou pochopila Vojta. Tak to bylo.
1: A tehdy jste se rozhodla, že budete závodit? Nebo?
0: Ne, už jsem. Ne, já jsem už zavodila, to je to. Já jsem už zavodila, jsem už více. Jo, protože Vojta chtěl jezdit taky.
1: A nebojíte se takhle?
0: No, se vůbec, na okruh vůbec, na silnice kolikrát, jo. Na okruh ne, okruh je bezpečný vedle silnice.
1: Jo.
0: No jejda. Když se na okruh jezdíte mezi závodníci, my jsme všichni spolu pojedeme, máme auto zapevněná, máme helmy, my máme pásek, my jsme totálně lepení na to sedadlo. A my máme helmy, máme kombinezu, my máme... Já jsem šla na střechu na závodí taky, mi se to stalo, ale to tam nic se neděje, že jo? To, víte, samozřejmě na závod může vždycky se stát něco, že jo? To je jasně. Ale ten procent na silnici je o daleko víc, procent problémy na silnici než na okruh. Na okruh je o něčím jiným. Já se míň bojím fakt na okruh. Silnice je pro mě strašně nebezpečná. Je o tom, že člověk má jezdit. Samozřejmě je pravda, že máme tendence jezdit rychle, že jo, ale to ješitnost je to nehorší. Ješitnost a odmítá, že někdo přejíždí, nebo jako akcelerovat, když někdo přejíždí, to je velmi chytré, že jo. A nebo když vidíš ženská v autě, pánové, že jo, to nemáme rádi, když přejíždí, že jo. To taky, já se to týkám kolikrát, já řeknu, Ježíši Kriste, o co jde? Ale to je nebezpečný, to provokuje avárie pekelné. To jo, to se v Dajkovi zbojím než něco jiného. Okruh mám kamarádi a jezdíme, zavodíme a my jsme do jiné situace, že jo. Ale já budu chtít jednu věc, která je pro mě strašně důležitá. Jo? Já si myslím, že dneska řidičák vůbec nestačí. Řidičák je jednu věc. Ale když máte ti mladí měli zkusit okruh, měli trénovat a mít pevně auto, s tímto zjistí, že brzdit, anebo když potom oni můžou jezdit rychle a ten adrenalin zkusit na okruh a vidět, co je možný a nemožný. A už potom na silnici budou se chovat jinak a budou dokonce vidět, co můžou si dovolit a co ne.
1: Chantal, povězte nám teď něco taky o své nadaci. Já si myslím, že to je úžasná věc. Jaký byl ten první impuls, který vás vedl k tomu založit nadaci?
0: No, impuls je samozřejmě láska pro děti, protože co je nejvíc důležitý než naše děti, jo? Co je nekrásnější než očičky děti a co je nesmutnější než děti v nemocnice. Já myslím, že to není nic horšího. Samozřejmě po revoluce já jsem jako od malinka, jo, mi to maminka nás vedla, my jsme balili svoje hračky, my jsme odevzali ty hračky do domově nebo někam, kde ty děti potřebovali. A od malinka my jsme měli taky děti z Libanu doma u nás rok, protože to byla válka, tak maminka vzala děti u nás. My jsme vždycky naloženi jako na to pomoc ostatně, když máme možnost. Jo. No není nic zvláštního, to je normální, pokud že máme možnost a můžeme udělat něco, tak to takhle má být. Ale když po revoluce, tak jsem se říkala, bože můj, já budu taky jako něco dělat, jo. Politiku nemůžu, protože neumím česky, že jo. To možná. ale pomáhat, dělat něco, protože já jsem tady žila léta. Tak já jsem s Vladimírkem, my jsme šli jednou v nemocnice. A Vladimír, protože cestoval s námi všude, že jo, a vždycky jsem hledala ty nemocnice, ten lékař, kde je nejlepší a tak dál. A Vladimír byl jednou úplně náhodou, byl nějaký blbos a mě říkal, Ježíš, maminko, proč je tady tak smutný? A kde jsou ty hračky? A já jsem se říkal, ale to je, ano, Milošku, máš pravdu. A na to budu pracovat, ano. A na tento okamžik mě to startovala ten nápad postředí, kde ta psychika je důležitá. Tak, ale neměla jsem na myšlení jako nadace, že jo. Já jsem vůbec v životě nemyslela, že budu mít kancelář. Teda to mě to nikdy nenapadlo. Ale ten vlak jel a kamarádi mě poradili, mě říkali, ale Žanta, tak posavíš nadace a takhle to tě dá ty možnosti a najíš ty peníze a tak dá, protože já jsem si říkal, že budu tam já malovat nebo něco, co bylo stupidní, jo, protože to je absurdní. S tímto, že ta nadace takhle startovala, tak je nadace teďko, máme v Ostrava, Brno, Praha a já jsem, pro mě je důležitá věc, pokud pokudže ta psychika je pozitivná, že člověk má kolem sebe krás, jako aspoň barví, já neříkám krás, ale barví svůj svět a u dětí je to velmi důležitý. Proč budou mít šedé, škaredé nemocnice, rozbitý koupelna, pekelný záchod, postel, které spadá, sestry, které samozřejmě, když jste celý den do té postředí, máte těžké práce a ještě, tak nejste úplně uvolněná. Všichni potřebovali se zvednout psychicky. To znamená, že teď nadá se opravdu konkrétně uděláme všechno. Od zem do strop, zdí, všechno zbůráme, koupelna zbůráme, za všechno, ať je to veselé, plně barev a samozřejmě muzika. Muzika, protože nemocnice si myslím, že nemusí být ticho.
2: Proč bude ticho, že jo?
0: Není zákon. To znamená, že muzika v nemocnice, ať ti děti můžou mít klasická muzika, nebo takové
1: relaxační.
0: A spoustu hračky a tak dále a tak dále. A to zpracujeme na to psychiky. A to pomůže i kolikrát i rodiče. Protože když necháte děti do ty děti postředí, tak máte jiný pocit, než když to necháte do pekelné prostor. Jo.

0: Chantal. Proč se váš syn nejmenuje třeba Jean-Paul nebo Vašek? Proč se jmenuje Vladimír?
1: Ano, Vladimír se narodí, protože takhle, Blake točil Něžný barbár. A Blake není ten typ člověk, který má velké starosti, když manželka má problém. Čekala jsem Vladimír a měla jsem protože já jsem hrála představení do 7. měsíce a už Vladimír chtěl, už to mám dost, že jo. Tak už klepal na dveře, tak oni mě dali do postele a tak dál. A Blake potom točil Něžný barbár. Já jsem viděla, že má z toho trošku problémy, že Chantalka není to konec toho, ten svý moc jako jednoduché, tak trošku se kroutil. A já jsem to cítila, že radši budu vypadnout. To znamená, že já jsem se organizovala s maminkou, že pojedu do Ženevě tam rodit Vladimír. To bylo, jak říkal, je to dobrý nápad. Tak my jsme se denodenně volali. A to bylo, a co myslíš tohle, a co myslíš tohle, a Ondřej, a tohle. A my jsme se denodenně takhle, že ten jeden den já jsem už říkal, hele Bolku, už je na čas, ať to najdeme domino, jinak to dopadne špatně. A já jsem mě volal a mě říkal, hele, a co ty myslíš Vladimír? Já jsem říkal, no Vladimír, to je docela dobrý nápad, protože ve francouzštinu není možnost to změnit, jako se to řekne Vladimír, protože neexistuje jinak, jako Ondřej je Ondřej, to je nezajímavý. To znamená, že... Ne, ale právě, protože...
2: Ano, no tak...
1: Ondřej, to mám hrozně ráda. Já jsem o tom... Ne, ale vážně, já jsem to říkala Bolkovi. Já jsem říkala, Ondřej, mně se strašně líbí, ale Francouz nikdy v životě nebude říct Ondřej. Bude mu říct Ondřej. A Ondřej, to je totální peklo.
0: Já bych to řekl takhle, že v zahraničí jsem nezajímavý.
1: No, jenom to jméno, ale jinak dobrý.
2: Děkuji.
1: Ne, ale to je... A my jsme se takhle kecali s Bolkem, furt my jsme se volali, až ten moment, že poslední byl Vladimír, ta nabídka. Tak já tě zavolám ještě zítra. Já jsem říkala, a Vladimír se narodil. A já jsem říkala, tak byl poslední jméno, tak je Vladimír. Ale je Vladimír, Jaroslav, po Bolkovi táta, Claude, po můj táta a David, protože to je jméno, které je... Taky jméno, které je všude ve světě a je to biblický. A Davy se mě to líbí jako jméno.
0: Já mám tady poslední tři otázky. Takový docela... Kteří lidé vám jdou nejvíc na nervy?
1: Blbci.
0: Cestujete ráda po světě?
1: Miluju.
0: Jo, a vzpomenete si na svůj nejstrašnější zážitek, který jste si ze světa přivezla?
1: Nejhorší. Ježíš, já se musím na to myslet trošku. Já se nepamatuju. Já jsem nikdy v životě neměla něco katastrofální nebo něco hrozně. Nikdy. Ne. Já se nepamatuju nic.
0: V kterém pásmu vás to nejvíc bavilo, aby...
1: Pásmo?
0: No, řekněme, víc na severu, nebo...
1: Dolů. Na jich. Teplo, slunce. To musím to přiznat, že to nutně potřebuju. Ale tady se cítím dobře, ale mě chybí. To já, jo. To já potřebuju. Moře.
0: A tady pracovně... moc není,
1: že jo?
0: Pracovně, v které zemi vám bylo jaksi nejlíp? Jaký třeba publikum?
1: Publikum, tak to, dívejte se, v Americe katastrofa, protože ty jsou, jako v Americe, bacha, například my jsme hráli strašně dlouho v Los Angeles a opravdu to vnímáte, jak je to publikum, kelej, nemá kultura, nemá tradice, nemá... oni vůbec nic nepochopili, takzvaně zhruba. A oni to chodí v divadle s popcornama, zvíkačky, tam se žvíká, křupetí popcorny. Oni chodí, absolutně, jako by chodili do kina. Oni se nevnímá, že mají živí lidi. Pro ní to jsou herci, že jo, na to jeviště. A vůbec nevnímají ten kontakt, ne? To jsou totální jiné. Ale co je velmi zajímavé, že San Francisco například, tak to je, už se blížíme v hropu. Už ten publik byl úplně jiný. A to je taky v Americe, že jo? A to je zajímavý. V San Francisco bylo to zajímavý. Ale musím to přiznat, že hrobský v hropu je ta tradice, je ta kultura. To. A v Itálie, rád divadlo v Itálie, to je taky božský. Já to miluju v Itálie a Česká republika opravdu je vynikající publik. Tak můžu říct. Ale já se vzpomínám, jak kdysi taky, když jsem přišla tady v republice, v České republice, Československo kdysi, tak se vzpomínám, jak normálně viděla jsem lidi, kteří chtěli spát v spacáku před to divadlo, ať mají lístek na druhý den. To mě totálně fascinovalo. Já jsem říkala, a to je, to tady můžu žít. To je krásný.
0: To trošku koresponduje s mojí poslední otázkou. Cítíte se být víc českou anebo francouzskou herečkou dneska?
1: No, dívejte se, já jsem v dilemu, jo. Já nikdy nemůžu zapomnět, že jsem francouzská. Jsem francouzská, to jo, to jsem. To taky slyšet, že jo. Ale je to pravda, že tady žiju tak dlouho, že to patří jako, že jsem tady doma. Já neříkám, já jdu do Čechách, ale řeknu, já jdu doma. Jo, tady jsem taky doma. Ale je to pravda, že nemůžu, ještě dneska čtu ve francouzštinu, píšu ve francouzštinu. Je ten základ, je francouzský. To já to nemůžu ode mě sundat, ale jsem takzvaně na půl. Dokonce představ si, že budu hrát Alois Jirásek.
0: Jak?
1: Ano.
0: Co?
1: Už to můžu o tom mluvit, protože už to vím 2-3 měsíce, ale mě oslovili Národní divadlo, že budu dělat Lucerna a Kněžna.
0: Yeah.
1: To bude peklo. No a to já se mám z toho tak to češtinu výrásek je velmi zajímavý. A já se na to dost těším, ale už začínáme konce srpnu a už na to makám.
0: To je krásné.
1: Rozumíš?
0: No to je krásné.
1: Francouzská kariéra je výrásek, no. Ne, opravdu. Ale víte co? Já jsem moc ráda, protože protože já nemůžu, já potřebuji překlad, jo? Já to jenom češtinu, to potřebuji každý slovo do hluboký cítit a pochopit. Tak já jsem nechala francouzský gymnázium, ti nejlepší, jako ti výborní kluci a holky, dělat překlad Jirásek ve francouzštinu, které neexistuje. A já se mám toužím, že potom s tím ten překlad, když bude dobrý, tak konečně bude ve francouzštinu Alois Jirásek Lucerna.
0: Já jsem všechno vyčerpal, já myslím, že toho máme dost.
1: Je to příjemné.
0: Přátelé, Šemánovice navštívila Chantal Poulin.
1: Já vás srdečně děkuji. Děkuji.
3: Milé posluchačky, milí posluchači, končí veřejná nahrávka z návštěvy herečky Chantal Poulin v Šemánovicích u Kokořína. Přeji vám dobrou noc i dobrý den a za týden se těším s vámi se všemi v Nostalgickém muzeu zábavy opět na shledanou.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Dobrý den vám, milí přátelé, přejeme při poslechu dalšího setkání pod světly ramp. To dnešní se bude nést zcela v rytmu a duchu svěžího rock'n'rollu a jeho dominantním aktérem bude velký muž, a to jak hudebně, tak i tělesně, Fats Domino.

Fats Domino je jednou z největších hvězd dějin rock'n'rollu, ačkoliv na něm hvězdné bylo pouze jeho muzikantské a vokální umění. Jeho fotografie vzhledem k jeho tělnaté postavě málo kdy zdobily dívčí pokojíčky. A Fats Domino velmi sporadicky dodával svým životem prostým všech extravagancí témata bulvárním novinářům. Žil skromně a v podstatě dosti nenápadně, čímž se odlišoval od jiných rock'n'rollových velikánů, třeba od Elvise Presleyho, Jerryho Lee Lewise i Chucka Berryho, ale i od muže, s nímž byl Domino dříve srovnáván, s tlouštíkem a fenomenálním zpívajícím klávesistou Fatsem Fellerem, který svou slibnou kariéru zničil vinou nezřízeného alkoholismu. Takže pikantních vyprávěnek ze soukromí se jaksi nedostává, ale výtečné stále inspirativní muziky je v jeho případě úctyhodné množství.

Fats Domino's patřil světlo světa před 670 roky v New Orleans, což je město, které je na mapě jazzové hudby zvýrazněno zvlášť tučným písmem. Hudební tradici vznikající na pozadí proslulých karnevalů Mardi Gras a vyrůstající zásluhou černošských orchestrů v zábavní čtvrti Storyville vytvářeli muzikanti dřevního jazzu jako King Oliver, Bill Johnson, J.R. Morton a především Louis Sechmo Armstrong. V kulturně i jazykově pestrém ovzduší města New Orleans zaujímali zvláštní postavení svobodní kreolové, což byli míšenci původních francouzsko-španělských kolonizátorů a černošských obyvatel Louisiany. V tomto zajímavém prostředí žila také početná a rozvětvená francouzsky hovořící rodina Dominových, pro níž byla hudba vždy důležitou složkou života. Není tedy divu, že malý Antoine Domino, který pro svá kila navíc dostal už od dětství přezdívku Fats, tedy tlustý, se už ve věku 9 roků učil hrát na piano. Měl výborného učitele, vlastního švagra Harrisona Verta, známého New Orleanského muzikanta. Domino také poslouchal různorodou směsici New Orleanského jazzu, ragtimeu, blues a boogie-woogie. Už od 14 let si vydělával v továrně, ovšem při jedné směně málem přišel o všechny prsty na jedné ruce. Naštěstí se poměrně rychle zotavil a zraněné prsty pilným cvičením opět rozhýbal. Už ve 20 se Fats oženil a vzal si dívku ze sousedství, s níž si hrál už jako děcko, jmenovala se Rosemary. Potom už se živil naštěstí pouze hudbou. Zpočátku to ale byla dřina a nuzota. $3 za týden dostával jako honky-tonk pianista v jednom New Orleanském biografu a k tomu vyhrával v nočním klubu Hideaway s kombem Billyho Diamonda, než si jej vyhlédl a de facto objevil kapelník a producent Dave Bartholomew, který Fece získal pro svou nahrávací společnost Imperial a hlavně s Dominem začal psát písničky, z nichž řada se stala světovými hity.

Fats Domino podepsal smlouvu s firmou Imperial svého objevitele a také životního přítele Davea Bartholomew v roce 1949. První historickou nahrávkou byla písnička Hail Abbas, jejíž předlohou snad byla modlitba, kterou Domino zaslechl v katolickém kostele svatého Petra. I když tato písnička měla v New Orleans postavení téměř hymny, na desce vydána nebyla. Firma dala přednost skladbě se signifikantním názvem pro Fatse Domina. Jmenovala se totiž Fat Man, tedy tlusťoch, a docela slušně se umístila na rytmblůzovém žebříčku. V širším měřítku se pianista a zpěvák Fats Domino prosadil až za 5 let, kdy jednu jeho nahrávku, Ain't That a Shame, spopularizoval uhlazený zpěvák bílé barvy pleti, Pat Boone, ale sám Fats se jako interpret prosadil až evergreenem Blueberry Hill. I když se většinou spoléhal na vlastní autorské skladby, v tomto případě sáhl po písni, kterou ve 40. letech poprvé uvedl ve známost swingový orchestr Glena Millera, aby o něco později se písničky také znamenitým způsobem ujal Louis Sečmo Armstrong. Nejvíce je však borůvkový kopec Blueberry Hill spojen právě s Fatsem Dominem a jeho působivou verzí z podzimu roku 1956.

Od roku 1956 až zhruba do roku 1963 se v téměř pravidelných intervalech Fats Domino umisťoval ve vyšších patrech světový hitparád. Stal se hvězdou, která nesměla chybět v žádné renomované show. Fats navíc svým humorem a dobráckým výrazem velmi příjemně působil na diváky a tak si jej do svých hojně sledovaných pořadů zvali Ed Sullivan, Dick Clark a Perry Como, tedy nejpopulárnější showmajstři 60. let. Vedle toho se objevil i v několika hudebních filmech. Jeden z nich se jmenoval Jamboree a nedávno se promítal i v České televizi. Když už jsme nakousli souvislost s našimi luhy a háji, snad by nebylo od věci říci, že název jedné Dominovy skladby Big Beat posloužil jako označení pro raný český rock a že se v 60. letech s ním osobně na pódiu v Americe setkal bývší bubeník olympiku František Ringo Čech. A v Čechách také zdomácnil tento hit Fatse Domina When the Signs Go Marching In, když svatí pochodují.

Chci, abys mě vzala tam, kam patřím a kde srdce bolí, s polibky a písničkou. Chci strávit mé poslední dny bez obav, tomu každý rozumí, v slzavém údolí. Tak to byla první ze dvou slok melancholické písničky Valley of Tears, která se stala v červenci roku 1957 velkým hitem na obou stranách Atlantiku. Zvláštním songem Fece Domina, kterémuž to pianistovi, zpěvákovi a autorovi tuto hodinku věnujeme, je elektrizující rock'n'roll I'm Walking, procházím se. Před 47 roky s ním sám slavil úspěchy na hitparádách, ovšem velmi rychle se jí ujal také mladičký Ricky Nelson a ani on neprohloupil, neboť s touto skladbou zamířil do desítky americké hitparády. A nakonec relativně nedávno I'm Walking znovu ožila zásluhou uvedení v jedné televizní reklamě, takže si ji oblíbili mladí lidé, kteří v době jejího vzniku byli ještě daleko na houbách. Procházím se, ano opravdu, a mluvím o mně a o tobě. Jsem tak osamělý, jak jen můžu být. Čekám na tvou společnost a doufám, že se ke mně zase vrátíš.

Fats Domino, žijící prakticky celý život se svou rodinou v rodném New Orleans, pozoruhodnou oscilací mezi několika hudebními žánry ovlivnil řadu pozdějších rockových velikánů a přijetí do rock'n'rollové síně slávy bylo proto samozřejmostí. Když v 90. letech přebíral čestnou cenu Grammy, dojatě pověděl: "Lidé, vy nevíte, co všechno pro mě znamenáte. Mnoho mých příznivců mi děkuje, že jsem je učinil šťastnými. Naopak, já děkuju vám. Bez vás bych nebyl nic."

Ještě jednou stála v názvu velkých hitů 50. let modrá barva, která však v angličtině může být ekvivalentem rozmrzelosti nebo sklíčenosti. Taková nálada však z melodií korpulentního Fece Domina zpravidla nevyvěrá. Milí přátelé, děkujeme vám za příjemné projevy přízně a přejeme vydařený nadcházející týden. Opatrujte se.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Války českou minulostí.
1: Dobrý den. Scházíme se u 353. vydání rozhlasových toulek českou minulostí, které provlní stanice Český rozhlas 2 Praha připravuje Český rozhlas Brno, zastoupený těmito jmény.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý.
4: I Jaromír Ostrý se podílel.
1: Jistě.
4: Režíně.
1: I režie je nám třeba stejně jako chleba. A taky knihy Petra Hory Hořejše, Neptat to, i když nejenom ona, nám slouží jako cenná inspirace.
5: Je to zvláštní, prazvláštní, místy až hrozná četba, ten Keplerův životopis. Ten jeho vlastní, vlastnoruční životopis. Chladný, věcný, nešetřící ani sebe, ani rodinu. Nebyl nikde otištěn a Kepler s publikací jistě vůbec nepočítal. Je to četba o beznaději, o chudém, nemocném chlapci z rodiny pijanů, tuláků, podivínů, hysterických žen. Deptající četba a přitom povznášející. Ukazuje nevýslovně chudého a bědného chlapce, jenž vlastním přičiněním dosáhl nevýslovné slávy.
1: Takto zahájil svoje vyprávění o Janu Keplerovi, spisovatel a publicista a učitel. A já jsem rád, že i můj učitel, docent František Gell.
3: První dvě životní úskalí překonalo dítě jménem Jan Kepler.
0: Vlastně Johannes Kepler.
3: Nevědomky.
0: Narodil se slabounký a neduživý. Hned po Vánocích roku 1571 na místo plánovaného konce února 1572.
3: Narodit se jako sedmiměsíční dítě bylo v době bez inkubátorů dost riskantní.
0: Když mu byla 2 léta, onemocněl černými neštovicemi.
3: Měl v tom neštěstí ještě štěstí. Neohluchl, jak se často v tomto případě stávalo.
0: A jizvami byly poznamenány jenom jeho ruce. Nikoli tvář.
1: Stejně to muselo rodiče hodně trápit.
3: Netrápilo je to, protože o tom nevěděli. Tatínek, muž ctižádostivý, hrubý, nerubný a tajný pijan, zrovna bojoval v Nizozemsku na španělské straně proti povstalcům.
0: Maminka odevzdala dítě babičce, protloukla se do Holandska, našla svého muže a přivedla si ho domů.
1: Obětavá to žena.
5: Povahou zlá, hašteřivá i svádlivá.
1: Napsal o ní kdo?
3: Napsal o ní její syn v již zmíněném vlastním životopise.
0: Doma zatím přibylo několik dětí.
3: Otec se však opět dal naverbovat do Holandska.
1: Zřejmě před něčím zase utíkal.
3: A to se mu stalo osudným. Oprátce sice unikl, ale za to utrpěl těžké zranění. Střelný prach v zásobníku vybuchl a roztrhal mu tvář.
0: I finančně se zmrzačil. Zaručil se za půjčku poskytnutou kamarádovi a když kamarád zmizel, přišel ručitel o své narabované peníze.
3: Doma si přesto najal hospodu.
0: A malý Jan se mohl rozloučit se školou. V hospodě u slunce potřebovali laciného podomka a číšníka.
3: Jenomže moc toho nezastal. Byl slabý, neduživý, takový chcípáček, zjevu odporného, poznamenaný nežity, krticemi a jizvami.
0: Takový kluk k ničemu užitečnému není. Ať jde raději studovat.
1: Což byla snad jediná rozumná věta, kterou ta ženština ve svém životě pronesla.
5: Matka mě poslala studovat tam, kde bylo možné studovat zdarma a ještě dostávat stipendium. Celých 6 zlatých ročně na boty, na praní prádla a spravování oděvu. Šel jsem do klášterní školy v Maulbronu.
3: V té době však už byla matka bez manžela a děti bez otce.
0: Starý Kepler se totiž vydal opět do Holandska. Tentokrát to bylo naposled, protože tam přišel o život.
3: Obdobným způsobem skončil jeho bratr, zločinec, tulák a syfilitik.
0: Jejich sestra a tetička našeho Jana Keplera byla zavražděna jedem.
1: Smutné konce rodiny Keplerů.
3: Rodiny, jejíž příslušníci bývali kdysi váženými občany. Jeden byl cínařem, druhý vinohradníkem, další knihařem, ještě další kožíšníkem. Někteří se stali i obecními radními.
1: Abychom nezapomněli na maminku.
0: Znovu se provdala. Zatoulavého a neurvalého muže na krku rochličkovitého Jana. a paroucnící trpícího dalšího syna Jindřicha. Až nakonec byla jako stařena obžalována z čarodějnictví a uvězněna.
3: Před jistou smrtí na hranici zachránilo to někdejší neduživé sedmiměsíční nedonošené dítě jeho veličenstva českého krále protomatematikus Johannes Keplerus.

0: Projevilo se na Janovi dědičné zatížení?
1: Co se inteligence týká, neprojevilo.
2: Dětství měl však smutné a svízelné.
1: Byl zakřiknutý, přecitlivělý a chudý a u spolužáků neoblíbený.
2: Svůj pocit méněcenosti se snažil přebít hádkami, tvrzeními očividně nesmyslnými, neobhajitelnými.
3: Četl jsem všechno, co mi přišlo pod ruku. Ze cvičených důvodů jsem se to učil nazpaměť. Vesměs latinsky.
2: V latině byl dokonalý.
1: Ve všech ostatních předmětech byl klasifikován jako dobrý.
0: Na lepší známky neměl?
1: Určitě měl, kdyby...
0: Kdyby co?
1: Kdyby jeho mores...
0: Neboli mravy?
1: Čili chování neovlivňovaly známky z ostatních předmětů.
0: A ovlivňovaly?
1: Aby ne... Mladý Kepler se občas se svými spolužáky porval, ačkoliv, nebo možná právě proto, byl fyzicky slabý a někdy trpěl ochrnutím paže.
0: To se potom špatně pere.
1: Však se taky víckrát ocitl ve školní šatlavě, slyšící tehdy na ponuré latinské slovo karcer.
0: Doslova žalář.
3: Právem jsem se tam dostával.
0: Vzpomínával Jan.
3: Nakonec to však dopadlo všechno dobře. V 18 letech jsem úspěšně složil bakalářskou zkoušku.
0: To byla obdoba naší maturity.
3: A byl jsem přijat na univerzitu v Tübingen. Za pouhé 2 roky jsem tam dosáhl akademické hodnosti mistra svobodných umění a přešel na fakultu bohosloveckou. Což neznamenalo, že jsem se chtěl stát knězem. Muži s vyšším svěcením nemuseli nastupovat církevní kariéru. Mohli se stát učiteli, učenci a podobně.

0: Nám Jan Kepler a ne Johannes Keplerus studoval bohosloví.
1: O teologické otázky jevil zájem nevalný, což jeho profesoři nesli dost nelibě.
2: O to víc věnoval úsilí řečtině.
1: Student Jan Kepler se starořecky nejenom učil, ale i výborně naučil.
2: Tím si otevřel přístup k velké pozůstalosti po dávné vědě velkých matematiků, geometrů a techniků.
1: Obeznámil se i s poezií, dramaty a s filozofií.
2: Taky hvězdářství věnoval daleko větší pozornost než ku příkladu problematice o čistce.
1: Když se ve Štýrském Hradci uvolnilo místo učitele matematiky na tamní církevní škole, byl Jan Kepler učitelským sborem bohoslovecké fakulty doporučen.
2: Fakultní otcové se zřejmě řídili receptem
3: Promoveaturut amoveatur.
0: Myšlenka věčně zelená, její český překlad zní
3: Budiš povýšen, aby byl odstraněn.
1: 22letý mistr Kepler nastoupil na místo učitele aritmetiky, řečnictví a latinské literatury.
2: Plat 150 zlatých ročně, ubytování a otop zdarma.
1: K jeho povinnostem patřilo sepisování kalendářů na příští léta.
2: Honorář 20 zlatých.
0: Vlastně takový melouch, vedlejší pracovní poměr.
1: Jako ve všem, i v této činnosti byl Kepler dokonalý. Dokázal napsat předpověď na rok 1594 tak, že
3: na moje slova došlo do slova. Zima byla vskutku tuhá a tu i tam opravdu vypukly selské nepokoje.
1: A když se ve Štýrském Hradci roku 1595 dozvěděli, že ti Turci mahometánští začali zase válčit, museli uznat, že to mistr Kepler správně předpověděl a že si ho měli loni lépe přečíst.
2: Popularita mladého učitele velice vzrostla.
0: Učil dobře.
2: O učení ani tak nešlo, jako spíš o výrobu horoskopů.
1: Honorovaných horoskopů. Penízky přišly chudému učitýlkovi velice vhod.
0: Copak Kepler horoskopům věřil?
1: Ale vůbec ne. Ostatně dochovaly se o tom dva jeho výroky.
3: Bůh se postaral, aby každý živočich našel na zemi obživu. Astronomům dal astrologii.
1: A druhá jeho myšlenka?
3: Z čeho by byla živa ctihodná paní astronomia, kdyby její lehkomyslná dcerka astrologia nevydělávala na ulici?
2: Astrologie byla pro něj nepodstatná.
0: I když ani ji v budoucnu nepomineme.
2: Podstatné bylo něco jiného.
1: Astronomie.

0: Když měl Jan Kepler 26 let, tak se ve Štýrském Hradci oženil.
1: Jen pomalu na čase.
0: Nevěsta byla 23 letá.
1: I ona už byla velice vdavek schopná.
0: Vdavky měla za sebou už dvoje. První manželství skončilo rozvodem, druhé ovdověním.
2: Do manželství přivedla žena Barbora dcerku Reginu a kromě toho povila Keplerovi 6 dětí.
0: Druhá žena jménem Zuzana přivedla na svět 7 potomků.
1: Tedy celkem 13 dětí.
0: Z těch 13 jich zemřelo brzy po narození 9.
3: V době, kdy byl Jan Kepler ve Štýrském Hradci, měl se stát štýrským vévodou Ferdinand, po přeslici vnuk krále českého a uherského Vladislava. Zatím ještě studoval univerzitu v Ingolštatu a protože ji ovládali jezuité, přiměli příštího panovníka ke slavnému slibu, že bude jako vladař všude potírat kacířství.
1: Rozumí se protestantismus.
3: Když nastoupil jako plnoletý na štýrský trůn, nedopustil jeho spovědník ani rádcové, aby na slib zapomněl. Začal ho plnit tím, že zrušil náboženskou svobodu a vydal rozkaz, aby do 8 dnů opustili všichni duchovní a učitelé evangelického vyznání hlavní město vévodství Štýrský Hradec. Evangelické školy byly zavřeny s okamžitou platností. Vyhošťovací rozkaz byl ještě zostřen množstvím ustanovení, která vypovězencům znemožňovala vzít sebou majetek.
0: Jediný z evangelických učitelů, koho se vyhošťovací dekret netýkal, byl mistr Johannes Kepler, zřetelný protestant a dost podezřelý i z kacířství vědeckého.
1: Kdo pak se zasloužil, že Kepler nedostal padáka?
0: Sami jezuité.
1: Ale jaký na něm mohli mít zájem?
0: Chtěli ho obrátit na katolickou víru.
2: A zároveň to svědčí o jejich velké vzdělanosti.
0: Dříve než jiní totiž rozpoznali Keplerův formát.
1: Takže vyhnancem se Kepler nestal.
2: To ne, ale život nejlehčí neměl. Svědčí o tom i jeho dopis učiteli do Tübingen.
3: Vypovídání evangelíků ze země už započalo. A podle toho, co říkají dvořané, bude ještě hůř. Tvrdí, že panovník nedovolí, aby ve městech zůstali vůbec nějací luteráni. Dále se chystají právnické léčky, aby jakýkoliv projev evangelické víry byl posuzován jako velezrada a urážka veličenstva. Tím se má dodat konfiskaci majetku zdání zákonnosti. Žaláře jsou již připravené. Potom budou vybírány velké pokuty jako výkupné za vězně. Ožebračené rodiny budou vypovídány ze země. Místy zde již začínají vybírat

0: Pan pokutou $10. Polovinu mi na mé prosby odpustili, ale ostatek jsem musel zaplatit dříve, než jsem směl odnést na hřbitov svou dcerušku.
1: Nebylo žádné východisko?
2: Jedno se naskytlo.
1: V jaké podobě?
2: V poštovní.
1: Kdo pak Keplerovi napsal?
2: Dvorní astronom jeho císařského a královského veličenstva Rudolfa II. V Praze, Tycho Brahe.
3: Začal postonávat.
2: Nestačil na svou práci.
3: A potřeboval pomocníka.
0: Quo ad calculum.
3: Neboli pro výpočty.
2: Tycho Brahe zval Keplera do Prahy už delší dobu.
3: Asi tak 2 roky to zkoušel.
2: Ale bezúspěšně.
1: Keplerovi se k nám nechtělo?
2: Keplerovi se snad i chtělo, ale...
1: Ale co?
2: Ale ne takto.
0: Nechci k bohatému císařskému astronomovi přijít jako nuzák hnaný bídou. Neboť nemajetnost jest za nynějších časů nejodpornější zločin a nejškodlivější.
3: Kromě toho se Keplerovi nezamlouvaly některé vědecké názory.
1: Co pak proti Tychonovi mělo?
3: Zazlíval nejslavnějšímu hvězdáři Evropy, že se křečovitě drží Ptolemájovy nauky a doslovnosti Bible.
2: Ale hlavně se křehký a plachý Kepler obával, že ho mohutný, halasný Brahe prostě ukřičí.
3: Do takové situace se Jan prostě dostat nechtěl.
2: Přesto se do království českého nakonec vydal.
0: Léta páně 16. Tohoto roku vydal jsem se do Čech. Cestu jsem nastoupil 6. ledna. K Tychonovi jsem dorazil 5. února. Na všechny mé požadavky přistoupil.
1: To bylo tak stručné a jednoduché?
3: Nebylo. Když Kepler viděl, že Tycho Brahe má v Benátkách nad jezerou k dispozici císařský zámek s observatoří a že tam žije a vládne feudálním způsobem, trval na uzavření písemné smlouvy o povinnostech a právech.
1: Šlo to snadno?
3: Nešlo. Byl to dlouhý a velice složitý dokument, jehož spoluautory byli profesor Univerzity Karlovy Jan Jesenius a císařský rada hrabě Hofmann.
1: Co v té smlouvě bylo?
3: Tycho se zavázal, že poskytne Keplerovi dostatek času k jeho vlastnímu studiu a že nebude po svém asistentovi žádat víc než propočítávání dráhy Marsu.
1: Pokud šlo o plat?
0: Pokud jde o plat, bylo dohodnuto, že Brahe navrhne císaři Rudolfovi, aby Kepler dostával i nadále dosavadní plat ze Štýrska a navíc 100 zlatých ročně z císařské pokladny.
2: Mezitím došla ve Štýrsku hlídačům náboženské čistoty trpělivost a milému Keplerovi dali najevo, aby se spakoval. Do 6 týdnů a 3 dnů měl opustit zemi.
3: V této lhůtě měl prodat nebo pronajmout nemovitý majetek své manželky a složit do státní pokladny 10 výtěžku.
2: A tak mu bylo vyplaceno 50 zlatých z platného čtvrtletního platu, jakož i 100 zlatých odškodného za budoucí pololetí.
3: Nad tomu byla odhlasována donace v částce 250 zlatých za práci, kterou měl s přípravou knižního vydání traktátu o poslední večeři páně.
2: A navrch přidali osvědčení a doporučující list s mnoha pečetěmi.
1: To máme dohromady 400 zlatých, to byla aktiva. Nic moc.
2: Jako pasiva rozmařilá manželka.
3: Vypovězenec Jan Kepler mohl, ba musel, odjet.
2: Namířil si to do Prahy.
1: Německý autor Max Kaspar napsal ve své knize o Keplerovi.
0: Vypovězením Keplera ze Štýrského Hradce začíná nejvýznamnější úsek jeho života. To, co na něj dolehlo jako neštěstí, se stalo štěstím. Co se mu muselo jevit jako zábrana ve výzkumech, přineslo mu nejbohatší úspěch. To, co musel pocitovat jako spoutání, přivedlo ho ke svobodě. Praha se stala pro Keplera místem, kde v sídle císařově se mu dostalo odpovídajícího uznání. Ze všech měst, kde se zdržoval delší dobu, byla Praha jediné, kde nebyl pronásledován pro svou víru. 12 let, jež tu strávil, byla léta pro něho požehnaná. Avšak sám dal více, než kolik přijal. Týrán horečkami.
1: Psal

0: I Kepler svědomitě ve svém deníku.
1: Přibyl jsem do Prahy v měsíci září roku 16. S manželkou a s nevlastní dcerou. Všechno bylo nejisté. Mé živobytí i to, zda se uzdravím nebo zemru. Také trpím úporným kašlem a vytváří mi naskakují souchotinářské skvrny. Stěhování do Prahy bylo velmi nákladné. Jen za nájem povozu jsem musel zaplatit 40 zlatých. Strava na cestě stála 20 zlatých. Nezbývá mi více peněz než na 4 týdny obživy. A to raději pomlčím, kolik jsem již dlužen. Mnohé mi slíbil Tycho a nebylo by šťastnějšího člověka nade mne, kdyby Tycho měl možnost a moc slibům dostát. Zde v Praze je všechno 4x dražší než ve Štýrském Hradci. Je mi líto manželky, která je nyní rovněž nemocná. Jelikož jsem byl již dříve svědkem hospodářských zkáz, zůstávám i nyní na duchu neohrožen.
2: Tomu ovšem moc platné nebylo, protože výplaty vázly. Kepler v Praze,
0: kde je, jak víme, blaze, ale draze,
2: neměl ani na nejnutnější obživu.
3: Před nejhorším zachránil svého kraje na Štýrský hrabě Hofmann. Nabídl jeho rodině pohostinství ve svém domě, který stál nedaleko hradu, v místech dnešního ministerstva zahraničí, tedy Černínského paláce.
2: Pak dostal Jan Kepler zprávu, že ve Štýrsku zemřel příbuzný jeho ženy Barbory a že je třeba, aby na místě vyřídil dědické formality.
0: Aspoň nějaké přilepšení.
3: Žádné se sice nekonalo.
2: Na druhé straně se nám však dochovalo svým způsobem neuvěřitelné svědectví o životě tohoto muže.
0: Co je to za svědectví?
2: Dopisy. Na jejich rubu si mistr Kepler poznamenával jakési výpočty.
0: Ty dopisy...
2: Dostal od své manželky Barbory. To byl ten první. Druhým jí odpovídal ze Štýrského Hradce do Behajmu.
0: Kam?
2: Do Čech přece.
3: Dopis paní Keplerky, to je překladatelův zlý sen.
0: Ano, v tomto případě zlý sen pana docenta Františka Gela, který se s ním hnotně potrápil.
3: Je to rakouská němčina 17. století, zostřená štýrským a ještě nějakým dalším místním nářečím.
2: Počestná.
3: A zřejmě dost jednoduchá.
2: Paní Barbora Keplerka se řídila heslem Piš, jak slyšíš. Suverénně prohazovala souhlásky a vlastní jména komolila, jako by jodlovala.
0: Mimochodem, proč se jí říkalo Keplerka? To zní poněkud nevážně.
3: Ale vůbec ne. V němčině se psala Die Keplerin, což odpovídá našemu Keplerová.
0: Čili přechylování.
3: Čeština si je zachovala dodnes.
0: No, dnes se je někteří jazykovědní tajtrlíci snaží vygumovat z českého pravopisu.
3: Němčina na ně od dob Keplerových úplně zapomněla.
0: Že bychom se pokusili ilustrovat, kterak korespondoval velikán světové vědy Jan Kepler se svou chotí Barborou Keplerkou?
3: Pozdrav jich Bůh, můj milý hospodáři. A vědět dávám, že jsem dostala tvoje psaní. Je tomu 8 dní. A z něho jsem se dověděla, že seš zdravý, což mě velice těší, že se zbavil horečky a říkám, chvála Pánu Bohu všemohoucímu, že tě uzdravil. Dneska jsem šla s dcerou Reglou na procházku. Na malé straně jsem potkala pana Dirclacha a on mě řekl, že jsi mě poslal nějaké peníze, ale že jsou ještě ve Vídni a už brzo přijdou. Já bych s nima byla ráda víc mluvila, ale on šel moc rychle dál a jenom ještě řekl, že dobře vypadáš, což jsem ráda slyšela. Nevím, jestli mám koupit dříví nebo ne. Já jsem taková nešťastná ženská, že nevím, na čem jsem. Ráda bych koupila nějakou postel. Už jsem o nějaké smlouvala, ale jsou opravdu špatné. Za 12 až 15, bají 18 zlatých. A je k ním jenom jeden polštář. Napiš mi, co mám udělat, protože všecko stojí moc peněz. Tak tam dohlídni, kolik postel stojí. Pozdravuj známé a dej pozor, abys neupadl do nějakého neštěstí. A drahota zde je veliká. S dcerou Reglou jsme byli v zahradě císaře a u letohrádku Belvedere, kde jsou ištramenty. A viděli jsme 3 lvy, jak strašně řvali. A taky jsme viděli jinší menší zvířata. Poroučím vás všecky do ochrany všemohoucího a pěkně tě prosím, koup mi tam pás. Já nemám co na sebe, všecky, co jsem si přivezla, jsou roztrhané. A dcera Regerla a já tě hezky zdravíme. A pánu bohu poručí, no. A napiš mi, co dělá cajlérka Barbora Keplerka.
0: No, neměl to mistr Kepler jednoduché.
1: Ctnostné paní Barboře Keplerce, milé své hospodyni v Čechách. S žádným nebezpečenstvím si nemusíš dělat starosti, jsem všude hostem. Vína jsou ve skrze velmi kyselá. Jestli ti Ticho Brahe dá peníze, mohla bys koupit dříví. Nedá-li ti Brahe peníze, zkus obstarat dříví tak, že je necháš napsat. Za hotové peníze raději kupuj životní nezbytnosti. Všichni tě nechávají pozdravovat. Musím končit, můj hostitel chce jíst.
2: A na tom lístku byl ještě anagram.
0: Neboli zašifrované sdělení.
2: Takové anagramy zanechali Galileo, Leonardo, Huygens a taky Kepler.
3: Na útržku Keplerova dopisu?
1: Počestné paní Barboře Keplerce v Čechách.
3: Se taky našlo jedno kódované sdělení.
0: Živě si dokážu představit, jak se na tu přesmíčku vrhli odborníci na kódování, jako smečka podvyživených lvů na tučnou kořist.
3: Věru, že vrhli.
0: A co objevili? Nějaký další Keplerův zákon? Třeba světoborný poznatek o mystériu naší sluneční soustavy?
3: Nic z toho. Byly to tyhle ty dvě věty.
1: Alžběta Brahová se vdává nějak rychle. Jestli pak je už v jiném stavu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

bekleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Oblíbená herečka Chantal Poulain slaví v těchto dnech své 70. narozeniny. Majitelce nezaměnitelného hlasu přejeme hodně zdraví a při příležitosti jejího životního jubilea nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná.
2: Tandem.
3: Z Tandemu přeje dobrý den Jan Rosák. Tak víte, že slovo tandem znamená dvojici nebo dvojitý, můžeme mít třeba tandemové kolo, tandemový seskok letadla nebo také tandemovou pec v hudnictví, a nebo dvojitý remorker v lodní dopravě. Všechno je tandem. Ze všech i těch nevyřčených možností jsem si pro dnešního hosta vybral ten tandemový seskok padákem. To by totiž odpovídalo nebojácné a dobrodružné povaze mého hosta, a to i přesto, že je to krásná a elegantní dáma. Je to totiž herečka Chantal Poulain. Já tě vítám. Ahoj.
4: Ahoj, ahoj.
2: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Ten čas neuvěřitelně letí. Naposledy jsem se s Chantal v Tandemu potkal před 10 lety. Za tu dobu se pochopitelně spousta věcí, kromě Chantal, ta se vůbec nemění, ale jinak se změnila spousta věcí. Hlavně samozřejmě v životě. Ty jsi mezi tím napsala knihu Život na laně a píšeš další knihu. Prosím tě, já jsem tu knihu, se přiznávám, bez mučení nečetl, takže mi řekni, proč na laně. To vypadá, že děláš na loutkový divadlo.
2: Ne, na laně je to jako finambul.
1: Aha.
2: Ten finambul.
1: Jo, no, to znamená jako takový to, jak se to jmenuje, balancování na laně.
2: Balancování na laně, protože celý život jedeš, jo, ale na to a musíš držet ta
1: rovnováhu.
2: Rovnováhu. A někdy jako máš pocit, že se rozbiješ čuňu, ale zase se vyrovnáš. A zase, víš co, to je celý život, je taková pro mě, já to miluju, protože nikdy nevím, co bude. A my nevíme, co bude zítra, že jo. A to mě fascinuje do života, že já jsem člověk, který beru ty výzvy nebo ty změny, ty křižovatky života. A já si myslím, že to je právě pořád, seš taky ledáš rovnováhu. Ale když to nehledáš už rovnováhu, to znamená, že bude nuda.
1: To je pravda. Ty máš ráda takový to dobrodružství, tu nejistotu trošičku v životě, je to tak?
2: Jako, jo. Já beru trošku život jako výzva. Vím, co je pro mě důležitý, vím, jak pro mě ten život může mít smysl, to znamená podávat určité věci, které chci dát, a zároveň, když tam podáš něco, máš potom odezvy, že pomůžeš. A to je přesně divadlo, to je přesně, když píšeš knížku, to je přesně ty koncerty neskutečně, které mě fascinují, jak ty lidi to berou, to je krásně. A mám pocit, že má můj život smysl. Ale neustále nemáš ta jistota. Jak to bude tam? A tohle to. A furt musíš jako jít dopředu, se nezasavit. Nic není jisté.
1: Ano.
2: A já to miluji.
1: Ano, to znamená, že ty nikdy nezůstaneš sedět na místě. To je jasné. Ráda riskuješ? Jako, chodíš ráda do věcí po hlavě?
2: Trošku jo. Ty výzvy, to je otázka, jo? Když je to až moc po hlavě, tak já, ale já moc nepřemýšlím. Jo? Já jsem taková
1: impulzivní.
2: Já si myslím, že musíš jít do risku. Doris, celý život, protože jinak se zastavíš a už je to, že děláš věci, které máš jistotu, že to zvládneš. Ale ne, já mám ráda, ale od začátku, když jsem přišla tady kdysi za totalitu, tak to žiju do nejistota, co, jak. Víš, jako to je stále takové ta balance. A teďko právě další, o tom ještě nebudu moc mluvit, protože ještě, ale bude. A chystám se žít na vodě, protože ten zem už někdy mě, tak já skočím, abych sem žila na vodě.
1: Voilà. Tě nudí, jo, ta jistota na té zemi?
2: Možná někdy jo, já nevím, co se děje, ale, ale musíš poslouchat, co tvoje instinkt řekne. A ty to nevíš, jak to dopadne, ale ty máš, a já jsem člověk, který když se kousá do něco, tak jsem dříč, jo, a nepustím, tak já jsem boxer.
1: No, řeknu vám, kdo někdy stál s Chantal Poulain na startovní čáře nějakého závodu, což se mně stalo mockrát, tak tohle, co teď tady Chantal právě řekla, tak 100% odsouhlasí. Ano, je to opravdu člověk, který jeho životem je opravdu riskování.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Tak Chantal už řekla takové svoje životní krédo, kterým se řídí samozřejmě třeba i při výběru svých titulů, které hraje, do kterých nastupuje, ale myslím si, že bychom to teď mohli trošičku konkretizovat. Ty v podstatě, dá se říct, že pendluješ mezi Prahou a Brnem už
2: nevím,
1: v podstatě.
2: Nevím, no taky.
1: Že jo, už ale hodně dlouho, viď?
2: Jo, ale byla zastávka, trošku já jsem míň penglovala, no. A teďko Bolek koupil Prava na 6 taneční hodin. Hodin, 6 týdenech, které hraju s Martin Krauss.
1: Ano.
2: Které jsem hrála předtím Oldo Gazer a Pavel Kříž. A začínám penglovat, protože máme další od příští ledna, tak to zkoušíme s Bolkem Don Juan.
1: Aha.
2: A bude to takové mezinárodní představení.
1: K tomu se za chviličku ještě dostaneme, no. Když si budeme povídat o jak je důležitá spolupráce, ale mě zajímá samozřejmě taky to tvoje cestování po celé republice, protože ty cestuješ se svým koncertním programem.
2: No.
1: Tak povídej o tom trošku.
2: No, ten koncert je pro mě úplně... Najednou ji strašně potřebuji. Když my jsme začínali, tak já jsem říkala, tak jo, vidíme. Ale najednou mám teďko tři muzikanty jazzový. Štěpán Markovič, Ondra Gabrna, klavír, Markovič na saxofon a Jan Kořínek. A to je kontrabás. Tak tezi tři muzikanty a já jedeme. Dáme všechno v autě až jedeme. Ale... A je to pro mě kouzelné, to je trošku takové zase ten život, který mám moc ráda, to je trošku to kočukování, jako jezdíme všude a tak mě chybí to cestování. Ale je to krásně jít s kapelou a máš 4 koncerty na Slovensku a takhle my žijeme trošku jako, co bude, jak bude. Ale ty koncerty pro mě jsou strašně překvapuje mě, teda to je proto já miluji to. Vždycky seš překvapený, protože není automaticky, že věříš na sto, že to... Ne. Pro mě úspěch je krásný výsledek, ale to práce právě a ten výsledek diváky. To znamená, že po koncertu vždycky se věnují lidi, podepřují ty CDčky a tyhle ty věci. A co mě říkají, to je tak... Víš co, protože mezi tí, to není o tom, že dávám ty šanzony, jo, to jenom. Ty šanzony jsou ve francouzštině, ale začínám mluvit s lidma. To znamená, že vykládám ten obsah šanzon, co se spojí s mým životě. A taky šanzony, které jsem já napsala, proč jsem ji napsala. A najednou ty určitá víze života

0: opravdu beton, ale všechno může zůstat úplně otevřený na všechno situaci.
1: Prosím tě, a které šansony se divák si poslechne? Máš ze světového repertoáru? A předpokládám, že takovou klasiku nějakou taky, francouzskou asi, zpíváš, belgickou?
0: Co myslíš?
1: No, myslím, které šansony?
0: Ty šansony jsou klasicky francouzský, staré. Miluji staré francouzský, la guinguette, un petit peu. Víš, la guinguette, to je, když máš na náměstí malé pódium a tam jsou ty žárovky barevné a tam je akordeon, klavír, tak, a ty lidi tancují na ten pódium, jo? Jako to je la guinguette.
1: To se takhle říká, jo?
0: La guinguette. Ale to jsou ty starší šanzony, které mám nejradši. A pak já píšu svoje, že jo.
1: No. Ty píšeš i muziku?
0: Ne, muziku ne. Ne. To nechám muzikantem napsat. To, že my ty šanzony podáme. A to je další věc, hrozně pro mě důležité. Že ty šanzony jsou jazzový podání trošku. Jako to je podání jakoby s tím ty tři muzikanty. Úžasně jazzový muzikanty. A já mám ráda, když muzikanti hrají takové kousky jazz beze mě, že ne, bez zpěv. A nejenom lidi mě říkají krásná věc. Mě říkají, že vůbec to jazz vůbec se nikdy nezajímal, ale to je docela dobrý ten jazz.
1: No ty to propojíš právě s tím šansonem a ano. Víc jim to přiblížíš ten jazz, samozřejmě.
0: Ano, tím pádem. A ty muzikanti někdy hrají úplně beze mě, a ty lidi jako koukají. A to je přesně, protože jazz je docela muzika, které ty lidi jako, kolik lidí vůbec jako nevnímají ten jazz.
1: No, jasný, ale, že jo.
0: Ale najednou to vnímají.
1: A co texty, prosím tě, jsou šansony jenom o lásce, nebo píšeš i o něčem jiným?
0: Ne, píšu o... To je těžko říct. Co cítím na ten moment, jo? Já nepíšu jenom o lásce. Je to pravda, že šanzon je vždycky trošku spojena s lásce pro svůj zem, láska pro tohle to. A pak srzí, že jo? Protože srzí, bole, co ti ublíží, anebo tvůj jako zloba, ale ne zloba agresivná, ale zloba takzvaně. Je veux pas dormir, já nechci spát, já nechci tohle, já chci jenom tě říct, že tě miluju. Je to o život, o lásce, o...
1: Ale šťastné
0: všechno.
1: I nešťastné.
0: A vždycky šanzony jsou o štěstí a neštěstí.
1: Tak, ano.

0: Chantal Poulle, nevím, jestli to víte, kdysi lákala chirurgie, architektura, taky třeba kamera, balet a nakonec skončila u herectví. Čím to, že to nakonec to herectví vyhrálo? To jsem se tě vlastně nikdy na to nezeptal.
1: No, herectví nevyhrála takzvaně. Herectví byl osud. Byl situaci, který mě vedl do ten okamžik, protože já jsem chtěla právě spoustu profese udělat, že jo. A jednou, protože ta kamera taky mě hrozně zajímala, a protože já miluji focení, já miluji ten obraz a já jsem šla do nějaký, protože když mám něco v palice, tak já jsem se rozhodla, že já pojedu do nějaký produkce, viděla jsem, že točej a já jsem šla tam před poradu jako kamarády, které byly do té branži a já jsem oslovila, že budu hrozně ráda, i když nebudu zapisena nic, ale být ten třetí, čtvrté, páté asistent kamera. A ten režisér mě viděl a na tento okamžik říká, to je ona, na svůj asistent. A někdo přišel za mnou a mě říká, dívejte se, tady pan režisér strašně rád s vámi mluví. A já jsem říkal, no, jo, jasně. A já jsem šla, on mi nabídl právě role jakoby herečka.
0: Tak ne kameru, ale
1: No. A potom byla právě, že já jsem točila a najednou mě to bavilo. Tak já jsem do herectví, ale to bylo takové osudové. Ale nejsem, víš co, já miluji svoje profese. Hlavně pro mě je o tom, že ti lidi podávám nějaký něco, který tím nebo spojí ze svojí vlastní život. A nebo oni se smějí a mají srdcí a víš, a ti prožitek něco. To mě zajímá, ale ta profese, kdyby jsem vždycky říkala, bože můj mužu, když seš do křižovatka života, například, všichni tě říkají, a co budeš dělat? Ještě mě to, nechte ten život. A když budu muset dělat něco jiného, tak budu dělat něco jiného. Co budu se vzít hlava, že nic jiného do života mě nebaví než herectví? Ne, všechno mě baví právě, protože to právě i tohle tě nakrmí do divadla. Když máš jenom zájem o divadla, neseš krmenej.
0: To je pravda, to je hezký, že seš taková fatalistka a v ten osud tě vlastně zavál nakonec tehdy do Československa. No. Nelituješ toho, že nakonec prostě si skončila tady u nás?
1: Že jsem odjela do
0: Ameriky.
1: No. Já jsem měla letadlem, všechno jsem měla domluvený.
0: Nelituješ toho?
1: Ne, nikdy. Dokonce potom my jsme byli v Americe s Bolkem ze Šeřeké Královna, my jsme udělali velké turné v Los Angeles. A vždycky jsem říkala, bože, to je tak krásný, že ten život, právě když já vůbec ani chvilku nelituju, jsou okamžik život je, který se říká, že neměl být, samozřejmě, ale všechno, co byl negativní, mě vedl do něco důležité, že jo, a nebo vnímáš svoje chyby a potom víš, že už nemáš jí dělat. Například to jsou, všechno je důvod do života pro mě. Ať je to negativní, nebo nádherný, nebo těžké, tak je vždycky měl důvod. A takhle to beru život.
0: Tak kdyby náhodou si zalitovala třeba někdy, tak se rozhlídneš kolem sebe a zjistíš, že máš skvělýho syna, který má veliký úspěchy, že jo, na divadle, ve filmu. Tak si myslím, že můžeš být opravdu docela ráda a šťastná, že se ti to tady povedlo.
1: To víš, že jo? Já si myslím, že teď vím na 100%, že jsem dělala strašně dobře, že jsem tady zůstala. Nejenom kvůli mě, protože samozřejmě bylo okamžik, že já jsem měla kufry připravené, ale zůstala jsem, protože si myslím, že co je nejdůležitější v životě, je taky rodina. A nechtěla jsem vzít to nejbližší rodina, co měl Vladimír. Kdyby nemůžeš udělat jinak, tak jo, dobře. Ale říká, osud bude přinést něco. A přinesl. A tím pádem, že jsem zůstala, já jsem tak uvědomuji se, jak je to důležité, že tady Vladimír byl. A
0: dělá ti radost, viď?
1: Mě udělá hrozně radost, protože on se postavit absolutně sám. Bojoval proti takové ta karikatura syn od.
0: Přesně.
1: A najednou jsem se uvědomila, že teď mám ten pocit, že jo. A teď vím, že můžu kdykoliv se opřít na ní. Už je on. Ale byl to velký boj. Ještě bude další boj. Jo. Života je neustále hledání se zlepšit, jít fakt, pořád hledat, zlepšit svoje profese, svoje... Ale najednou vnímáš, jak ten čas se zkrátí taky, jo, že žiješ, blá, a pak seš jen, no jo, tady budu ještě 30 let, ale každý den se to zkrátí. A to je, nikdy z toho máš otázka, co musím ještě zvládnout, to chci udělat, tohle, to chci udělat, tohle, to. Ale vnímáš, že ten čas se zkrátí, ale pozitivně.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Chantal Poulain v divadle samozřejmě vyjadřuje svoje názory přes postavu, přes příběh. Když zpívá své šansony, tak je to opravdu ona, protože dost často šansony doprovází svými texty, čili to vypovídá o ní osobně. Ale zajímá mě, Chantal, když tedy to není zrovna tvoje muzika, tak co si pouštíš? Kterou muziku máš ráda? Která ti dělá radost?
2: Dívej se, mám hrozně ráda klasická muzika, jazz samozřejmě, ale co mě hrozně líbí, to je Paizom. My jsme tady hledali, jaký šanzon francouzský můžeme dát tady v rádiu. A samozřejmě ty šanzony, které poslouchám, nebo Grand Corps Malade, to je text na muziku, ale podání jakoby do rytmus, ale je to slam. To je poezie, to je Brassens, miluju. To jsou takové Rigles, to je všechno, jako je to víc to text.
1: Jo, u nás se tomu říkalo melodram. Kdysi se to dělalo to, na divadle dokonce.
2: To je, jakoby, ty máš ten rap, taky je způsob vyjadřovat. Jo, je to hrozně těžké. Teďko pracuju právě, budu hrozně ráda zpívat v Rigles, protože oni jsou fascinující, ty texty jsou krásné, muzika je nadaná. A ty jsou taky zpěvák, jo, zároveň. Ale ten text je intenzivní a velký. Ale ten Grand Corps Malade, to je básník. Ale básník do toho, ne básník, ale s životem, konkrétní. A my říkáme Grand Corps Malade, to znamená velké tělo nemocné, protože on kulhá a má určité problémy a je mladý, úžasné a píše takové texty, že to je fascinující. A to jsou lidi, to je právě ten důvíz do toho textu. Pro mě nejdůležitější je ten text, takzvaně.
1: Tak, ano.
2: No, je co vyjadřuje ta šanzon.
1: Ano, samozřejmě šanzon je hlavně, nebo je
2: no.
1: Minimálně z 50% textu. No. Tak co si dnes chceš poslechnout? Čím ti uděláme radost? Co ti máme pustit?
2: Aby já jsem říkala, nebo Aznavour, nebo Brel, nebo to jsou moje klasika.
1: No, to dobře, tak třeba toho Aznavoura, kterého jsme tady měli nedávno.
2: Jo, a musím říct, že byl kouzelné.
1: Samozřejmě.
2: Byl kouzelné. A já jsem myslela, že jsem na poslední koncert, ale teď jsem zjistila, že přijde ještě jedno.
1: To je dobře.
2: No
1: je
2: a já jsem myslela, ale opravdu to bylo tak krásné, ten pán. Sice aura kolem ní.
1: Tak teď ta aura přechází přímo k nám do Rádia Region. Český rozhlas Region má kolem sebe auru už.
2: Neděje se mě sranda.
1: Ne, vážně.
3: De Paris pour s'embrasser, nous n'avions pas de chambre, pas de sous, pas même un lit, même cassé,

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Tak, jestliže je někdo kosmopolitní osobnost, tak je to určitě Chantal Poulain, protože je taková opravdová Evropanka. Narodila se ve francouzské Marseille, vystudovala ve Švýcarsku v Ženevě, žila v Brně, žije v Praze. Co si myslíš o spolupráci mezi národy? Jde to nebo to nejde? Myslíš si, že má Evropa ta kosmopolitní budoucnost?
2: Já se myslím, že někdy jsem trošku zoufala, ale někdy to je taky postoj. To je boj. Ale co se týče přijímání, protože já jsem emigrant, takzvaný, když to bereš, jsem emigrant. Přijímání cizí člověk, jakoby, pozor, nezapomínáme, že Evropa je Evropa, to znamená, že když seš Evropan a se stěhuješ zase do Evropa, tak to... Ale stejně je tam problém. Přízvuk, zvládnutý jazyk.
1: I mentalita.
2: I mentalita, kultura, protože i když jako jižní Francie ze sever, jakoby ze centrum Evropy, tak to taky je rozdíl. Ta pozice jich nebo sever, jo, to je velký rozdíl mezi lidma. Ale říkáme, že kultura naš to někde spojí, ale je to otázka, jestli ji vnímáš pozitivně a jestli to přijímáš ten člověk, který možná má přízvuk, má jiný, a potom je, to jsou lidi, kteří mají jiný barva plet, ale jsou Evropan, ale mají jiný barva plet a tak dále. To je všechno spojené. Já jsem ještě viděla takové v Cannes, teďko byly ty herečky, to je vždycky ženský, to jsou takové bojovník nějaký, já vždycky někdy trošku mám strach, abych to nepřehnali, ale je to pravda, že byly ty takové černoška, krásné ženy a tak dále, mají furt ty stejné role, že jo? Uklízečka, sestrička v nemocnici, nice, ale nikdy mu to osvědčovatelka a tak dále. Tak je takový určitý postoj. Jo, to je jako já tady, kvůli můj češtině, samozřejmě mě kulpa, protože jsem intenzivně na ní nepracovala, ale pro mě v životě vždycky byl důležitější kontakt s lidma. A já jsem na učit se jazyk do knihu mě úplně ale opravdu nudí. Ale lituju opravdu.
1: Kdyby ses naučila správně česky, už bys to nebyla ty, ale to jen to tak nechej.
2: Ale nedělám to schválně. Pracuji na to a jazyk mě baví s kontakt, jako přímo se člověkem kontakt. Ale já zjistím taky, že spoustu takové do profese hlavně nemůžu moc točit, protože vždycky musím být cizinka, nemůžu mít stejný národnost než ten partner. To znamená, že vždycky ty představení nebo co dělám musí být spojený s nějaký cizinka. Jo? Že nemyslíme tak, že možná mám přízvu a to je jedno. Jo.
1: Je to tak jako, že dejme tomu Pavel Landovský taky hrával v Burgtheatru, no. Taky vždycky nějaký cizince třeba, že jo?
2: No jasně.
1: Nebo Voskovec nemůže, taky v Americe.
2: Já vždycky když říkám, že nemůžu být Mařenka z Vízovice, že jo? To nejde. Ale je to taky zajímavý, protože když píšu knížku, píšu samozřejmě ze spisovatelka, protože já to...
1: Ty píšeš francouzsky asi, že jo?
2: Já nepíšu sama.
1: Jo,
2: já mluvím.
1: Ty diktuješ.
2: Jo, přesně. Ano. A to kolikrát jako lidi píšou knížku, říkají, já píšu knížku. Já píšu knížku, ano, ale to není jmenovaný ten člověk, který opravdicky píše, protože lidi neumějí, jako to je profese poprvé. A já mám obrovský respekt a vždycky říkám, je Chantal a Michaela Zindelová, že jo, protože to jsme, ona musí tak na mě pracovat, to je šílený práce, to znamená, že já mluvím 6 hodin, ale potom ona chudák musí to dát dohromady, že jo, a pak je korektura, které mu to říká, ne, to není přesně, co jsem to chtěla říct, musím najít jiný slovo, ale nevím to slovo, řekneš mě tohleto, a ona říká tohleto, a říká, jo, přesně to slovo, já vnímám jazyk, ale kolikrát jsem trošku blokovaná, protože nemám, jako mě chybí slovník a jsem takové
1: ochuzená.
2: Ochuzená, jako blokovaná, nebo limitovaná, protože mě chybí slovník, kolikrát.
1: Ano. No, tak padla tady zmínka o spolupráci, vlastně jsme v tandemu, tak tandemové spolupráci s Michaelou Zindelovou, která probíhá při přípravě knížky Chantal Poulain, ale další spolupráce, tentokrát už spolupráce na divadle a už zmíněná s Bolkem, která se chystá, tak o té si budeme povídat za chviličku. Mezitím si poslechnete další z písniček našeho dnešního hosta.

0: dalle.
1: No, nemám slzy.
0: Ale dimoa, dimoa, co bude dál?
1: Nevím, řekni,
0: ale
1: co
0: prosím,
1: bude dál.
0: Ale prosím tě, dimoa.
1: Ty se, vidíš,
0: ty to nevíš, že?
1: Strach.
0: Ty to nevíš, ty se bojíš.
1: Protože to nevím.
0: Ty se bojíš, ale víš co? No. Jsi sráč.
1: Myslela jsi, že jsem sráč, ne?
0: Ne, a jo.
2: Dospívala Chantal Poulin, ale my si budeme dál povídat o tom, co jsem už tady trošičku slíbil, o té budoucí spolupráci s Bolkem. Ty se vlastně vracíš opět ke spolupráci s Bolkem, kdy spolu budete na jevišti jako partneři, čili si zaspomínáte, já myslím, že mezi tím jste si občas sem tam zahráli, ale zaspomínáte na takovou intenzivní spolupráci, která byla v Šaškově a Královně.
0: A nejenom, no. byl ještě seance, byl ještě další představení, ano. Ale...
2: Tohle bude takový velký. Tak povídej, co to bude?
0: Don Juan a bude to trošku mezinárodní, protože tam bude Slováci, Češi a
2: já
0: francouzská. A to je to, mě to, se na to hrozně těším. Ale samozřejmě není o tom, že... Ale jsem ráda, že se potkat Bolek na jeviště. A to je ten takové krása v životě, že vůbec jsem chtěla zase se potkat s Bolkem na jeviště, ale neměla jistota, jako kdy, co, jak... A to je právě křižovatka života, který mě vedl zase tam. A to je ten kolotoč života, který se točí. Ten život se hrozně takhle. A někdy tady seš, jako na jednu stranu, a ten kolotoč točí a zase přijdeš sem a zase jedeš dál a jedeš dál. A pořád ten kolotoč, ne o tom, že se vrátíš někam, ale zase na jedno bing je okamžik, když seš tam.
2: Chantal mi tady přímo zahrál kolotoč krásně nad mikrofony. Prosím tě, a čí to byla iniciativa?
0: Oni připravili ten Don Juan a Bolek, jsem slyšel, že Bolek říkal Elvíra, mohl být Chantal.
2: A je to klasický Don Juan, anebo je to Bolkův text?
0: Ne, to je...
2: Klasika?
0: To je, Bolek bude jako herec. To bude docela klasický. To bude klasika.
2: No,
0: ale se... ještě trošku mlčím, protože to je až v lednu a máme si všichni sejít a budu víc orientovaná, ale pro mě je fakta zase rád v místě, kde mě se cítím trošku jako doma a pak, jo, je, že je to tak...
2: Čili se bude v Brně, se bude premiérovat.
0: To bude premiér v Brně, pak samozřejmě budeme rád, protože představení Bolka Polívky se hraje i ve Studio 2 a potom Bratislava určitě.
2: Určitě. No, když je to takový mezinárodní představení. No. Prosím tě, když už mluvíme o tom Donu Juanovi, tak mě napadlo, že ty jsi žila s takovým slavným milovníkem. Jmenoval se Casanova, viď?
0: No. No jo, Casanova, náš boxer.
2: No. Už je po smrti Casanova.
0: Už je pryč, ale my máme teďko bešamel.
2: Bešamel?
0: To je Vladimír má bešamel. My máme vždycky bešamel, protože... Ale bešamel je...
2: A má barvu jako bešamel, opravdu?
0: Ne, nemá barvu jako bešamel, ale bešamel ještě navíc, to je ženský rod. Jako
2: bešamel.
0: Ano, une bechamel, to je jako ženský rod, ale bechamel je jako naše boxe, to je muž, ale to je chlap, jako pes.
2: Počkej, ten pes je chlap a jmenuje se bechamel jako ta bechamel.
0: Ano, ale protože je to pro... Vladimír přišel z toho nápad a já jsem říkala, no, ve francouzštině je bechamel jako ženský rod a možná... A jenom jsem si říkala, že je to hrozně vtipný, že Polívka má bechamel, no. To mně to připadalo docela vtipný.
2: To takový, jako když nakoukneš do menu. Do menu je tam bechamel, Polívka, tak, jo.
0: To nejdůležitý ještě. To víš, že ne.
2: Já se pamatuju, můj kamarád, prosím tě, si koupil boxera, takovýho malýho, a než zjistil, že je to chlap, ten boxer, tak mu dal jméno Růžena. Takže ten se jmenoval chudák Růžena. Celý život. No.
0: To je krásně.
2: A co
0: naděláš? To je krásně.

0: Andem Jana Rosáka. Už jsem tady zmínil několik kategorií uměleckých, které splňuje ve svém životě Chantal Poulain, ale ona se také účastní, řekl bych, přímo charitativních a divadelních akcí. A jedna taková je teď těsně před námi, myslím si, že zrovna zítra a pozítří, a to je festival Meziploty, tam se účastníš dokonce už, myslím, po několika.
1: Už jsem byla, no.
0: Tak co tě tam
1: čeká? Já jsem v Bohunice právě z nadace pracovala, já jsem dělala dětský pavilon. Spolupráce z nemocnice.
0: A v čem spočívá ta tvoje spolupráce s nimi?
1: Oni udělali rekonstrukce, celý pavilon pro děti a byl velký kus zahrada a všechno. A bylo to sranda, protože my jsme tam vstoupili a my jsme udělali ten interiér, ty barvy a tak dále. Je zajímavý pracovat s tím ty psychiatry, lékaři. A potom já jsem si řekl, že byl ještě park, tam je ohýněk, tam je altánek, tam je to takové krásně, je šachovice a tak dále. A mě říkali, že ti děti z toho nové pavilon dřív utekli, jo, protože teenager taky utečou, protože ten
0: jako
1: park...
0: Utíkali
1: a teď to říká, klidně zůstanu ještě tady tím.
0: Vážně, jo. Tak to prostředí je tam přidrželo. No,
1: je krásný prostředí, jako krásný fakt.
0: Ty si prosím tě, mám takový pocit, že se podílela dokonce i na výzdobách onkologického oddělení, jestli se nepletu.
1: Všude, na chirurgie, na kardio, teďko psychiatrie, spolupracujeme s Bohunice v Brně, všechno, to jsou herny a všude do každého oddělení, ale když jedeme do celý, uděláme pokoj, chodbě, herny, všechno. Pro mě ta psychika má obrovský vliv na život, to znamená i na léčba. Když máš pozitivně kolem sebe, máš krásné prostředí, máš svět, hlavně pro děti, svět, dětský svět, tak pomůže i ta léčba, protože ta pozitivita jakoby pomůže. Oni
0: určitě.
1: Ne o tom, že léčí tělo, ale trošku léčí
0: duše.
1: A to je hrozně spojený. Já jsem mluvila s lékařama, chirurgové, kardiolog a tak dále. Oni říkají se neskutečně jako ten postoj dětí před léčba je úplně jiná.
0: Prosím tě, ještě mi řekni, co tě čeká přímo jako účinkující festivalu. Zaspíváš asi, předpokládám, viď?
1: Ano. Já budu rád jednou dělat představení, jo. To musím přiznat, že už jsem dělal ten koncert, ale ten rok opakuje, uděláme ještě koncert a já se na to těším, ta atmosféra tam je hezká. To bude příjemný. Ale ráda jednou to rád divadlo tam, jo. To mě bude bavit.
0: No tak dneska Chantal Poulain vás potěšila v tandemu. Zítra a pozítří se na ní můžete přijít podívat do Bohnické psychiatrické léčebny.
1: Ano, a možná tam mám rezervovaný pokoj.
0: To když ti bude nejhůř. Už tě mají rádi.
1: Já jsem poprosila ředitel doktor Holly, abych mě tam opravdu rezervoval.
0: Dobře, tak jo. Ale já si myslím, že ty seš natolik jaksi vyrovnaná osobnost, že s tím dlouho nemusí počítat. Měj se moc hezky, ať se ti pořád daří, ať vidím pořád ten kouzelný úsměv na tvé tváři.
1: Děkuji ti.
0: Tandem Jana Rosáka.
2: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Polka Václava Hájka s názvem Ta naše Šumava uvedla pravidelný pořad Českého rozhlasu 2. Za doprovodu malé dechové hudby Úslavanky zpívali Jiří Langmajer a Gerta Ledinská. Z Plzně vás zdraví Jaroslav Kopejtko, srdečně vás zvuk poslechu. Dnes jsem připravil výtečné úpravy lidových písní v podání malé dechové hudby Úslavanky a tak vás nejprve pozvu na Chocko. Bude to lidová polka Obkročák na kopečku na vršičku v úpravě Vladimíra Bajera. Zpívají nám Jaromír Hora a Jiří Bárta.

Tuhle lidovou polku s názvem Až pojedu tam ke stráži na políčko upravil Jiří Kasten a než se vydáme k Merklínskému rybníku, zastavíme se ještě alespoň na chvíli na Chocku, a to proto, abychom si připomněli, že se jedná o historickou etnografickou oblast v okolí západočeského města Domažlice. Charakteristickým hudebním nástrojem jsou tady dudy. Označení chod má svůj základ ve slově chodit. Pokud si chcete užít mimořádný víkend, nenechte si ujít pravidelné každoroční chodské slavnosti, které se konají v Domažlicích, a nezapomeňte na nich ochutnat typické chodské speciality, chodské koláče, toč nebo bác. A teď se vydejme k tomu slíbenému Merklínskému rybníku. Je to sousedská, kterou upravil Jiří Kasten, zpívá Miloš Ježil.

A po lidovém valčíku jménem Mí zlatý rodičové si připomeneme osobnost Jana Nepomuckého, generálního vikáře, který se dostal do sporu s králem Václavem IV. Ohledně obsazování kladrubského opatství. Byl mučen a jeho mrtvé tělo bylo schozeno do Vltavy. Na místě nálezu jeho těla bylo spatřeno 5 hvězd, které se potom staly Janovým atributem. S jeho sochami se můžeme setkat téměř v každé vesnici. Často byly umisťovány na mosty jako ochrana před povodněmi. Nedaleko od Nepomuku, odkud Jan Nepomucký pocházel, leží městečko Žinkovy a my se tam teď vydáme na pouť.

pořadu Ta naše písnička nám vyhrává malá dechová hudba Úslavanka z Plzně. Popolce Václava Hájka a Ladislava Nuzharta s názvem U Černého jezera se pomalu na našem výletě po Chocku, Šumavě a Pošumaví dostáváme do cíle, na pastviny. Po nich totiž skladatel Josef Tums z Blížejova na Chocku pojmenoval poslední skladbu, kterou nám zahraje parta výborných muzikantů Plzeňská dvanáctka. Před ní dáme ještě polku o Fridolínce s plzeňskou Úslavankou a já už vám jenom přeji příjemný poslech dalších pořadů stanice Český rozhlas 2. Loučí se s vámi Jaroslav Kopejtko, těším se za 14 dní zase naslyšenou s dobrou dechovkou z Plzně.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Póda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Póda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Běh je nejpřirozenější lidský pohyb, říkával legendární Emil Zátopek. Měl jistě na mysli pohyb jako sportovní disciplínu. V cyklu životopisy si tentokrát připomeneme některé fragmenty ze života našeho fenomenálního atleta. Nejprve vám přiblížíme běh na 5000 metrů na olympiádě v Helsinkách. Vítězství na této trati považoval Emil Zátopek za nejprestižnější. Ještě po mnoho let se říkalo, že to byl jeden z nejdramatičtějších závodů světové atletické historie.
3: A mezi tím už se díváme na protější stranu mikrofonu společně se všemi 70 tisíci diváky, kteří sledují společně s námi napjatě zahájení závodu běhu na 5 kilometrů, ve kterém startují Švéd Albertson, Australan Perry, Němec Schade, sovětský atlet Anufriev, Francouz Mimoun, Finn Taipale, Maďar Bereš, Angličan Parker, Belgičan Wright, Švéd Anderson, další Finn Tuomala, Angličan Piri.
4: 5000 metrů na olympijských hrách v Helsinkách. Už před závodem se očekávala veliká bitva. Nakonec to novináři nazvali závodem století. No, naštěstí jsem se dožil a na vlastní oči viděl ještě mnoho dalších dramatických soubojů a velkolepých vítězství. Ovšem ten den, 24. července 1952, byl pro mne, pro Danu a pro naši atletiku výjimečný. Nevzpomínám si, že by v jeden den manželé vyhráli zlatou olympijskou medaili. Přitom na olympiádu jsem málem neodjel. Na jaře olympijského roku 1952 jsem dostal angínu. Bylo to týden před prešovským mistrovstvím republiky v přespolním běhu. Lékař rozhodl, že musím týden ležet a na Prešov ať zapomenu. Ale já jim to rok slibuju, už to mají na plakátech, však já to nějak odběhnu. Nakonec jsem všechny umluvil a do Prešova jel se mnou lékař. Byl to pro mě hrozný závod. Až ke stadionu mi byli v patách, jindy bych jim utekl snad o kilometr. To hlavní teprve přišlo. Onemocnil jsem z toho, tentokrát na srdce, a následoval zákaz běhání. Jenom se léčit. Jenže to bych byl do olympiády možná zdravý, ale rozhodně neschopný něco vyhrát. Jak to jen šlo, utekl jsem z postele, vzal jsem si dvoje tepláky, abych se pořádně zapotil, a běžel ven. Běhal jsem víc a víc a stupňoval tempo. Oblékal jsem se taky víc a víc, aby mi bylo horko, a do měsíce jsem ty choroby ze sebe vypotil. Začátkem června jsem v Kyjevě sice zaběhl 14 minut 22 vteřin, ale prohrál jsem jak s Popovem, tak s Kazancevem. Mezitím Herbert Schade zaběhl v Německu 14 minut 6 vteřin. Za takových okolností stálo za úvahu, mám-li v Helsinkách na 5 kilometrů vůbec startovat. Nicméně olympiáda, alespoň pro 10 kilometrů, byla zachráněná. Jenže těsně před odletem přišla rána zhora. Straničtí funkcionáři rozhodli, že na olympiádu nepojede Standa Jungwirth z politických důvodů, kvůli tátovi. Standu jsem považoval za velký talent na střední tratě, obzvlášť na 1500 metrů. Počítal jsem, že bude následovníkem Vaška Čevony, kterému na londýnské olympiádě utekla medaile. Byl tehdy čtvrtý. Tak jsem prohlásil, že když nepojede Standa, nepojedu ani já. A skutečně část výpravy i s Danou do Helsinek odletěla. Já jsem měl přitom startovat na 10 kilometrů hned první den soutěží a v téhle disciplíně vedení počítalo, že získám zlatou medaili. Nakonec povolili a dali mi letenku i pas pro Standu. A leď si s kým chceš, ale dávej na něj pozor. Pro Standu Jungwirtha to byla první velká mezinárodní zkušenost a zúročil ji pak za 4 roky na olympiádě v Melbourne. Skončil ve finále 15stovky na 6. místě a půl roku na to zaběhl světový rekord. Před finálovým během na 5 kilometrů jsem byl neskutečně nervózní. V rozběhu překonal Šáde olympijský rekord, Mimoun francouzský, Bereš maďarský, prostě všichni se překonávali. Při rozcvičování jsem si všiml, že Šáde je ještě nervóznější než já. Utěšoval jsem ho, aby si to tak nebral, že má z nás stejně největší šance vyhrát. Jenom jsem ho nabádal, aby aspoň první 2 kilometry nechodil jako vždycky do vedení. Jenže hned od druhého kola byl v čele a obětavě a netakticky sám táhnul celé pole. Já byl zase po startu předposlední. Až mě to zarazilo, jak se kolem všichni přehnali. Tak a je to, říkal jsem si, když jsem viděl před sebou 30-metrový řetězec běžců. Tolikrát jsem byl ve Finsku a nikdy jsem tu neprohrál. Miloval jsem Finsko. Dokonce jsem se naučil jakž takž finsky. Myslím, že i Finové měli rádi mě. Upravili si moje jméno na Satu Pekka. Satu znamená pohádka a Pekka je totéž, co u nás Péťa. Pro Finy jsem byl tedy pohádkový Péťa. No a dnes, kdy ode mě všichni nejvíc čekají úspěch, ani nevím, kolikátý budu.
3: Tribuny zase volají Zátopek, Zátopek a Zátopek bojuje s tým Němcem, nebezpečným Němcem Šádem, kterou teraz dobíhá už zároveň jednak Zátopek.
4: Po 3 kolech jsem se prodral na 5. místo. Šáde stále neúnavně vedl a Rajfovi, Mimunovi a Čatavejovi to vyhovovalo. Mně se též moc nechtělo obětovat se pro kamaráda, ale přece jsem ho vystřídal. Ještě jsem mu přitom řekl, aby se za mnou 2 kola vezl. Ale už po 200 metrech se znovu hnal dopředu, zase několik kol vedl. Když se mi zdálo, že polevuje, vystřídal jsem ho po 2. Lidé to přijali s bouřlivým potleskem, ačkoliv jsem tím nic vážného nesledoval a rozhodně jsem se nehodlal někam štvát. Najednou jako blesk vyrazil Gaston Reif, můj přemožitel z londýnské olympiády. Já hned za ním. Tentokrát mi neutečeš, jako v 48. Šel jsem před něj a k mému překvapení ti 3 chrti za mnou a v zápětí přede mne. Reifa to tak vyděsilo, že se zlomil a vzdal. Jenže já byl zase 4. bez medaile. Když zazvonil zvonec do posledního kola, zapnul jsem naplno. Tolikrát jsem trénoval ty své rychlé 4, tak vám ji teď ukážu. Na diváky to mohutně zapůsobilo, ale ještě víc na mé soupeře. Jako když do nich střelí, hned se hnali za mnou a dokonce ještě rychleji než já. Jen jsme vyběhli ze zatáčky, už jsem byl zase 4. za Šádem, Mimunem a Čatavejem. To bylo nemilé překvapení být předstižen ve finiši, na který jsem se připravoval 4 roky. Třeba se jenom nechali vyprovokovat a nevydrží do cíle. Hnal jsem se proto za nimi a skutečně, už na 200 jsem cítil, že jejich běh ztrácí dravost. Znovu jsem vyrazil, nevím ani, kde se to ve mně ještě vzalo. Jen jsem kolem nich prolít. Chudák Chris Čatavej se pokusil zareagovat, zrychlil, zakopl a spadnul. Před hlavní tribunou jsem zaběhl nejkrásnější a snad i nejrychlejší rovinku svého života.
3: Mimoun, ale Zátopek nádherně finišuje. Jde do rovinky. Úžasným tempem předbíhá všechny 3 závodníky. Zátopku, máš 4 metry. Máš 4 metry náskok. 5 metrů. Druhý okasa. Zátopek zvítězí. Výtazom na 5 kilometrů. Druhý je Francouz Mimoun, třetí Němec Šáde. Byl to nádherný závod. To, co ukázal dnes Emil, to bylo něco, co ještě nikdo na světě nemohl v tak nádherném souboji vidět.
4: Když jsem ucítil cílovou pásku, které se tehdy ještě natahovaly, zajásal jsem. Už mám 2 zlaté. Rozhlížel jsem se po stadionu, kde je Dana. Oštěpařky měly mít závod současně s námi. Snad, aby nás nepozabíjeli svými košťaty nebo z jiných organizačních důvodů, byla jejich soutěž opožděna. Dana byla někde zalezlá. Prý by se stejně nemohla dívat, protože z toho vždycky udělám nervák. Když se mi po vyhlášení vítězu našel v šatně, vrhla se mi kolem krku. Čopku, ty jsi to vyhrál, sláva, ukaž tu medaili. A už si jít spala do pytle, prý pro štěstí. Sotva jsem vyšel ze sprch. Už za mnou přiběhl náš vedoucí. Dana hodila 50 metrů. To se mi nijak nezdálo, protože to by musela překonat rekord. Představ si, hned prvním hodem překonala olympijský rekord. Tím prvním hodem Dana také vyhrála. Ostatní z toho úplně stvrdli. Nebyl jsem jediný, koho přitom napadlo, že tak jedinečný výkon hodila v nadšení nad mým vítězstvím. Když jsem jí to řekl, tak ani nevím, jestli se smála nebo zlobila. Tak jdi a natchni nějaké děvče. Uvidíme, jestli hodí 50 metrů oštěpem. No ale uznej, děvče. Narodili jsme se ve stejný den, ve stejný den jsme měli svatbu a ve stejný den jsme vyhráli olympiádu. Není to krásné? A v duchu jsem si říkal, že mě ta moje oštěpařka inspirovala. Ještě krásnější by bylo vyhrát maraton.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Šel Mikuláš, šel po ulici, zastesklo se mu po slivovici. Hej, hej, hej, hej.

0: Pravej.
1: Tož, uznejte sami, co pak jsem mohl s takovým hlasem učit děti zpívat. Já chtěl být totiž ponejprv učitel. Jenže učitel na základní škole byl ve 30. letech kantor. Tedy se vším, co to povolání tehdy obnášelo. Musel hrát alespoň na jeden nástroj a rozhodně musel umět zpívat. Já jsem zpíval rád, ostatně jako většina Moraváků, a svým zpěvem jsem později bavil společnost doma i v autobuse cestou na závody. Ale moje snaha dostat se na učitelský ústav i přes pěkné vysvědčení tehdy byla marná. Než jsem se narodil, žili naši na Valašsku se svými 6 dětmi. Tatínek byl stolař a krátce po první světové válce se stal jedním ze zakládajících členů stavebního družstva v Kopřivnici. V roce 1922 jí stály na dolním konci, kde se od té doby říkalo na družstvě, 4 solidní dvojdomky. Ten předposlední pak patřil nám a Rýdlům. Sotva se tam naši přestěhovali, přibylo jim ještě jedno mrně, v pořadí 7. A to jsem byl já. Bylo to 19. září 1922. Protože všechna obyčejná jména byla již tehdy v naší rodině vyčerpána, dostal jsem z nouze pěkné francouzské jméno Emil. Tím se naši cítili již dostatečně zásobeni dětmi a tak se rozhodli, že mě budou vydávat za svou poslední ratolest. Až jim to nakonec pokazil ještě jeden prcek, který se narodil o 2 roky později. Když jsem byl ještě v Peřince, podle starého zvyku nachystali přede mne všechno možné nářadí, abych projevil svoje sklony. Hned jsem prý levačkou chytil obuvnické kladívko. Všichni uznali, pokyvovali hlavou, že budu švec. A já byl zatím levák. Plně se to projevilo, až když jsem se sám začal krmit, později házet kamením a zatloukat hřebíky. Pro tuto osobitost mi všichni říkali manďák, krchňák nebo galbaňa, což by mohlo znamenat něco jako nešika, nemehlo, případně i budiš k ničemu. Naštěstí jsem tomu tenkrát nerozuměl. Dnes jsou podobné předsudky nepochopitelné, já jsem ale nedostatek šikovnosti nahrazoval větší pílí a to mi zůstalo i do mého sportovního věku. Ne, že bych vůbec nepiloval svůj běžecký styl, ale lepších výsledků jsem dociloval větší dřinou při tréninku. V 8 letech jsem musel jít na operaci se zanedbaným zápalem slepého střeva. Bylo to tehdy dost komplikované a v důsledku mě to dost omezilo v mnoha klukovských radovánkách. Stejně tak při našem fotbale. Pořád jsem obíhal dokola, ani jsem si nakopnul. Celý zápas jsem zarputile běhal a rozvracel kdejaký systém hry, i ten náš, na kterém jsme se s bratry před zápasem domlouvali. Nikdy jsem nedal gól. Náš pan učitel si hned všiml mého ustavičného běhání a pravidelně si mne pak posílal pro 5 kašunky k místní švarné uzenářce. Naše Máňa mě jednou viděla a doma žalovala, že jsem se hnal po Kopřivnici jako blázen celý uřícený, jenže nic nevyžalovala. Tatínek neřekl ani slovo, když to bylo pro pana učitele. Ale bratři si mě začali nedůvěřivě prohlížet, jestli je to možné, že bych uměl tak utíkat. Vyhlídli kolem našich domků okruh a že poběžíme všichni spolu, kdo to vydrží bez přestání. Já se cítil tak svěží, že jsem se vůbec nezastavil a běžel hned 2. kolo, pak 3. a ve 4. už na mě hleděli s obdivem i starší bratři, což bylo mezi námi něco nevídaného. Hned se to rozkřiklo mezi kluky po Kopřivnici, jaký jsem vytrvalec. Neuplynul týden a vyzval mě k souboji o 2 roky starší Zdena Gália. Tak pojď, poběžíme k těm dubům v poli a zpátky. Bylo to asi 2 kilometry a stále jsem mu byl v patách. Jen mne mrzelo, že jsem nebyl schopný ho alespoň na chvilku předběhnout. Zdena po doběhnutí prohlásil: tož, dobře běhá. Kluci z naší ulice to přijali, jakože jsem při této zkoušce obstál. Pro mne to byl ale na mnoho let poslední závod, který jsem běžel. Dokonce i ve Zlíně se mi dlouho dařilo své vytrvalecké schopnosti tajit. Obuvnické kladívko z kolébky mi totiž přece jen přisoudilo Baťův Zlín. A protože mě bavila chemie, šel jsem do gumáren, což bylo asi to nejhorší, co ve Zlíně bylo. Drill na internátě byl asi všude stejný. Ráno budíček s písní Vesele do nového dne, hromadná ranní rozcvička nad internáty, mytí a čištění zubů, úklid celé světnice, to vše pod dozorem.

náš vychovatel nařídil, že kdo není nemocný, musí na start. V posledním ročníku jsem se tomu ale nevyhnul. Na startu si mě vychovatel jako největší znalec všech ulejváků přísně změřil. Bylo mi už 18 a poprvé se ve mně probudil vzdor. Teď už vím, že je to v tomhle věku normální. Byl jsem naštvaný. Přišlo mi nespravedlivé, že mi může něco jen tak přikazovat. Tak to teď vyhrát, říkal jsem si. Co pak on ví, že jsem běhal už jako malý kluk? No, nevyhrál jsem. Doběhl jsem druhý. Já se považoval za poraženého, ale vychovatel mě hned chytil, jako bych vyhrál, kdo ví co. Vidíte, to je Zátopek z mé družiny, to je atlet. Vždyť to nic není, říkal jsem na oko a přitom jsem cítil, že prožívám něco, po čem jsem od malička toužil, co jsem měl zadřené někde hluboko pod kůží. Tak se tento závod stal začátkem mé sportovní kariéry.

Jednou při tréninku za mnou někdo přiběhl, že se mnou chce mluvit doktor Haluza. Byl to tehdy náš nejlepší vytrvalec, dvojnásobný vítěz Běchovic. Respekt mi nedovolil se k němu ani přiblížit, přestože jsem byl družné povahy a neměl jsem většinou problém se s kýmkoliv spřátelit. Judr Haluza byl ovšem nejen významný sportovec, ale ve Zlíně vážený člověk. Ale on jako by nic, že pěkně běhám, abych si s ním přišel zatrénovat. Byl to pro mne velký zážitek dostat se na stadionu mezi naše tehdejší rekordmany. Kromě doktora Haluzy jsem poprvé viděl zblízka jeho největšího soupeře Tomáše Šalého, dálkaře Kománka, oštěpaře Kláska, desetibojaře doktora Hrstku a mnoho jiných atletů, které jsem ani nepoznal. Většinou měli tu smůlu, že byli ve vrcholné formě za protektorátu nebo těsně před válkou, kdy už bylo velmi málo mezinárodních soutěží. Doktor Haluza mě naučil, co je to opravdový atletický trénink. Po první rozcvičce jsem byl tak rozlámaný, že když došlo na rychlé dvoustovky, tak jsem se už jenom díval, jak je běhá Šalé. Doktor Jan Haluza se stal bez nějakých formalit mým prvním trenérem. Byl to spíš partnerský vztah, přestože on byl mistrem republiky v krosu a dvojnásobný vítěz Běchovic. Běhali jsme 200 a 300 metrů. Tehdy už mě začaly zajímat časy, jaké běhám, jenže mi je málo kdy řekl. Místo toho jsem se jenom dozvěděl, že za 5 minut poběžím znovu. Vštípil mi zásadu, že nejdůležitější v atletice je rychlost. Vůbec mě doktor Haluza spíš brzdil, než aby mě nutil do běhání. Chtěl, abych zpočátku trénoval jen 2x až 3x týdně, a ne mnoho. Tím u mne vyvolával jakýsi hlad po běhání a chránil mne, abych si neznechutil trénink hned v prvním roce. Jistě to bylo správné, protože už tehdy jsem byl extrémní zarputilec. A kdo ví, jak by to se mnou dopadlo. Možná bych se uběhal už za protektorátu. Měl jsem totiž věčně hlad. Všechno bylo na lístky a naše mi pomoct nijak nemohli. I v tomto směru mi pomáhal doktor Haluza a také kamarád z laboratoře, Fanin Jániš, který mi nosil do práce svačinu. V roce 1943 jsem na podzim při utkání Čechy-Morava konečně Haluzu porazil v běhu na 1500 metrů. Byl to můj první vyhraný závod. Když jsem pak na podzim zaběhl na 5 kilometrů český rekord, kromě gratulace mi doktor Haluza řekl, že už jsem dost zkušený a že mi sám stěží nějak prospěje. Prý jsem natolik svérázný, že nejlíp si pomohu sám. I tentokrát jsem ho poslechl a dalšího trenéra jsem během své atletické kariéry nikdy neměl.

0: tisícami, ktorí sú v uliciach Helsing a v parku pri štadióne. A varí i tým zrušením, začal nám pred chvíľou horieť i náš rozhlasový magnetofón. Ale všetko je zase už v poriadku a my veríme, že našu reportáž z Helsing dobre budete zase počuť. Pretože za maličkú chvíľku očakávame už príchod maratoncov na olympský štadión.
1: Přiznám se, že když jsem v Helsinkách nastupoval na start svého vůbec prvního maratonského běhu, nebyl v mé mysli Fejdy Pides, ale Ital Dorando Pietri. To byl maraton na olympijských hrách v Londýně v roce 1908. Podle odborníků byl tehdy velkým favoritem Ital Dorando Pietri. Když se maličký Ital objevil v bráně stadionu, nikdo z 90 tisíc jásajících diváků netušil, jaké drama se v příštích okamžicích odehraje. Pietri vběhl na škvárovou dráhu, začal se potácet a vydal se na opačnou stranu, než měl běžet. Když mu pořadatelé ukázali správnou cestu, rozběhl se vrávoravým krokem a v zápětí upadl na zem. Silou vůle se však zvedl a povzbuzován celým stadionem se vydal, jako by byl opilý, směrem k cíli. Když už byl v cílové rovince, znovu se zhroutil. A v té chvíli vběhl na stadion Američan John Hayes. Mocné povzbuzování diváků se změnilo v hysterický řev. Pietri se znovu vzchopil, udělal pár kroků a těsně před cílem se opět zhroutil. Stadion doslova šílel, jako by lidé chtěli nebohého Itala svými hlasy do cíle dotlačit. Dva pořadatelé to prostě nevydrželi, pomohli Pietrimu na nohy a doslova ho dostrkali do cíle. Bohužel mu tím pomohli jenom k diskvalifikaci. Dobové fotografie prozradily, že jedním z provinivších se pořadatelů byl sám slavný Sir Conan Doyle, autor neméně slavného Sherlocka Holmesa. Pro Londýňany zůstal vítězem Pietri a královna matka osobně obdarovala Itala zlatým pohárem. Prý, aby neměl na Londýn a Anglii špatné vzpomínky. Musím připomenout, že ještě jednou důležitou věcí se olympijské hry v Londýně 1908 zapsaly do historie maratonského běhu. Vždycky mě vrtalo hlavou, který sadista přidal k oněm necelým 40 kilometrům navíc ještě 2 kilometry. Kdyby to zaokrouhlili na 40, do té doby se totiž běhalo přibližně 40 kilometrů, ale těch 195 metrů, se kterými asi nešťastník Pietri vůbec nepočítal, mi už vůbec nešlo do hlavy. Přitom je to velice prosté. Vzdálenost od zámku ve Windsoru na stadion ve White City naměřili Angličané přesně o něch 42 kilometrů 195 metrů. Nevím, jak to měřili, ale ku podivu, Mezinárodní olympijský výbor tuto vzdálenost později prohlásil za závaznou pro olympijský maraton. Říká se, že jsem na start v olympijském maratonu nastoupit musel, že jsem to dostal befelem. No, není to pravda, alespoň ne tak docela. Skutečně mi kdekdo připomínal, tak co? To budou v Helsinkách určitě dvě zlaté, nejen jedna jako v Londýně. A do toho přišel podplukovník Sábl s ještě zajímavějším hecováním. Víš, nejhezčí by bylo, kdyby ses přihlásil na všechny tři dlouhé tratě a všechny vyhrál. Vždyť co je pro tebe maraton, když běháš 30 kilometrů denně, to bude pro tebe hračka. Samozřejmě, že padla i taková slova, že to musím vidět po bolševicku. Jenže já jsem měl tehdy v hlavě skutečně myšlenku se na maraton přihlásit, ale z jiných pohnutek. Moc jsem si na 5 kilometrů nevěřil. Všichni mý velcí soupeři běhali v předolympijském roce na pětku skvělé časy, rozhodně lepší než já. Při maratonu, který bývá na olympiádě poslední atletickou disciplínou, bych mohl napravit svůj eventuální neúspěch na 5 kilometrů. Když jsem pak stál na startovní čáře, v houfu maratonských běžců, hledal jsem startovní číslo 187. To měl mít Angličan Jim Peters, podle novin největší favorit, držitel nejrychlejšího času na tuto trať. Toho se budu držet. Když je nejlepší, tak musí vědět, jak se to běží. Když jsem uviděl číslo 187, hned jsem si to k němu namířil. Představil jsem se a když přisvědčil, že je Peters, popřáli jsme si úspěch. Peters mi mou dotěrnost ani nezazlíval. Řekl, že má radost z našeho seznámení. Nevím, jak on. U Angličanů je taková zdvořilost přirozená, ale já měl skutečně radost. Co kdyby to v novinách popletli a já se držel někoho stejně zkušeného, jako jsem byl sám. Takže pěkně zvolna, žádný velký kvalt hned od startu. Jenže po výstřelu Peters ukázal, co dovede. Byl první ze stadionu venku a než jsem se vymotal, měl 100 metrů náskok. No, bylo mi jasné, že se za ním musím pustit. Kdyby se mi ztratil z dohledu, nevěděl bych, jestli je tak moc v čele, nebo to už, jak se říká, zabalil. Asi 10 se nás vydalo za ním, ale brzy jsme zůstali jen 2. Švéd Jansson a já. Asi na 16. kilometru jsme konečně Peterse dohnali. Docela mě zarazilo, jak vypadal zle. Zřejmě to přehnal a já trouba s ním. Zeptal jsem se ho, jestli to není moc rychlé. Zamručil něco, že ne, že se to tak má běžet. Při mém dalším dotírání utekl na druhou stranu silnice, asi aby měl pokoj. Šlapal jsem tedy s Janssonem a občas mrknul po Petersovi, který zůstával víc a víc pozadu. Na 20. kilometru nám ohlásili mezičas. Hodina 4 minuty a nějaké vteřiny. Tak já chtěl běžet pomalu a zatím to bylo skoro jak na hodinovku. A to mě čekalo ještě jednou tolik a závdavkem ty 2 kilometry a 125 metrů. S Janssonem jsme po obrátce dobrý kilometr potkávali maratonce, kteří byli za námi. Říkal jsem si, jestli vypadám taky tak hrozně. Někteří vyloudili úsměv a pokynuli nám. Ti byli plni olympijských myšlenek. Na 25. kilometru nabídli Janssonovi půlku citrónu pro občerstvení a mě taky, asi kvůli nestranosti. Já jsem se ale ovládl, když jsem s tím neměl žádné zkušenosti. Jestli to půjde Janssonovi líp, zbaštím na další stanici 3 citróny. Asi po 500 metrech přišel malý kopeček. Zatímco já ho čiperně vyťapkal, Jansson najednou zůstal pozadu. Otočím se a vidím, že už nějak nemůže. Aha, to je ten citron, napadlo mi. Nic nebudu jíst. A taky jsem nevzal do úst nic až do cíle. Zůstal jsem sám a únava se zakusovala do lítek a do stehen s dvojnásobnou silou. Vytrvale jsem šlapal po té nekonečné silnici. Nesmím padnout, jako ti dva.
0: Díváme se netrpezlivo a díváme se nedočkavo. Zazněva olympská znělka. To je chvíla na nejvýš vážná.
1: Na začátku Helsinek stály mezi tisícovkami diváků i stovky olympioniků a nadšeně mě povzbuzovali. A mezi nimi i hodně mých soupeřů z 10 a 5 kilometrů. A také mi všichni fandili. No, nebylo to krásné? 2x se mi porazil. A oni mi přejí ještě 3. úspěch. Málem se mi z toho začaly definitivně podlamovat kolena. Naštěstí jsem už viděl vysokou věž olympijského stadionu a pak se ozval bouřlivý potlesk. Už 2x jsem přibíhal do cíle před svými soupeři, ale tentokrát to bylo přímo vznešeně krásné. Stadionem zazněly slavnostní fanfáry a všichni povstali, jako by vítali největšího hodnostáře. Posledních 125 metrů jsem dobíhal za takových ovací, že jsem docela zapomněl na únavu a v cíli jsem se dokonce šťastně usmál a rozpřáhl ruce, jako bych chtěl štěstím obejmout celý stadion. Je z toho asi jediná fotografie, kde se v cíli usmívám.
0: Štábní kapitán Emil Zátopek bíhá v maratonském běhu na 15. olympijských hrách v Helsinkách jako první do cíle. Usmívá se a protrl pásku.
1: Když jsem dostával 3. zlatou medaili, všichni diváci nadšeně mávali a vyvolávali moje jméno. Div mi nevyhrkly slzy nad takovým krásným přátelstvím i nad tím, že tak úžasné chvíle už asi víckrát neprožiju.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Nechoď k nám, synečku, však já ti nekážu. Nechoď k nám, synečku, však já...

Přátelství bylo pro mne vždycky cennější než vítězství, kterých jsem dosáhl. Mezi sportovci na startu je pokaždé dost těch, kteří chtějí prostě jen uspět. Mají nějaký cíl, ale na ten nejvyšší nemají pomyšlení. Účast na olympijských hrách je obrovská čest pro každého sportovce. Dostat se do finále, to už je úspěch. Ale pak nás na startu bylo vždy několik, 5 nebo 10, kteří jsme chtěli vyhrát. A vyhrát mohl opravdu kdokoliv z nás. Já jsem na olympijské heslo "není důležité zvítězit, ale zúčastnit se" na startu nemyslel. Chtěl jsem vyhrát, ale ne za každou cenu. V zahajovací den olympijských her v Londýně v roce 1948 bylo neskutečné vedro. Vedení tehdy rozhodlo, že se zahajovacího ceremoniálu nezúčastním. Viljo Heino, finský světový rekordman, prý bude taky doma v chládku. Druhý den jsme totiž měli běžet závod na 10 kilometrů. Já jsem 14 dní před olympiádou běžel teprve svou druhou soutěžní desítku. A nechybělo mnoho, abych hned na poprvé Heinův světový rekord překonal. Byl jsem tedy přirozeně spolufavorit a vedení naší výpravy počítalo s medailí. Nebudu zakrývat, že já taky, ale představa, že nebudu na zahájení, že se nezúčastním toho nejkrásnějšího, mne deptala víc než nějaké vedro. Nakonec jsem si na našich činovnících vybojoval alespoň cestu ke stadionu. Přijeli jsme do Wembley a kolem stadionu se to už všechno řadilo. Nenápadně jsem se zařadil taky, ale byl jsem objeven. Emile, i hned opustit výpravu. Máš zítra závody, to si neveme nikdo na zodpovědnost. Šoural jsem se kolem dánské výpravy, která šla za námi. Měli krásné červené kabátky, které jsem jim pochválil, a jako prostáček se ptal, jestli jsou opravdu z Dánska, čímž jsem je dostatečně pobavil. Tak jsme trochu poklábosili a než jsem se nadal, byli jsme na stadionu. Trochu jsem popošel a už jsem byl u naší poslední trojice. Vedení výpravy bylo zaujato slavnostním defilé před anglickým králem a vůbec si mě nevšimli. A já byl šťastný, že mohu být součástí tohoto shromáždění světových sportovců. Zní to možná jako fráze, ale každý, kdo na tom trávníku stál, ať už při zahájení nebo závěrečném ceremoniálu, mi potvrdí, že je to pocit, který nelze popsat a ničím nahradit. V tomto společenství se naplňuje Coubertinovo heslo. Někdo takové davové shromáždění nemá rád, třeba z psychických důvodů ho nesnáší a vyhýbá se mu. Já jsem naštěstí takto postižený nikdy nebyl. Při defilé před králem jsem si vzpomněl na svůj první start v zahraničí. Bylo to první poválečné mistrovství Evropy v Oslo 1946. Před slavnostním zahájením se kolem stadionu Bislett shromáždila záplava pestrobarevných tepláků a vlajek všech zúčastněných zemí. Švédové měli žluté svetry a modré tepláky, Maďaři celý tmavorudí, Italové ve světlomodrém, Holanďané v oranžovém. My jsme byli nejpestřejší. Každý z nás měl jiné tepláky, nejen co do barvy, ale zejména pokud šlo o stáří a omšelost. Když si toho všimli naši vedoucí, zahájili průzkum. Máte aspoň stejné trenýrky? Dokonce i trička? No sláva, všichni svléknout a budete defilovat v trenýrkách a tričku. Věrně národní tradici jsme se večer pohádali s vedoucím. Je to ostuda, ani tepláky nemůžeme mít stejné. A kde by se na to vzalo, namítl jeden z vedoucích. Vždyť na to bylo povoleno 300 tisíc, prohodil jsem. Ano, ale ne na tepláky. Těch 300 tisíc bylo povoleno na reprezentaci a tu děláme my. No, já si myslel o reprezentaci něco úplně jiného. Vždycky jsem se cítil Čechoslovákem a byl jsem hrdý, že můžu reprezentovat Československo. A když už jsem u těch defilé, za 14 dní po Oslu se konalo mistrovství spojeneckých armád v Berlíně. Tam jsem jel pro změnu sám. Takže když jsem se přihnal k americkému vojákovi, který třímal ceduli Čekoslovakia, vytřeštil na mě oči a vybafnul "Only one?" Byl z toho mrzutý a vůbec se mnou nechtěl bavit. Na olympijském stadionu nás dva přivítalo 70 tisíc diváků bouřlivým smíchem. Když pak došlo na vlastní závod, vyrazil jsem tak rychle, že jsem byl už po prvním kole 40 metrů před ostatními.
Jestliže se smáli, když mě viděli samotného pochodovat, začali se smát ještě víc, když jsem uháněl sám a sám daleko přede všemi. Volali na mě tempo, tempo, v přesvědčení, že jsem nějaký střelený exot. Po prvním kilometru už na mě volali i pořadatelé, abych přibrzdil, a snad mě i chtěli stáhnout ze závodu jako splašeného koně. Ukazovali na prstech, že mám běžet ještě 10 kol. Když jsem pak předbíhal jednoho běžce za druhým, začali mi diváci opravdu fandit. Po závodě, který jsem vyhrál, jsme byli s mým americkým bratrem ve zbrani rázem velcí kamarádi. Hlavně se mi líbilo, jak si to při závěrečném ceremoniálu hrdě vykračoval. Moc jsem mu tu satisfakci za předchozí posměch přál. A byl jsem rád, že jsem k tomu přispěl.

Nejvíc přátel jsem měl pochopitelně mezi těmi, se kterými jsem se střetával přímo na dráze. S mnohými jsme se navštěvovali u nich nebo u nás doma. Alen Mimoun se dokonce v Hostivicích chtěl oženit. Mimoun, kterému říkali věčně druhý nebo taky zátopkův stín, se porážkami nenechal otrávit. Celých 10 let se mnou bojoval o vítězství, až se mu to podařilo. Když vyhrál v Melbourne maraton, čekal na mě skoro 5 minut. Když jsem jako 6. doběhl, vrhl se na mne, jako kdybych snad zase vyhrál já. Objal jsem ho a gratuloval mu k vítězství. Ale vůbec mě nevnímal. Emile, já mám syna, oni mi to před závodem neřekli. V obětí jsem mu gratuloval podruhé. Tentokrát jsem mu záviděl. Ukrajinský námořník Vladimír Kuc vyhrál v Melbourne 5 i 10 kilometrů a po právu se stal hrdinou her. A také oficiálně mým nástupcem na vytrvalostních tratích. Už před olympijskými hrami mě porážel a v Praze v roce 1954 mi uštědřil největší porážku, když v přímém souboji zaběhl světový rekord na 5000 metrů. Přesto jsme zůstali přátelé. V roce 1969 mě degradovali a vyhodili z armády. A samozřejmě z partaje, jak se říkalo, členství v komunistické straně. Kdo se nějak angažoval v demokratizačním procesu a hlavně proti vstupu sovětské armády do Československa, šel z hrušky dolů. A kdo měl nějaké postavení, padal z větší výšky. Někdo emigroval, někdo začal pít, někdo přešel do disentu. To byli ale většinou akademičtí vzdělanci. Mně i tentokrát pomohla má družná povaha. Když jsem skončil u vrtů a hloubení studní, přijali mě chlapi mezi sebe. Vzali mě jako olympionika. Taky mi to mohli jako Lampasákovi dát pěkně sežrat. Někdy si ze mě utahovali, že museli oslavovat moje rekordy údernickými neplacenými směnami. Smáli se, když jsem namítal, že ty směny by stejně přišly, třeba k výročí požáru Národního divadla. A když jsem těm mladším přinesl svoje tréninkové deníky z května 1954, nechtěli tomu věřit. Každý den koňské dávky, bez ohledu na počasí, někdy i 100x400 metrů rychle s meziklusem. Tak tomuhle jsem obětoval svůj život a za to mám medaile. V Maringotce mě naučili pít pivo z láhve, já je učil moravské písničky a vyprávěl historky z cestování po světě. Ne, že bych byl v 7. nebi, ale necítil jsem se nešťastný. Občas mě vyhledal nějaký západní novinář. Dana pak vyprávěla, že cestou zpět někteří plakali. Říkal jsem, že zemi z výšky jsem už poznal. Teď ji poznávám.

styl byl opravdu hrozný. Ale říkal jsem, že to není gymnastika nebo krasobruslení, kde se boduje krása nebo umělecký dojem. Můj zarputilý styl pocházel z toho, jak jsem trénoval. V těžkých botách, někdy s kládou a někdy i s danou na zádech. Když jsem běhal na dráze svých 60 x 200 metrů, byla každá dvoustovka s největším úsilím, jako kdybych běžel finish nejvýznamnějšího závodu. Někteří trenéři mě považovali za prosťáčka, který má jen talent na běh a všechno ostatní jen dře. Ve svých tréninkových denících jsem si ale zapisoval všechny poznatky o stravování, reakci mé nervové soustavy na zvyšování zátěže, biomechanice, chování mých vnitřních orgánů a boji s únavou. Na začátku jsem neměl žádné znalosti z oblasti sportovního lékařství a neměl jsem k tomu ani žádné zdravotnické prostředky, když pominu pravidelné statické prohlídky v rámci ATK. Už v Helsinkách přišel za mnou australský coach Percy Surty. Nezištně jsem své deníky poskytl s upozorněním, že to vše je o mém těle a stěží někdo unese mé zátěže. Vzpomněl jsem i doktora Haluzu, že nejdůležitější je trénovat rychlost. Ze Surtyho se stal jeden z nejrespektovanějších trenérů. Odmítl sice můj intervalový trénink, ale nechal se inspirovat tím, co nazval jogging. Můj běh v lese s přískoky a do kopce pak nahradil běháním v písečných dunách. Na olympiádě v Melbourne jsme byli s Danou jeho hosty. Ze Surtyho tréninkového tábora vyšla běžecká hvězda Herbert Elliot. Když jsem ho viděl běžet na olympiádě v Římě, tajil se mi dech. Když finišoval na cílové rovince, trochu jsem se v něm viděl. Všichni soupeři už byli daleko za ním a přesto sehnal k cíli a zaběhl světový rekord, který dlouho nikdo nepřekonal. Na rozdíl ode mne to byl běh neskutečně krásný, až se mi tajil dech. V Římě získala Dana, myslím, že nedoceněnou stříbrnou medaili. V každém případě ale odstranila můj stín. Po olympiádě v Helsinkách jsme jezdili na různé besedy, kterým se žádný úspěšný sportovec nevyhne. Představení bylo většinou tak. Vítáme mezi sebou několikanásobného olympijského vítěze, držitele rekordu Emila Zátopka po krátkém šuškání a vítáme taky jeho manželku. A to měla Dana zlatou medaili. První žena naší atletiky. Když jsme se vrátili z Říma, dočkala se Dana satisfakce. Na první besedě nás představili. Vítáme naši nejúspěšnější atletku Danu Zátopkovou a jejího manžela. Tak, a teď mohu atletiky klidně nechat, prohlásila Dana spokojeně.

roce 1954 jsem byl na vrchu. Překonal jsem o vteřinu 12 let starý rekord Švéda Gundera Höga na 5000 metrů. Držel jsem tedy na chvíli všechny světové rekordy od 5 po 30 kilometrů. Ale jak už to tak bývá, když se prolomí nějaká pomyslná, nepřekonatelná hranice, což byl v tomto případě Högův rekord 13 minut 58, začnou ji překonávat všichni jak splašení. V témže roce jsem taky vůbec poprvé prohrál závod na 10 kilometrů. Na mistrovství Evropy v Bernu jsem měl zraněnou achilovku. 10 kilometrů jsem sice vyhrál, ale na pětce mě porazil Kuc i Čatavej. Pomalu jsem si musel zvykat, že v cíli se budu dívat soupeřům na záda. Začala stále častěji přicházet zranění a prázdné stránky v tréninkovém deníku. Před olympiádou v Melbourne jsem musel na operaci s tříselnou kýlou a vlastně už jsem se nikdy nedal zdravotně dohromady. V lednu 1958 jsem běžel v San Sebastianu přes polní běh na 12 kilometrů. Startoval jsem jen proto, že jsem to pořadatelům slíbil už v Melbourne. Celý rok jsem prakticky nezávodil a musel jsem se zvlášť připravit. Svůj poslední závod jsem vyhrál. Vzpomínám na rozmluvu, kterou jsem měl několik měsíců poté s jedním strýcem na stadioně ve Zlíně. Dana měla ligové utkání s děvčaty ze světu. Byla tehdy v životní formě, která jí dávala naději na olympiádu v Římě. Já jsem byl tehdy v Holešově a slíbil jsem, že se na utkání přijedu podívat. Ale nějak jsem se spozdil a na hřišti jsem zastihl už jenom nějakého strýce, který tam sekal trávu. Ptám se, prosím vás, není tady Dana? Strýc rozvážně postavil kosu. Zkoumavě si mě prohlížel a povídá, a který vy jste? No, já jsem Zátopek. No tož to vidím, ale to idete pozdě. To je všecko odběhané. Však já nejdu závodit. Přijel jsem jenom pro Danu. Házela tady oštěpem, ne? Baže, házela. A kolik, nevíte? Věřte, ani nevím. Ale muselo toho být dost. Lidi aj pleskali. A byla první? Jo, tož v tom se moc nevyznám. Která si byla? Jestli ne druhá, tož třetí určitě. Ale prvenství uhájila. Tu zlatou má furt. Rozhovor se mi vril do paměti, protože ten strýc vystihl přesně i moji situaci. Rekordy, které jsem zaběhl, někdo překoná, na závody, které jsem vyhrál, se zapomene, ale ty zlaté mi zůstalo, i kdybych je všechny rozdal.

Epilog. Australský vytrvalec Ron Clark navštívil Emila Zátopka po sovětské invazi v roce 1968. 17-násobný světový rekordman, jeden z nejlepších vytrvalců 60. let, měl za sebou neúspěšné vystoupení na olympijských hrách v Mexiku. Zátopek jej zavezl do houštky, aby mu názorně ukázal metodiku svého tréninku. Zátopkovi bylo tehdy 46 let, ale tím, kdo byl po tréninku zničený, byl Ron Clark. Když Zátopek vyprovázel Clarka na letiště, předal mu malý balíček. Myslel jsem, že je to něco, co mám propašovat mimo okupované Československo, řekl později Clark. A tak jsem balíček otevřel až na toaletě, když letadlo vzlétlo. Sedl jsem si na mísu a rozplakal se. Byla tam zlatá olympijská medaile a lísteček, vy si ji zasloužíte. Ale přátelství je víc než medaile.

Socha Emila Zátopka jako jediného sportovce zdobí sídlo Mezinárodního olympijského výboru v Lausanne. V roce 2000 mu udělil in memoriam Mezinárodní olympijský výbor medaili Pierre de Coubertina za zachování a šíření čistoty sportovního ducha. Toto ocenění dostalo doposud pouze 15 sportovců. Václav Havel v roce 1998 vyznamenal Emila Zátopka medailí za zásluhy prvního stupně. V roce 2004 vydal britský spisovatel a především profesor historie Angus Calder knihu 101 pozoruhodných životů. Emil Zátopek se zde ocitl ve společnosti filozofa Ludwiga Wittgensteina, královny Viktorie, Ganeši, Johanky z Arku nebo slavné snajperky z druhé světové války Ludmily Pavličenko. Na otázku, co mohou mít tito lidé společného, Angus Calder odpovídá: jsou to podivíni božského původu.

0: Slyšeli jste životopis legendy naší i světové atletiky, olympijského vítěze Emila Zátopka. Účinkoval Pavel Soukup, připravil a režii měl Pavel Krejčí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Ivan Sergejevič Turgeněv, Šlechtické hnízdo. Dramatizovaná četba na pokračování z díla klasika ruské literatury.

0: Druhý den po příjezdu Barbary Pavlovny, po zoufalé noci strávené u Lema, který mu přinesl od Lízy nepříliš povzbudivý vzkaz, měl Lavrecký dojem, že pro něho v životě všechno skončilo. Doma ho čekala jeho žena a on se nemohl vyhnout setkání s ní. Dlouho přecházel po pracovně, kam svou ženu pozval, aby jí oznámil své rozhodnutí. Varvara Pavlovna skromně složila ruce před sebe a začala ho sledovat svýma krásnýma očima. Lavrecký dlouho nemohl promluvit. Jasně viděl, že se ho Varvara Pavlovna ani trochu nebojí, ale předstírá, že by každou chvíli mohla padnout do mdlob.
1: Madam, nemusíme si navzájem nic předstírat. Já vašemu pokání nevěřím. Ale i kdyby bylo upřímné, je už pozdě. Nemohu s vámi navázat dřívější vztah. Nedokážu s vámi prostě žít.
2: Cítíte ke mně odpor, Fjodore Ivaniči? To už ve mně nevidíte vůbec nic?
1: Jak se odvažujete takhle mluvit, madam?
2: Odpusťte, můj pane, nechtěla jsem si dovolit. Jen jsem myslela... Vím, že jsem kdysi pro vás...
1: Zbytečná slova. Řekl jsem vám, že je to nemožné. Nevím, proč jste se mráčila zavítat. Pravděpodobně vám došly peníze, ale to šlo snad zařídit jinak, ne?
2: Je mi líto, že mě urážíte, i když si to musím nechat líbit. Provinila jsem se já velice. Doufala jsem, že pro naši dceru...
1: Ušetřte mne, madam. Ale ať je to jakkoliv, bohužel, jste přece jen moje manželka. Nemohu vás tedy vyhnat.
2: Fjodore Ivaniči, poručte mi cokoliv, podrobím se. Už včera jsem vám říkala, že nemám právo cokoliv žádat. Mohu jen prosit, doufat.
1: Navrhuji vám toto. Odstěhujete se do Lavriku a budete tam žít. Je tam pěkný dům, jak víte. A dostanete všechno, co budete potřebovat. Kromě své renty, samozřejmě. A byl bych rád, kdybyste se mohla odstěhovat hned zítra. Souhlasíte?
2: Už jsem vám řekla, že budu souhlasit se vším, cokoliv se mnou uděláte. Teď mi nezbývá nic jiného, než se vás zeptat, jestli mi aspoň dovolíte, abych vám poděkovala.
1: Ne, žádné děkování, prosím, bude to lepší. Mohu tedy počítat s tím?
2: Ano, ano, hned zítra budu v Lavrikách. Ale Fjodore Ivaniči...
1: Prosím.
2: Vím, že jsem si ještě nijak nezasloužila odpuštění, ale smím doufat... Že alespoň za nějaký čas.
1: Ale, Varvaro Pavlovno, jste přece chytrá žena a já také nejsem tak docela hlupák. Obavíme, že žádné odpuštění nepotřebujete. Je pravda, že jsem vám už dávno odpustil, ale to na situaci nic nemění. Mezi námi byla vždycky propast. Nesnažte se mě přesvědčit o opaku. Dnes už by to nebylo tak snadné.
2: Podřídím se. Jsem si vědoma svého provinění. Ani bych se nedivila, kdybych se dozvěděla, že vás potěšila zpráva o mé smrti. Bylo by to pro vás vysvobození.
1: Nenamáhejte se, madam!
0: Lavrecký okamžitě odjel. Bál se, že se neovládne a svou ženu uhodí. Byla velice krásná. Šedivé šaty z Paříže těsně obepínaly její pás, štíhlý jako u 17letých dívek. A celá její postava... Jemná šíje, kolem níž se rozkládal bílý límeček, stejnoměrně oddychující hruď, ruce bez prstenů a náramků, to všechno od lesklých vlasů po špičky bot vyzařovalo klidný a přece velice přitažlivý půvab. Lavrecký si v duchu opakoval jediné slovo. Ničemnice.

0: Varvara Pavlovna se dala ohlásit u Katilinů, protože se dověděla od služebnictva, že její muž k ním jezdil každý den.
1: Mějte můj dík, Mario Dmitrievno. Skoro jsem se neodvážila doufat v tak velikou schovývavost. Bála jsem se, že mě nebudete chtít přijmout. Jste dobrá jako anděl.
2: Moje milá, posaďte se. Proč bych vás nechtěla přijmout? Jste přece naše příbuzná. Ach, nesmíte mi líbat ruku, to ne. Dobrá, políbím vás tedy jako dceru.
1: Dík, drahá tetičko. Mám tomu rozumět tak, že snad smím doufat.
2: Chápejte, má milá, nemám právo být soudcem mezi mužem a ženou.
1: Můj muž je docela v právu, vina jsem jenom já.
2: To jsou chválihodná slova, opravdu. Zdá se, že jste rozumná, to je dobře. Už je to dlouho, co jste přijela?
1: Teprve včera.
2: Viděla jste svého muže?
1: Ano, viděla.
2: Ano, a co on?
1: Měla jsem strach, že ho můj neočekávaný příjezd rozeněvá, že se mnou nebude chtít mluvit. Ale byl ke mně celkem dost laskavý.
2: To znamená, že on vám... Ano, ano, rozumím. On je jen na pohled trochu drsný, ale srdce má měkké.
1: Jistě, ale Fjodor Ivanič mi neodpustil. Nechtěl mě vyslechnout, když jsem ho prosila, ale byl tak hodný, že mi určil k obývání Lavriky.
2: Ale to je krásný stát.
1: Hned zítra se tam odstěhují, abych splnila jeho přání. Ale pokládala jsem za svou povinnost požádat nejprve vás o dovolení, abych vás měla navštívit.
2: Jste velice milá. Jsem opravdu ráda, že jste na mě nezapomněla. Člověk nemá zapomínat na příbuzné, vidíte? Jenom se divím, jak pěkně mluvíte rusky.
1: Příliš dlouho jsem byla v cizině, Mario Dmitrievno, já vím. Ale srdce jsem měla vždycky ruské a na svou rodnou zem jsem nikdy nezapomněla.
2: Tak, tak. Tak to má být. Fjodor Ivanič vás ale vůbec nečekal.
1: Bohužel ne. Ostatně, co já mohu očekávat?
2: Varvaro Pavlovno, věřte mým zkušenostem. Je dobře, že jste se vrátila, ale prosím vás, ukažte mi, jakou to máte krásnou pláštěnku.
1: Líbí se vám? Je docela jednoduchá.
2: Jak roztomilá a vkusná. Jistě jste si přivezla spoustu úchvatných věcí. Ráda bych se na ně podívala.
1: Celá moje garderoba je vám k službám, nejdražší Mario Dmitrievno. Jestli dovolíte, mohu něco ukázat vaší panské a poslat k vám. Přivezla jsem si také z Paříže děvče, skvěle šije.
2: Jste velice hodná, má milá, ale je mi to trochu trapné.
1: Trapné? Jestli mě chcete udělat šťastnou, nakládejte prosím se mnou jako se svým vlastnictvím.
2: A proč pak si neodložíte klobouk a rukavice?
1: Bože. Vy mi dovolíte?
2: Samozřejmě. Ostatně doufám, že budete s námi obědvat. Seznámím vás se svou dcerou. Není dnes docela dobře.
1: Mario Dmitrievno, jak jste hodná. To si ani nezasloužím. Jenom doufám, že Lizaveta Michajlovna není vážně nemocná.
2: Ale ne, jistě to nic nebude.
3: Sergej Petrovič Gedeonovský.
2: Pojďte dál, milí příteli. Dovolte, abych vás seznámila. Ačkoliv zapomněla jsem, vy se jistě znáte.
4: Přeji uctivý dobrý den. Známe, Mario Dmitrievno. Měl jsem tu možnost před lety, poznal jsem Varvaru Pavlovnu.
1: Doufám, že se vám daří stále dobře. Nezměnil jste se, Sergej Petrovič.
4: Děkuji, prosím, také doufám.
2: Že... Varvara Pavlovna byla tak laskavá a navštívila mě hned po svém návratu. Oh. Je to od ní velmi milé, víte?
4: Ano, prosím, to jistě. Varvara Pavlovna byla vždycky tak milá.
2: Naše milá sestřenka se vrátila z Paříže.
4: A, Paříž, naše milá Paříž. Ach, jak vám závidím. Jistě se vám bude stýskat.
1: Mýlíte se. Stýskalo se mi po vlasti, po domově, proto jsem se vrátila. Člověk nemá být příliš dlouho v cizině.
4: Svatá pravda, prosím, moje řeč. Člověku se potom stýská, vidíte?
1: Ano, stýská.
4: Jestli se smím zeptat, co je, prosím, nového v Paříži?
1: Nového? Paříž je každý den něco nového. Paříž není ani jeden den stejná. Je to město, kde se člověk opravdu nenudí.
2: Pravdu máte, sestřenko. A kde jste ještě cestovala?
1: Letos jsem byla v Bádenu, ale Nějak se mi tam nedařilo, ani počasí nebylo pěkné, společnost mě rovněž nevyhovovala, nebylo to jako jiná léta, i když se na pohled nic nezměnilo. Zdá se mi, že zatím vším byl nejspíš můj stesk po domově. Jsem ráda, že už jsem zase v Rusku.
2: Doufám, že budete naším častým hostem.
1: Drahá Mario Dmitrievno, budu to pokládat za velkou čest a za velké potěšení. Jste tak velkomyslná. Dovolila byste mi, abych sebou přivedla Adu?
2: Jistě, moje milá, vždyť vaši dcerušku neznám.
1: Jste tak dobrá. Přijala byste ode mě maličkost? Jenom jestli vás neurazím, to bych byla opravdu velice nešťastná. Mám tady novou anglickou voňavku, má jemnou, delikátní vůni. Udělala byste mi velikou radost, Mario Dmitrievno.
2: Dobrá, moje milá, přijmu ji od vás, ale vy mi slíbíte, že vás často uvidím.
1: Předrahá Mario Dmitrievno, nevím, jak bych vyjádřila svou radost. Připadá mi, jako by vaše laskavost symbolizovala můj šťastný návrat.
2: Radujete se jako dítě.
4: Barbara Pavlovna nám v cizině úplně omládla. Prosím, teď jste vypadala jako malé děvčátko.
1: A vy jste teď vypadal, Sergej Petrovič, jako mladý ženě? Myslím, že by se vám někdo měl postarat o nevěstu.
5: Dobrý den.
1: Dovolte mi, abych se vám představila. Varvara Pavlovna Lavrecká. Vaše máma je ke mně tak schovívavá a já doufám, že i vy budete tak dobrá.
5: Prosím.
2: Už je ti dobře, Lízo?
5: Je to lepší. Dovolíš, budu vyšívat.
2: Zajisté. Je ještě trochu pobledla.
1: O ne, je nesmírně půvabná.
2: Slyšela jsem, moje milá, že jste úžasná virtuózka.
1: Dávno jsem nehrála. Přejete si, abych se o něco pokusila?
2: Prosím, udělejte nám tu laskavost.
1: Ráda. Prosím,

0: Skvělé, nádherné, Silfída.
1: Ohromné, přiznám se vám, Varvaro Pavlovno, že jste mě překvapila. Mohla byste směle dávat koncerty? V našem městě žije jeden starý muzikant, je to Němec. On je takový podivín, ale je velmi učený. Dává hodiny Líze. Až ten vás uslyší, bude vám i k zbláznění nadšený.
2: Takovou chválou mě přivádíte do rozpaku. Elizaveta Michajlovna je také hudebnice?
1: Ano, hudbu má ráda a nehraje špatně, jenže co je to ve srovnání s vámi? Ale máme tu jednoho mladíka, s tím se musíte seznámit. Je to umělec duší a roztomile skládá. Jen ten vás může plně ocenit.
2: Mladík? Kdo je to? Asi nějaký chudý student, vidíte?
1: I chraň Bůh, první pán u nás. Ale co pak u nás? I v Petrohradě. Kammerjunker a přijímají ho v nejlepší společnosti. Asi jste o něm slyšela? Panšin, Vladimír Nikolájevič. Je tu služebně. Je to budoucí ministr, ano.
2: A je umělec?
1: Umělec duší. A je tak zdvořilý. Uvidíte ho. Celou dobu, co je tady, býval naším hostem. Pozvala jsem ho na dnešní večer. Doufám, že přijde.
2: A je mladý?
1: 28letý. A toho nejpěknějšího zevnějšku.
0: Dá se říci vzorný mladík, ano, prosím.
2: Výborně.
1: Zahrajte nám ještě
0: ano,
1: něco.
0: Ano, zahrajte, prosím.

0: Jakou to má hloubku, vidíte, Sergej Petrovič?
1: Sylfída, Sylfída.
2: Prosím, je prostřeno.
3: Mohu vás požádat?
4: Díky, vyměníme jedno umění za jiné, jistě daleko příjemnější.
3: Tetičko, podívejte, přišla nás navštívit Varvara Pavlovna.
5: Už jsem slyšela, přeju dobrý večer. Matičko, odvedu ti Lízu, je celá bledá, asi jí bolí hlava.
3: Ovšem, ach ano, hrozně jí bolí hlava. Já sama mívám takové migrény.
4: Neříkejte.

0: Líza vešla do tetina pokoje a klesla bezvládně na židli.
1: Tetičko, odpuste mi.
2: Já ti nemám co odpouštět, děvenko. Ty mi odpust, co jsem ti včera vyčítala. Jen mi pověz, proč jsi chodila dolů, když jsi věděla, že tam ta osoba je?
1: Zasloužím si trest. Neměla jsem právo si dělat nějaké naděje.
2: Ale dítě...
1: Ne, tetičko, provinila jsem se na ní. Patří mi to. Patří mi to jako trest.
2: Nešťastné dítě.
0: Marfa Timofějevna se na Lízu dlouho mlčky dívala. Pomalunku si před ní klekla a beze slova jí líbala ruce.

0: obědě se ukázalo, že Varvara Pavlovna je velkou milovnicí preferansu. A Maria Dmitrievna si pomyslela, jaký to ale byl hlupák ten Fyodor Ivanič. Takovou ženu nedovedl pochopit.
1: Vladimír Nikolajíč Panč.
2: Bylo mi zatěžko vás poslechnout, Mario Dmitrievno, ale vidíte, přijel jsem.
3: Ale Volodimíre, dříve jste k nám chodil bez ohlášení.
2: Ach, dřív.
3: Seznamte se. Vladimír Nikolajevič Panšin, Varvara Pavlovna Lavrecká.
4: Těší mě.
3: S vaším manželem se Volodimír dobře zná.
2: Madam, velice mě těší. Lizaveta Michajlovna je zdráva?
3: Ne, tak docela, ani s námi neobědvala.
2: Ale to je mi velice líto.
3: Milý Volodimíre, čeká vás veliké překvapení. Varvara Pavlovna je dokonalá umělkyně. Budete mít skvělou partnerku při svých hudebních produkcích.
2: Potěšení je na mé straně, madam. Ostatně byl jsem si tím předem jist. Slyšel jsem o neobyčejném nadání, madam Lavrecké.
4: Ale vždyť vy jste také umělec, kolega, není-li pravda?
3: Ano, samozřejmě.
5: Maria Dmitrievno, myslíte, že by nebylo neskromné ještě poprosit naši milou návštěvu, aby nám...
3: Jistě nám neodřeknete, viď, ráda zahrají, ale poprosím pana Pančina, pojďte.
2: Výborně. Rád bych, ale já bohužel nejsem umělec. Maria Dmitrievna je ke mně příliš schovývá.
4: Nenechte se prosit. Pojďte.
3: Varvaro Pavlovno, přijměte ho k tomu, aby zaspíval romanci Jak pluje luna.
4: Vy zpíváte? Posaďte se. No tak se posaďte, čekáme.
2: Tak dobře, ale předem se vám omlouvám.

0: zažít kousek štěstí někde potají.
1: Zpíváte krásně, muzavedý styl. Povězte mi, napsal jste něco pro ženský hlas, pro mezzosoprán?
2: Ale nepíši skoro nic, to já jen tak mimochodem. Vy také zpíváte?
1: Zpívám.
3: Zaspívejte nám něco.
1: Pane Panšine, naše hlasy se jistě k sobě hodí. Zaspívejme si dueto, třeba...
2: Duet. Znáte Glinku,
1: ano.
2: Susanina?
1: Výborně.
2: Dobře, můžeme to zkusit.
1: Puste mě ke klavíru.

0: hlasu hudby, abychom neproměnili příjemný salon Marie Dmitrievny v koncertní síň.
1: Ale to snad nemějte obavy.
2: Bylo to velice příjemné, okouzlující, jako v nejlepším pařížském salonu.
0: Vnesla jste sem život, má drahá.
3: Snad jsem nebyla příliš veselá.
0: Ne, naopak, mi se líbí, že jste tak pohotová. Nad ničím se nerozpakujete. Je vidět, že jste často hovořila s chytrými lidmi.
3: V Paříži jsem měla dost příležitosti.
1: A co literatura, mám na mysli francouzskou? Předpokládám, že jí dáváte přednost.
3: Čtu jenom francouzské knihy.
0: Pochopitelně jak jinak. Ale doufám, že se vám Sandová nezdá.
3: Sandová mě pobuřuje. Je tak nepříjemná, nevkusná.
0: Za to Balzac.
2: Balzac.
3: Vážím si ho. Je to

0: ještě velký spisovatel, ale je na mě trochu těžký.
1: Jsem rád, že máme stejný vkus. Mě přímo unavuje, ale Dima a Féval, to...
0: Ty zbožňují. Čtete mi přímo v duši. Co říkáte Siovi a Skribovi?
1: Pokládám je za velké znalce lidských srdcí. Jak dovedou například vyjádřit vnitřní život ženy, její rozpor, její zoufalství, sebeobětování. Když jsem u toho... Co si myslíte, kdo je schopen víc se obětovat? Muž nebo žena?
0: Docela jistě žena. Je to pro ní vždycky mnohem trpčí.
1: No, já bych si dovolil odporovat. Já myslím, že muži jsou schopni skutečné oběti. Žena obětuje jen část něčeho, dejme tomu pohodlí, ale...
2: Mýlíte se, Volodimíre, větší oběti je schopna žena. Když si představíte, kolik žen žije v chudých, nuzných poměrech a mají spousty dětí a musí se o všechny starat sami a přesto pořád ještě žijí, no to vy si ani neumíte představit, to je přece veliká oběť, nemyslíte? Nevím, jestli jste mě pochopil, jestli jsem se vyjádřila dost jasně... Váňo, dojdi pro Elizavetu Michajlovnu, ať jde dolů, jestli ano, jej už lépe.
0: Ta dobrá dáma nemá příliš mnoho Filipa.
1: To bych řekl.
2: Volodimíre, omluvíte mě na chvíli, ráda bych něco ukázala Varvaře Pavlovně. A Líza, Líze už je lépe, bude vám dělat společnost, už tě nebolí hlava.
3: Už je to lepší, maminko.
2: Dobře, Volodimír ti poví, jaký jsme tu měli zážitek. Škoda, že jsi tu nebyla. Varvara Pavlovna skvěle zpívá.
3: Půjdeme, Vladimíre Nikolajeviče.
1: Jste churavá?
3: Ano.
1: Já vás plně chápu.
2: Moje milá, něco mě napadlo. Já se chci pokusit usmířit vás s vaším manželem. Za úspěch neručím, ale pokusím se. Fyodor Ivánič si mě velice váží, víte?
0: Byla byste mou zachránkyní. Ani nevím, jak vám mám poděkovat za vaši laskavost, drahá Mario Dmitrievno. Ale já jsem se na Fyodoru Ivaniči příliš provinila. Nemůže mi odpustit.
2: Ale co pak jste? Opravdu jste?
0: Neptejte se mě. Byla jsem mladá, lehkomyslná, ale nechci se hájit.
2: Ale přece jen, proč bychom to neskusili? Nestrácejte naději.
0: Vy jste anděl.

Stačil jeden jediný den k tomu, aby se krásná, chytrá a obratná Varvara Pavlovna dívala do budoucna s klidem a nadějí. A stejný den Lízu a Levreckého o veškerou naději připravil.

0: Dramatizovanou četbu na pokračování z díla Ivana Sergejeviče Turgeněva Šlechtické hnízdo připravila v roce 1974 režisérka Olga Valentová. Účinkovali Vladimír Ráš, Karel Högr, Vlasta Jelínková, Květa Fialová, Vlasta Matulová, Gabriela Vránová, Vladimír Šmeral a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

nosí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou, tvoje stopky v trávě leží. A tak s Bohem zašeptej, vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej, pojedou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Dobrý den vám, milí přátelé, přejeme při poslechu dalšího setkání pod světly ramp. To dnešní se bude nést zcela v rytmu a duchu svěžího rock'n'rollu a jeho dominantním aktérem bude velký muž, a to jak hudebně, tak i tělesně, Fats Domino.

Fats Domino je jednou z největších hvězd dějin rock'n'rollu, ačkoliv na něm hvězdné bylo pouze jeho muzikantské a vokální umění. Jeho fotografie vzhledem k jeho tělnaté postavě málo kdy zdobily dívčí pokojíčky. A Fats Domino velmi sporadicky dodával svým životem prostým všech extravagancí témata bulvárním novinářům. Žil skromně a v podstatě dosti nenápadně, čímž se odlišoval od jiných rock'n'rollových velikánů, třeba od Elvise Presleyho, Jerryho Lee Lewise, i Chucka Berryho, ale i od muže, s nímž byl Domino dříve srovnáván, s tlouštíkem a fenomenálním zpívajícím klávesistou Fatsem Fellerem, který svou slibnou kariéru zničil vinou nezřízeného alkoholismu. Takže pikantních vyprávěnek ze soukromí se jaksi nedostává, ale výtečné, stále inspirativní muziky je v jeho případě úctyhodné množství.

Fats Domino spatřil světlo světa před 670 roky v New Orleans, což je město, které je na mapě jazzové hudby zvýrazněno zvlášť tučným písmem. Hudební tradici vznikající na pozadí proslulých karnevalů Mardi Gras a vyrůstající zásluhou černošských orchestrů v zábavní čtvrti Storyville vytvářeli muzikanti dřevního jazzu jako King Oliver, Bill Johnson, J.R. Morton a především Louis Sečmo Armstrong. V kulturně i jazykově pestrém ovzduší města New Orleans zaujímali zvláštní postavení svobodní kreolové, což byli míšenci původních francouzsko-španělských kolonizátorů a černošských obyvatel Louisiany. V tomto zajímavém prostředí žila také početná a rozvětvená francouzsky hovořící rodina Dominových, pro níž byla hudba vždy důležitou složkou života. Není tedy divu, že malý Antoine Domino, který pro svá kila navíc dostal už od dětství přezdívku Fats, tedy tlustý, se už ve věku 9 roků učil hrát na piano. Měl výborného učitele, vlastního švagra Harrisona Verta, známého newyorkského muzikanta. Domino také poslouchal různorodou směsici newyorkského jazzu, ragtimeu, blues a boogie-woogie. Už od 14 let si vydělával v továrně, ovšem při jedné směně málem přišel o všechny prsty na jedné ruce. Naštěstí se poměrně rychle zotavil a zraněné prsty pilným cvičením opět rozhýbal. Už ve 20 se Fats oženil a vzal si dívku ze sousedství, s níž si hrál už jako děcko, jmenovala se Rosemary. Potom už se živil naštěstí pouze hudbou. Zpočátku to ale byla dřina a nuzota. $3 za týden dostával jako honky-tonk pianista v jednom newyorkském biografu a k tomu vyhrával v nočním klubu Hideaway s kombem Billyho Diamonda, než si jej vyhlédl a de facto objevil kapelník a producent Dave Bartholomew, který Fece získal pro svou nahrávací společnost Imperial a hlavně s Dominem začal psát písničky, z nichž řada se stala světovými hity.

Fats Domino podepsal smlouvu s firmou Imperial svého objevitele a také životního přítele Davea Bartholomew v roce 1949. První historickou nahrávkou byla písnička Heila Bass, jejíž předlohou snad byla modlitba, kterou Domino zaslechl v katolickém kostele svatého Petra. I když tato písnička měla v New Orleans postavení téměř hymny, na desce vydána nebyla. Firma dala přednost skladbě se signifikantním názvem pro Fatse Domina. Jmenovala se totiž Fat Man, tedy tlusťoch, a docela slušně se umístila na rytm bluesovém žebříčku. V širším měřítku se pianista a zpěvák Fats Domino prosadil až za 5 let, kdy jednu jeho nahrávku Ain't That a Shame spopularizoval uhlazený zpěvák bílé barvy pleti Pat Boone, ale sám Fats se jako interpret prosadil až evergreenem Blueberry Hill. I když se většinou spoléhal na vlastní autorské skladby, v tomto případě sáhl po písni, kterou ve 40. letech poprvé uvedl ve známost swingový orchestr Glena Millera, aby o něco později se písničky také znamenitým způsobem ujal Louis Sečmo Armstrong. Nejvíce je však borůvkový kopec Blueberry Hill spojen právě s Fatsem Dominem a jeho působivou verzí z podzimu roku 1956.

Od roku 1956 až zhruba do roku 1963 se v téměř pravidelných intervalech Fats Domino umisťoval ve vyšších patrech světový hitparád. Stal se hvězdou, která nesměla chybět v žádné renomované show. Fats navíc svým humorem a dobráckým výrazem velmi příjemně působil na diváky a tak si jej do svých hojně sledovaných pořadů zvali Ed Sullivan, Dick Clark a Perry Como, tedy nejpopulárnější showmajstři 60. let. Vedle toho se objevil i v několika hudebních filmech. Jeden z nich se jmenoval Jamboree a nedávno se promítal i v České televizi. Když už jsme nakousli souvislost s našimi luhy a háji, snad by nebylo od věci říci, že název jedné Dominovy skladby Big Beat posloužil jako označení pro raný český rock a že se v 60. letech s ním osobně na pódiu v Americe setkal bývší bubeník olympiku František Ringo Čech. A v Čechách také zdomácnil tento hit Fatse Domina When the Signs Go Marching In, když svatí pochodují.

Chci, abys mě vzala tam, kam patřím a kde srdce bolí, s polibky a písničkou. Chci strávit moje poslední dny bez obav, tomu každý rozumí, v slzavém údolí. Tak to byla první ze dvou slok melancholické písničky Valley of Tears, která se stala v červenci roku 1957 velkým hitem na obou stranách Atlantiku. Zvláštním songem Fece Domina, kterémuž to pianistovi, zpěvákovi a autorovi tuto hodinku věnujeme, je elektrizující rock'n'roll I'm Walking, Procházím se. Před 47 roky s ním sám slavil úspěchy na hitparádách, ovšem velmi rychle se jí ujal také mladičký Ricky Nelson a ani on neprohloupil, neboť s touto skladbou zamířil do desítky americké hitparády. A nakonec relativně nedávno I'm Walking znovu ožila zásluhou uvedení v jedné televizní reklamě, takže si ji oblíbili mladí lidé, kteří v době jeho vzniku byli ještě daleko na houbách. Procházím se, ano opravdu, a mluvím o mně a o tobě. Jsem tak osamělý, jak jen můžu být. Čekám na tvou společnost a doufám, že se ke mně zase vrátíš.

Fats Domino, žijící prakticky celý život se svou rodinou v rodném New Orleans, pozoruhodnou oscilací mezi několika hudebními žánry ovlivnil řadu pozdějších rockových velikánů a přijetí do rock'n'rollové síně slávy bylo proto samozřejmostí. Když v 90. letech přebíral čestnou cenu Grammy, dojatě pověděl: "Lidé, vy nevíte, co všechno pro mě znamenáte. Mnoho mých příznivců mi děkuje, že jsem je učinil šťastnými. Naopak, já děkuju vám. Bez vás bych nebyl nic."

Ještě jednou stála v názvu velkých hitů 50. let modrá barva, která však v angličtině může být ekvivalentem rozmrzelosti nebo sklíčenosti. Taková nálada však z melodií korpulentního Fece Domina zpravidla nevyvěrá. Milí přátelé, děkujeme vám za příjemné projevy přízně a přejeme vydařený nadcházející týden. Opatrujte se.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Možná právě teď sedíte doma, odpočíváte po celém dni a říkáte si, že už máte konečně klid. A třeba vám přitom padne pohled na nějakou věc kolem vás a napadne vás, proč jsem se to vlastně kupoval. Dnes se totiž budeme bavit o nákupech, které nám tak úplně nevyšly. O věcech, které vypadaly báječně, dokud jsme si je nekoupili. O autech, která nás stála víc v servisu než na silnici. O spotřebičích, které měly usnadnit život, ale nakonec jenom překážejí. Nebo třeba o dovolených, na které bychom raději vzpomínali jenom podle fotografií. Ale víte co? Takové chyby děláme všichni. Někdy nás zláká reklama, jinde sleva, doporučení kamaráda, nebo prostě jenom ta chvilka, kdy si chceme udělat radost. Tak se dnes pojďme tyto malé i velké nákupní přešlapy přiznat a připomenout. Co jste si koupili a dnes už byste za to neutratili ani korunu? Co vás pořád ještě trochu mrzí a kolik vás to stálo? Jsem zvědavá na vaše příběhy, zavolejte mi do zlínského studia na telefon 731 800 900, napište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak pojďme na to. Je pondělí večer a začíná Noční linka s Jarkou Barboříkovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady. Otevřejí pan Robert z Olomouce. Máme 4 minuty po 23. hodině a mohli bychom zopakovat téma, co vy na to. A to zní, co už bychom si nikdy nekoupili. Roberte, čekáme na odpověď.
1: Dobrý večer. Tak já bych si určitě už nekoupil nikdy lístky do kina, protože jsou sám. A živ to bylo něco jiného, když moje žena žila. Ale mě by to nebavilo sám jít do kina.
0: Robert, je dobře, takže vy jste to pojal trošku jinak, to téma. Ono to bylo původně myšleno tak, co jsme si už jednou koupili. A nekoupili bychom si to opětovně z důvodu, že nám to třeba zavazí, že to bylo drahé.
1: Ne, můžu to vysvětlit?
0: Já myslím, že jsme to pochopili, ale klidně to dovyprávíte.
1: No protože když žila žena a koupili jsme si lístky, tak jsme se těšili na film, jo, ale teďka bych byl asi smutný, že s kým bych do toho kina šel, jo, takže možná jsem to, nevím, no.
0: Dobře. A když se teď rozhlednete kolem sebe, tak je tam něco, co považujete za zbytečné a utratil jste za to spoustu peněz?
1: No.
0: Co už byste si nikdy nekoupil?
1: To je otázka. Asi co už bych si nekoupil, jako když myslíte věci, tak přemýšlím, víte, to je taková otázka, ale asi bych si nekoupil už dešník, protože jsem ho vyhrál v rádiu a je to lepší, že ho nemusím jít do obchodu.
0: Dobře.
1: Je krásné. No a jinak jsem chtěl říct ještě jenom krátce ke včerejšímu tématu, jestli můžu. Jo, můžu ke včerejšímu nebo nemůžu?
0: Ne, zkusme se držet už toho škoda, dnešního. No. Ale kdybychom měli dávat nějaké příklady, tak třeba, když jsem se dělala rešerši k dnešnímu vysílání, co lidé považují za největší zbytečnosti, co kdy koupili, tak tam byly tyto věci. Třeba kráječ na jahody, kráječ na banány, odpeckovávač třešní, speciální nůž na máslo, držák na telefon do sprchy, mini vysavač na televizi. To jsem ani nevěděla, že existuje. Tak takové věci jsme mysleli, jestli si někdy pořídíte.
1: Jo,
0: tak si říkáte,
1: rozumím,
0: jej, Danánky, použil jsem to možná jednou, anebo ani to ne. Tak uvidíte. Třeba si na něco vzpomenete, nebo vás napadne, když budou volat ostatní posluchači. Mějte se krásně, Roberte, zdravíme vás, budeme se těšit na příští návštěvu.
1: Jenom krátce, tak chtěl bych pozdravit Vlastičku z Krnova, tak včelaře, potom paní Ludmilu z Brna, no a všechny.
0: Všechny.
1: Včera jsem byl hodně smutný, že jsem se nedovolil.
0: Dobře. Roberte, jo, zkusme si teď šetřit čas pro další příběhy. Opatrujte se, zase někdy zavolejte. No a vy ostatní 731-800-900, to je telefon pro vás. Zavolejte svůj příběh do zlínského studia, Jarce. A to k tématu, co už byste si nekoupili. Každý z nás si někdy určitě řekl, no toto už bych si nikdy nekoupil. Utratil jsem peníze úplně zbytečně. Co to bylo?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou věci, které se pořídíme s velkým nadšením a pak kolem nich chodíme s otázkou, co nás to vlastně napadlo. Dnes večer mě zajímá v noční lince Českého rozhlasu, která koupě vám udělala největší čáru přes rozpočet i náladu. Pan Olen z Kopřevnice je s námi.
1: Zdravím vás všechny, kdo posloucháte. Dobrý večer, dobrou noc, dobré ráno. Jak to jasně. Dobrá, takže mám tady několik takových věcí, které určitě bych se nekoupil, budu o nich mluvit, ale teďka bych, nejdřív bych pozdravil pana Roberta a řekl bych jednu věc. Mrzí mě, že jsme se nesešli tenkrát v té Olomouci, jak jsme byli tam na té věře Martinové. A řekl bych jednu věc. Seš chlap, Roberte, seš chlap. Já věřím, že tvoje žena, která už tady není, věřím, že nahoře kroutí hlavou nad tím, že pořád jakoby si stěžuješ nebo vzdycháš nebo nemáš odvahu. Kup si lístky do kina, dva, a nějakou paní, kterou potkáš na ulici, na chodníku, dej ten lístek, ať s tebou jde do kina. Chytni tu odvahu a zkus něco s tím udělat.
0: To je slovo do pranice, Oline. Dobře. A teď k tomu tématu. Co byste si už nikdy nekoupil?
1: Tohle mám dost takovým těm reklamám. Jako dobrým, snažím se teda jako si pořídit něco dobrého. Nedávno jsem si pořídil takzvanou klimatizaci. Jo, takže to byla věc. Já jsem si, jako než to pořádně připevním na stěnu, tak jsem si říkal, vyzkouším. Tak jsem to vyzkoušel tím způsobem, že jsem mi zapnul. Nastavil jsem tam nízkou teplotu, aby mi, tak jak bylo řečeno v těch propagačních materiálech, za 5 minut máte v pokoji, kde bylo 35 stupňů, tam máte minus 16, můžete bruslit, jo? To trochu přeháním. Prostě klimatizace šla hodinu a pořád tam byla stejná teplota. Takže to je jedna věc, kterou bych se nikdy nepořídil. A další věc je, pořizoval jsem si, já jsem takový kutil, já prostě co vidím špatného nebo pokaženého, tak se snažím nějakým způsobem to opravit. Jako většinou se mi to daří, jednou jsem si, protože jsem i takový ten kovo a dřevo a všechno, tak jsem si pořídil svářečku. Svářečka svářila asi tak 10 minut, pak tam něco luplo a byl konec. Tak jsem zavolal svého kamaráda, který je jako perfektní svařeč se státníma zkouškama, profik. Tak jsem na to podíval se na mě a říká mi, a to cituju, ty vole, ty se nemůžeš poradit, abych já ti řekl, co si máš koupit a co si nemáš koupit. Takže vůl jsem byl teda já, kamarád mi potom poradil a potom jsme koupili jako dobrou svařečku, jo. Takže tím si říct, že člověk by si měl rozmyslet pořádně, nebo pokud o té věci něco neví, tak se poradit s někým, který by o tom mohl mít nějakou představu nebo něco takového. Takže to jsou dvě věci, které jsem už bych si nikdy nekoupil. Ty samé, které jsem tenkrát. Takže vždycky si nechám poradit, nebo raději si nechat poradit, než vyhodíte peníze. To je taková moje rada. A bylo by to asi všechno, protože ostatní věci, které jsem si koupil, teď se pochválím sám sebe, koupil jsem si banjo, nové banjo, krásné. To má zvuk, já jsem teda banjo měl, ale to byla taková, nebudu říkat ani značku, abych neurážel, ale byl takový plechový zvuk, ale teď mám banjičko, no pane, já vám někdy zahraju. Uděláme setkání ve Zlíně, těch nočáčků, přijedeme tam, sejdeme se, dáme pivko někde, posedíme, zahrajeme, zabrnkáme, zaspíváme.
0: Vy jste báječný, Oline. Já jsem pro, protože to mám moc ráda. Třeba se to někde podaří, když bychom dokázali vymyslet nějaký sraz noční linky všech posluchačů. Už sem tam nějaký proběhne, zatím jsou to takové menší.
1: No už, jak,
0: menší,
1: už jak nějaké proběhly právě, ano, menší prostě rozsahu. No.
0: Tak kežby jsme dokázali si udělat takový nějaký trošku takže tak větší.
1: Pronajmeme letní stadion a tak snad se tam vejdeme.
0: Oline, k tomu tématu klimatizace se vás vářečka, to jsou praktické věci, u kterých se člověk asi řekne, že se budou hodit a budou fungovat, tak to mě mrzí, že teda zrovna tato koupě nevyšla, ale jako chválím vás, to si myslím, že kortra v dnešní době při těch teplotách bude možná brzy klimatizace běžnou součástí našich domácností. Tak Benjo, taky vlastně chválím, takže dneska máte samou pochvalu. A je fajn, jak jste podpořil pana Roberta. Díky za to, díky za telefon, za tu energii.
1: Já mu držím opravdu palce, ať se snaží prostě. Zkusí to, zatne zuby, zkusí to, nebojí se oslovit, nebojí se prostě do toho vlítnout. To maximálně mu řekne někdo, hele, vypadni, a to je všechno.
0: Dobře.
1: Pokud nic neskusí, tak nic nemůže pokazit.
0: Ano,
1: Roberte, držím palce, ahoj, ahoj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Vzpomínáte si na něco, za co jste zaplatili spoustu peněz a hned v zápětí jste si řekli, no tak to jsem asi nedomyslel. Pojďme dnes vytáhnout z paměti nákupy, které už byste podruhé neudělali. Paní Milada je s námi, zdravíme vás.
1: Dobrý večer, jsem bez vysílání, tak ano, vás všichni Milada. Srdečně zdravím i všichni posluchače.
0: Od Plzně jsme rádi, že jste u nás, tak vyprávějte.
1: Já bych nikdy nekoupila to auto, který mi můj bohužel bývalý manžel koupil od souseda, protože byl na plyn. Dali jsme za to hromadu peněz a stálo mě celý majetek, protože ty opravy a opravy a opravy a nikdo to nechtěl opravovat a ještě pořád mi tady stojí. Už je to hromada let. No hromada.
0: Vy jste říkala od souseda?
1: Jo, koupili jsme to od souseda. Bohužel i ten je už mrtvý.
0: No a co vám na to tehdy říkal, když jste si vždycky postižovali?
1: Chtěla jsem na to slevu, no. Protože jak byly ty opravy a všechno, chtěla jsem na to slevu. Ne, ne, ne, je to ve smlouvě, tak to musíte zaplatit. Tak jsme to zaplatili. A autem nešlo jezdit a každou chvíli mě nechalo. Každou chvíli měla jsem přijít do práce na čas. Dojížděla jsem i 40 kilometrů do práce a nějakých 5-4 kilometry, no prostě vynechávalo. Vždycky vynechávalo. Cokoliv jsme udělali, vynechávalo.

0: ukázalo. Takže toto
1: takže
0: byla
1: vy jste
0: ta
1: ale nevěděla už.
0: Koupa.
1: Aha. Přikoupy jste netušila, že budou nějaké problémy, a,
0: ne.
1: Nebo já jsem to nepochopila, když jste řekla, že jste chtěli slevu, že jste si pak přáli, kdyby vám nějaké peníze vrátil, tak jste to myslela?
0: Ano, když jsme zjistili nějaké závady, tak jsme chtěli, aby nám něco jako stáhnul z té sumy. Ne,
1: ano.
0: Ne. Ne, prostě zaplatili jsme 45 tisíc a auto tady pořád stojí a teď nevím, co s ním. Já už jsem měla od té doby dvě auta.
1: No a co teda teď s tím, když vám tady ten kousek stojí? Mě by to asi trápilo mít to pořád na očích.
0: No taky mě to hodně trápí, protože jsme do něho nám dali tak tolik peněz, že vnitřek má úplně nový, venkovní je nový a nevíme, co s ním, a někdo ho neumí opravit.
1: Jo,
0: takže
1: tak to
0: byla ta moje nejhorší koupa.
1: Koupě, no teda. Kdy jste si řekla, to už se asi nevyplatí opravovat? Nebo kdo vám to řekl? Jak jste přišli na to, že teda to už opravdu ne? Měli jste dobrého poradníka, nějakého mechanika?
0: Když jsem jela s ním ze Slovenska a jela jsem tou dlouhou, dlouhý klesání a ono mi tam chcíplo. Několika kilometrový klesání mezi Brnem a Prahou, dlouhý klesání, několika metrový, a ono mi tam chcíplo, no někdy opravdu šlo o život.
1: Ano, tak to je nejvyšší čas ho odložit a někam zaparkovat. No, člověk se z takové zkušenosti odnese alespoň po naučení, že někde je lepší si předkoupí všechno pořádně prověřit, ale já rozumím tomu, že když vám to prodává soused,
0: právě,
1: takže by vás asi nenapadlo to někam zavést do servisu a nechat pořádně proklepnout.
0: Já jsem byla s ním v tolika servisech a nikde nezjistili, co je, jaká je závada.
1: Mm-hmm. Tak teď už snad máte auto, které vás vozí tam, kam potřebujete, a jde do servisu, paní Miladko.
0: Jo, teď mám a Bohu se modlím, aby fungoval. Jsem na něm závislá.
1: Děkujeme, že jste teď s námi chvíli vysílala noční linku. Bylo to milé. Opatrujte se, paní Miladko, ať se vám daří.
0: Taky tak, hezký večer přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Některé věci nám udělají radost na 5 minut, jiné nám pak leží doma roky jako němá výčitka. Co takového máte doma vy? Na to se vás ptá noční linka.

0: Máme 2:30. Kolikrát jste si něco koupili jenom proto, že to bylo ve slevě? Krásné. Nebo vám to někdo doporučil? A kdybyste měli možnost vrátit čas, za co byste své peníze raději neutratili? Na to se ptáme dnes v Noční lince. Teď je s námi pan Aleš ze Znojemska. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás zdravím. Samozřejmě nepůjde o takovou velkou sumu, jako tady paní říkala, auto, jo. Je to trošku menší suma, ale je to odšťavňovač. Jak dlouho jsme doma vybírali, jaký druh odšťavňovače a za kolik, a člověk špekuloval a vymýšlel. Pak jsme koupili odšťavňovač a zjistili jsme, že to je úplně na prtanice. Člověk si vyždíme 3-4 jabka, hned je to ucpaný, je to plný, člověk to zase musí umývat, ucpe se mu odpad. Takže v dnešní době, když si člověk koupí džus, kvalitní džus, tak si myslím, že to bude mnohem levněji než nějaký odšťavňovač.
0: A co vás k tomu lákalo, abyste si ho koupili? Co byla ta myšlenka? Abyste tedy zdravě...
1: Mrkvičky, já jsem sice masář, já jsem taky, já jím všechno, piju všechno, já mám rád. A tak se říká, mrkvičky, jablíčka si uděláme a bude to super. Ale potom opravdu zase to uklízet, umývat to, jak jsem říkal, člověk to dá do dřezu, uspe se z toho dřez a v dnešní době si člověk koupí čus za pár korun. A tak si myslím, že to je velká blbost a už bych do toho nešel. Máme ho pořád schovaný.
0: To jsem se chtěla zeptat, kde právě je, jestli ještě.
1: Teďka právě jste mě dala tu myšlenku, sakra, že bych ho prodal v autru.
0: No jasně, kdekoliv ho dejte na internet a zkuste.
1: Vy chcete ho koupit záhodou?
0: No tak nevím, po takové reklamě, jakou jste udělal, jestli bych si ho zrovna já koupila. Ale víte co, já vám řeknu, že jsem na tom asi úplně stejně, že jsem si to také koupila odšťavňováč a leží, protože se mi nechce čistit a existují prý takové, které jsou samočistící a pokud bych teda příště do toho měla jít, tak bych investovala více peněz, protože by to aspoň doma jenom tak neleželo, protože pak i když je to levnější, tak jsou ty peníze vyhozené. No.
1: A on nebyl zas tak levný, to zase neříkám, ale já zase nevěřím takový ty samočistící a takový, to je zase reklama. A zase, když si člověk má třeba kupuju ovoce, tak to stojí peníze. Kdybych měl sad, tak zase, kolik těch jablek to ošťapňovači udělám? 3-4 a už je to zase ucpaný. Takže to zase umývat.
0: A to obecně, Aleši, necháte se ovlivnit reklamou, když vidíte něco v televizi, na plagátě?
1: Já už jsem starší pán, tak se snažím se nenechat ovlivnit. Ne, to ne. Já myslím, že ne. Já myslím, že mají svůj, že reklamy na mě nemají šanci.
0: No ale vy jste to řekl velmi hezky, že se snažíte, aby vás neovlivňovali, protože ono to je opravdu práce na sobě, protože dnes ty reklamy mohou být udělané tak lišácky, že i když se snažíme, aby na nás nefungovaly, tak fungují velmi dobře.
1: Přesně tak.
0: Takže dokážete odejít z obchodu s prázdnou, když jdete pro jednu věc, která není, tak opustíte ji anebo ne?
1: Úplně v pohodě.
0: Tak to by vám leč, která žena záviděla.
1: I ta moje.
0: Aleši, děkuju za ten elan, za tu energii. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy.
1: Mějte taky příjemný zbytek večera, mějte se dobrou.
0: Možná máte doma předmět, který vám pokaždé připomene jedno nepovedené rozhodnutí. Dnes večer si právě takové příběhy vyprávíme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: slečna závist, Aleš Brychta v noční lince. Je něco, co jste si kdysi pořídili s pocitem, že bez toho už nemůžete žít a dnes to jenom chytá prach? Prozraďte mi, co se z vašeho vysněného objevu stalo naprostým propadákem. František ze Židlochovice s námi v noční lince. Vítá vás Český rozhlas.
1: No, já vás zdravím, paní Jaručko, na rádiu a všechny posluchači u rádia. No, tak dívejte, já vám řeknu, co jsem si už dvakrát koupil a už bych si to nekoupil nikdy. To jsou, normálně je to taková hůl, dá se to použít jako hůl a jinak, když se potom chcete sednout, tak si to upravíte jako sedátko. Jo? A slyšíte mě?
0: Ano, posloucháme.
1: No, tak si to upravíte jako sedátko. A ovej, jak si to upravíte jako sedátko, tak se stane, že se vám to skříží. Teď se to rozbije, ulomí se tam na ten sedátku, to umělá hmota se to ulomí a může vás to píchnout do zadku. Jo, to je tak nebezpečné. Já jsem si to koupil poprvé jednu. Bylo to na reklamě, je to někde, ale to je jedno kde, ale já jsem si to poprvé koupil a tak se mi to poprvé rozbilo a tak jsem tomu nevěřil, že se mi to může stát podruhy, tak jsem si to objednal ještě podruhy a stejná závada se na ten stala, jo. Nehledě na to, že když to má dole takový gumový špunty dole a když to někde zavijete do země, tak ty špunty vám zůstanou v zemi a máte to potom jako holou trubku dole na zemi, jo, takže naštěstí ty špunty se dají koupit, jo, ale nedá se koupit už to sedátko nahoře, který je z plastu a ono se vylomí se tam to šroubení, no a prostě je to skoro na nic. Já teda to ještě až tak používám, ale jenom když jdu na hřbitov a rozsvícím naším svíčky na hrobě, tak abych si nesedal někde na něco špinavého, tak to vždycky risknu a sednu si na tu polámanou židličku teda takovou, jo. Ale je nebezpečí, říkám, že si to člověk může píchnout do zadku, no a pak by byl malér, jako jo. Tak tomu nechci dělat jako reklamu špatnou, ale jenom říkám, jak já mám s tím zkušenosti, jo. To je, no, a samozřejmě jinak bych si nekoupil ještě víc takové věci, je to reklamovaný, ono to vypadá v televizi pěkně a když to potom dostanete, tak jsou to takové věcičky, že jsem třeba ženské manželce a celý jsem koupil takový na utírání oken, takový mechanizmy, tak to došlo a žensky to tak nepoužívají to, jo. Radši ty okna udělají normálně, jak to vždycky dělali. No zkrátka, takže někdy ty reklamy, to je takový pofidelní, no, to pěkně vypadá, ale až vám to dojde, tak je to taková hračka, jo. Objednal jsem si tam aj takové prostě takový přístroj. No a když jsem to použil, tak se to za chvíli polámalo, některá ta součástka se polámala, ale reklamoval se, no, mě poslali teda nový, poslali mi to zařízení nový, jo, takže používám to, ale jenom tak málo, no, málo, takže když se to málo používá, tak to jak vydrží, jo, no, takže ať dávají lidi pozor, no, na všechno, když si něco objednávají, prostě je to tak. A nebo takový ty léky, jo, no, mě to, taky jsem si to objednal přes internet a když jsem potom to reklamoval, tak jsem, bylo to ruskojazyčné takový rozhovor, ta paní vedla, no, a stálo to dost peněz, maďarka to zaplatila, já jsem to říkal, už odhlásil, ale neřekl jsem to manželce, ono to přišlo, maďarka to zaplatila a já jsem to potom hodil do koša, to jsou takový léky.
0: Léky, Františku, to jste viděla reklamu, kde je televizní, nebo na internetu?
1: No něco na televizi a něco na internetu, jo. To já to zkouším všude, jo, a no, tak víte to, třeba v televizi nebo na internetu jsou takový ty tabletky pro muže. Já na podporu toho mužství, jo, a radši do toho nejdu, do takových věcí, víte, jo, to, oni toho tam taky namluví, navykládají, no a radši, jo, a radši v 84 letech radši už nebudu nic pokoušet nějakýma tabletkama, jo.
2: Dobře.
1: Aby to nebyla moja smrt, tak víte. No.
2: Františku, děkujeme za to, že jste si s námi teď podíval, povídal, dívám se na čas. Ten nám jasně říká, že je potřeba se posunout v našem playlistu dál, zahrát si písničku od Hany Zagorové. Tak si společně pojďme vychutnat a vy se ozvěte zase příště, až budete chtít, ano, až budete mít co k tématu. Ano?
1: Ano, děkuji, paní Jarušku, děkuji, dobrou noc. No.
2: Někdy nás přesvědčí krásná reklama, jindy podezřela výhodná nabídka a občas vlastní nerozvážnost. Která z těchto cest vás přivedla k nákupu, který byste dnes obešli obloukem? Volejte Noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dospívala. Hana Zagorová, maluji zase obrázky. Za 9 minut je tady půlnoc. Já vítám dalšího posluchače. Krásný noční čas přejeme. Kdo volá?
1: Taky přeju hezký dobrý večer. Jarek z Brna.
0: Peníze utracené za něco nepotřebného bolí hodně. Hlavně tehdy, když si uvědomíme, že jsme to opravdu nevyužili a opravdu jsme za to utratili spoustu peněz. Co vám doma připomíná takovou drahou chvilku nerozvážnosti, Jardo?
1: No tak na toho není moc, jako jo, ale jak jste říkali, nějaký ty kuchyňský věci, jo, který prostě se nepoužívají pořád. Ale já nemám nějakou věc vyloženě, kterou bych prostě měl jako, na kterou by se prášilo jenom.
0: Tak to takže zní dobře.
1: Já bych chtěl spíš té paní, která s tím autem má problémy, tak jsem jí chtěl říct, že s tím plynem to není švanda, jako jo, ale že určitě třeba nejokoupil náhradní díly, když říkal, že to v takovým stavu aspoň nějakou korunu, aby to měla.
0: Ano. Já, představte si, Jardo, jsem měla naprosto podobný problém jako právě ta posluchačka. Taky to bylo auto na plyn. A myslím si, že tolik nervu, kolik mě to stálo, tak to se nedá tady vám teď vyložit. A vlastně na to úplně jako i nerada vzpomínám. Já to mám naprosto přesně jako ta paní. A já jsem to teď chtěla říct proto, že já jsem to také odmítla prodat na náhradní díly. Já jsem do toho dala tolik desítek tisíc, že jsem odmítla být do té varianty, že za to budu mít aspoň nějakou korunu. Takže jsem se na to dívala 2 roky. A pak mě to tak rozhodilo, že jsem to tady prodala na ty náhradní díly, ale trvalo mi to rozhodnutí, takže naprosto chápu to posluchačku.
1: No v životě už za to nedostane takový peníze, jak za to dala, jo, to je jasný, ale aspoň něco, no.
0: Já do mě stále úplně překvapil tím, jak jste řekl, že nemáte doma věci, na které by se prášilo. To znamená, že umíte nakupovat s rozvahou.
1: Tak snad jo, tak už mám 3 roky.
0: No dobře, ale taky jste musel ty zkušenosti získat, takže jste tam měl udělat pár nějakých nedomyšlených nákupů, které by vás naučili. To je fajn.
1: No tak fakt, ale nemám nějaký právě jsem přemýšlel, že bych, jako určitě bych to řekl, jo, proč ne, ale prostě není tady taková nějaká věc, nevím, fakt.
0: No, třeba vatovač, čili přístroj, který dělá cukrovou vatu, nebo popcornovač, přístroj, který dělá popcorn, tak to jsou věci, které
1: do mikrovlnky to dává holka.
0: No jasně, ale tak někdo si koupí ten popcornovač právě proto, že vidí nějakou reklamu, teď si řekne, je, to není za moc peněz, tak si to pořídí, tak to jsou věci, které se často uvádí na internetu, že si lidé kupují a potom se tak ťukají do hlavy a říkají si proč? No, taká chvilkové pokušení. No. Tak, Jardo, tak vám gratuluju, že takových věcí doma moc nemáte.
1: No, já zase říkám, ta paní bude mít aspoň, nebo když koupíte auto takový, tak prostě máte 2x radost. Jednou, že ho koupíte, že ho prodáte po druhý.
0: No, tak uvidíme. Doufám, že poslouchá paní. Mějte se dobře, Jardo. Zdravíme vás, zavolejte zase.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Máte doma něco, co by mohlo být skvělým pomocníkem, ale nakonec se z toho stal jenom další kus nábytku a dnes se na to práší. Dnes mě zajímají vaše největší obchodní nákupní přešlapy. Stíny.

0: Je minuta po půlnoci, je tady druhá hodina noční linky Českého rozhlasu a já jsem ráda, že zůstáváte se mnou, Jarkou Barbuříkovou. Dnes večer si povídáme o věcech, za které jsme utratili peníze, ale kdybychom dostali druhou šanci, už bychom si to po druhé nekoupili. Možná jste si během první hodiny vybavili i vlastní nákupní přešlap. A jestli jste nám o něm ještě nestihli říct, právě teď je ten správný čas. Protože někdy jsou to ty nejzajímavější příběhy a teď je na to ta pravá chvíle. Až do jedné hodiny budeme dnes vysílat. Tak pojďte mi říct, co byste si už nikdy nekoupili. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz. A Jitka z Tábora píše. Zdravíme v redakci a také všechny posluchače. Mně se podařil nevídaný kousek. Měla jsem očekávat vnoučka. Tak jsem si udělala radost a koupila jsem postýlku i kolébku za 4 000. Když to snacha uviděla, okamžitě volala, ať to vrátím, že jí pro dítě se synem nechtějí. Myslela jsem, že až se dítě narodí, že si to rozmyslí, tak jsem si kolébku s postýlkou nechala. Snacha byla hodně ve stresu i po porodu a řekla, že se tam nedá dát monitor dechu. Zkusila jsem postýlku vrátit, ale bohužel bylo po termínu. Takže mám doma kolébku a přemýšlím, zda si ji nechat, nebo co s tím. Mám to nechat vnučce? Je to tedy dar za všechny prachy. Kamarádky mi říkali, jo, to přece nejde mladým něco kupovat jako překvapení, to já bych si nikdy nedovolila. Jsem sice novopečená babička, ale jak se říká baborať, tak všem přeju hezký večer. Jitka, Tábor.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 6 minut po půlnoci. Dnešní téma otevírá skříně, garáže i vzpomínky na peníze, které už nikdo nevrátí. Co jste si koupili a dnes byste raději nechali v obchodě? Na to se ptáme v dnešním nočním vysílání Českého rozhlasu a odpovídat bude další posluchačka. Kdo to je? Krásnou noc? Haló, haló, haló? Slyšíme se? Tak vidím, že tam je někde u telefonu paní Lída, mluvili jsme spolu mimo éter, ale nějak se nám to nepodařilo přepojit do vysílání. No mám obsazeny i ostatní noční linky, tak zkouším další z nich. Haló, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady Eva.
0: Pani Evo, máte slovo, máte prostor.
1: Já vás všechny zdravím a můžu říct, že jako pán říkal s odštavňovačem, tak zrovinka takovouhle jsem měla já zkušenost taky. Pak jsem si celou dobu nadávala, proč jsem to kupovala, že to je jenom krám na mytí nádobí, víc jste to měla, než jste z toho něco měla, takže nakonec jsme to vyhodili. Ale teďko se mi povedlo v poslední době, že jsem si koupila na podlahu na stírání, jako na mytí podlahy. Je to, jako jsou ty mechanické košťata na baterii, tak na stírání, protože chodím o dvou holích, tak jsem si říkala, budu to mít lepší než kolotoč, že jo, kýbl, kolotoč, poponáše, doho a tak dále. No jo, jenže jsem zjistila, že mi to nechává okolo zdí šlice neumytý, rohy neumytý a potom, když jsem skončila, tak jsem to díl mejla, než jsem mejla celou podlahu. No takže ještě, když to bylo v záruce, tak jsem to odvezla do sběrního dvora. Jo, takže jsem říkala, není přesto, kýbl, kolotoč, mám tady od českého výrobce ten kolotoč, dej, tím jsem je spolu to spokojená a už takovejhle krám nechci do baráku.
0: Rozumím.
1: Tak, asi takhle.
0: No, to asi nebudete jediná, kdo má takovou podobnou zkušenost. Evi, a máte pocit, že vy jste někdy dala někomu nějaký takový třeba nevhodný dar, který by mu doma ležel a někdo by ho nechtěl vyhodit, protože by mu to přišlo nevhodné?
1: No já, když kupuju něco dětem, tak se s nima vždycky poradím o tom. Jo, to jako
0: jste praktická žena.
1: To, co chtějí. Ale víte co, já tohleto, já jsem si přečetla recenze, všechno, protože já normálně jinak jsem technický typ, jo. Ale protože tím, že si to usnadním, že jo, že to, a ještě navíc to bylo těžký do ruky. Jo, protože to neslo tu nádržku na vodu nahoře, takže vám od toho boleli ještě ke všemu rameno. Jo. Takže jsem říkala, no tak to teda vůbec jako pro staršího a ještě kort jako nemohoucího člověka vůbec už není. Jo. Protože jste se s tím nadřela, tak jste se s tím nadřela po druhý, když jste to mejla. Jo. A my jsme měli v tu dobu psa, tak a on vždycky udělal jsem tam kapky a to, tak já jsem si říkala, tak ty s tím přejedu, že jo, budu to mít brzy utřený a to, jo, to jsem si dala teda. To teda opravdu jsem si usnadnila práci. No ještě jsem dostala od mužského vynadání, to jsem to koupila za krám.
0: No ale aspoň jste ušetřila peníze ostatním kamarádkám, protože jste jim to dostatečně dopředu vymluvila.
1: No děti, když to viděli, jo, tak říkali, ježišmarja, máme ještě, že jsme si něco takovýhleho nekoupili. Jo. No, je to opravdu, víte co, dneska si něco koupit, jako není legrace. To se mi povedlo s rádiem do kuchyně pod linku. Jedno teda tady mám, ale to mi nehraje vůbec, protože nechytím na něj nic, ale nemám ho tady daný, protože jsou na něm hodiny jako časovače. Jo, když vaříte knedlíky a tak dále, tak na to využiju. Jinak na rádio to mít nemůžu. Teďko v poslední době jsem si v jednom obchoďáku koupila rádio DAB Plus. Jo. Celý barák jsme s tím oběhli a nikde nám to nehrálo.
0: Vážně?
1: No, Naštěstí jsem
0: měla vás to
1: vrátilo.
0: Zrovna chtěla pochválit.
1: No, to mi vzali zpátky. Takže jsem jenom trnu, kdy zase udělají to analogii na rádia a mě tady přestane hrát stará Filipska. Jo, protože tu mám asi 35 nebo 40 let a ta hra je spolehlivě, jo. Tohle to byl běs a děs, jo. Můj muskej taky zase říká, prosím tě, co jsi to koupila, já vám nody, Tomáš, podívej se, fok, dá plus, já nevím co, nic, jo. Ani vr. No, takže ono jako dneska si koupit něco není vůbec žádná legrace. Já říkám, hromadu věcí se k nám dováží, které jsou přímo na skládku. Jo. Nebo se mi to jednou povedlo zase s odšťavňovačem. Ale jako na citron, jo, jak je na pomeranče a na to, tak protože jsme si to hodně dělali. No, tak to jsem měla teda od pátku do soboty, no ale to jsem byla tak chytrá, že jsem teda vyhodila účtenku. A tak jsem to rozebrala. No jo, jenže ona tam je hřídelka. Oni na tu hřídelku neudělali platličky a jak na to narazili to umělý kolečko, tak by se vymáčkla dva pomeranče a kolečka se na té hřídelce začaly protáčet. No, no takže to šlo do šmelce, že jo. Jo, takže jako já jsem říkala, takovýhle výrobky, já vůbec se divím, jak věci někdo dovolí vůbec tohleto vyrábět a dovážet to sem a že se to dovolí sem dovážet, protože ty skládky jako u nás už nemáme ani. No, takovýhle mám já zkušenosti, no.
0: Evi, díky za to sdílení těch zkušeností, no. Děkujeme za telefon, za návštěvu.
1: No. Mějte se hezky a opravdu teda hodně, hodně se musí přemýšlet, když se něco kupuje, protože jako samotná recenze vůbec nestačí. Nejlepší je, když vám někdo doporučí, ale opravdu dobrý známý, ne nějaký to dobrý známý, na kterýho se můžete spolehnout, když vám řekne, jo, já tohle to mám, hele, a mně se to osvědčilo. Tak to je úplně nejlepší. Všeho.
0: Tak krásný noční čas přejeme. No. Pojďme poslouchat tam další příběhy a katalohalky.
1: A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Určitě souhlasím s paní Evičkou, že nejlepší je cokoliv kupovat na doporučení. Pojďte nám říct, kdy jste vy udělali váš největší nákupní přešlap. Je 14 minut po půlnoci, s vámi je Jarka Barboříková. Přeju krásný večer, krásnou noc a posílám krásnou písničku.

0: Hezky se to poslouchalo. 18 minut po půlnoci skončila píseň Holky v noční lince Českého rozhlasu. A pokračujeme dál, téma zůstává. Co byste se už nikdy nekoupili? Každý z nás někdy podlehne větě, toto se mi určitě bude hodit. A pak přijde den, kdy se na to podíváme, na tu věc a zjistíme, že jsme ji nepoužili za celý život víc než třikrát třeba. Je něco takového i u vás? Zdravíme vás. Koho se ptáme? Haló, haló.
1: Haló, haló.
0: Kdo je s námi?
1: Tady je Liduška, neboli Lidka Ludmila.
0: Lidka z Jižní Moravy, jsem ráda, že jste vydržela. Tak povídejte, těšíme se i na vaše zkušenosti.
1: Já dneska je taková

0: Už jsou taky starší, ale věřím, v dnešní době opravdu se nedá věřit vlastně rodině. Je to smutné, že to říkám, ale je to tak. Ten samý podvodník, šmelinář, každý hledí na všem by dělat, jo. Já třeba mám řeknu takový příklad, jak dneska se, jak jsou dneska lidi někteří, no fakt hloupí. Třeba já jsem když si koupila mlýnek na mák, to bylo z umělé hmoty, jo. Jednou nebo dvakrát se na něm mlela mák, pak se to ulomilo a mohla se mu hodit vyčkám. Tak potom jsme si koupili, radši jsme přidali a koupili jsme si ten kovový, víte? No a pak ten mě vydržel potom celý život. Takže ne, nekupovat levné věci. Manžel vždycky říkal, na co je největší reklama, tak to nestojí za nic. A měl pravdu, třeba s tím mlínkem. A teďka ještě jak byly ty zájezdy jednodenní, víte, co myslím, že? To
1: no.
0: Byly všelijaké pozvánky. Třeba pozvali Jelavce na jednodenní zájezd, třeba někde na nějaký zámek, nebo prostě někam, jo, do nějakého města, to je jedno. No a tam mám potom nabízeli. Konkrétně, je to pozor, je to firma, jmenuje se Beck, píše se to Beck a je to asi německá firma a jsou to podvodníci první třídy, protože o nich psali potom aj v novinách a všude. Já jsem si, oni nabízí hrnce, jako, anebo deky, no oni toho nabízí. Tak jsem si koupila a v té smlouvě prostě je, že to do 14 dnů můžete reklamovat nebo vrátit to zboží, rozumíte.
1: Uh-huh.
0: Tak jsem si koupila hrnce. No jenomže, koupila jsem si hrnce teda, rozbalila jsem to, že to bylo taky v velikém kufru. Krásné hrnce, jako to kvalitní, to je, neříkám, že ne. Ale rozmyslela jsem si to a říkám, holka, to je peněz, 25 tisíc, to, takže to vrátím. Ano, bylo to v té lhůtě, ty 14 dnů. No tak jsem tam zavolala, tak ten pán, co to nabízeli, tak přijel k nám. A já říkám, podívejte se, já jsem si od vás koupila to nádobí, ale já to bych splácela, víte, najednou si to lípe. No, takže jestli by mě to nevzali zpátky, že podle smlouvy, jako mám nárok to reklamovat nebo vrátit, takže to bych to chtěla vrátit. No a teď se podržte. On mi řekl, že oni to zboží zpátky nevemou. Jakékoliv, mm-hmm. Jo, mohli to být aj hrnce nebo deky nebo něco jiného. Takže já to nechápu. Ve smlouvě to měli jasně napsané, že do 14 dnů je možnost reklamace nebo vrácení. Jo. A když to člověk chtěl, já jsem to s tím nic nedělala, já jsem to ani nebavila, jenom jsem to rozbalila, rozumíte, a chtěla jsem, zavolala jsem mu, on přijel a říkám, že jsem si to rozmyslela prostě a že to chci vrátit. A ono to nešlo, my to zpátky neberem. Do dneška mě strávají měsíčně něco přes 1200, když to by muselo být za ty roky splacené, já nevím, dvakrát minimálně. Nechápu a nepochopím. Tak zpátky to nechtěli, i když ve smlouvě to bylo.
1: No a jak vám to vysvětlili?
0: No nějak. Ta firma Beck, prostě to byly podvodníci jak víno. Víte, co vyvedli? To jsem ale slyšela, že jako pořádali ten jednodenní zájezd, ano. Teď tam přijela hromada lidí, já jsem u toho nebyla, ale slyšela jsem to. V tom sále, ano, a již tam je víc, dva nebo tři, to přednáší o tom zboží, jako co to všechno, no co to je všechno.

0: A teď tam byl nějaký pán, který dostal tu odvahu a řekl, že je to podvod, že on to nechce, že prostě zavolal na ně policajti, jo, jsou to podvodníci. A víte, co oni udělali?
1: Aha.
0: Oni zamkli ten sál a odmítli pustit ty lidi ven. A to nevím, až to dopadlo. No prostě je to jasné, že a takovým podvodníkům se dneska nic nestane. To nechápu a nepochopím do smrti. Jo. No. A Praha je z vás peníze pořád.
1: Leduško, já myslím, že když si člověk prožije nějakou takovou událost a potom teda se píše nějakou stížnost, tak dřív nebo později se tomu někdo musí věnovat, takže nestrácejte naději, jak se říká, na každou se vaří voda, tak věřím, že i tato zkušenost, která teda vás potkala, tak když potkala i ostatní, tak se potom lidé spojí a dojdou spravedlnosti, alespoň teda je to moje vize. Liduško, děkuju za váš telefon, za to, že jste s námi teď chviličku vysílala noční linku. Poslouchejte dál příběhy ostatních i písničky, které nestárnou, které vám hrajeme.
0: I ty soudy se dají podplatit, rozumíte? A když máte nějaký spor, který vám advokát řekne, jasně to musíte vyhrát, jo? Tak to dejte k soudu. Vy to dáte k soudu, ten soud prohrajete, jo? A ještě potom platíte navíc soudy, advokáty a nevím co. No.
1: Liduško, to jsou už i, to jsou ty extrémní situace, věřím, že ne každý soudní spor tak to skončí, když je člověk v právu. Tak je opravdu čas, abychom už se řekli naslyšenou, takže ať se vám daří. Krásný
0: no,
1: noční čas.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Možná jste někdy naletěli na nějakou vychytávku, možná módní trend, možná jste si splnili dávný sen, který se nakonec ukázal být trochu jiný, než jste čekali. Co by dnes ve vašem nákupním seznamu už rozhodně nikdy nebylo? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte se s námi vyprávět. Ještě pro sebe máme víc než půl hodinky, čeká na vás Jarka Barbuříková. A to na čísle 731 800 900.

0: Krásně se to poslouchalo a těšíme se na další příběh. Kdo ho bude vyprávět? Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, tady Zadek z Brna.
0: Vítejte.
1: Já jsem se chtěl podělit s takovou krásnou skutečností. Bylo to těsně po kolem 90. let, začaly vycházet krásné knížky, například ty, co se dělá, všechno o zemi, atlas ptáku, atlas to, jenomže to jsem v té době ještě nebyl internet. Já jsem si říkal, fajn, to bude pro vnoučata, aby si měli v čem číst a po něčem poučit. Jenže začal internet a knížky jsou dneska mě na nic. Takže všechno, co je v těch knížkách, tak vlastně si snadno najdou na internetu. Takže nekupovat drahé knížky, které se jsou vlastně na poučení, maximálně knížky o umění. Ale takové nějaké knížky, to je úplně zbytečně utracené peníze.
0: No, to je opravdu častá zkušenost. To jste mi velmi překvapil.
1: Strašně těžká zkušenost. No. To jsou knížky a čtverky v řádově tehdy za 700. Dneska mám jich asi 10 a co s tím? Nikdo to nechce.
0: Je to škoda, že děti ztrácejí vztah ke klasickým knížkám a hledají jiný způsob, jak získávat informace, protože ta kniha je...
1: Dneska už je to úplně na nic. Jo? V té době, kdy vlastně nebyl internet, tak to bylo velice zajímavé. Jo? Ale okamžikem, kdy vznikl internet, tak ty knížky jsou na nic.
0: Ano, člověk drží v ruce knihu, může se k ní vrátit, hlavně si tím rozšiřuje slovní zásobu a má v ruce památku, pak se to může předávat dál a půjčovat. A dneska, jak je ta doba rychlá, tak ano, tento vztah ke knihám u mladších generací mizí rychle. To vám musím dát za pravdu.
1: No, takže... Dneska si pomalu ani nekoupím normální knížku, radši si zaplatím knížku, e-knížku a pustím si to a přečtu si to na telefonu nebo na počítači, jak potřebuju.
0: A vy máte doma nějakou knihu, ke které máte velmi osobní vztah a říkáte si, a to je škoda, že toto vnoučata nezažijí. Já mám třeba velmi staré vydání babičky po mé babičce, takže to beru jako raritu. Máte něco takového?
1: Já tak nevím, něco takového starého. Možná Jiráskovy knížky, které tady mám nějakých, nevím, asi 5 nebo 10 hodně starých.
0: To jsou poklady.
1: Jsou poklady, no, ano. No. Já mám velkou knihovnu, já mám asi 2000 knih, jo, takže, protože já to mám ještě po otci, který byl knihkupec. Takže
0: teda.
1: Knížek je tam spousta. No,
0: knížka tam budete mít určitě mnoho unikátů.
1: No tak no, jsou tam Walkerovy spisy. Ještě, jo. Je tam spousta krásných knížek, jo. Knížky o umění. To jsou knížky, ke kterým se rád vracím. Ale tady tahle tato věc, kterou jsem kupoval pro vnoučata, ta mě strašně mrzí.
0: Chápu. Pane Zdeňku, děkujeme, že jste s námi teď trávil čas na vlnách Českého rozhlasu. Já si představuju tu knihovnu, kde máte 2000 knih, tak jestli je teď máte kolem sebe, tak se kochejte a buďte vděční, protože to je obrovská památka. Kapela Elán bude zpívat právě teď, ať se vám to hezky poslouchá v naší společnosti.
1: No, takže varuju lidi, aby si nekupovali takové knížky. Vlastně dneska už to ani, myslím, nevychází.
0: Ať se vám daří.

0: Tuto písničku mám moc ráda, věřím, že je řada z vás, našich posluchačů Noční linky. Český rozhlas dál vysílá Noční linku, teď spolu s kým? Krásný noční čas, kdo volá?
1: Dobrý večer, tady Jaroslava. Prosím vás, já bych jenom se chtěla zeptat.
0: Ano? Paní Jaroslavo, slyšíme se? Haló, haló? Klikám znovu několikrát na vaši telefonní linku, ale vypadá to, že jste se nám ztratila, tak mě to moc mrzí, ale zvedám tedy linku číslo 2, ta je také obsazená a na ní kdo čeká?
2: Dobrý večer předtím, Stanislav z Nové Dubnice.
0: Stanislave, vítejte.
2: Ano, počujete ma, vypoval jsem rádio.
0: Ano.
2: No, zaujali ma tie odšťavovače. Sám mám dva.
0: No.
2: Na jeden leze prach, ale len preto, lebo zatiaľ ten je hlavne na bylinky a na také veci a k tomu som sa ešte nedostal. Ale druhý, ktorý som si kúpil a ten som mával aj predtým, tak to je ten klasický, do ktorého sa strká z vrchu, proste nemusí sa to ani krajať nič a vychádza odtiaľ proste škava a tá dužina ako taká. No a s tým som nesmierne spokojný. Lebo konečne kupoval som to aj predtým a mal som ich zo 3-4. Jeden originál kúpený slúžil dlho, potom som mal také všelijaké, tak zohnané rôzne. No a to sa moc nestálo. Tam bolo vyše mokrého, proste neodšťavilo to tak, aby to bolo, tam má viac menej suchá tá dužina. No takže s tým som nesmierne spokojný. No a prečo aj spokojný? No jednak stál plná cena, aj keď je z hypermarketu, nejakých 100 eur a vtedy bola asi za 60. Ale bežné hentie stojí okolo 20, takže tam je veľký rozdiel. A plus ďalšia zásadná vec, možno že aj to je podstatné, že bežne som videl všetky tie odšťavovače, ktoré majú ten kužel taký rezací, smerom orientovaný, že na vrchu je to široké a dolu tá vodorovná časť je užšia a tam sa tlačí proste mrchová a ja neviem, čo tam ide. No a teraz mám taký, že z vrchu je práve tá vodorovná časť a tam sa to hneď rozkrája, rozmelní a spodom vychádza. No a je to ako perfektné, čiže no a plus som spravil, využívam to raz, dva razy do týždňa. Čiže relatívne dosť. A robím to asi takto. Jednak si to všetko do toho podávam. Čiže dám tam do nejakého pohára už aj olej, dám si tam krehké chlebiky napríklad. Čiže mám to normálne jedlo. Kedy si som to po odšťavení ešte cedil, no tak teraz to nerobím samozrejme aj s tou dužinou so všetkým. Dokonca tá dužina, ktorú z toho potom vyberem, vyklepem, a pekne sa mi tam hodí. Dobře. Pohár pod to, vyhážem to.
0: Kdybychom se ale vrátili více k tomu našemu tématu, tak to by asi bylo lepší. Co jste si kdy koupil a nevyužil?
2: Áno, toto by som veľmi rád ako povedal, že ľudia, aby nemysleli si, že keď to kúpili, že je to zlé. Proste len to nevieme používať. Nevieme to umývať. Treba, mám kýbel presne na to. Hodím to rovno do toho, tam sa to umie.
0: Fajn. A pojďme od těch odšťavňovačů k nějakému dalšímu přístroji, stroji nebo nějaké věci, kterou jste si koupil a dnes byste to neudělal.
2: Tomu ani nechcem. Chcel jsem jen hento, jako hlavně povědět. Nemám zlou zkušenost, že by som si kupoval nějaké hluposti. Takže stačilo toľko, aby ľudia...
0: Děkujeme za příspěvek, Stanislave. Poslouchejte dál noční linku, zase zavolejte, ano?
2: Ano, ďakujem pekne.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kapela Jelen je před námi, bude nám hrát a zpívat v noční lince Českého rozhlasu. Ale než se rozezní, tak je tady návštěva. Odkud kdo volá, krásný noční čas přejeme v noční lince.
1: Já vás zdravím, Jarušku.
0: Paní Staňka.
1: Ano, pohodla jste.
0: Bohumín, tak povídejte, vyprávějte.
1: No tak já jsem se taky držela hesla hloupí, dostali peníze, kramáři měli kšet. To si nemyslete. Bylo to nádobí Ceptr, ta největší sada, která potom na sklokeramickou desku nešla, tak aspoň měli psi z čeho žrát. Jo, byl to vysavač Rainbow. Když jsem pak měla mít tu nádobu plastovou s tou špínou, vylejvat do záchodu a jít to umýt, plno písku ještě v tom bylo, tak se mě to eklovalo. No, pak jsem si koupila žehličku ještě z toho, s tou babkou. No, můžu vám říct, že když to tak poslouchám, ale pořád to auto elektricky bylo daleko hodnotnější než tyhle ty všechny ty. Poslední takovou třešničkou na dortě byly příbory Ceptr. Když jsem prodala ale celý ten kufr, fungl novej, poněvadž dcera říká, já to nechci, to je těžký. Já říkám, takže jsi mi to hodila na hlavu, nedostaneš nic. Za kolik to prodám, nic ti nedám, peníze utratím. No a řeknu vám tolik, že s odstupem času se tomu směji, poněvadž manžel zemřel mladý poměrně v 51 letech. Já dneska toho tolik nepotřebuji a jsem nejspokojenější člověk na světě. Čím méně věcí člověk má, tím je to lepší.
0: To s vámi souhlasíme, paní Staňko, ale to se někdy lehce říká, ale potom něco vidíme a řekneme si, to by se mohlo někdy hodit a najednou máme doma kupu věcí, na které se práší. Takže to není váš
1: Jarušku,
0: případ.
1: Už nemám, opravdu ne. A teďkom akorát zachvěvy lidi, které potkávám, když jdu někde do Kaufu a říkám si, zas nám budou ty kontejnery smrdět. Jo? Poněvadž není možné to sníst. Tak říkám, že to je to heslo, hloupí dostali peníze, kramáři mají kšeft. Takže tolik pro posluchače.
0: Vám se nestává, že nakupujete impulzivně. Vy nakupujete s rozvahou a hezky hlavou.
1: Přesně tak, ale to vás naučí život, Jarško.
0: No, já s tím mám vždycky velký problém, protože jdu vždycky na rohlíky a já si schválně nevezmu košík, abych nic nekoupila. Takže to potom nesu v rukách, v tričku, vypadává mi to z těch rukou. A ani nákupní seznamy nepomůže, když jdu teda pro víc věcí, tak jsem si řekla, napiš si to, aby si nic jiného nevzala. No, taky mi to nepomůže.
1: Jaruško, já mám jeden druh chleba. Nebudu ho jmenovat, je to receptura z roku 1850. Možná budete vědět, o které jde. Z toho mě nebolí žaludek. Pišunky takové, to vůbec nejím. Katalánský salám, ten mi chutná. Nemá dráždivé koření, je dobrý. A já pro něco jdu, já vím konkrétně pro co jdu a víc se nedívám po tom obchodě. Nic víc nekoupím třeba. Jo?
0: Tak by to mělo vypadat.
1: Košík mi přinese vajíčka, nebo rohlík, jo, mi přiveze vajíčka, já nevím, třeba rýžový olej a takové různé věci, co potřebuju, kilo másla, to si dám do mražáku a to už vím, co chci, ať ty tretky netahám těžky, jo, vajíčka, ať to někde nerozbiju, ale taky nedělám zásobu, kdo ví jakou, 15 vajec a to mám na měsíc, jo. Nebudu utrácet za blbosti a lítat po obchodě a kupovat něco, co nepotřebuji, jo. No, jenže víte co, když jsou děti, když je rodina, tak to je něco jiného. Buďme si upřímní. Ale to, co mluvím, že ty důchodci jako takhle nakupujou, jako opravdu nerozvážně, tak tomu se divím. A pak smrdí v těch kontejnerech, to je jako teďkom v těch hicech. Oni to nesní.
0: Zdaní, tak děkuju za váš příspěvek. Přeju krásný noční čas, krásný nový den a budu se těšit, že se společně spojíme zase někdy příště.
1: Jo, ano. A já přeju všem posluchačům, aby uvažovali a nechodili do obchodu s přehřátým mozkem. Tak, mějte se krásně a dobrou noc.
0: Milí posluchači, naše dnešní noční linka pomalu končí. A když jsem dnes poslouchala vaše příběhy o věcech, které jste si koupili a podruhé už byste do nich peníze nedali, říkala jsem si, že někdy je vlastně dobře, když naše největší životní starost je právě takováhle. Abych to vysvětlila, byla upřímná, dnes jsem byla na pohřbu velmi mladého člověka a po takovém dni člověk najednou přemýšlí o věcech úplně jinak. Takže jestli jste si někdy koupili něco zbytečného, ztratili peníze za špatnou věc nebo vás nějaký nákup mrzí, možná si dnes můžete říct, hlavně, že nejde o nic horšího. Peníze se dají znovu vydělat, věci se dají vyměnit, opravit, vyhodit, ale to nejcennější, co máme, je náš čas a lidé, které máme kolem sebe. Tak děkuju vám, že jste byli se mnou, za vaše telefonáty, příběhy i otevřenost. Přeju klidnou noc, opatrujte sebe i blízké a važte se toho, co máte právě teď. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou u noční linky. Jarka Barboříková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: války českou minulostí.
1: Dobrý den. Scházíme se u 353. vydání rozhlasových toulek českou minulostí, které provlní stanice Český rozhlas 2 Praha připravuje Český rozhlas Brno, zastoupený těmito jmény.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý.
4: I Jaromír Ostrý se podílel.
1: Jistě.
4: Režíně.
1: I režie je nám třeba stejně jako chleba. A taky knihy Petra Hořejše, Neptat to, i když nejenom ona, nám slouží jako cenná inspirace.
5: Je to zvláštní, prazvláštní, místy až hrozná četba, ten Keplerův životopis. Ten jeho vlastní, vlastnoruční životopis. Chladný, věcný, nešetřící ani sebe, ani rodinu. Nebyl nikde otištěn a Kepler s publikací jistě vůbec nepočítal. Je to četba o beznaději, o chudém, nemocném chlapci z rodiny pijanů, tuláků, podivínů, hysterických žen. Deptající četba a přitom povznášející. Ukazuje nevýslovně chudého a bědného chlapce, jenž vlastním přičiněním dosáhl nevýslovné slávy.
1: Takto zahájil svoje vyprávění o Janu Keplerovi, spisovatel a publicista a učitel. A já jsem rád, že i můj učitel, docent František Gell.
3: První dvě životní úskalí překonalo dítě jménem Jan Kepler.
0: Vlastně Johannes Kepler.
3: Nevědomky.
0: Narodil se slabounký a neduživý. Hned po Vánocích roku 1571 na místo plánovaného konce února 1572.
3: Narodit se jako sedmiměsíční dítě bylo v době bez inkubátorů dost riskantní.
0: Když mu byla 2 léta, onemocněl černými neštovicemi.
3: Měl v tom neštěstí ještě štěstí. Neohluchl, jak se často v tomto případě stávalo.
0: A jizvami byly poznamenány jenom jeho ruce. Nikoli tvář.
1: Stejně to muselo rodiče hodně trápit.
3: Netrápilo je to, protože o tom nevěděli. Tatínek, muž ctižádostivý, hrubý, nerudný a tajný pijan, zrovna bojoval v Nizozemsku na španělské straně proti povstalcům.
0: Maminka odevzdala dítě babičce, protloukla se do Holandska, našla svého muže a přivedla si ho domů.
1: Obětavá to žena.
5: Povahou zlá, hašteřivá i svádlivá.
1: Napsal o ní kdo?
3: Napsal o ní její syn v již zmíněném vlastním životopise.
0: Doma zatím přibylo několik dětí.
3: Otec se však opět dal naverbovat do Holandska.
1: Zřejmě před něčím zase utíkal.
3: A to se mu stalo osudným. Oprát se sice unikl, ale za to utrpěl těžké zranění. Střelný prach v zásobníku vybuchl a roztrhal mu tvář.
0: I finančně se zmrzačil. Zaručil se za půjčku poskytnutou kamarádovi a když kamarád zmizel, přišel ručitel o své narabované peníze.
3: Doma si přesto najal hospodu.
0: A malý Jan se mohl rozloučit se školou. V hospodě u slunce potřebovali laciného podomka a číšníka.
3: Jenomže moc toho nezastal. Byl slabý, neduživý, takový chcípáček, zjevu odporného, poznamenaný nežity, krticemi a jizvami.
0: Takový kluk k ničemu užitečnému není. Ať jde raději studovat.
1: Což byla snad jediná rozumná věta, kterou ta ženština ve svém životě pronesla.
5: Matka mě poslala studovat tam, kde bylo možné studovat zdarma a ještě dostávat stipendium. Celých 6 zlatých ročně na boty, na praní prádla a spravování oděvu. Šel jsem do klášterní školy v Maulbronu.
3: V té době však už byla matka bez manžela a děti bez otce.
0: Starý Kepler se totiž vydal opět do Holandska. Tentokrát to bylo naposled, protože tam přišel o život.
3: Obdobným způsobem skončil jeho bratr, zločinec, tulák a syfilitik.
0: Jejich sestra a tetička našeho Jana Keplera byla zavražděna jedem.
1: Smutné konce rodiny Keplerů.
3: Rodiny, jejíž příslušníci bývali kdysi váženými občany. Jeden byl cínařem, druhý vinohradníkem, další knihařem, ještě další kožišníkem. Někteří se stali i obecními radními.
1: Abychom nezapomněli na maminku.
0: Znovu se provdala. Zatoulavého a neurvalého muže na krku rochličkovitého Jana. a padoucnící trpícího dalšího syna Jindřicha. Až nakonec byla jako stařena obžalována z čarodějnictví a uvězněna.
3: Před jistou smrtí na hranici zachránilo to někdejší neduživé sedmiměsíční nedonošené dítě jeho veličenstva českého krále protomatematikus Johannes Keplerus.

0: projevilo se na Janovi dědičné zatížení?
1: Co se inteligence týká, neprojevilo.
2: Dětství měl však smutné a svízelné.
1: Byl zakřiknutý, přecitlivělý a chudý a u spolužáků neoblíbený.
2: Svůj pocit méněcenosti se snažil přebít hádkami, tvrzeními očividně nesmyslnými, neobhajitelnými.
3: Četl jsem všechno, co mi přišlo pod ruku. Ze cvičených důvodů jsem se to učil naspaměť. Vesměs latinsky.
2: V latině byl dokonalý.
1: Ve všech ostatních předmětech byl klasifikován jako dobrý.
0: Na lepší známky neměl?
1: Určitě měl, kdyby...
0: Kdyby co?
1: Kdyby jeho mores...
0: Neboli mravy?
1: Čili chování neovlivňovaly známky z ostatních předmětů.
0: A ovlivňovaly?
1: Aby ne... Mladý Kepler se občas se svými spolužáky porval, ačkoliv, nebo možná právě proto, byl fyzicky slabý a někdy trpěl ochrnutím paže.
0: To se potom špatně pere.
1: Však se taky víckrát ocitl ve školní šatlavě, slyšící tehdy na ponuré latinské slovo karcer.
0: Doslova žalář.
3: Právem jsem se tam dostával.
0: Vzpomínával Jan.
3: Nakonec to však dopadlo všechno dobře. V 18 letech jsem úspěšně složil bakalářskou zkoušku.
0: To byla obdoba naší maturity.
3: A byl jsem přijat na univerzitu v Tübingen. Za pouhé 2 roky jsem tam dosáhl akademické hodnosti mistra svobodných umění a přešel na fakultu bohosloveckou. Což neznamenalo, že jsem se chtěl stát knězem. Muži s vyšším svěcením nemuseli nastupovat církevní kariéru. Mohli se stát učiteli, učenci a podobně.
0: Mezitím nám Jan Kepler a ne Johannes Keplerus studoval bohosloví.
2: O teologické otázky jevil zájem nevalný, což jeho profesoři nesli dost nelibě.
1: O to víc věnoval úsilí řečtině.
2: Student Jan Kepler se starořecky nejenom učil, ale i výborně naučil.
1: Tím si otevřel přístup k velké pozůstalosti po dávné vědě velkých matematiků, geometrů a techniků.
2: Obeznámil se i s poezií, dramaty a s filozofií.
1: Taky hvězdářství věnoval daleko větší pozornost než ku příkladu problematice o čistce.
2: Když se ve Štýrském Hradci uvolnilo místo učitele matematiky na tamní církevní škole, byl Jan Kepler učitelským sborem bohoslovecké fakulty doporučen.
1: Fakultní otcové se zřejmě řídili receptem
3: Promoveaturut amoveatur.
0: Myšlenka věčně zelená. Její český překlad zní
3: Budiš povýšen, aby byl odstraněn.
2: 22letý mistr Kepler nastoupil na místo učitele aritmetiky, řečnictví a latinské literatury.
1: Plat 150 zlatých ročně, ubytování a otop zdarma.
2: K jeho povinnostem patřilo sepisování kalendářů na příští léta.
1: Honorář 20 zlatých.
0: Vlastně takový melouch, vedlejší pracovní poměr.
2: Jako ve všem, i v této činnosti byl Kepler dokonalý. Dokázal napsat předpověď na rok 1594 tak, že...
3: Na moje slova došlo do slova. Zima byla vskutku tuhá a tu i tam opravdu vypukly selské nepokoje.
2: A když se ve Štýrském Hradci roku 1595 dozvěděli, že ti Turci mahometánští začali zase válčit, museli uznat, že to mistr Kepler správně předpověděl a že si ho měli loni lépe přečíst.
1: Popularita mladého učitele velice vzrostla.
0: Učil dobře.
1: O učení ani tak nešlo, jako spíš o výrobu horoskopů.
2: Honorovaných horoskopů. Penízky přišly chudému učitýlkovi velice vhod.
0: Copak Kepler horoskopům věřil?
2: Ale vůbec ne. Ostatně dochovaly se o tom 2 jeho výroky.
3: Bůh se postaral, aby každý živočich našel na zemi obživu. Astronomům dal astrologii.
2: A druhá jeho myšlenka?
3: Z čeho by byla živa ctihodná paní astronomia, kdyby její lehkomyslná dcerka astrologia nevydělávala na ulici?
1: Astrologie byla pro něj nepodstatná.
0: I když ani ji v budoucnu nepomineme.
1: Podstatné bylo něco jiného.
2: Astronomie.

0: Když měl Jan Kepler 26 let, tak se ve Štýrském Hradci oženil.
1: Jen pomalu na čase.
0: Nevěsta byla 23 letá.
1: I ona už byla velice vdavek schopná.
0: Vdavky měla za sebou už dvoje. První manželství skončilo rozvodem, druhé ovdověním.
2: Do manželství přivedla žena Barbora dcerku Reginu a kromě toho povila Keplerovi 6 dětí.
0: Druhá žena jménem Zuzana přivedla na svět 7 potomků.
1: Tedy celkem 13 dětí.
0: Z těch 13 jich zemřelo brzy po narození 9.
3: V době, kdy byl Jan Kepler ve Štýrském Hradci, měl se stát štýrským vévodou Ferdinand, po přeslici vnuk krále českého a uherského Vladislava. Zatím ještě studoval univerzitu v Ingolštatu a protože ji ovládali jezuité, přiměli příštího panovníka ke slavnému slibu, že bude jako vladař všude potírat kacířství.
1: Rozumí se protestantismus.
3: Když nastoupil jako plnoletý na štýrský trůn, nedopustil jeho spovědník ani rádcové, aby na slib zapomněl. Začal ho plnit tím, že zrušil náboženskou svobodu a vydal rozkaz, aby do 8 dnů opustili všichni duchovní a učitelé evangelického vyznání hlavní město vévodství Štýrský Hradec. Evangelické školy byly zavřeny s okamžitou platností. Vyhošťovací rozkaz byl ještě zostřen množstvím ustanovení, která vypovězencům znemožňovala vzít sebou majetek.
0: Jediný z evangelických učitelů, koho se vyhošťovací dekret netýkal, byl mistr Johannes Kepler, zřetelný protestant a dost podezřelý i z kacířství vědeckého.
1: Kdo pak se zasloužil, že Kepler nedostal padáka?
0: Sami jezuité.
1: Ale jaký na něm mohli mít zájem?
0: Chtěli ho obrátit na katolickou víru.
2: A zároveň to svědčí o jejich velké vzdělanosti.
0: Dříve než jiní totiž rozpoznali Keplerův formát.
1: Takže vyhnancem se Kepler nestal.
2: To ne, ale život nejlehčí neměl. Svědčí o tom i jeho dopis učiteli do Tübingen.
3: Vypovídání evangelíků ze země už započalo. A podle toho, co říkají dvořané, bude ještě hůř. Tvrdí, že panovník nedovolí, aby ve městech zůstali vůbec nějací luteráni. Dále se chystají právnické léčky, aby jakýkoliv projev evangelické víry byl posuzován jako velezrada a urážka veličenstva. Tím se má dodat konfiskaci majetku zdání zákonnosti. Žaláře jsou již připravené. Potom budou vybírány velké pokuty jako výkupné za vězně. Ožebračené rodiny budou vypovídány ze země. Místy zde již začínají vybírat peněžité tresty. Kdo odnáší dítě do sousedního města ke křtu, kdo přijímá svátost oltářní podle Kristova ustanovení pod obojí, kdo čte Luterovu Bibli, dopouští se urážky veličenstva. Kdo při pohřbu evangelíka vyzývá k modlitbě, kdo umírajícímu evangelíkovi poskytne poslední útěchu, přetěžce se prohřešuje a jest polipragmon, to jest buřič. To všechno stanoví dekrety. Já sám jsem byl za obejití místního katolického kněze potrestán pokutou 10 dolarů. Polovinu mi na mé prosby odpustili, ale ostatek jsem musel zaplatit dříve, než jsem směl odnést na hřbitov svou dcerušku.
1: Nebylo žádné východisko?
0: Jedno se naskytlo.
1: V jaké podobě?
0: V poštovní.
1: Kdo pak Keplerovi napsal?
0: Dvorní astronom jeho císařského a královského veličenstva Rudolfa II. V Praze, Tycho Brahe.
2: Začal postonávat.
0: Nestačil na svou práci.
2: A potřeboval pomocníka.
3: Quo ad calculum.
2: Neboli pro výpočty.
0: Tycho Brahe zval Keplera do Prahy už delší dobu.
2: Asi tak 2 roky to zkoušel.
0: Ale bezúspěšně.
1: Keplerovi se k nám nechtělo.
0: Keplerovi se snad i chtělo, ale...
1: Ale co?
0: Ale ne takto.
3: Nechci k bohatému císařskému astronomovi přijít jako nuzák hnaný bídou. Neboť nemajetnost jest za nynějších časů nejodpornější zločin a nejškodlivější.
2: Kromě toho se Keplerovi nezamlouvaly některé vědecké názory.
1: Co pak proti Tychonovi mělo?
2: Zazlíval nejslavnějšímu hvězdáři Evropy, že se křečovitě drží Ptolemájovy nauky a doslovnosti Bible.
0: Ale hlavně se křehký a plachý Kepler obával, že ho mohutný, halasný Brahe prostě ukřičí.
2: Do takové situace se Jan prostě dostat nechtěl.
0: Přesto se do království českého nakonec vydal.
3: Léta páně 16. Tohoto roku vydal jsem se do Čech. Cestu jsem nastoupil 6. ledna. K Tichonovi jsem dorazil 5. února. Na všechny mé požadavky přistoupil.
1: To bylo tak stručné a jednoduché?
2: Nebylo. Když Kepler viděl, že Tycho Brahe má v Benátkách nad jezerou k dispozici císařský zámek s observatoří a že tam žije a vládne feudálním způsobem, trval na uzavření písemné smlouvy o povinnostech a právech.
1: Šlo to snadno?
2: Nešlo. Byl to dlouhý a velice složitý dokument, jehož spoluautory byli profesor Univerzity Karlovy Jan Jesenius a císařský rada hrabě Hofmann.
1: Co v té smlouvě bylo?
2: Tycho se zavázal, že poskytne Keplerovi dostatek času k jeho vlastnímu studiu a že nebude po svém asistentovi žádat víc než propočítávání dráhy Marsu.
1: Pokud šlo o plat?
3: Pokud jde o plat, bylo dohodnuto, že Brahe navrhne císaři Rudolfovi, aby Kepler dostával i nadále dosavadní plat ze Štýrska a navíc 100 zlatých ročně z císařské pokladny.
0: Mezitím došla ve Štýrsku hlídačům náboženské čistoty trpělivost a milému Keplerovi dali najevo, aby se spakoval. Do 6 týdnů a 3 dnů měl opustit zemi.
2: V této lhůtě měl prodat nebo pronajmout nemovitý majetek své manželky a složit do státní pokladny 10 výtěžku.
0: A tak mu bylo vyplaceno 50 zlatých z platného čtvrtletního platu, jakož i 100 zlatých odškodného za budoucí pololetí.
2: Nad tomu byla odhlasována donace v částce 250 zlatých za práci, kterou měl s přípravou knižního vydání traktátu o poslední večeři páně.
0: A navrch přidali osvědčení a doporučující list s mnoha pečetěmi.
1: To máme dohromady 400 zlatých, to byla aktiva. Nic moc.
0: Jako pasiva rozmařilá manželka.
2: Vypovězenec Jan Kepler mohl, ba musel, odjet.
0: Namířil si to do Prahy.
1: Německý autor Max Kaspar napsal ve své knize o Keplerovi.
3: Vypovězením Keplera ze Štýrského Hradce začíná nejvýznamnější úsek jeho života. To, co na něj dolehlo jako neštěstí, se stalo štěstím. Co se mu muselo jevit jako zábrana ve výzkumech, přineslo mu nejbohatší úspěch. To, co musel pociťovat jako spoutání, přivedlo ho ke svobodě. Praha se stala pro Keplera místem, kde v sídle císařově se mu dostalo odpovídajícího uznání. Ze všech měst, kde se zdržoval delší dobu, byla Praha jediné, kde nebyl pronásledován pro svou víru. 12 let jež tu strávil, byla léta pro něho požehnaná. Avšak sám dal více, než kolik přijal. Týrán horečkami,
1: psal si Kepler svědomitě ve svém deníku,
3: přibyl jsem do Prahy v

0: Mnohé mi slíbil Tycho a nebylo by šťastnějšího člověka nade mne, kdyby Tycho měl možnost a moc slibům dostát. Zde v Praze je všechno 4x dražší než ve Štýrském Hradci. Je mi líto manželky, která je nyní rovněž nemocná. Jelikož jsem byl již dříve svědkem hospodářských zkáz, zůstávám i nyní na duchu neohrožen.
1: Tomu ovšem moc platné nebylo, protože výplaty vázly. Kepler v Praze,
2: kde je, jak víme, blaze, ale draze,
1: neměl ani na nejnutnější obživu.
3: Před nejhorším zachránil svého kraje na Štýrský hrabě Hoffmann. Nabídl jeho rodině pohostinství ve svém domě, který stál nedaleko hradu, v místech dnešního ministerstva zahraničí, tedy Černínského paláce.
1: Pak dostal Jan Kepler zprávu, že ve Štýrsku zemřel příbuzný jeho ženy Barbory a že je třeba, aby na místě vyřídil dědické formality.
2: Aspoň nějaké přilepšení.
3: Žádné se sice nekonalo.
1: Na druhé straně se nám však dochovalo svým způsobem neuvěřitelné svědectví o životě tohoto muže.
2: Co je to za svědectví?
1: Dopisy. Na jejich rubu si mistr Kepler poznamenával jakési výpočty.
2: Ty dopisy...
1: Dostal od své manželky Barbory. To byl ten první. Druhým jí odpovídal ze Štýrského Hradce do Behajmu.
2: Kam?
1: Do Čech přece.
3: Dopis paní Keplerky, to je překladatelův zlý sen.
2: Ano, v tomto případě zlý sen pana docenta Františka Gela, který se s ním notně potrápil.
3: Je to rakouská němčina 17. století, zostřená štýrským a ještě nějakým dalším místním nářečím.
1: Počestná.
3: A zřejmě dost jednoduchá.
1: Paní Barbora Keplerka se řídila heslem Piš, jak slyšíš. Suverénně prohazovala souhlásky a vlastní jména komolila, jako by jodlovala.
2: Mimochodem, proč se jí říkalo Keplerka? To zní poněkud nevážně.
3: Ale vůbec ne. V němčině se psala Die Keplerin, což odpovídá našemu Keplerová.
2: Čili přechylování.
3: Čeština si je zachovala dodnes.
2: No, dnes se je někteří jazykovědní tajtrlíci snaží vygumovat z českého pravopisu.
3: Němčina na ně od dob Keplerových úplně zapomněla.
2: Že bychom se pokusili ilustrovat, kterak korespondoval velikán světové vědy Jan Kepler se svou chotí Barborou Keplerkou?
3: Pozdrav jich Bůh, můj milý hospodáři. A vědět dávám, že jsem dostala tvoje psaní. Je tomu 8 dní. A z něho jsem se dověděla, že seš zdravý, což mě velice těší, že se zbavil horečky a říkám, chvála Pánu Bohu všemohoucímu, že tě uzdravil. Dneska jsem šla s dcerou Reglou na procházku. Na malé straně jsem potkala pana Dirclacha a on mě řekl, že jsi mě poslal nějaké peníze, ale že jsou ještě ve Vídni a už brzo přijdou. Já bych s nima byla ráda víc mluvila, ale on šel moc rychle dál a jenom mi ještě řekl, že dobře vypadáš, což jsem ráda slyšela. Nevím, jestli mám koupit dříví nebo ne. Já jsem taková nešťastná ženská, že nevím, na čem jsem. Ráda bych koupila nějakou postel. Už jsem o nějaké smlouvala, ale jsou opravdu špatné. Za 12 až 15 bají 18 zlatých. A je k ním jenom jeden polštář? Napiš mi, co mám udělat, protože všecko stojí moc peněz. Tak tam dohlídni, kolik postel stojí. Pozdravuj známé a dej pozor, abys neupadl do nějakého neštěstí. A drahota zde je veliká. S dcerou Reglou jsme byli v zahradě císaře a u letohrádku Belvedere, kde jsou ištramenty. A viděli jsme tři lfy, jak strašně řvali. A taky jsme viděli jinší menší zvířata. Poroučím vás všecky do ochrany všemohoucího a pěkně tě prosím, koup mi tam pás. Já nemám co na sebe, všecky, co jsem si přivezla, jsou roztrhané. A dcera Regerla a já tě hezky zdravíme. A Pánu Bohu poručí, no. A napiš mi, co dělá cajlerka Barbora Keplerka.
2: No, neměl to mistr Kepler jednoduché.
0: Ctnostné paní Barboře Keplerce, milé své hospodyni v Čechách. S žádným nebezpečenstvím si nemusíš dělat starosti, jsem všude hostem. Vína jsou ve skrze velmi kyselá. Jestli ti Tycho Brahe dá peníze, mohla bys koupit dříví. Nedá-li ti Brahe peníze,

0: Se zkus obstarat dříví tak, že je necháš napsat. Za hotové peníze raději kupuj životní nezbytnosti. Všichni tě nechávají pozdravovat. Musím končit, můj hostitel chce jíst.
1: A na tom lístku byl ještě anagram.
2: Neboli zašifrované sdělení.
1: Takové anagramy zanechali Galileo, Leonardo, Huygens a taky Kepler.
3: Na útržku Keplerova dopisu
0: počestné paní Barboře Keplerce v Čechách
3: se taky našlo jedno kódované sdělení.
2: Živě si dokážu představit, jak se na tu přesmíčku vrhli odborníci na kódování, jako smečka podvyživených lvů na tučnou kořist.
3: Věru, že vrhli.
2: A co objevili? Nějaký další Keplerův zákon? Třeba světoborný poznatek o mystériu naší sluneční soustavy?
3: Nic z toho. Byly to tyhle ty dvě věty.
0: Alžběta Brahová se vdává nějak rychle. Jestli pak je už v jiném stavu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

Travis, I mean, this is the

že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu.

naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.